0: Sí.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček a dnes začnu vodáckým pozdravem. Ahoj, protože jsem se právě vrátil z vody, ze Sázavy, kterou jsme sjížděli s naší kapelou Marien. A je pravda, že tu Sázavu jsme spíše na několika místech šli, než jeli, protože vody bylo málo, to už je takový kolorit, zvyk, typický jev na českých řekách a prý bohužel do budoucna nebude se to moc zlepšovat. Škoda. Nicméně ty úseky, které se jeli, ty stály opravdu za to. Sázava je nádherná řeka, stejně jako všechny řeky u nás. A pokud se člověk chce dotknout přírody tímto jedinečným způsobem, zažít trošku adrenalinu, dobrodružství, fyzické námahy a pak v kempu prospívaný večer. Jojo, vodácká duše je jedinečná, srdíčko zaplesalo, tělo a mysl si odpočinula. Byl to věru nevšední zážitek, který mě přímo vede k tomu, abych dnešní folková pohlazení sestavil z písní, které udělají radost především vodákům. Tak dobrý poslech, začnu jednou méně známější, zapomenutou od pražské skupiny Magison.

0: Krásná osadní píseň starých brontosaurů, opěvující také krásu řeky Sázavy. Ono těch tremských osad, jak jsme pluli, tak jsme viděli několik. Jen se trochu zdá, že tremský duch se vytrácí a jsou z toho taková letní sídla, spíše mi přišlo. Také v kempech už se nespívá jako dřív, ale spíše vidíme hloučky podivných individuí sedících u repráčků a z Bluetooth si pouštějí písně nejrůznějších žánrů. To jsme nevěděli, že je to taková vzácnost vytáhnout z auta kytary a basu a hrát. Jestli ale něco bylo legračního, tak samozřejmě, jak jsme se neustále vyhýbali těm rybářským vlastcům. Zatímco jeden na nás křičel, co děláme, že tam má nahozíno. Jiný říkal, to je dobře, že jedete, jak pádlujete, oni to ty ryby mají rády. A dokonce je to prý více láká do těchto míst. To bylo zajímavé, vždycky jsem si myslel, že ty ryby spíš plašíme jako vodáci. Trochu mě to přivedlo k tomu, že bychom si mohli pustit i jednu rybářskou píseň, která je sice z řeky Orlice, ale Vaby Daněk přesně věděl, o čem zpívá, když popisoval dění v houštinách kolem OVSky, tedy osady vycházejícího slunce nedaleko Hradce Králové a kolik známých osobností tam na břehu se dávalo blahé paměti.
1: Je veselo, na vodě dělají se kola. V tůni proti dubině, čupina na šupině, začíná velká rybí škola. Už vidím pana učitele, kapřisko jako malé tele. Pomalu klesopluje, dneska se nesopluje,

vyzkoušíme třetíce, karasy a platice, a pak se vrhnem na sekavce. Že nejsem ho stejný, mrknu se i na cejny, jestli se doučili dravce. Taková vitra nebo štika udělá z ryby nebo štíka.

охотě zdá se býti v pohodě, ryby v ní sedí, i když plují. Jenom jelci jeseni vzdělání si necení, o co se mlýny pošťuchují. Učitel začíná se mračit, tak to už by snad mohlo stačit. Už žádné dohady a seřete se do řady,

zatáček a tam už sedí dvořáček, přinesl 4 kila hrachu. Mládeži pachatu, až půjde zpátky na chatu, dáme si hrachu beze strachu. A kde má chutě na bramboru, popluje se mnou pod Gregoru.

nás mi nevěří, ať posadí se pod keři, rozhodí chleba po hladině. V létě či na jaře ryby hledají rybáře a dělají to kvůli psině, že ryba němá je a plachá. Kdo tohle tvrdí, pustě tlachá. Až jednu chytíte, zeptejte se, zjistíte, že ve škole nedávala pacha, že prostě ve škole

cyklidních vod. Modrý letní, co z obrazů jsem znal. V rybářských lodích monet klot, žlutá pole pro tebe maloval. Kvetly máky na polích a bílá místa na plátně zůstala.

A takhle o řece velkých ryb zpívá Lukáš Moravec, jeho fenomenální skupina, která si říká Do větru ze Svitav. Nedávno jsme se potkali na festivalu na Lichnici a Lukáš slouží také u Tony Jocha. Třeba v kapele můžete ho vídat a je to opravdu mimořádný muzikant i se svou paní. A píšou krásný písničky, barevná muzika, vřele doporučuji. Držme se ale tématu, prosím vás, řeka a ten širý proud, ta je písnička, kterou mám teď připravenou, ale ne v tom původním spirituál kvintetovském podání. Našel jsem trošku mladší verzi, ve které uslyším hlas Františka Nedvěda a Heleny Maršálkové z Pacifiku. Je to krásná verze, hlavně je to krásná píseň, River is White, anglický tradicionál, který skutečně je světoznámý a existuje obrovské množství verzí, cover verzí, ale jedno mají společné. Ta melodie je naprosto jedinečná, geniální a patří do zlatého fondu světových evergreenů.

Tam pod vodou tlejo už jejich moc, smolarských plavců, co ke dnu zvou. Tlejou, mou zelenou důlky jim zejou v očích,

tam pod vodou tlejou a nechte je spát. Smolařský plavce, co ke dnu zvou, ženou se nad nima dychtivý stíny, co každej měl.

0: Jo, Banana Boat Song, také velice slavná lidová píseň z Jamajky, kterou tuším někdy v 50. letech proslavil zpěvák Harry Belafonte, jako Banana Boat, nebo Dayo také, s českým textem Zdeňka Šmída, samozřejmě v podání Hoptropáku a Samsonovy party na úžasném albu, které se jmenuje Proč bychom se netopili a které už je více než čtvrtstoletí staré. Nechce se mi věřit, že to tak rychle uteklo, protože pamatuju si, jak mě tohle album nadchlo. A protože Hoptropáci tady zpívají z hudeb, měli v podstatě texty pana spisovatele Zdeňka Šmída, který, jak jistě víte, vepsal se do naší historie několika úžasnými knížkami, především Vodáckým průvodcem pro Ofélii, nebo hlavní název té knihy je Proč bychom se netopili. Stejně jako tohle CDčko. Šmídův humor, Hoptropácký nadhled dali vzniknout opravdu mimořádnému albu, které ve vodáckých kruzích je velice ceněno. My si ho pustíme, mohu říct si skoro celé, protože už jsem ho strašně dlouho neslyšel, protože je to prostě skvělý. Banana Boat Song, jako píseň smolařských plavců, takhle se to jmenuje v češtině. Když se podíváme na tu druhou, tak ta je snad ještě lepší. Obluda, ta se i hraje hodně u táborových ohňů.
1: Jo, 10 nás tam bylo na Brize do Číny a furt se jenom pilo a štuhly ledviny. A když už bylo kránu a všichni pod obraz, křik plavčík na stožák.

stádem hází, chce pálit z kanónu. Zapomněl, že ho v září prochlastal v kantónu. Když uviděl tu bídu, hned spotil se jak myš.

chrabrý, je drsná povaha. Zalehl u zábradlí a házel flaškama, když na obludě bouchl kanistr od džinu. Tu příznak stekle houkl,

Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

pustíme si dneska písničky pro vodáky, především z úžasného alba Proč bychom se netopili z roku 2000 pana Zdeňka Šmída a spojení kapel Hop Trop a Samsona a jeho party. Velmi dlouho jsem tohle album neslyšel a žasnu, jak nestárne, jak jsou ty vodácké poučky stále platné. Ostatně i ta knížka Vodácký průvodce pro Ofélii, Proč bychom se netopili, to je prostě základ, který každý vodák musí znát.

A to byly asi dvě nejdojemnější písničky z celého alba Proč bychom se netopili, Hop Tropáku a Samsonovy party, tedy Vodácká holka samozřejmě, která hodně zlidověla, a předtím píseň Pro šedivou hlavu nebo Zahrajte mi plavci. Spolu s Obludou jsou tyhle tři písničky asi to nejčastější, co z tohle alba slýchávám, když už někdo do těchto písniček hrábne. Nutno říci, že na vodě však kromě tohohle dojímacího procesu, kromě těch lásek a kromě toho dobrodružství zažíváme i humorné chvilky. V podstatě atmosféru přesně vystihuje, a teď si dovolím odskočit z tohoto alba, a samozřejmě slavná píseň s názvem Yes, kde Ivan Mládek naprosto geniálně propašoval anglická slovíčka do české vodácké turistiky. Tato píseň opravdu nesmí v dnešním výběru chybět.

No, no, no. Čím jsem starší, tím víc a víc smekám před genialitou Ivana Mládka. A skutečně jeho písničky mě provázejí celý život. A to je nevyčerpatelný zdroj prostě dobré nálady, krásné energie. Vždycky v nich objevím něco nového. I Ivan Mládek je opravdu velmi moudrý pán s velice vzácným smyslem pro humor a obrovský muzikant, kromě samozřejmě jeho vynálezu a malování. Ale to by bylo na jiné povídání. Já si dovolím z radosti nad tím, jak tady zazněl Benjo Band, sáhnout ještě po jedné písni, ve které se zpívá o řece Berounce. A je to nádherný lidský příběh, které se prostě na vodě odehrávají. Berounka teče, a ne ptáčku, ptáčku. Všimněte si, prosím, opět krásné češtiny.

0: Modlitba vodáka, tak je jedno z úžasných děl textů pana Zdeňka Šmída, zhrubněná Outropáky a Samsonovou partou na albu Proč bychom se netopili. Zazpomínali jsme především na tuto desku, ale jak jistě víte, folková a vodácká sezóna se tak trošku překrývají. Mnohý kemp v dávných dobách připomínal spíše setkání muzikantů a malý folkový festival, folkový trampský nebo country, jak chcete. Prostě lidové muzicírování. Ty písničky v sobě prostě nesou vzpomínky na vodáckou slávu, kdy to ještě nebyla módní záležitost, ale kdy to byla opravdu romantika, způsob života, obrovské dobrodružství, které se dalo zažít v našich zeměpisných šířkách v dobách, kdy se nemohlo moc za hranice. Pořád věřím, že ta magie vodáctví ještě stále žije, existuje a že jsou místa, kde vodákovo srdce může plesat, svobodně pít a třeba zpívat. Koukám, co se nám ještě vyjde do dnešního pořadu a samozřejmě, pokud se chystáte na vodu, určitě se vám bude hodit vodácká odborná, ve které si prosvištíme některá vodácká slovíčka. Vy, kteří jste odporní suchozemci, se tím samozřejmě nemusíte nijak zaobírat. Vám vodákům, kteří vyrážíte, nebo jste třeba zrovna někde na nějaké plavbě, přeju hodně vody, sluníčko a kupu písní. Za týden naslyšenou se u dalších folkových pohlazení bude těšit váš průvodce Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Mezi proudy,

0: Kišprický kanistr, flastr, šprajc,
1: sekera, pilka, sirky, třísky,
2: na břehu kouká zajíc.
0: Citra, niněra, penčo, bum,
3: basa a kytary, hlas, kofola, rokola, budvar, rum,
0: západ a zrzavej vlas,
1: peře je kur, děje, leje, zleje, koleje, koleje, les.
3: Single, double, triangle, bagel, mělčina, svačina, jes.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda. Ať už posloucháte ve stoje, za chůze, možná v klidu, v práci, u počítače, kdekoliv, tak my vás pobavíme takhle v sedě společně s Pavlínou Filipovskou. Usadili jsme se i dnes ve studiu. Hezké odpoledne, Pavlíno.
3: Dobrý den.
2: Jakou náladu přinášíte? Letní?
3: Já jsem dobře naložena.
2: Jo.
3: Pořád.
2: Jo.
3: Pořád, protože vlastně člověk musí být v určitém věku potom už vděčnej za všechno.
1: Humoriáda.

0: Taky budeme vytahovat z takové naší archivní škatule nejrůznější ukázky z interprety. Tohle byly Rangers. S těmi se určitě musela, Pavlína, potkat se skupinou Plavci, ne?
1: Ano, já jsem se s nimi potkala a bylo to fajn. Vždycky s nimi. Byla legrace. Kluci to nebrali tak vážně, strašně netvářili se jako umělci a byli moc milí.
0: Co si vybereme z mluveného slova na úvod? Jako ukázku si pustíme?
1: No tak já bych ráda zavzpomínala na pány vedoucí divadla Rokoko. Já jsem sloužila pod Darkem Vostřelem jako ředitelem. Aha. Takový spoluředitel byl Jirka Šašek. No a pak byl nezbytný člen tohodle toho týmu, protože to byl inspicient, taky herec a hrozně milý kluk Oskar Hák.
0: Tak jo, tak na něj zaspomínáme z úst, tedy právě Darka Vostřela, Jiřího Šaška, možná i Karla Augusta tam zazní. Tady je tahle vzpomínka, kterou vybírá Pavlína Filipovská.
2: Hrála se filozofská historie na zájezdu Vytomyšli a Karel Bláha, zpěvák, tenkrát mladý zpěvák, přišel pozdě.
3: No ovšem, samozřejmě zdůraznuju, že Hák ho samozřejmě zjel
2: správně.
3: Celým souborem.
2: Karel se strašně rozšilil a začal kout proti Oscarovi pikle.
3: Ano, odpolední představení probělo celkem
2: ano,
3: v klidu,
2: ano.
3: Ale večerní,
2: ano.
3: Nic stalo se večerní.
2: Ano, večerní to právě tam byl ten kámen úrazu. Oscar prohledl jeviště jako vždycky a jako vždycky šel k oponě a dírkou v oponě se koukal na obecenstvo. No tak kolik jich přišlo, jak jsou oblečení, ta ženský, tak...
3: Ano, jsou slečený, ano, ale důležité je, děkuji, že byl slečený vlastně ten Hák. On měl jenom trilky na sobě,
4: nevím.
3: Ale
4: hezký.
3: No, byl, ale on tam snad bylo horko, nebo se chtěl líbit. A kousal do takového velkého chleba se sádlem. A to byla večeře.
2: No to on je vždycky, a on tam dokonce se mě svěřil, že tam měl nějaké vitamíny pro růst.
3: Je to
2: to pořád
3: tomu upadlo asi na zem, protože nikdy neprojevilo. Ale koukal oponou v trenérkách, jo?
2: Ano,
3: a toho využil.
2: Ano, využil Karel Bláha s Milanem Klipcem.
3: No, on Klipec původně tělocvičil.
2: Ano, vylezli do provaziště, tam se chytli za provaz opony a spustili se dolů a ta opona, pardon, udělala pic a vylítla šilenou rychlostí nahoru.
3: To byl strašný fofor. To byl takový fofor, že si toho nevšímá ani ten Hák.
2: Ano, ne?
3: Koukal, kousal do toho chleba v těch krychách, stál vlastně nahý před obecenstvem a koukal do té dírky.
2: Ale bez opony.
3: Ta dírka tam nebyla. Tam
5: byla ona strašně veliká.
3: Dírka ani opona tam nebyla. Hák se zbláznil, zešílel v tu chvíli a začal zmateně pobíhat po celém jevišti.
2: Ano, to dělá dodnes.
5: Ovšem mimochodem pozor. To málo kdo ví, Rokoko bylo jediný divadlo v Československu, který mělo Oscara.
3: To je pravda.
0: Tak skutečně to takhle mohlo probět. Taky nějakou historku s Oskarem Hákem máte, Pavlína?
1: Nemám takovou krásnou, přeskutou. Ten chleba se sádlem si pamatuju, samozřejmě, on dal i kousnout. To byl strašně hodný kluk a obětavej, kolik on toho zachránil, protože jako inspicient měl na starost, aby to představení probíhalo dle regulí, aby se všichni dostavili včas a zase odešli včas. A tak. A neměl to vůbec lehký, ten Oscar. Ale byl vždycky úsměvný. On, jestli to dělal ten chleba se sádlem, to já už teda nedovedu odhadnout, ale rozhodně byl dobře živený, protože on byl takový kulička, pohyblivý, neuvěřitelně a vždycky včas všude byl, což byl jeho úkol za prvé a za druhý taky touha, aby tam byl první, aby na své upozornila. Tak Oscar byl úžasný člen tohohle souboru a já si myslím, že všichni si ho zamilovali. I ti, kteří co nejvíc ho potřebovali, co nejvíc potřebovali, aby on dovedl i napovědět. A včas On to všecko znal, všechno věděl a kdo kdy má přijít, kdo kdy odejít a tak dále a řídil to. No a na Oscara myslím si, že všichni, kteří ho zažili takhle v akci, že na něj strašně rádi vzpomínají.
0: Hmm. I dnes Pavlína Filipovská vybrala si ukázku první s ním a ta spojka s tou další možnou do dvojice je právě Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Teď by mohli vystoupit sami spolu v Silvestru 68, povídání o námořnickém uzlu, to nabízím podle toho, co vybrala Pavlína. To je Ačko v tom prvním dnešním souboji a variantou B je Oldřich Kaiser, kterého nasazuje já s jeho předpovědí počasí z ostravského televizního pořadu ještě v 80. letech. Tam se můžeme vydat v ukázce. Vybíráte ale vy. Opět máte k dispozici telefonní čísla, jedno přímo vedoucí do studia Humoriády 731 800 900. Volejte a vybírejte si, anebo hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Zámecké léto. Na jakém zámku naposledy byla Pavlína Filipovská? Někdy výlet nebo
3: já
2: tak?
3: Jsem se spíš pohybovala v Podzámčí. No, ale mám strašně ráda Konopiště.
2: Jo, jo, jo.
3: No, protože to je blízko tam, kde my máme chatu Poříčí nad Sázavou a tam já to mám strašně ráda.
2: Mm-hmm. Dobrá, další zámky najdete na adrese zámeckéléto.cz a můžete poslouchat jejich příběhy skrz celé léto. Teď budeme poslouchat vás, co rozhodujete v Humoriádě, jakou ukázkou pokračovat. Vaše doporučení může směřovat buď k Davidu Darku Vostřilovi a Jiřímu Šeškovi nebo k Oldřichu Kajzerovi, to je ta druhá varianta. Kdo je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím paní Pavlinku.
3: Děkuji.
4: A i vás, Patriku.
2: Díky.
4: A já bych si přál Bčko.
2: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme dál.
5: Dobrý den, Patriku. Tady Ivana z Andřejova, už jsem dlouho nebyla. Zdravím Pavlinku Filipovskou.
3: Děkuji.
5: Přeji hodně zdravíčka, pohody. Je podobná tatínkovi úplně ve všem.
3: To já vím. To slyším
5: takže
3: často.
5: Takže vám děkuju. Naschledanou.
2: Naslyšenou, mějte se krásně.
3: Naslyšenou.
2: A dobrý den dalšímu na telefonu 731 800 900. Jen poprosím stěšit se rádio, ať se dobře rozumíme. Povídejte.
6: Dobrý den, přeji vám. Tady František Kralupy nad Vltavou. Zdravím paní Pavlínku.
3: Děkuji.
6: Patryku. A chtěl bych se zmínit jenom o tom. Darek Vostřel před mnoha lety byl ten robot Emil, jestli pamatujete.
2: Ano, ano, no ještě ano, jednu verzatelku.
6: Můj kluk, tenkrát jsme mu udělali takový oblek a to a vyhrál, tenkrát ve Vltavě tady v Kralupech vyhrál dort, tak byl šťastný, takže mi to zůstalo v paměti, ten
2: ano.
6: Robot Emil.
2: Jo,
6: jo. Takže zdravím vás a mějte se moc hezky a přeju stále zdraví. Díky.
2: Dobře,
3: my
2: děkuji.
3: Vám taky přejem všechno dobrý.
2: Ať se daří. Myslím, že je rozhodnuto. Ty hlasy ale ve dvou třetinách směřovaly několik pokračování s Darkem Vostřelem a Jiřím Šaškem, ale chcete slyšet Oldřicha Kajzera, jeho předpověď počasí z Dobrého večera z Ostravy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás na pravidelné relaci počasí včera, dnes a zítra. Omlouvám se za svůj zevnějšek, ale v podstatě jsem si to zavinila sama. Pokud jste mě sledovali minulý týden, viděli jste, že jsem přišla pěkně upravená. Ano, slibovala jsem vám pěkné počasí, poprvé jsem uvěřila sama sobě a takhle to dopadlo. Přitom ale manžel mi říkal, Eliško, vem si pláštěnku, já jsem si ji vzala, sice ale bylo pozdě. Já se jmenuji Eliška. Eliška Větrná, pracuji v Hydrometeorologickém ústavu v Praze, v Komořanech, k Vrbičkám 28. Takže kdyby měl někdo zájem, no ale to sem nepatří. Počasí dnes. Přestože prší, na celém území naší vlasti je jasno. Počasí zítra. Nejprve si připomeňme, jak bylo zítra před 100 lety. Hezky. Nejvíc vás jistě asi bude zajímat, jak bylo včera. Severozápadní okluzní fronta svým výběžkem zasáhla Středomoří, kde naši kolegové napočítali 86 minibarů. Tlak vzduchu přepočtený 8 hodin večer na marky. Kryváň. Kryváň 13,5. Paříž 13,50. Evropa setrvalý stav. A nyní se společně podívejme na povětrnostní mapu. Děkuji vám.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tady to hezky vypíchnul Olda Kaiser. Já říkám vždy, že v rádiu není vhodné říkat, pojďme se podívat.
3: No jo.
2: Protože bychom měli spíš poslouchat. No, no, když tak se doporučit k podívání na stránkách nějakých internetových, ale takhle. Jakou, pamatujete tu éru, ještě když se naživo jelo třeba to zpravodajství počasí v televizi a zprávy a takové, vy to musíte přece pamatovat, teď i tatínek začínal s tím živým vysíláním v televizi.
3: No jistě, no. A já jsem si ho užila potom v Dobrých jitrech a tak,
2: ano.
3: Jo, to byly hodiny živého vysílání a mě poskytovali takový zvláštní kouzlo toho blízkého bezprostředního styku s posluchači. A bylo to moc krásný. Zprvu jsem teda se topila v trémě. Úplně jsem z toho byla prostě celá vyřízená a tak. Ale časem to úžasné publikum rozhlasové mě ty trémy zbavilo. A já jsem pak s nima chodila jako na dostaveníčko do našeho takového bytečku, tajného, soukromého, což bylo to prostředí, mikrofon a oni. A my jsme si strašně rozuměli. A kolikrát jsme se těžko loučili. Technici už potom tam v kabině z toho byli zoufalí, protože mě to trvalo moc dlouho. Já jsem jim byla strašně vděčná za to, že poslouchají a že jsou se mnou, že tam nejsem sama.
2: Jste zapomněla na čas, na hodiny?
3: No jistě.
2: Jako, jak se říká, přetekla jste třeba i přes časové znamení nebo něco takového?
3: Je, někdy? To se mě neptejte. To se zeptejte třeba Jitka Sakalová, která většinou tam seděla jako
2: technik?
3: Vedoucí člověk.
2: Ano.
3: Tý technický...
2: V režii?
3: V té kabině.
2: Ano.
3: Kde, prosím?
2: V režii.
3: Jo, v režii. Ano, ano, to už znílím. Tak ta si zažila svý se mnou, protože já jsem vždycky odevzdala ten text, který jsem si po doma načmárala, teď jsem jí to všecko předala a jak to bude, Jitunko, a tak. A ono to bylo třeba úplně jinak. A ona nemohla najít ten konečně jako šlágvort, jak říkají odborníci, kde jsem chtěla skončit a čím jsem chtěla skončit, protože mě se nechtělo končit. Jo, jo, jo. My jsme byli v tak dobrý debatě a posluchači reagovali a no tak prostě se mi zalíbilo. Mm-hmm. Já jsem to živý vysílání milovala. A já si myslím, že živý vysílání taky člověka hodně prověří. Jestli chce a má co sdělit a jestli se chce podělit o to, co si přines do toho rozhlasu. Ono sednout si takhle k textu, který vám někdo naklepe, teď na stroji, teda na stroji ne, no, už dávno, že jo, že vy to máte na počítači a tak různě to, jo, ale stejně to máte už takhle připravený a nařízený. To já jsem neměla nařízený, já jsem byla taková neřízená střela a poměrně jsem dělala asi potíže, ale přesto musím říct, trošku se pochlubím, že jak ta Jitka Sakalová, těžce zkoušená, a ostatní zvukaři, kteří se mnou takhle absolvovali to živý vysílání, že na mě docela rádi vzpomínají.
2: Aby ne.
3: Protože ona jim ta služba utekla líp. Oni byli furt napnutí, co bude, jak to bude a to. Porád a poběhoval mezi tím Pepík Švehla, který tam měl hudbu připravenou, tu si mohl klidně odložit, pač na ní nedošlo kolikrát. Ale zase pak tam byla taková pauzička, která by se mi líbila, byla, kdyby něco pustil takovýho hezkýho, něžnýho a teď bylo hrabání. A to bylo tak krásný podívání do té režie. Jakou já jsem tam... jsem tam způsobila různý zmatky. No. Nevím, jestli tak rádi, jako já na ně, na všechny vzpomínám, ale bylo to krásný a užila jsem si to hrozně let.
2: A dnes si na to tak trochu vzpomíná a užívá si to opět.
3: Co
2: Pavlína
3: trochu,
2: Filipovská.
3: Já to vzpomínám moc.
2: Ráda, ano. Tak Humoriádě i ta je živým vysíláním a tady není připraveno dopředu nic, jen seznam ukázek a pak o tom rozhodují naši hosté a taky vy. Jako třeba v téhle chvíli, pokud jste si vybrali Oldřicha Kaisera, skočili jste do jiného šuplíčku, nabídnu ho ještě po druhé, dokončit předpověď počasí, anebo si uděláme změnu. Řekli jsme si s Pavlínou, že bychom mohli zkusit nasadit, jak se říká, Ivu Janžurovou s Josefem Veldou ve scénce.
3: Ivanku Janžurovou, prosím.
2: Tak, co vyberete vy? 731 800 900, telefon do studia a SMS-kové číslo 90 01 04, humor mezera A nebo B v pořadu nazvaném
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Stále ještě si můžete vybírat. Oldřich Kaiser v jedné z variant pokračovat s předpovědí počasí, anebo Ivo Janžurová s Josefem Veldou. Ukázka, která je ve hře, vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchám vám dnes i Pavlína Filipovská. Tak kdo tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karvine. Dobrý den, paní Filipovská.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a hlasuji pro pokračování.
1: Dobře, předpověď počasí, jak asi dopadne. Dobrá, děkujeme moc. Přesouváme se za dalším, kdo tam je na telefonu. Dobrý den.
4: Dobrý den, Breno z Martina. Pozdravím vás do studia a poslucháčov Humoriády. A 88 bodů dávám bejčku.
1: Dobře, děkujeme, Breno, mějte se krásně. Ještě někdo tam je? Povídejte, hlasujte. Ve spojení jste s námi, tak škoda, že nepromlouváte, to znamená, že se přesouváme za dalším, kdo je na telefonu.
5: Dobrý den, tady Petr Zdanek, zdravím vás oba, zvlášť milou Pavlínku.
3: Dobrý den.
5: Vyslovila přání Ivu, tak já dám Ivu.
1: Dáte Ivu, dobře.
3: Děkuji vám.
1: Děkujeme za to zavolání, hlasování a ještě jeden hlas od vás posluchačů, ten telefonní, přičteme SMSky potom.
6: Dobrý odpoledne, to je Miloš Dlouhé Třebové. Já vás zdravím, Patriku, a i paní Filipovskou. A chtěl bych Ivanku.
1: Dobře, tak jo, získala většinu bodů Iva Janžurová, Josef Velda, a tedy nazváno je to Opletení a mužské emancipaci, ta ukázka, která v tomhle boji v Humoriádě vyhrála.
7: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
8: Že zase v kloubech cítíš, že ti dneska padne karta, veď to znám. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý i klukovo prasátko.
7: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.

0: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
1: No dovol, to je Goethe.
0: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
1: A nebo, počkej, nech to, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
0: Co?
1: Rousseau.
0: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
1: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
0: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
1: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
0: V kredenci.
1: I s drátama?
0: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
1: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
0: Teploměr a acylpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
1: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
0: Taťko, taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
1: A co bych proved?
0: No, ještě před měsícem jsi neuměl přišít ani knoflík.
1: No jo.
0: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. A dneska chceš klukovi plíst kulich a přiznej se, taťku.
1: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
0: Máš kapes?
1: Ale no, tady někde, na. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
0: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Takže ty si do práce poneseš pleteň.
1: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
2: Jak se ta doba proměnila? Na kurzy vaření už chlapi chodí normálně, některé ženské časopisy, tak už to tak splnilo, taky proč ne? No to pletení nevím, ale možná taky někdo už se tomu
3: věnuje. Já nevím, já jsem se s Ivuškou dlouho nepotkala, což ano. Mě mrzí, tak se slýcháme, že jo, občas, ale ona byla hrozně rukodělná vždycky.
2: To je pravda.
3: Ano.
2: Ano.
3: Ona měla v tašce scénář, takhle jenom smotaný, tak to ona ani nepotřebovala nikdy žádný scénář moc. Ale měla tam nějakou práci rozpletenýho něco, anebo rozšitýho. A ona taky vyšívala, Ivuška. A my jsme hodně pracovali v tomhletý sestavě, pan režisér Podskalský, Iva a já. A on za mnou vždycky přišel, pan režisér, a říkal, Pavluš, co myslíte, co to tam teďko našívá? Co tím míní ty květy a tak? Já jsem říkal, pane režisére, já nevím, ale nejspíš to bude nějaký přehoz. A přes co, Pavluš? No, ona už to přehodí někde, ale... A to si představte, to mě až téměř slzy vyhrkly. Já jsem viděla Ivu nějakým takovým starším snímku, a ona měla na sobě ty šaty, které jednou při natáčení měla rozešitý. A to byly neuvěřitelné květy. Takový jako cizokrajný květy, nepředstavitelných barev. A byly k sobě takhle jak my říkáme, heftnutý. Jak se to řekne? No, přišitý.
2: Přišitý, ano. Heftnutý.
3: Heftnutý k tomu. A to se taky rodilo, tohleto velikánský díl, ale kdysi dávno. A Ivuška to všechno asi má poschovávaný, protože v těch šatech hrála jako vždycky výtečně jednu roli. Komickou, pravda. Mhm. Ale bylo to pestrý, bylo to nádherný a ty šaty mluvily za ni.
2: Iva Jenžurová vyhrála u vás. Vyhraje to ještě podruhé, ale v ukázce Z Homolků po boku dalších interpretů, jako je třeba paní Motlová, Šebánek, Husák, Růžičková a tak dál. A nebo si dopřejete jinou skvadru interpretů, kterou nabízím já proti. Povídání o Sněhorce z úst Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršuly Klukové. Tak co si vyberete? Homolkovi nebo Scénka o Sněhorce? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900. Pište SMSky, když se neprovoláte, a posílejte je s heslem Humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali, na číslo 90 011 04. Přispějete do pořadu
4: Humoriáda.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vybíráte si, hlasujete na telefonu 731 800 900, dohlíží na to Pavlína Filipovská a Patrik Rozehnal tady ještě shrne. Nabízíme Ivu Janžurovou a spol v Homolkových, anebo scénku s Uršulou Klukovou, Jiřím Krampolem a Miloslavem Šimkem. Kdo se vyjadřuje teď po telefonu? Vítejte u nás.
4: Haló, dobrý ano, den.
3: Dobrý den.
4: Tady Jaroslava z Kadaně.
3: Ano.
4: Moc vás zdravím, hlavně Pavlínku.
5: Děkuji.
4: A mám takový nápad. Ona byla vždycky taková akční, velice rádi všichni poslouchali. Jestli by neměla zájem ještě nějaký pořad třeba vyrobit, nebo nějaký vzpomínkovej, myslím, že by to hodně lidí potěšilo.
5: No já nevím, já mám ty vzpomínky tak jednu na druhou, ono musel by mě někdo řídit zhora.
3: Mávat, zastavit, dát hazard.
4: To by mě tak napadlo, všechno. Myslím, že spousta lidí by zajásala.
3: Dobře.
4: Jinak vás moc zdravím, přeji
5: děkuju,
4: moc zdraví.
5: Děkuji vám.
4: A přeju si Ivanku.
3: Ano, dobře, děkujeme děkuju, i za ten nápad. Naše. Mějte se pěkně, ať se daří, kdo další tam je.
6: Dobrý den, zdravím vás z Vrbátek.
3: Ano.
6: Chtěl bych sem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji.
6: A hlasoval bych pro Sněhurku.
3: Dobře, varianta B, píšu ji bod. Ať se daří, mějte se pěkně a ještě někomu dáme slovo.
7: A já vám za to slovo děkuju. Přeji vám krásné odpoledne, přitom vařím večeři. A chtěla jsem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji vám, opětuji.
7: A pan redaktor, jak oni jsou šikovní, ti redaktoři, jak oni umíjou ta mluva, to já úplně jsou z toho hotová.
5: No oni to umíjou, to vám řeknu, že jo.
7: Ne, opravdu jsou vynikající. Oni tak umíjou, ale tak umíjou, že já se skláním až k zemi před ní. Paní Pavlínko, vy jste vzdělaná žena, já vás moc mám ráda.
5: Děkuji
7: a hlasovala
5: vám.
7: Bych pro Bčko, prosím. A děkuju.
3: Dobře.
7: A zdravím.
3: Děkujeme, my taky, mějte se pěkně a myslím, že je rozhodnuto. Skáčeme, řekl bych, hodně dnes. Opět na další ukázku, děláte si to pestré. O Sněhurce Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková vyhráli právě u vás tedy s touto ukázkou.
8: My jsme chtěli sehrát také něco dětem, ovšem Jiří Krampol to měl na starost a zapomněl.
9: Milé děti, já se vám omlouvám.
8: No to je dobře.
9: Hele, co to napraví tím, že bychom teďka tady na jevišti se cvičili nějakou notoricky známou pohádku?
8: No možná by to šlo ale kerou.
9: Sněhurka a sedm trpaslíků.
8: No tak špatná pohádka to není. To
10: je výborná pohádka, já budu hrát Sněhurku hlavní roli.
8: Ježišmarja. No tak to už tak dobrá ta pohádka nebude. Uršo, prosím vás, já vás nechci plašit, ale už jste to někdy viděla, že by Sněhurka byla menší než trpaslíci.
10: No to jste mě teda vyplašil. No. Vy chcete říct, že já jsem malá.
8: No to jsem snad neřekl, jako kdybyste spíš nějak chodila světem na štorc, nebo co. Vzadu už určitě nejste vidět.
10: No tak si vemu vysoký podpatky.
8: Ty vás zachráněj, vy byste potřeba chůdy a ještě vysadit.
10: No tak to teda ne, chůdy si nevemu, to bych se odstala v rakli dřív, než bych si kousla do jabka od baby.
8: No, tak vidíte, vy jste ještě ke všemu nešikovná, vy jste jako Sněhurka prostě nepoužitelná.
10: Proč by jednou Sněhurka nemohla být malá? Důležitý je, že jsem krásná.
8: Ježiš. A proč tu krásu nevemete teda někdy sebou? Abychom se mohli s váma radovat společně.
10: Proč by Sněhurka nemohla být malá? Byla by to taková avantgarda.
8: Musím vás zapomeňte na avantgardu. Avantgardou můžete otravovat dospělí diváky, intelektuály. Ty si snad i nic jiného nezaslouží. A ne děti, ty za nic nemůžou, ty jsou nevinný.
9: Uršulo, neblbni, buď trošku soudná. Co pak ty v tomhle věku můžeš hrát Sněhurku?
10: No počkej, Jirko, o jakým věku mluvíš, snad ne o mým. Já mám léta stabilní věk.
9: Uršulo, prosím tě, já si pamatuju, když ty si v divadle Jiřího Volkra hrála paní Mariánku, matku pluku. Tak my jako takhle malí děti jsme po tobě z praku střílili bábrdlata.
10: Jirko, to si pleteš, to byla Leopolda Dostálová, ale ne já.
9: To si byla, ty asi to pamatuju moc dobře, když jsme tě nemohli dostat ze stanu od vojáků.
10: Ale prosím tě, helejte, to nebylo ze stanu.
8: Jenom z časových důvodů vás přerušu, jinak docela se zájmem poslouchám, jak se tady dvě kulturní památky hádají o to, která je starší. Jirko, ne, že bych se chtěl zastávat Uršuly. Ale srovnávat její věk s tvým, to je z tvý strany drzost.
9: Z mý strany?
8: No jistě, jít se ti přezdívá Metuzalem, prosím tě. Jiří Krampol sice chytře vylepšuje věkový průměr své rodiny tím, že si bere za manželky stále mladší a mladší holky. Neboť zastává názor, že s jarem je třeba vymést babu z chalupy. Někdy si dokonce dělá jaro už na podzim. Ale my, co známe dlouho, víme, že jeho první manželka byla věstonická Venuše.
10: Prosím vás, nechte toho, budeme teda hrát Sněhurku nebo ne?
8: No můžeme, Jira, vy se rozlučte s tím, že byste jí stvárnila vy. Vy, pokud budete v té pohádce vůbec chtít obtěžovat, tak by bylo nejlepší, kdybyste hrála nějaký lesní zvířátko. Pokud možno takové, které za celou pohádku neopustí noru.
10: Jestli se taková nora najde, do který se vejdu, no tak klidně, že jo?
8: Musí do Štěchovic, tam pan mužík kope.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já bych tady rovnou pokračoval, ať posluchači taky rozhodnou, jestli ta pátá ukázka bude zase změnou, anebo zůstaneme tady u té Sněhurky. Co říkáte, Pavlíno, dám jim hlasovat?
5: Ano.
3: Dobře.
5: Ano. Hlas lidu, hlas boží.
3: Ano, tak Uršula Kluková, Jiří Krampol, Miroslav Šimek nebo Oldřich Velen a vzpomínka na Menšíka, to je ta varianta. Tak co si vyberete? Čísla znáte, 731 800 900 a taky je to SMS-kové. A teď si pustíme i Pavlínu ze záznamu v písničce. No.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zpívala si tady sama se sebou i Pavlína.
2: No samozřejmě, protože já jsem na tohle pyšná, že pan Vlach, tehdy Karel Vlach, dirigent, mě svěřil tuhle tu krásnou píseň, která hejbala Prahou svýho času.
1: Ano.
2: A představte si, že můj tatínek, který začínal u operety, tak tohle to zpíval a tančil u toho. No. A já jsem to potom takhle převzala, sice neumětelsky, ale s obrovskou chutí a ráda.
1: Tak čím uzavřeme? S Uršou Klukovou, Jiřím Krampolem, Miloslavem Šimkem, anebo s Oldřichem Velenem a vzpomínkou na pana Menšíka? Ptáme se vás po telefonu. Ještě rozhodněte. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co to bude?
3: Já bych určitě chtěla paní Uršulu.
1: Dobře, píšu jí bod, když nám to tam vazbí, rozumím tomu dobře, ale zklamu vás. Víc bodů, to tu dlouho nebylo, že jsme takhle skákali, bylo pro Oldřicha Velena a vzpomínku na pana Menšíka, Menšíkovu občanku. Tak tohle to si dáme a tím uzavřeme dnešní vysílání.
4: Takže toto mě všechno Láďa vyprávěl, jak dopadl na to osobní oddělení. Já jsem říkal, Láďo, prosím tě. Tak teďka tam jsi o 5 roku starší. Když to osobní oddělení, až budeš mít těch 60, ale to budeš mít těch 55, oznámí na důchodovém úřadě, že pan Menšík dožil 60, ať se mu pošlou papíry, že jde do penze. Tak na tom důchodňáku řeknu, no prosím vás, jste na tom Barandově, buď to jste ožralí, nebo jste se zblázili, nebo co, teď je mu 55. A Láda říkal, ale prosím tě, to nějak dopadne, to ještě moc daleko. Načež utíkali roky a když Láďa už teda podle toho nového, když už jsme teda o 5 let starší, když dosáhl 50, teda měl furt těch 45, tak si mě zavolal ředitel do Jindřišské ulice a říkal, poslyšte, vy jste kamarádi, vy jste rodáci, on je takovej umělec, že já už bych mu teď zařídil, zasloužil jeho umělce. No, ve mně to trošku hrklo, pak říkal k 50, že mu to nesto. No, říkal jsem, no dobře, on si zaslouží hledacoč, no. A za dalších 5 let mě tentýž ředitel volal, říkal, poslyšte, on za pár měsíců bude mít 55. A to on je zralej na národního umělce, přece za to, jak on se prezentuje a tohle, to já mu zařídím toho národního umělce. No to už jsem se spotil a povídám, no, s tím já vám neporadím, to se promluvte si s Husákem o tomhle. Až Husák rozdával národní umělce. Načeš? Láďa Menšík, já jsem to už pak sledoval jenom podle novin, jsem se dočetl, že dostal za národní umělce, Josef Kroner národní umělce a tohle. Šel jsem za ním, říkám, Láďo, prosím tě, ty už z toho nevybruslíš, to smrdí kriminále, prosím tě, už je v tom namočený i Husák. Jak chceš dál pokračovat, prosím tě, teď až to praskne, tak víš, co z toho bude? A on se rozesmál a říkal, člověče, nic nemůže prasknout, protože Husák je v tom namočený. On si měl ověřit moje data, než mě to dál. A když to praskne, tak on bude mít takovej život, že může přijít i Voflek. No a takhle přišel Voflek Láďa a ne Husák.
1: A dnešní na konci hostem byla Pavlína Flipovská. Ať se daří a krásné léto, Pavlínu.
2: Děkuju moc krát. A to krásné léto přeju nám všem. Mm-hmm. Protože krásné léto posvětí život a myslím si i zastaví čas svým způsobem, což my ženský potřebujeme. No a děkuju vám, bylo mi mezi vámi moc, moc dobře. Naschledanou.
1: A já doufám, že stejně tak milo a příjemně vám bude i zítra v Humoriádě, kdy hostem bude Carmen Majerová.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Zásobníky plynu jsou méně naplněné než v loni, je to kvůli konfliktu na Blízkém východě. Opravovaná budova Novoborského úřadu zůstává otevřená. V Jílovém u Hodkovic nad Mohelkou výbuch potrubí zranil 3 muže a čekáme postupné ubývání oblačnosti i srážek a teploty kolem 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké ráno přeje Hana Hopfoglová. Zásobníky zemního plynu jsou teď v České republice plné zhruba ze 47%. Obchodníci v nich zatím uskladnili 1,5 miliardy metrů krychlových plynu. To je asi o 800 milionů méně, než bylo ve stejném období v loni. Vyplývá to ze statistik Ministerstva průmyslu a obchodu. Podle vrchního ředitele sekce energetiky rezortu Reného Neděli se obchodníkům skladování letos tolik nevyplatí, protože ceny jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než je v létě obvyklé. V topné sezóně podle Reného Neděli nedostatek plynu nehrozí.
2: Česká republika dnes využívá několik zdrojů dodávek, především dovoz ze západní Evropy, norský plyn a LNG hlavně z USA. Zásobníky představují důležitou pojistku, zejména po pokrytí vysoké zimní spotřeby a krátkodobých výkyvů.
0: Kvůli současným vyšším cenám Asociace nezávislých dodavatelů energie odhaduje, že v letošní topné sezóně zdraží plyn zhruba o 5 až 15%. Budova B městského úřadu v Novém Boru zůstává i přes současnou rekonstrukci otevřená, upozorňuje na to vedení města. Dělníci v budově v ulici Bedřicha Egrmana instalují novou vzduchotechniku a klimatizaci, opravují arkýře a modernizují sociální zázemí. Úřad funguje v běžném režimu.
3: Na rozdíl od loňského roku, kdy bylo budovu nutné na několik dní uzavřít kvůli výměně rozvodů. V budově lidé najdou oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, matriku nebo registr vozidel. Vedení města ale upozorňuje na zvýšený hluk a pohyb řemeslníků. Z Českolipska Michal Jemelka, Český rozhlas.
0: Policisté a záchranáři zasahovali v úterý odpoledne v Jílovém u Hodkovic nad Mohelkou. Při čištění plynového potrubí se tam zranili 3 muži. Podle mluvčího záchranářů Michála Georgieva byli 2 muži s těžkými zraněními přepraveni na traumacentrum Liberecké nemocnice. 3. muže lékaři ošetřili na místě. Neštěstí se stalo na louce u jednoho z rodinných domů. Výbuch potrubí, ve kterém nebyl plyn, podle policistů způsobilo natlakování vzduchem. Kriminalisté případ vyšetřují. Francouzští poslanci dnes budou hlasovat o zákonu, který zavádí právo na asistovanou sebevraždu a eutanázii. Podle deníku Le Monde národní shromáždění zřejmě legislativu schválí. Francie by se v takovém případě připojila k 11 zemím ve světě, ve kterých vážně nemocní pacienti můžou na lékařský předpis dostat smrtící látku.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme většinou oblačnou, místy s přehánkami nebo bouřkami, ojediněle i silnými. Později odpoledne bude srážek a oblačnosti postupně ubývat a naměříme 19 až 22, na Českolipsku až 23 stupňů. Zatím fouká slabý proměnlivý vítr, přes den ustálý směr na severní až severovýchodní, v bouřkách může přechodně zesilovat a biozátěž je dnes jen mírná na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Část Jablonecké ulice v Liberci už je průjezdná v úseku od Šaltova náměstí k odbočce do Komenského ulice. Silničáři teď pracují v úseku od Sokolovny do křižovatky ulic Jablonecká a Klášterní. Tak s tím počítejte a buďte na všech svých cestách opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Hezké dobré ráno z Českého rozhlasu Liberec, vás se zdravíme do středy 15. července a pokud máte rádi maliny, tak to jste na správné frekvenci, protože za chvíli to u nás po nich bude krásně vonět. Vidím tady po oku Hanu, jak je nadšená, protože to je opravdu malinová holka, tak maliny máš určitě ráda.
0: Mám ráda maliny a máme jich málo, takže
4: Tak v tom případě ti poradím, kam vyrazit na samosběr, a poradíme i vám, milí posluchači, kde si je na Liberecku natrháte. Tak prozradíme to už za pár minut. No a k létu patří také první lásky, ale i různá trápení. Jak to všechno vnímají děti a u čeho bychom s nimi měli zpozornět, i to bude naše další ranní téma. A závěr hodiny patří tradičně zábavě. Vybrali jsme Jiřího Suchého a jeden velký trapas. Víc už ale neprozradím a budu vás ještě chvíli napínat. Tak ať se vám hezky poslouchá a díky, že jste si nás naladili.
1: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: Jeden obyčejný muž na vlnách Českého rozhlasu Liberec, který s hudbou začínal už v 50. letech minulého století a umí hrát třeba na kytaru nebo také na flétnu. Petr Spálený pro Dobré ráno. Tak vás pěkně zdravíme, milí posluchači, připravte si pití a něco k zakousnutí a vyrážíme na maliny. Někteří lidé je pěstují na svých zahrádkách, jiní pro ně vyráží třeba na trh nebo na samosběr. Plantáže jsou třeba v Jablonecké Proseči nad Nisou. Samosběr tam funguje zhruba každý druhý den. Zájem je veliký. V některých dnech se u vstupu čekají i fronty.
1: Ty maliny jsou úžasný, prostě výborný a jsme rádi, že je máme, protože já z toho vyrábím likér, sirup a marmelády.
2: Olga Nesvěcená má výbavu. Co jste si všechno přinesla?
1: Malý balíčky, které si potom budu sesypávat do nádob, abych se mohla do ruksaku, židličku, pití a kafe.
3: Samosběr začíná obvykle v 9 hodin ráno. Lidé ale přijíždí už s předstihem. Dagmar Kurzavinská dorazila zhruba v 8:30.
4: My jsme přijeli dřív a přišli jsme hned druhý na řadu.
3: Další zákazníci už museli čekat frontu.
5: Čekali jsme dlouho. Říkala jsem, že příště, když přijedu, takže bychom přijeli třeba už na 8:45 a počkali se tady, abychom získali takový ty řádky nahoře.
3: Eva Zajíčková sbírá v jednom z posledních řádků.
5: Jsem se bála, že budeme mít třeba jenom jednu misku, ale máme 4, takže to je jako fajn a ještě nekončíme, takže ještě to tady projdeme a myslím si, že třeba takových 6 misek budeme mít.
3: V Proseči můžou lidé maliny sbírat na dvou plantážích, říká majitel Václav Špilar.
6: Máme dva takový trošku oddělený celky. Jeden vlastně, který je přímo dostupný, se k němu dá dojet do blízké vzdálenosti autem, a druhý je s takovou malou procházkou, asi ne, ani ne 10-minutovou, hezkým okolím, kde také se dá pak sbírat.
3: Jak takový samosběr malin funguje?
6: To je úplně jednoduchý. Zájemce přijde s nějakou svojí nádobkou ideálně, my mu ji zvážíme, pak ho uvedeme na řádek, který ještě nebyl ozbíraný nebo který ideálně je v nejlepším stavu ke sběru. A potom, co se nazbírá, tak ho zvážíme ještě jednou, respektive tu nádobku zvážíme ještě jednou a je to vyřešený.
2: Ta plantáž je poměrně veliká.
6: My to měříme na dílku těch řádků, jako by lineární dílku. A to jsme teďka na nějakých asi 4 kilometrech.
3: Tady jsou na první pohled mnohem divočejší rostliny. To jsou taky klasické maliny.
6: Tohle je několik keříků malin, které jsou černý. A je to jedna ze starých odrůd, která pochází někde možná z první poloviny 20. století. Máme tady několik keříků jako takový relikt původně většího celku. Oni mají ty plody výrazně menší, ale jsou chuťově strašně zajímavý, jsou hrozně aromatický.
3: Černé maliny částečně připomínají ostružiny. I jejich samozběr zemědělec Václav Špilar nabízí. Sezóna ale začne až koncem července a potrvá až do podzimu. Z Proseče nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
7: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

0: Před malou chvílí jsme byli s naší redaktorkou na samosběru malin v Proseči nad Nisou a pokud se na ně chystáte, nebo třeba i na borůvky, počasí k tomu budete mít naprosto ideální. Sice byste, milí posluchači, mohli zmoknout, ale nebude žádné horko. Počasí. Ranní teploty se aktuálně pohybují mezi 14 a 17 stupni a přes den nám poskočí maximálně na 23 stupňů Celsia. A obloha bude oblačná, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Později odpoledne má srážek i mraků ubývat. Biopředpověď je díky ochlazení na jedničce a UV index na šestce. Proč se stal z Karola Duchilně v současné době takový fenomén? I to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host. A za pár minut vám to prozradíme.
1: Jaro, léto, podzim. Zima.
2: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: S kapelou Kryštof jsme se v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec prospívali k 5:23 a odpoledne opět vysíláme pořad Alex a host. A tentokrát bude hostem Alex Minářové režisér Peter Bebjak. Dozvíte se například i to, čím to je, že se zpěvák Karel Duchoň udržel v žebříčku popularity dodnes.
1: Ono to nie je, že stále, ono je to istý návrat. Pretože bolo obdobie už tie 80. roky, tá druhá polovica 80. rokov už bola skôr taká, že už sa mu tak nedarilo, už nebol taký záujem o neho, o jeho vystúpenia, koncerty, ani tie nové pesničky nejak nevznikali a nehrávali ho tak často, ani nebol žiadnych tých federálnych show v zábavných reláciách. A taký návrat, v podstate to je nejakých 10-15 rokov dozadu na Slovensku extrémny. A je to tým, že začali súčasní umelci robiť jeho cover verzie, jeho pesničiek, ale aj taká tá istá nostalgia pre istú skupinu ľudí a pre mladú generáciu, čo je na tom veľmi prekvapivé, že práve aj tá ho začala ako keby vnímať a počúvať častejšie. A zrazu sa z neho stal fenomén.
0: Celý rozhovor s Petrem Bebjakom si poslechněte dnes po 13. hodině. A před zprávami v 17:30 vám hrajeme ještě Hanu Zagorovou nebo Abu a přejeme pohodové ráno v naší společnosti. Ve společnosti Českého rozhlasu Liberec.

0: Dobré ráno, tady je Český rozhlas Liberec a Hana Holkfoglová má pro vás dobrou zprávu. Dálniční známky nejspíš zdražovat nebudou.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Dálniční známky se nejspíš nebudou pravidelně zdražovat. Sněmovna podpořila novelu, která počítá se zrušením valorizace jejich cen. Teď se ceny známek mění každý rok podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vládní koalice chce, aby i v budoucnu platily letošní ceny. Opozice považuje novelu za populistickou. Město Česká Lípa oznámilo, že dokončilo nový elektronický navigační systém. Od loňska byl částečně v provozu v nové městské úřadovně v ulici U synagogy. Teď funguje i v komplexu městských budov na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Lidé ho najdou na webu města v sekci Telefonní seznam. Navštěvníci Liberecké zoo můžou vidět lvici zabavenou zápasníkovi Carlosi Vémolovi, informovala o tom mluvčí zahrady Barbara Tesařová. Do venkovního výběhu zoologové lvici vypustili po skončení povinné měsíční karantény. Stát ji zápasníkovi zabavil z nelegálního chovu na konci června. Začíná 23. ročník festivalu Colors of Ostrava. V oblasti bývalých Vysokých Pecí se během 4 dnů představí 110 interpretů. Dnes tam vystoupí například i z

0: zpěvák Ondřej Hruml nebo kapela Miraj a ve fóru Molten Pot bude i zpravodajský podcast Českého rozhlasu Vinohradská 12. Jablonecké fotbalisty dnes čeká další z přípravných zápasů. Na svém hřišti přivítají ukrajinský tým Metalist 1925 Charkov. Hrát se začne v 17 hodin. A bude nejprve většinou oblačno, místy se můžou přidat přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné, později bude oblačnost ubývat a i srážky budou ustávat. Teploty dnes do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je uzavřená část Jungmanovy ulice od kruhového objezdu u kostela po křižovatku s ulicemi Puchmajerova a Truhlářská. Objížďka je v místě vyznačená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Po zprávách pokračujeme v našem dobrém ránu a po sběru malin probereme další letní téma, první lásky, nuda a další dětská trápení. U čeho bychom s dětmi měli společně o prázdninách zpozornit, tak to si řekneme v reportáži už za pár minut. A přidáme také zábavu. Jiří Suchý nám povypráví, jak žádal v nemocnici při rehabilitaci o nějakou zábavu.
3: Asi za minutu se vrátila a hodila mi do té kádě takovou velikou celulidovou rybu. Bez úsměvu mrskla mi do té kádě a odešla. A teď já tam seděl s tou rybou a teď z těch kádí koukali ty dětci všelijaký a mračili se jako...
2: Jak to všechno dopadlo, uslyšíte z Českého rozhlasu Liberec po 17:45. Teď vám do středečního rána hrajeme Petra Muka.

0: Pohodovka od Jiřího Korna tam u dvou cest, tak snad nám další místa nevybetonují nebo nevyasfaltují. 10 minut po 5:30 zůstáváme v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec na takové letní vlně a dáte mi, milí posluchači, určitě za pravdu, když zavzpomínáte na naše mládí, že prázdniny jsou časem pro dobrodružství, výlety i nová přátelství. Pro některé dnešní děti ale mohou skrývat i nástrahy. Třeba proto, že tráví více času na internetu. Nejen před nebezpečím kyberprostoru varují odborníci i ministerstvo vnitra v programu Bezpečné dětství.
1: O prázdninách odpadá dětem stres ze školy a známek. Mají ale mnohem více času se zabývat sami sebou. Škola ale plní i další funkci. Učitelé mohou přijít na to, že dítě má problém, říká národní koordinátorka pro prevenci kriminality Kateřina Bělohlávková.
2: Během prázdnin místo učitelů volají vedoucí táboru, kteří vlastně vstupují do role těch učitelů a můžou identifikovat takové dítě, které se jim svěří na táboře nebo v nějakém kroužku na sportovním soustředění.
1: Kontakt s vrstevníky hledají děti taky na internetu, jenže tam hrozí podle expertky na kyberkriminalitu Terezy Faladové z ministerstva vnitra nebezpečí.
3: Ti pachatelé se nechovají už tak, že rovnou to dítě požádají o nějakou intimní fotku nebo o intimní video, ale oni moc dobře pochopili, že dětem dneska chybí sociální kontakt.
1: Ten hledají dívky nejčastěji v chatovacích aplikacích, jako je WhatsApp. Chlapci u hraní počítačových her, například Roblox nebo Minecraft, říká Faladová. Před nástrahami varují i krizové linky, kam se děti, rodiče i třeba právě vedoucí táborů mohou obracet. Základem je, aby dítě vědělo, co si k němu může jiný člověk dovolit, ať už na internetu nebo i v reálném světě. Pokračuje klinická psycholožka z dětského krizového centra Zora Dušková.
4: Každé dítě by mělo vědět od nejútlejšího věku, co označujeme jako intimní oblasti. A velmi jednoduše to jde i v souvislosti s létem dětem vysvětlit. To jsou ta místa, která si zakrýváme plavkami.
1: Podle Duškové je mnohem větší šance, že se takové dítě svěří. Nejvíc ale děti řeší téma psychické nepohody. A to se nemění ani v červenci a v srpnu, říká vedoucí odborných služeb Linky bezpečí Hana Píšová.
5: Co naopak trochu přibývá, tak jsou vztahové problémy, kde děti řeší letní lásky, krachy těch vztahů, nebo se nám objevují častěji témata, kdy děti třeba mají někam odjet, ať už to jsou tábory, soustředění, anebo třeba i dovolené.
1: S dětmi by rodiče podle Píšové měli mluvit o tom, jak prázdniny chtějí trávit a snažit se najít společné řešení. I díky tomu s nimi pak budou děti o případných problémech komunikovat. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Do středečního rána vás pár vteřin po 6:15 zdraví Český rozhlas Liberec. A pokud si dnes vyrazíte do paláce Líbek, kde se budou opékat buřty, bude tady i odpolední koncert nebo tancování salsy a latiny, vezměte si pro jistotu deštník.
1: Počasí.
0: Oproti včerejšku bude dnes chladněji. Odpolední maxima se dostanou mezi 19 a 22 stupňů Celsia. Na Českolipsku, kde bývá vždycky o něco tepleji, čekejte ještě o stupeň 2 víc a na horách bude okolo 17. Meteorologové předpovídají většinou oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a ojediněle mohou být opět i silné a s kroupami. Později odpoledne bude mraku a případných srážek ubývat. Ve vzduchu jsou aktuálně pily trav a bylin a klíšťata mají stále vysokou aktivitu, tak pozor na ně, milí posluchači. A od počasí už míříme do našeho archivu, když už zažít trapas, mělo by u toho být co nejvíc lidí. Teprve pak totiž událost získá na významu a ten trapas je opravdu pořádný. Vyprávět nám o tom v dobrém ráno bude už za pár minut Jiří Suchý.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Mám tě.

0: Pohled na hodiny ukazuje 5.51. S vámi je Český rozhlas Liberec a máme pro vás slíbenou návštěvu v archivu. Není radno pokoušet se o humor v nemocnici. Na vlastní kůži si to kdysi ověřil Jiří Suchý, jehož humor těší už několik generací diváků a posluchačů. A lidé se také královsky bavili i v době, kdy nám svou příhodu z nemocnice před časem vyprávěl.
1: Jednou se mi vyskytla veselá příhoda, ale ta nebyla veselá pro mě, ta byla pro ostatní. V nemocnici. Já jsem měl něco s ramenem a léčili mě to tak, že mě posadili do takové nereskádě a do ramene mě prali proud horký vody, půl hodiny vždycky, dvakrát týdně. A mně to bylo příjemné, já na to chodil rád, nastavoval jsem to rameno a tak. A jednou tam sedím v té kádě a přišla tam sestřička, taková velmi krásná, která tam nikdy nebyla předtím, byla velmi krásná a byla si toho vědoma, to bylo na ní vidět. Tak tam chodila, pohlížela po nás, co jsme tam seděli kolem a říkala, je zde všechno v pořádku, má někdo nějaký přání a teď stála nade mnou zrovna a já tam seděl v té kádě nahej a tak to bylo takový pokořující. Tak abych ten trapas trošičku zahladil, tak jsem se pokusil o humor. Není dobrý se pokoušet v nemocnicích o humor. Já jsem mi říkal, sestřičko, prosím vás, když chcete nějaký přání, já se tady trochu nudím. Nemáte tam třeba nějakou celuloidovou kachničku nebo tak, že bych si to tady pouštěl? Ona si mě změřila strašným pohledem a odešla. Asi za minutu se vrátila a hodila mi do té kádě takovou velikou celuloidovou rybu. Bez úsměvu mrskla mi do té kádě a odešla. A teď já tam seděl s tou rybou a teď z těch kádí koukali ty dětci všelijaký, mračili se jako, co, jakýho idiota to mají vedle sebe. A já jsem tu rybu chtěl ponořit a ona nešla, ona byla dutá a tak to nešlo. Tak jsem tam musel celou tu dobu sedět s tou velkou rybou. Bylo to hrozný, ale nejhorší bylo, že najednou asi po 5 minutách se vždycky otevřely dveře, někdo vstoupil a procházeli tam lidi, nikdy tam předtím nikdo neprošel. A procházeli a koukli se, duše se smíchy utíkali pryč a i instalatér tam přišel. Jo? Tak jsem pochopil, že prostě tam rozhlásila ta sestra, jděte se tam podívat, tam sedí nějaký debil s rybou. Takže takovýhle věci se mě dějou, no.
0: To byla vzpomínka Jiřího Suchého v našem Dobrém ránu. Teď je 5.53, za chvíli uslyšíte další zprávy a po 6. vám nabídneme třeba pohled do kalendáře a na letní vlně u ovoce zůstaneme, vypravíme se totiž na vinice na Jižní Moravě za Hrozny. Teď vám ještě zaspívá Jiří Suchý, když před chvílí vzpomínal na svůj trapas v nemocnici. S vámi je ve středu 15. července Český rozhlas Liberec. Přejeme hezké ráno.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Poslanci by dnes měli hlasovat o znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Geotechnický průzkum v trase nové silnice R35 z Turnova na Jičín už je téměř hotový. Liberecký kraj přispěje na provoz záchranných stanic pro zraněná zvířata. Zpočátku oblačno, místy přehánky nebo bouřky, postupné vyjasňování a teploty kolem 20 stupňů, to je dnešní předpověď počasí. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hana Hopfoglová přeje hezké ráno. Od nového roku má znovu fungovat elektronická evidence tržeb, počítá s tím vládní návrh zákona, který by dnes měli poslanci schvalovat ve třetím čtení. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Výjimku ze systému by měli malí živnostníci, kteří by mohli využít tzv. EET off. Pokračuje poslanec Jan Hrnčíř z SPD.
2: Drobní živnostníci s příjmy do 1 milionu korun fungující v takzvaném režimu paušální daně budou mít tuto povinnost pouze dobrovolnou, takže chráníme drobné podnikatele před nadbytečnou byrokracií.
0: Měsíční paušální daň si ale nejmenší podnikatelé budou muset navýšit ze 100 na 1500 korun měsíčně. Výjimku pro malé živnostníky prosadilo hnutí SPD a motoristé sobě jako koaliční kompromis. Opoziční ODS je proti znovu zavedení EET. Návrat systému označila za automatickou nedůvěru vůči podnikatelům. Do nové studie vlivu na životní prostředí u plánované silnice Českým rájem zapracuje ředitelství silnic a dálnic i výsledky geotechnického průzkumu. V okolí Turnova běží od roku 2024 a v předchozí studii jeho výsledky nebyly. Průzkum prověřuje podloží v lokalitách, kudy má vést silnice z Turnova na Jičín, hlavně v místech předpokládaných náspů, mostů a tunelů. Podle ředitele Libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta už je na některých místech průzkum u konce.
3: Výstupy bychom z toho měli mít do 4-5 měsíců, protože jedna věc je odvrtat, druhá věc je to vyhodnotit, ale dostáváme dílčí výsledky, takže projektanti na dokumentaci můžou v těch už odvrtaných a známých úsecích pracovat.
0: Liberecký kraj rozdělí mezi dvě záchranné stanice pro zraněná nebo handicapovaná zvířata 400 tisíc korun. Jde o stanici Falco, působící na Českolipsku a Novoborsku, a organizaci Jaro z Jaroměře, která se stará o zraněná zvířata i na Semilsku a Jablonecku. Obě jsou součástí národní sítě záchranných stanic a ročně pomáhají stovkám živočichů. Na hranicích mezi španělskem a britskou zámořskou enklávou Gibraltar dnes skončily policejní kontroly. Tisíce pracovníků, kteří denně docházejí na britské území ze Španělska pracovat, nemusí čekat ve frontách na hranici. Ani turisté na návštěvě Skalnatého výběžku nemusí ode dneška při přechodu hranice ukazovat osobní doklady.
1: Počasí.
0: Nadále má být většinou oblačno s možností přehánek nebo bouřek, které mohou být ojediněle i silné. Později odpoledne bude oblačnosti i srážek postupně ubývat a naměříme od 19 do 23 stupňů. Nejtepleji bude na Českolipsku. Vítr zatím fouká slabý, proměnlivý, během dne se ustálí na severní až severovýchodní. V bouřkách může zesílit. Biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: S omezením počítejte na silnici 1/35 ve směru z Rynotic do Liberce. Na mostě u Bílého kostela nad Nisou je uzavřený jeden jízdní pruh. Silničáři tam opravují povrch vozovky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Hezké, dobré ráno, zprávy skončily 4 minuty po 6, to je tedy aktuální čas a my už pro vás chystáme další informace z našeho kraje. V Vysokém nad Jizerou nejezdí autobusy k nemocnici a hrad a zámek Frýdlant nabídne nový prohlídkový okruh. Od kdy a co uvidíte, to vám v této hodině rádi prozradíme. Jako první se ale vypravíme za vínem na Jižní Moravu, kde vinaři vyhlíží deště. Dozrávání hroznů totiž brzdí sucho, tak kdy si můžeme očekávat vinobraní, řekneme vám to už za pár minut v další reportáži. S vámi je Český rozhlas Liberec a zdravíme všechny Jindřichy, mají dnes svátek.
1: Dobré ráno s Janem Holubem.
5: Hrozně.

0: Jestli vám tato skladba nic neříká, milí posluchači, byly to jednohubky Vladimíra Mišíka. A v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec za takovými malými ovocnými jednohubkami teď vyrážíme. Na českých a moravských vinicích zrají hrozny. Vinaři teď doufají, že včas dorazí déšť, sucho se totiž letos projevuje i na révě. Vinobraní proto zřejmě přijde o něco dřív než v jiných letech. Kromě počasí si někteří vinaři se sklizní pospíší i kvůli změnám v poptávce na trhu. Jako třeba na vinicích v Zaječí na Břeclavsku.
1: Momentálně hrozny jsou velikosti hrášku a začínají vlastně nabývat na objemu.
2: Ukazuje vinař Bronislav Vajbar révu ve své vinici. Hrozny pomalu dozrávají, letošní úroda vydržela i jarní mrazy. Pro vinaře je teď klíčové, aby v této fázi dozrávání měla réva vodu.
1: Aby dozrávalo správně, aby se tam vytvořila ta moravská krásná aromatika a šťavnatost, tak je potřeba mít přísun vláhy. Té vody už je v podzemí pomálu a čekáme každý den, kdy dojdou nějaké srážky, protože zatím nepřichází.
2: Nedostatek vody v následujících týdnech se může výrazně podepsat na kvalitě vína.
1: Protože když ta voda nedojde za 14 dní ani za měsíc, tak ty hrozny vlastně budou přezrávat, vysychat a bude tam jenom cukr a víno bude potom bez kyselin a bude hodně přezrálé a bude hodně alkoholické.
2: Bronislav Vajbar počítá s tím, že vinobraní by letos mohlo přijít o něco dřív. A to jak kvůli počasí, tak i měnící se poptávce na trhu.
1: Protože nebudeme čekat na takovou vysokou cukernatost, protože i český, moravský konzument se mění. To znamená, už nechce takový ty těžký alkoholový vína, tak nic jiného nám nezbývá, že budeme muset do těch vinic třeba vyrazit o týden, o 10 dní dřív.
2: Dříve pozbírané hrozny jsou vhodnější i pro šumivá vína, která se v posledních letech těší stále větší oblibě. Se sklizní vinaři zřejmě postupně začnou koncem srpna. Pokračuje předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič.
3: Opravdu očekávám, že letošní vinobraní bude dřív. Nebude to oparník, tak jak jsme si zvykli třeba v roce 2018, že jsme začínali už v podstatě na začátku srpna. Teďka se to uklidnilo, to počasí není už přes 40. A ty vysoké teploty přes noc taky zabezpečují to, že ta réva dozrává. No, my teďka budeme očekávat nějakou vodu.
2: Suché počasí na druhou stranu neprospívá houbovým chorobám na révě, i tak je podle Maděřiče důležitá ostražitost a případné postřiky vinic. Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty po čtvrt na sedm vás zdraví Český rozhlas Liberec. Počasí bude jako na Houpačce, dnes o něco chladněji, aby zítra teploty zase poskočily nahoru a na víkend by se mělo podle současné předpovědi počasí zase o něco ochladit.
1: Počasí.
0: Ranní bouřka v Tanvaldu a okolí je už pryč a aktuálně nikde v našem kraji neprší. Teploty se pohybují mezi 14 a 17 stupni a přes den se dostanou maximálně na 23 stupňů Celsia. A obloha bude oblačná, místy s přehánkami nebo bouřkami. Později odpoledne má srážek i mraků ubývat. Bio je díky ochlazení na jedničce a UV index čekejte na šestce. A za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec prolistujeme kalendář a přidáme i zajímavost k otevření ještědu v roce 1970. Tak poslouchejte a úspěšnou středu přejeme.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 7:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Slovenská zpěvačka Kristýna, celým jménem Kristýna Peláková, která už odmala zpívá, tancuje a hraje na klavír. Za 8 minut bude půl sedmá a minulý týden jsme si připomněli slavnostní výročí otevření Ještědu. Bylo to 9. července 1973, o několik dnů později se otevřel i hotel a restaurace. Nebo to bylo až 21. září, kde se vlastně objevily a vzali dva termíny a proč? Tak to si můžete přečíst na našem webu liberec.rozhlas.cz, tak si k nám klikněte. Ještě předtím si ale poslechněte Petra Jungmana a jeho kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Je 15. července, středa. Svátek má vládce domu, Jindřich. Tady je Petr Jungman, hezký den. Dopravní letadla, stíhačky, helikoptéry, bojová letadla, vesmírné rakety, raketoplán. To vše vyrábí firma Boeing. Jeden ze dvou největších světových výrobců letecké techniky byl založen v americkém Seattlu přesně před 110 lety v roce 1916. Policie České republiky vznikla na základě zákona před 35 lety v roce 1991. Twitter slaví dnes 20 let od spuštění plné verze. Název populárního komunikačního kanálu vychází z anglického slova tweet, tedy pípat. První epizoda populárního amerického sci-fi televizního seriálu Stranger Things měla premiéru přesně před 10 lety. Premiéra závěrečné páté série byla odvysílána letos v lednu. Pokus o vojenský převrat v Turecku začal před 10 lety v roce 2016. Nezdařil se, a tak prezident Erdogan odpověděl rozsáhlými čistkami v armádě, policii, justici, státní správě a ve školství. 290 lidí přišlo o život, 10 tisíce skončili ve vězení. 20. července byl dokonce v zemi vyhlášen 3měsíční výjimečný stav. Česká tenistka Markéta Vondroušová vyhrála před 3 lety jako první nenasazená tenistka dvouhru ve Wimbledonu.
4: All of you guys are amazing, you know, my little sister, she's crying out there, so...
3: Rok po ní se tam radovala Barbora Krejčíková, teď v sobotu v českém finále Linda Nosková. V roce 1606, to je 420 let, se v holandském Leidenu narodil jeden z nejslavnějších malířů, Rembrandt van Rijn. A já přeju pěkný den.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pěkné ráno, s vámi je Český rozhlas Liberec a zjistili jsme, že Liberec chce upravit kruhovou křižovatku Sněhulák. Víc vám řekne Hana Holkpoglová ve zprávách.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Poskytování dotací Agrofertu začala řešit Národní centrála proti organizovanému zločinu. Policie se případem kvůli údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zabývá na základě pověření evropského veřejného žalobce. Liberecký magistrát navrhuje úpravu kruhové křižovatky Sněhulák v Liberci Horním Růžodole. Ke zlepšení její průchodnosti by podle něj přispěl výjezd od Globusu v sousedské ulici ještě před kruhovým objezdem. Podle libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic zatím předčasné návrh hodnotit. Město Frýdlant hledá nového strážníka, aktuálně jich má 9, jeden ale ze služby odchází. Nová posila by místo něj měla nastoupit od září. Radnice nabízí smlouvu na dobu neurčitou a městský byt. Přihlášky můžou uchazeče posílat do 20. srpna. Ministerstvo kultury přes léto vyhodnotí program vstupů zdarma do vybraných muzeí a galerií. Na jaře je mohli lidé navštívit bez placení vždy první neděli v měsíci. Pokud rezort označí pilotní fázi projektu za úspěch, plánuje na podzim navázat a rozšířit ho o další místa, včetně například hradů a zámků. Cyklista Tadej Pogačar si vylepšil náskok v čele Tour de France. Slovinský obhájce titulu ovládl horskou 10. etapu a v průběžném pořadí vede o víc než 3,5 minuty nad druhým Dánem Jonasem Vingegaardem. A má být většinou oblačno s možností přeháněk nebo bouřek. Později odpoledne čekáme ubývání oblačnosti a teploty kolem 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu.

0: rozhlasu Liberec.
1: S omezením počítejte ve Friedlandu. V Žitavské ulici na příjezdu od Dětřichova frézují vozovku a pokládají nový povrch. Silničáři pracují v úseku od čerpací stanice až do části okružní křižovatky a budou tam až do pátku.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A na vašich cestách na vás číhají ještě tři omezení na 35, ale ani v jednom se teď aktuálně nezdržíte. A máme pro vás i další informace z našeho kraje. Ve Vysokém nad Jizerou nejezdí autobusy k nemocnici a hrad a zámek Friedland nabídne nový prohlídkový okruh. Od kdy a co uvidíte, řekneme si za chvíli. Teď vám hrajeme Pavla Bobka a nenechte se od něho zmást. Není nedělní ráno, je středa 15. července. Zvonil buď...

Je 9 minut po půl sedmé a v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec je to správný čas na další informace z našeho libereckého kraje, které na jiné stanici jen tak neuslyšíte. A začínáme ve Vysokém nad Jizerou, kde se dnes mění zdejší uzavírka. Uzavřena je ulice doktora Karla Farského mezi náměstím a nemocnicí. Autobusy nebudou zajíždět do zastávky nemocnice a na vybraných linkách počítejte s upravenými odjezdovými časy vybraných spojů. Dobrá zpráva pro cestující přichází z linky 951. Přidány jsou spoje z Vysokého nad Jizerou směr Tříč, Jablonec nad Jizerou a Sklenařice. Podrobnosti a jízdní řády najdete na webu iidol.cz. Na silnicích pokračujeme. Inspekce silniční dopravy a dopravní policie chystají přes léto 20 společných zátahů zacílených kromě nákladních vozidel také na autobusy. Akce budou probíhat ve všech krajích a zaměří se zejména na dodržování bezpečnostních přestávek řidičů i technický stav vozidel. Další prioritou kontrol bude dohled nad dodržováním hmotnostních limitů kamionů. Teď ještě na koleje. Správa železnic se cestujících ptá na to, jak vnímají železnici. V anketě Refreshněte s námi železnici chce zjistit, jak lidé vnímají cestování vlakem, úroveň služeb ve stanicích, čistotu, bezpečnost, informovanost i dochvilnost spojů. Vyplnění ankety je možné prostřednictvím QR kódu umístěných na nádražích nebo přes web Správy železnic. Zapojení nevyžaduje registraci ani poskytnutí osobních údajů a je anonymní. Dotazník zabere údajně jen 2 minuty. Teď do Frýdlantu. Na zdejším státním hradě a zámku přibude prohlídkový okruh. Návštěvníkům umožní nahlédnout do běžně nepřístupných míst v přízemí a ve sklepení hradu. K vidění budou i místnosti zazděné za druhé světové války před nacisty, ve kterých byl ukrytý Klam Galasovský archiv. První návštěvníci si nový okruh projdou už tuto sobotu a následně zase za týden. V srpnu bude nová trasa k vidění pravidelně od úterý do neděle. A končíme v Liberecké zoo, tam má přes prázdniny zajímavý program. Každý čtvrtek ráno a v podvečer je to cvičení jógy s instruktorkou na podporu pand červených. Po celé léto pak pořádá každý pracovní den mezi 10. a 15. hodinou komentovaná setkání u vybraných druhů zvířat. Návštěvníci se každou půl hodinu mohou sejít s některým ze zdejších odborníků, popovídat si s ním a dozvědět se zajímavosti o zvířatech. Podrobnosti ke všemu najdete na webu Liberecké zoo. Za chvíli bude 7:15 a to uslyšíte předpověď počasí. A bude to na deštník i sluneční brýle.

0: Kapela Pet Shop Boys nás v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec dovedla až ke 6:45 přesně, tak doufám, že jste si zaspívali, že jste se s nimi do středečního rána rozpohybovali a naladili. A pokud si dnes vyrazíte do paláce Líbek, kde se budou opékat buřty, bude tady i odpolední koncert nebo tancování salsy a latiny, vezměte si pro jistotu na cestu deštník. Počasí. Oproti včerejšku bude chladněji, odpolední maxima se dostanou mezi 19 a 22 stupňů Celsia, na Českolipsku, kde bývá vždy o něco tepleji, čekejte ještě o stupeň 2 víc a na horách bude okolo 17. Meteorologové předpovídají většinou oblačno, místy s přehánkami nebo bouřkami a ojediněle mohou být i silné s kroupami. Později odpoledne bude mraku a případných srážek ubývat. Ve vzduchu jsou pily trav a bylin, klíšťata pak mají stále vysokou aktivitu, tak pozor na ně. A přidám ještě rekordy, zatím největší chladno nám bylo v roce 1840, nebo spíš našim předkům, to bylo jen 9,4 stupně Celsia. A zatím největší teplo jsme naměřili přesně před 3 lety, kdy bylo 37,5 stupně. A počasí vystřídají za chvíli v dobrém ránu děti. V tradiční anketě se zeptáme třeba na to, co si sebou musíte vzít do kempu.
1: Musíš mít stán a jídlo, abys tam neumřel, a taky nějaký oblečení a peníze. A můžeš tam vytáhnout si šňůr na prádlo, kdyby ti zmoklo prádlo.
0: To byla jen malá ochutnávka. Další odpovědi uslyšíte od Českého rozhlasu Liberec do 4 minut.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Do kraje pod Ještědem vás přesně 10 minut před 7. zdravíme, posloucháte nás na všech místech a za to jsme velmi rádi, tak díky, že jste si nás naladili. A pokud máte chuť na retro vzpomínky, měli byste se vypravit do informačního centra v Chrastavě. Až do konce srpna je tady výstava věnovaná 70., 80. a 90. letům. Připomenout si tady můžete věci, které jsme dřív běžně používali. Otevřeno mají od pondělí do pátku mezi 9. a 16. hodinou. A ještě jedna pozvánka od nás. Semilské muzeum bude v sobotu vonět bylinkami. Muzejníci v areálu Výlovické ulici připravili velmi zajímavou akci s názvem Bylinkový areál plný řemesel. Návštěvníkům tady představí řemesla známá i méně známá. Tak si zapište v sobotu v Semilech Výlovické ulici bylinky a řemesla dohromady. A teď už míříme za dětmi. Včera jsme se s nimi vypravili k moři a dnes se podíváme do kempu. O něm z předškoláky natáčela redaktorka Petra Beránková.
1: Tam se přespává, anebo se tam jezdí karavanem, jezdí se tam na dovč někdy.
2: Kemp znamená, že to je takový sorbor a tam můžeš jezdit do toho a tam si můžeš dělat, co chceš a můžeš tam stanovat a jestli máš stan nebo karavan, na tom nezáleží, ale musíš si vzít nějaký z toho.
3: Tam budeš třeba spát dvakrát nebo třikrát a pak zase odjedeš.
4: To je takový místo, kde můžou stány.
5: Proč se tomu říká kemp?
1: Protože se tam kempuje.
5: Co všechno potřebuji, když chci kempovat?
2: Musíš mít stán a jídlo, abys tam neumřel a taky nějaké oblečení a peníze a můžeš tam vytáhnout si šňůr na prádlo, kdyby ti zmoklo prádlo.
1: Ledničku jako kýbl a do toho kýblu se dají věci a pak se ten kýbl dá do vody, pak z toho je lednička.
4: Hořák.
2: Ešup a žíci.
5: Už někdo z vás někdy kempoval?
4: Já jsem byl.
5: A jaké to bylo?
4: Dobrý.
1: Akorát, že jsme tam chodil na výlety a to bylo nejlepší.
0: To byla naše anketa Co na to děti a ptali jsme se jich na kempování. Za chvíli odbije 7. hodina, finišujeme s přípravou dalších zpráv, abyste věděli, co se kde děje a v příští hodině se vypravíme za sportem. V rubrice Co v učebnicích nebylo se vypravíme do dalekého vesmíru a přidáme také předpověď počasí od meteorologů. Tak tím jste zváni i do další hodiny. Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Ceny dálničních známek se možná přestanou každoročně měnit. Návrh ve sněmovně prošel prvním čtením. Krajskou nemocnici Liberec i přes chystanou obměnu představenstva dál povede Richard Lukáš. Vězni ve stráži pod Ralskem při medobraní stáčeli med a čekáme postupné ubývání oblačnosti i srážek a teploty kolem 20 stupňů. Hana Foglová přeje hezké ráno. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Ceny dálničních známek se možná od příštího roku nebudou pravidelně měnit. V prvním čtení to schválila sněmovna. Teď se ceny známek každoročně mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby v budoucnu platily letošní ceny. Celoroční známka by tak dál stála 2570 korun. Podle Pirátské strany jde o populistický krok. Vláda neřekla, jak výpadek peněz nahradí. Bez pravidelného zdražování by Státní fond dopravní infrastruktury v příštím roce přišel o necelou půl miliardu korun, v tom následujícím o zhruba 3/4 miliardy. V čele krajské nemocnice Liberec zůstane její generální ředitel Richard Lukáš, a to přesto, že Liberecký kraj jako většinový vlastník připravuje výběrové řízení na nové osazení představenstva nemocnice. Nově by v něm mělo být 7 členů místo současných 9. Podle hejtmana Martina Půty za Starostů pro Liberecký kraj se výběrové řízení nebude týkat předsedy představenstva a zároveň generálního ředitele nemocnice. Usnesla se na tom valná hromada společnosti.
2: Považujeme jako akcionáři za důležité, aby kontinuita ve výstavbě Centra urgentní medicíny byla právě takto personálně garantována. To znamená, že pan generální ředitel bude i součástí výběrové komise a předpokládáme, že bude vypsáno někdy v průběhu září.
0: Výběr nových členů představenstva nemocnice je plánovaný po letošních volbách. Jejich funkční období bude podle Martina Půty 5leté. Odsouzení ve věznici ve stráži pod Ralskem letos vytočili 124 kg medu. Nápravné zařízení o tom informovalo na svém webu. Skupina vězňů med stáčela při letním medobraní, ošetřila 8 včelstev. Získaný med v zimě využijí odsouzení a sloužit bude i jako dárek pro návštěvy vedení věznice.
3: Čelaření se ve věznici pravidelně věnuje celkem 10 odsouzených. Vybraní byli z velkého množství uchazečů. Podle sociálního pracovníka Petra Jurkuláka aktivita vede vězně k trpělivosti, odpovědnosti a pravidelnosti. Zároveň si osvojují dovednost, kterou můžou využít i po návratu do běžného života. Ze stráže pod Ralskem Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Při ruských útocích na nákladní lodě vyplouvající z oděských přístavů zahynuli 3 námořníci. Šlo o plavidla pod vlajkami Tanzánie, Libérie a Marshallových ostrovů. Útoky na lodě vyvážející zemědělské plodiny sledovali lidé v Oděse přímo na plážích. Náčelník oblastní vojenské správy Oleh Kyper později na sociálních sítích oznámil, že při útoku kapitán jedné z lodi zahynul a na dalších lodích zemřeli 2 námořníci. Ukrajinské služby posádky lodí evakuovaly a v nemocnicích ošetřili několik zraněných námořníků.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme většinou oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, ojediněle i silnými. Později odpoledne bude srážek i oblačnosti postupně ubývat a naměříme 19 až 22, na Česko-Lipsku až 23 stupňů. Zatím fouká slabý proměnlivý vítr, přes den ustálý směr na severní až severovýchodní, v bouřkách může přechodně zesílit a biozátěž je dnes mírná na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: S omezením počítejte na silnici 1/35 u Bílého kostela nad Nisou, na mosti nad okružní křižovatkou silničáři opravují povrch vozovky, pracují v obou směrech, uzavřený je tam vždy jeden jízdní pruh a měli by tam být do dnešních 14 hodin.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Českého rozhlasu Liberec vám přejeme hezké dobré ráno. Představte si, milí posluchači, že dnešek je dnem gumových medvídků. Tak Hano, přiznej se, které si z pytlíků vždycky vyjedla první?
0: Já červený a potom zelený.
4: Tak já se přiznám, že s těmi červenými jsme se tedy opravdu sešli. Ty já jsem měl taky nejraději.
0: To by byla
4: ale ty
0: bytka.
4: Zelené, ne? To zelené a oranžové, to nebylo nic pro mě.
0: A dělali jste taky pokusy, dávali jste taky medvídky do sklenice s vodou?
4: No, dělali jsme hrozných pokusů, dokonce jsme i na natahovali a představ si, že jsem zjistil, že ten správný gumový medvídek má mít 2 cm a pokud je opravdu ten správný, ten originální, tak ho můžeš natáhnout až na 7. Tak jestli tady v redakci něco máme, tak to můžeme vyzkoušet.
0: Aha, zkusíme.
4: A kromě toho budeme mluvit v další hodině Dobrého rána třeba i o sportu. Španělé jsou po 16 letech ve finále fotbalového mistrovství světa. Rozebereme to za chvíli s naším sportovním redaktorem. A kromě sportu přidáme také informace o plánovaných změnách jízdních řádů na Frýdlansku nebo také o tom, že nádraží v Novém Boru se opravovat nebude. Tak nejen o tom vám v této hodině řekneme. Přejeme hezký poslech a jsme rádi, že posloucháte.
1: Dobré ráno s Janem Holubem.
5: Zítra mám.

0: Ranní loučení od Marie Rotrové, tak to nás teď na vlnách Českého rozhlasu Liberec rozhodně nečeká. Naopak, budeme vítat fotbal. Španělsko slaví po vítězství 2-0 nad Francií, postoupilo do finále fotbalového mistrovství světa. O duelu v Dallasu nám podrobnosti řekne Mikuláš Jáša ze sportovní redakce. Hezké ráno.
1: Hezké ráno, Španělé tak ti dali 2 góly, ale možná ještě působivější je to, že dokázali naprosto a dokonale vymazat hvězdný útok Francie. Kylian Mbappé nebo třeba Usman Dembele, což je držitel zlatého míče, tak ti se skoro k ničemu nedostali. Na radiožurnálu Sport se komentoval přímý přenos a komentátoři až v 82. minutě zmiňovali střelu Francie na branku Španělska. Prostě španělská defenziva to zvládla, ustála s přehledem a na turnaji inkasovala jen jednou jedinkrát. Bylo to okolo dříve ve čtvrtfinále s Belgií. O branky Španělů se v semifinále postarali Mikel Oyarzabal z penalty ve 22. minutě a taky Pedro Porro, který se prosadil po rychlé kombinaci v 58. minutě. Pak už bylo s Francouzi vlastně konec. Španělé tak drží neskutečnou bilanci 37 zápasů v řadě bez porážky a děkovat mohou z velké části i trenérovi Luisi de la Fuentemu.
2: Je těžké popsat, co právě cítím, ale musí to být hodně blízko čistému štěstí a hrdosti. Jsem hrdý, že můžu vést takový tým. Být ve finále je luxus, jen pro vyvolené.
1: To byly tedy slova, nebo byla slova de la Fuenteho, který mimochodem dovedl jako trenér Španělsko i k titulu mistrů Evropy před 2 lety.
0: Mikuláši, s kým se mohou Španělé ve finále potkat?
1: Je to mezi Argentinou a Anglií pro hvězdného 8-násobného držitele zlatého míče Lionela Messiho, který je kapitánem Argentiny. To vůbec bude první střetnutí, první vlastně zápas proti kolébce fotbalu, tedy proti Anglii. To druhé semifinále odvysílá v přímém přenosu taky radiožurnál Sport. Zápas začne ve 21 hodin. Hrát se bude v Atlantě, stadion, který si vyzkoušeli třeba i čeští reprezentanti. Argentinci to jsou obhájci trofeje, Angličané tak ti zase sní o druhém titulu mistrů světa v historii. Čekají na to už 60 let.
0: Říká náš sportovní redaktor Mikuláš Jáša. Díky za podrobnosti a hezký fotbal přejeme.
1: Hezké ráno, díky naslyšenou.
0: Koukám se na hodiny, ukazují 7 hodin a 14 minut a za pár chvil přidáme předpověď počasí, abyste věděli, jak bude. Počkejte si na ní.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Minutu po čtvrt na osm vás zdraví Český rozhlas Liberec. Den je zase o chvíli kratší, slunce nám zapadne 4 minuty po 21. hodině a na obloze ho podle meteorologů uvidíme.
1: Počasí.
0: V našem kraji aktuálně nikde neprší a ranní teploty se pohybují mezi 15 a 18 stupni a přes den se dostanou maximálně na 23 stupňů Celsia a obloha k tomu bude oblačná, místy také s přeháňkami nebo bouřkami. Později odpoledne má srážek i mraků postupně ubývat. Biopředpověď je díky ochlazení na jedničce a UV index čekejte na šestce. A od počasí už míříme k naší rubrice Co v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem se už za chvíli vydáme do vesmíru na planetu Neptun. Popřemýšlejte, co o ní víte, milí posluchači.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Petr Kolář nám zaspíval své vyznání a v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec pro vás máme několik tipů, kam si dnes během prázdninové středy vyrazit. Nabízíme třeba workshop pro malé techniky, kteří chtějí objevit základy elektroniky pomocí stavebnice Bofin. Začíná v 10 hodin v Libereckém technickém muzeu. Program je dnes také v Paláci Líbek. Od 11. hodiny se tady budou s živou hudbou opékat buřty. Tak to berte, milí posluchači, jako tip na letní oběd. Od 17. hodiny jsou připraveny komentované prohlídky Paláce Líbek a o hodinu později začíná zdejší letní tančírna. A milovníky deskových her zvu do nejen kavárny. Tady se bude hrát od 4. odpolední. Tak jak slyšíte, programu je pro vás dost a dost. A teď už rubrika Co v učebnicích nebylo a letíme do vesmíru.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že od svého objevení Neptun oběhnul Slunce jenom jednou? Objev Neptunu je krásnou ukázkou přesnosti výpočtů klasické mechaniky. Francouzský matematik Urbain Le Verrier a britský matematik a astronom John Couch Adams spočetli v roce 1845 nezávisle na sobě z poruch trajektorie Uranu parametry dráhy nové planety, která tyto poruchy způsobovala. Vlastní planetu nalezl v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. První podrobný průzkum Neptunu provedla až sonda Voyager 2. Při průletu v roce 19...

0: Do středečního rána vás zdraví Český rozhlas Liberec a v České Kamenici zjišťují názory na zdejší turismus. Podrobnosti od Hany Holtfoglové ve zprávách.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Zásobníky zemního plynu v České republice jsou teď plné zhruba za 47%. Podle vrchního ředitele sekce energetiky rezortu Reného Neděli se skladování plynu obchodníkům tolik nevyplatí, protože ceny jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než je v létě obvyklé. V topné sezóně podle něj nedostatek plynu nehrozí. Budova B městského úřadu v Novém Boru zůstává i přes současnou rekonstrukci otevřená, upozorňuje na to vedení města. Úřad funguje v běžném režimu. Jedním z trenérů akademického týmu v Jabloneckém centru sportu ministerstva vnitra se po skončení své závodní kariéry stal biatlonista Adam Václavík. Informoval o tom Český biatlonový svaz. V týmu mladých sportovců je teď 14 biatlonistů. Obyvatelé České Kamenice můžou v anketě na webu města vyjádřit svůj názor na turismus ve městě. Dotazník je anonymní, vytvořila ho studentka sociálně-ekonomické univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro účely své bakalářské práce. S výsledky pak bude pracovat i město. Španělsko porazilo Francii 2:0 a postoupilo do finále mistrovství světa ve fotbale. Na turnaji, který spolupořádají Severní Amerika a Mexiko, se o druhém finalistovi rozhodne večer. Argentina nastoupí v Atlantě proti Anglii v 21 hodin našeho času. A dnes bude nejprve většinou oblačno, místy se mohou přidat přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné, později bude oblačnost ubývat a i srážky mají ustávat. Teploty dnes do 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: S omezením počítejte na silnici 1/10 mezi Loužnicí a Železným Brodem. U odbočky na Bratříkov pracují silničáři, opravují povrch vozovky.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Řidičům přejeme z Českého rozhlasu Liberec šťastnou cestu a jak tak koukám, zdržíte se i na 35. u Hodkovic ve směru na Turnov a v opačném směru je kolona v zúžení před Libercem od Hodkovic, tak počítejte s pár minutami navíc. Tak vám proto také neuteče informace o tom, že se na Frýdlantsku chystají velké změny v jízdní.

řádech. Zaměříme se na plánovanou opravu nádraží v Novém Boru a přidáme i předpověď počasí. Zavoláme do Českého hydrometeorologického ústavu a zeptáme se, jestli i dnes hrozí bouřky. Vaším ranním společníkem je Český rozhlas Liberec a teď je Valdemar Matuška a jeho Eldorado.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

S vámi je Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje, a tak pro vás máme v 7 hodin a 38 minut další informace z našeho libereckého kraje. A začínáme na Frýdlansku, tady se výrazně promění jízdní řády autobusů už od poloviny tohoto prosince. Korit LK právě pracuje na úpravách, například linka 660 má jezdit až do polského Zavidůva. 661 nabídne víc spojů přes údolí a změnami má projít také spojení mezi Frýdlantem a Libercem. Kvůli návaznostem na vlaky se pak v Raspenavě promění také linky 650 a 651. Návrhy jízdních řádů najdete na webu iidol.cz a ještě do tohoto pátku k ním můžete koridu poslat své případné podněty a nápady. Liberec připravuje novou obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu. Stanovit má podmínky pro pořádání akcí zasahujících do doby nočního klidu od 22. do 6. hodiny raní. Součástí vyhlášky by měl být i seznam konkrétních akcí, u nichž bude možné dobu nočního klidu zkrátit. Město proto vyzývá pořadatele, aby do konce září podali žádost o zařazení svých akcí. Podrobnosti najdete na webu města. Teď ještě na koleje Správa železnic ukončila přípravu další velké investice. Kvůli nedostatku peněz zrušila projekční přípravu rekonstrukce železniční stanice Nový Bor. Akce řešila nejen proměnu samotné stanice, ale i necelých 3 kilometrů trati mezi Českou Lípou a Jedlovou do Svoru. Mělo dojít také ke stavbě dvou vnějších bezbariérově přístupných nástupišť a dílčí rekonstrukcí měla projít také výpravní budova. A naším hostem bude po 11. hodině Tereza Nalezená a řeč bude o unikátním výzkumném projektu Salát na střeše, který zvítězil v 9. ročníku soutěže Startup Tool. Nakolik se ujalo hydroponické pěstování salátu na střechách budov a jakým zajímavým způsobem může v současné době fungovat dobročinnost, tak o tom všem si budeme povídat hodinu před polednem. Koukám se na hodiny, ukazují 7 hodin 41 minut a za chvíli zavoláme do Českého hydrometeorologického ústavu a zeptáme se, jestli i dnes hrozí v našem kraji bouřky a kam se dostanou odpolední teploty.

0: Village People na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Tak doufáme, milí posluchači, že jsme vás tím probudili. A pokud teprve teď vstáváte, tak ve správný čas, protože vám řekneme, jaké bude počasí. Teplotní rekord pro dnešní den je 3 roky starý. 15. července roku 2023 jsme naměřili 37,4 stupně Celsia. A nejen meteorologové, ale i já mohu potvrdit, že ho rozhodně nepokoříme. Tak to je možná pro většinu z nás dobrá zpráva, protože nás čeká v uvozovkách české léto. Počasí. A ve 7:45 máme na telefonu meteoroložku Polinu Matyuninu. Vítejte, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Včera jste předpovídali bouřky, ta předpověď nebyla vůbec jednoduchá. Kde nakonec se v našem kraji zapršelo?
1: Tak zapršelo hlavně v oblasti Jizerských hor na území Libereckého kraje a ve Frýdlantském výběžku, s tím, že v nočních hodinách ty bouřky byly o něco silnější, jako například na stanici Dvoračky jsme naměřili během 3 nočních hodin až 47 mm.
0: Tak teď už k dnešku, jaké je dnešní ráno?
1: Tak dneska máme po ránu většinou polojasnou, místy dokonce i skoro jasnou oblohu na území Libereckého kraje. Co se týče teplot, tak ráno je poměrně příjemné. V současné chvíli se pohybujeme většinou mezi 15 až 19 stupni Celsia a srážky na území Libereckého kraje zatím se nám nevyskytují.
0: Co si na nás připravilo počasí během dne? Předpokládám, že rekordní nebude.
1: Rekordní určitě nebude, neboť v teplotách dnes očekáváme jenom 19 až 22 stupňů Celsia. Na Českolipsku bude i kolem 24 stupňů. A co se týče průběhu počasí, tak většinou očekáváme spíš polojasnou oblohu. V ranních a dopoledních hodinách ještě se nám můžou objevit přehánky, které budou většinou slabé. Kolem poledne se může objevit i bouřka, ale hlavně na severovýchodě Libereckého kraje, ale postupně srážky budou nám ustávat, takže později odpoledne už budeme mít bez srážek a očekáváme i ještě méně oblačnosti.
0: Říká meteoroložka Polina Matyunina z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď počasí a naslyšenou.
1: Mějte se hezky.
0: To byla tedy předpověď počasí a za chvíli další téma dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Dětské domovy a výchovné ústavy čekají změny. Ministerstvo školství připravilo rozsáhlou reformu systému ústavní a ochranné výchovy. Co přesně plánuje, řekneme si za chvíli.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: hodinách je téměř 7.52 a do dalších zpráv stihneme v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec ještě jedno téma. Pod jednou střechou spolu dnes často žijí děti, které potřebují především bezpečí a péči, ale zároveň i ty, které se dopustily závažné trestné činnosti. Dětské domovy a výchovné a diagnostické ústavy se proto mají změnit, stejně jako samotný způsob péče o ohrožené děti. Ministerstvo školství chystá největší proměnu systému ústavní a ochranné výchovy za poslední desítky let. Ne všechny děti, které totiž spáchají trestnou činnost, totiž končí v domovech, dětských domovech se školou nebo výchovných ústavech.
1: V dětských domovech dnes spolu žijí děti s různými potřebami a různě závažným chováním.
2: My zavřeme nezletilého vrahu hromady se sirotkem? A to se tady odehrává.
1: Upozorňuje předseda Asociace náhradní výchovy a ředitel dětského domova Koryto na Prachaticku Miloš Picek, že ne všechny děti, které spáchají trestnou činnost, se dostanou do výchovných ústavů. Děti je potřeba oddělit.
2: Dokážu vedle 18 dětí mít dítě, které má střední mentální postižení a vyroste mi tam normálně mezi těma ostatníma dětma.
1: Podle něj ale nejde, aby děti s problémy v domovech převažovaly. Dnešní systém je nastavený na péči o děti bez rodičů, říká Dana Lipová. Nadace Sirius.
3: My máme stejný pravidla pro všechny ty typy zařízení, ale zároveň víme, že máme děti, které potřebují jiný typy zařízení. Jsou děcka, které mají problém, třeba adiktologický, takže já potřebuji v tom zařízení mít adiktologa, ale zároveň nemůžu mít adiktologa v každém zařízení.
1: Vedle dětských domovů mají v rámci středisek výchovné péče vzniknout specializovaná centra. V každém by vyrůstaly děti s podobnými problémy. A děti, které spáchaly trestnou činnost a mají uloženou ochranou výchovu, by žily v samostatných zařízeních s terapeutem a dalšími odborníky. Vysvětluje to školský ombudsman Štěpán Jílka, který změny prosazuje.
4: Zařízení by měla jako skupiny jednotlivé pro děti po 4 až 6 dětech, s tím, že součástí celého toho zařízení by byly samozřejmě nějaké jako restriktivní režimové i materiální prvky, které by omezovaly ten volný pohyb dětí mimo zařízení a současně zajišťovaly dětem, které o to mají zájem nebo jenom trochu chcou, tak i vzdělávání ve školách při zařízení.
1: V dětských domovech by zůstávaly děti bez vážnějších problémů. Cílem je, aby se jejich život co nejvíc podobal rodině, v menších skupinách a v bytech nebo rodinných domech. Dětský ombudsman Martin Beneš ale upozorňuje, že děti by se měly z rodin odebírat jen v nutných případech.
5: Protože v těch zařízeních jsou poměrně často děti, které by mohly v té rodině zůstat a vlastně pak nemáme kapacitu na to, abychom do těch zařízení umisťovali děti, které tu péči mimo rodinu skutečně potřebují.
1: Ministerstvo školství chce návrh nové úpravy náhradní výchovné péče vládě předložit v listopadu. V Česku vyrůstá mimo rodinu téměř 29 tisíc dětí. V pobytových zařízeních je zhruba 6,5 tisíce, z toho asi 100 s nařízenou ochranou výchovou. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
0: To byla naše reportáž o plánech Ministerstva školství na proměnu systému ústavní a ochranné výchovy. A do 5 minut uslyšíte další zprávy a v nich přidáme třeba podrobnosti o včerejším výbuchu plynu u Hodkovic nad Mohelkou. A v příští hodině Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec vás pozveme třeba na Zvířetice na Mladoboleslavsku. Proč právě sem? Dozvíte se, tak poslouchejte a zaposlouchat se teď můžete i do písničky Souměrná od Báry Basikové.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Kdo ke komu vlastně patří? Lásku uprostřed velkoměsta budou hledat samotáři v kultovní komedii Davida Ondříčka. ČT2. Nová krev pod světí. V ulicích New Yorku vybudují své vlastní impérium na špatné straně zákona mladí gangstři v premiérovém filmu. A ČT Art. František Černý a Karel Holas na výletě za barvitou historií kapely v dokumentu Čechomor 30 let. Středeční večer s Českou televizí. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Od nového roku by mohlo znovu fungovat EET. O návratu budou dnes hlasovat poslanci. V Jílovém u Hodkovic nad Mohelkou se při výbuchu potrubí zranili tři muži. Frýdlantská městská policie hledá nového strážníka. Nejdřív oblačno, místy přeháňky nebo bouřky a postupně vyjasňování s teplotami kolem 20 stupňů. To je dnešní předpověď počasí. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Podnikatelé by měli od nového roku znovu elektronicky evidovat tržby, počítá s tím vládní návrh zákona, který by dnes ve třetím čtení měli schvalovat poslanci. Nové EET by mělo od ledna státnímu rozpočtu každoročně přinést 14 miliard korun. Současně se zavedením evidence chce vláda obnovit i některé daňové slevy, třeba na studenta a školkovné. Evidovat by se měly také bezhotovostní platby. Ty jsou podle opozice ale dohledatelné a z předlohy by se proto měly vypustit, jak říká předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
3: O tom rozhodoval před 9 lety ústavní soud a už v té variantě původní EET tak bezhotovostní platby vyškrtl, protože už jednou evidované jsou. Z tohoto důvodu já považuji ten návrh vlastně v rozporu s nálezem ústavního soudu.
2: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to odmítla. Podle ní návrh je v souladu s rozhodnutím ústavního soudu a reaguje na nejnovější platební metody. Evidence i bezhotovostních plateb podle ní přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky. Policisté a záchranáři zasahovali v úterý odpoledne v Jílovém u Hodkovic nad Mohelkou. Při čištění plynového potrubí se tam zranili tři muži. Podle mluvčího záchranářů Michaela Georgieva byli dva muži s těžkými zraněními přepraveni na traumacentrum Liberecké nemocnice. Třetího lékaři ošetřili na místě. Neštěstí se stalo na louce u jednoho z rodinných domů. Výbuch potrubí, ve kterém nebyl plyn, podle policistů způsobilo natlakování vzduchem. Kriminalisté případ vyšetřují. Město Frýdlant hledá nového strážníka, aktuálně jich má 9, jeden ale ze služby odchází. Nová posila by měla nastoupit od září. Radnice nabízí smlouvu na dobu neurčitou a městský byt. Přihlášky můžou uchazeči posílat do 20. srpna. Měli by být spolehliví a bez úhoní ve věku alespoň 21 let, jak říká velitel strážníků Petr Šantavý.
4: Chráníme člověka na pozici řidiče, takže vozidlo s majákama může řídit osoba od 21 let. Potom z našeho zákona ještě vychází minimální vzdělání s maturitou, fyzická a nějaká psychická odolnost, zdatnost.
2: Novinář, historik a dlouholetý politický komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček dnes slaví 80. narozeniny. Vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V 90. letech začal pracovat jako novinář v deníku Mladá fronta Dnes. Na konci 90. let se přesunul do Českého rozhlasu, kde se víc než čtvrt století věnoval politice. Za svou práci získal několik ocenění. V roce 2000 cenu Ferdinanda Peroutky, o 15 let později za celoživotní tvorbu i novinářskou cenu Opus Vitae.
0: Počasí.
2: Nadále má být většinou oblačno s možností přeháněk nebo bouřek, které mohou být ojediněle i silné. Později odpoledne bude oblačnosti i srážek postupně ubývat a naměříme od 19 do 23 stupňů. Nejtepleji dnes bude na Českolipsku. Biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor, dejte na silnici číslo 65 u Jablonce nad Nisou, u odbočky k bajparku je na silnici sražený kanec a opatrně jeďte i po silnici číslo 13. V Albrechticích pod odbočkou na Horní Vítkov narazilo osobní auto do svodidel.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jsou 8:04, středa 15. července a svátek slaví Jindřich, tak na něj s přáním nezapomeňte. A my během středečního dobrého rána nezapomeneme na fotbalový zápisník nebo na vaše oblíbené krimi příběhy. A k tomu přidáme také informace pro letní výlety od našich sousedů ze Středočeského kraje. Západní křídlo na zřícenině zámku Zvířetice na Mladoboleslavsku postavil Petr Pacenauer už v roce 1592. A představte si, milí posluchači, že tím byl tak zaneprázdněný, že zapomněl odvést tehdejším pánům poplatek ze soli. Teď tuto část areálu opravují stavbaři a my se tam proto za chvíli vypravíme. Teď už vám ale hrajeme báječnou ženskou od Michala Tučného a já jednu takovou teď mám i po svém pravém boku.
0: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: Největší hit Jiřího Schillingera Holubí dům. A představte si, milí posluchači, že text skladby se zpočátku Jaroslavu Uhlířovi moc nelíbil. Nakonec ale o něm prohlásil, že je geniální. Jeho autorem je Zdeněk Svirák, který ho psal právě na už připravenou Uhlířovou hudbu. Na vlnách Českého rozhlasu Liberec si teď chvíli hrát nebudeme a vyrazíme na výlet. Dělníci opravují zříceninu zámku Zvířetice na Mladoboleslavsku. Ta patří Bakovu nad Jizerou a letos se podařilo sehnat víc než 1,5 milionu korun na záchranné práce. Potřeba je zajistit hlavně západní renesanční palác, který nechal už v době plné slávy zámku postaveného na místě původního hradu v roce 1592 Petr Pacenauer.
1: Vy jste na lešení, v ruce máte zednickou lžíci a co teďka zrovna děláte?
2: Na téhle stavbě v podstatě jde o konzervaci jakoby zdiva.
1: Stavař Jaroslav Jíša.
2: Nic se nedodělává, prostě se konzervuje. Potřebujeme podezřít věci, které hrozejí zřícením.
1: Jaký používáte stavební materiál?
2: Samozřejmě děláme z toho, co tady je. Kámen se používá, používáme německé cihly, které jsou ze starých stodol a ze starých domů. Mimo to si děláme maltovinu, takže my si mícháme svý malty, máme recepty na to, jo, používáme vápno odleželý.
1: Martin Šanda je historik umění a popisuje, na jaké části zříceniny se pracuje.
3: To je v podstatě západní křídlo, které vzniklo v renesančním období na místě, kde už předtím zřejmě byla kuchyně hradní, v podstatě od vzniku hradu zřejmě, nebo od 14. století, a navazovali na to zřejmě nějaký kolny. A na tomhletom místě, tak prostě ve druhé polovině 16. století, vzniká reprezentativní křídlo, který vlastně navázalo na ten starší reprezentativní objekt, na ten starší palác.
1: Tento renesanční objekt vznikl později, než se postavil samotný hrad. Známe člověka, který ho postavil?
3: České kamenici v archivu mají papír a na tom je napsáno, že Petr Pacenauer roku 1592 neodvedl poplatek ze soli, protože stavěl věž na Zvířeticích.
1: Miloslav Hanzl a Stepan Architekt. Ano. Pane architekte, co se musí konkrétně udělat, když se koukneme třeba na celou zříceninu?
4: Když se podíváme na celou zříceninu, tak je vidět, že je potřeba udělat zajištění. A zajištění na všech objektech, které tady vidíme. Dělali jsme částečně blok na gotické hradbě.
1: Vedoucí projektu na záchranu Zvířetic je Vojtěch Dvořák.
5: Teď se soustředíme na renesanční křídlo, což je velikánský palác, a samozřejmě cílem je zajistit to celé.
1: Za město má na starosti koordinaci projektu Monika Halířová ze správního odboru radnice.
6: Velmi si vážíme toho, že nám i letos ministerstvo kultury přispělo částkou 1,1 milionu korun. Celkové letošní náklady dosáhnou hodnoty přibližně 1,6 milionu korun a v příštím roce počítáme s investicí kolem 1,3 milionu korun.
1: Zvířetice jsou zřícenina renesančního zámku, přestavěného z původního gotického hradu, a to nad vesnicí Podhradí. Areál má na délku přes 80 metrů. Ze Zvířetice Radek Duchoň, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hezké dobré ráno, jsou 2 minuty po 8:45, zdraví vás Český rozhlas Liberec a počasí bude jako na Houpačce. Dnes o něco chladněji, aby zítra teploty zase poskočily nahoru a na víkend by se mělo podle současné předpovědi počasí zase o něco ochladit. Počasí. V našem kraji aktuálně nikde neprší, teploty se pohybují mezi 16 a 20 stupni a přes den se nám dostanou maximálně na 23 stupňů Celsia. A obloha bude oblačná, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Postupně má případných srážek a mraků také ubývat. Biopředpověď je díky ochlazení na jedničce a UV index na 6. A za chvíli od nás od Českého rozhlasu Liberec další fotbalový zápisník.
1: Jaro, léto, podzim, zima.
2: Ano. Po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: ve fotbale.
1: Během fotbalového šampionátu se ve Spojených státech nenaplnily obavy, že by agenti imigračního úřadu ICE dělali zásahy přímo na stadionech. Platilo to i pro semifinále v Dallasu, ve kterém Španělé porazili 2-0 Francii. Celkově ale agenti ICE v poslední době zvýšili aktivitu, změnili styl svých zásahů v amerických městech a přímo na ulici zabili další lidi. Skupina Texasanu na to přišla upozornit právě i ke stadionu v Dallasu.
2: Mbappé, we're cheering for Mbappé, we're cheering for France.
3: 70 tisíc Američanů i cizinců si v Dallasu přišlo užít fotbal a své oblíbence. A podobně jako Probst, kamarády většinou nemají z agentů ICE obavy. Kristýna, co by běložská Američanka ve francouzském dresu, mi ovšem říká, že i když o sebe se nebojí, někteří lidé mimo stadiony mají strach oprávněně. Agenti ICE podle ní terorizují ty nejzranitelnější, což považuje za špatné pro celou zemi, a úřad ICE by nejraději jej rozpustila. Včera prý bylo pozdě. Cílem této složky Trumpovy administrativy je podle ní záměrná krutost. Vládní představitelé hájí práci ICE snahou dostat ze země lidi bez patřičných dokumentů. Při akcích často neoznačených a kamerami nevybavených agentů ovšem umírají v amerických ulicích lidé. Třeba v lednu dva Američané v Minnesotě, což vyvolalo velké protesty. Jen za posledních 9 dní přibyly nejméně další 3 oběti. Na Floridě ve státě Maine, kde lidé vyšli do ulic, a dalšího muže agenti ICE zabili v Houstonu, tady v Texasu. I proto se u stadionu v Dallasu sešla skupinka demonstrantů. Chtějí, aby agenti zmizeli z ulic a křičí, že ICE roztaje v texaském horku, což je anglická slovní říčka se slovem led.
4: Jsme tu kvůli Lorenzovi Salgadovi, ale i dalším obětem ICE. Je to zdrcující. Lorenzo měl 3 děti, které přišly o tátu. Žil v Texasu 35 let, nezasloužil si umřít. Zaútočili na něj kvůli tomu, jak vypadá, protože je Hispánec. Je to zničující vidět ty agenty, jak jdou po lidech tmavé pleti tímhle způsobem. Podobně zabili v Maine Joana Sebastiana Guerrera. Tady v Dallasu a okolí je teď ICE zase aktivnější, a tak jsme přišli během mistrovství světa upozornit na to násilí, které se tu děje našim sousedům.
3: Říká mi Nicole Pomalesová, taky hispánská Američanka. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti, pod které imigrační úřad ICE spadá, vysvětluje fatální zásahy svých agentů tím, že hájili veřejnou, případně svou vlastní bezpečnost. Zároveň ale v úterý Trumpova vláda oznámila, že agenti přestanou se zastavováním aut, což jsou situace, při kterých Salgado i Guerrero zahynuli. Muž na Floridě zemřel po srážce s traktorem, když před federálními agenty unikal.
5: Ze začátku dělali ty obrovské razie, které měly hodně publicity a vyvolávaly hodně hněvu. Pak ale změnili taktiku a teď pracují zákeřněji, v utajení. Dělají menší razie brzy ráno nebo naopak večer. Nebudí to tolik pozornosti. Trump už o ní nestojí. Nechce ty velké protesty jako v Minneapolisu. Mistrovství světa mu v tomhle pomáhá odvést tu pozornost jinam, ale stále odvádějí lidi. A ministerstvo spravedlnosti jde po těch, kdo organizují akce za práva imigrantů a proti ICE. Třeba po Nadě Topete. Je to jasný útok na první dodatek ústavy, na svobodu slova, když nás vláda pronásleduje za to, že bráníme místa, kde žijeme.
3: Popisuje mi Javi Velázquez a mezi tím s přáteli skanduje a bubnuje do kroku fanouškům, kteří míří na utkání mistrovství světa mezi Španělskem a Francií. Razím na stadionech se agenti ICE vyhnuli, respektive pomáhali se zajištěním bezpečnosti turnaje. Tyto obavy se tedy nenaplnily. Za to Mexiko, které šampionát s Američany spolupořádá,

0: Dobré ráno, Tinu Tavr střídáme u nás v Českém rozhlase Liberec dalšími zprávami. Hana Hodfoglová vám v nich řekne, co můžete vidět v liberecké zoo.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Ředitelství silnic a dálnice zapracuje do nové studie vlivu na životní prostředí u plánované silnice Českým rájem i výsledky geotechnického průzkumu. V okolí Turnova běží od roku 2024 a v předchozí studii jeho výsledky nebyly. Návštěvníci liberecké zoo můžou vidět lvici zabavenou zápasníkovi Carlosi Vémolovi, informovala o tom mluvčí zahrady. Do venkovního výběhu zoologové lvici vypustili po skončení povinné karantény. Stát zvíře zápasníkovi zabavil z nelegálního chovu na konci června. Cyklisté by měli v Českém ráji dodržovat bezpečnostní pravidla při jízdě v místech využívaných i pěšími. Upozorňuje na to zpráva chráněné krajinné oblasti. Měli by volit méně frekventované stezky a hlavně přímo vyznačené cyklotrasy. Hasiči evidují nárůst požáru od nabíječek mobilních telefonů, elektronických cigaret a dalších podobných zařízení. Před 5 lety jich bylo 161, loni to bylo 288. A přibývají také požáry elektrokol a elektrokoloběžek. Riziko těchto požárů podle hasičů roste i kvůli vysokým letním teplotám. Další z přípravných zápasů dnes čeká jablonecké fotbalisty. Na svém hřišti nastoupí proti týmu Metalist 1925 Charkov. Hrát se začne v 17 hodin. A má být většinou oblačno s možností přeháněk nebo bouřek. Později odpoledne čekáme ubývání oblačnosti a teploty kolem 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor, dejte, v Liberci v ulici na Žižkově je v kopci u kostela na silnici rozlitý olej. Hasiči by ho už měli odklízet.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Řidičům tedy přejeme šťastnou cestu a na 35 se aktuálně zdržíte na příjezdech do Liberce z obou směrů a minuty navíc strávíte v autě i v omezení u Hodkovic ve směru na Turnov. Tak s tím počítejte. A my vám čas navíc zpříjemníme krimi příběhy, protože letní silnice skrývají nejedno nepříjemné překvapení. A na případné popojíždění vám ještě hezky zahrajeme. Co vy na to? Máme pro vás Jiřího Korna nebo i Olympiky. Jsme Český rozhlas Liberec.

0: Jeden z velkých hitů, který si určitě, milí posluchači, rádi zaspíváte, Olympici a Okno mé lásky. A v 8 hodin a 40 minut si v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec teď doslova posvítíme ne na lásku, ale na silnice. Od roku 2006 totiž platí v České republice povinnost celoročně svítit během dne. Ani to ale nezaručí, že budou všichni účastníci silničního provozu dostatečně viditelní. Jednu takovou výjimku má pro nás Miroslav Holubec v dnešním Krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: Kolik cyklistů tak na silnicích potkáte v zimě? Do rozbředlé čvachty se vydají jen ti nejodvážnější nebo ti nejzoufalejší. Jedno ale mají společné, jedou pomalu a opatrně. Ovšem léto, a konkrétně prázdniny, to je něco jiného. Silnice se cyklisty jen hemží a kličkovat mezi nimi je pro řidiče automobilů velká výzva. A čím víc míříte do hor a kopců, tím větší je pravděpodobnost, že potkáte cyklistu, který to z kopce pěkně rozjede a profrčí kolem vás klidně 70. Takovým jedincům říkáme kamikadze. A pak je to na nás, automobilistech, abychom předešli nejhoršímu. Obec Janov nad Nisou je v podstatě celá v kopci a jako turisticky oblíbená destinace je cyklistů plná. Takže řidiči, kteří tudy projíždějí, musí být obzvlášť opatrní. Je pravda, že okolnosti nehody, ke které tam došlo začátkem července, nejsou úplně jasné, tedy jak rychle se cyklista pohyboval, to nevíme. Důležité ovšem je, že řidič, který na křižovatce odbočoval doleva, si ho zřejmě nevšiml a nedal mu přednost. To pak můžete jet i běžnou rychlostí a stejně to neubrzdíte. Cyklista se o to snažil ze všech sil, ale do auta přesto narazil a ještě přelétl přes řidítka. A prolétl se i o chvíli později, to už ale na palubě záchranářského vrtulníku, který ho dopravil do nemocnice. Jak vážné bylo jeho zranění, to v době vydání článku policie ještě nevěděla, takže nezbývá než doufat, že to není nic fatálního. Každopádně z toho plyne několik poučení. Pro automobilisty: jezděte svědomím, že se na silnicích pohybují i cyklisté a že musíte trochu přemýšlet i za ně. A pro cyklisty? Nedá se nic dělat, ale musíte myslet i za automobilisty, protože ne všichni jezdí zodpovědně a konec konců jde hlavně o vaše zdraví.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Přesně ve 8:45 vás se zdraví Český rozhlas Liberec a pokud si dnes vyrazíte do Paláce Líbek, kde se budou opékat buřty od 11. hodiny, bude tady odpolední koncert nebo také tancování salsy a latiny, vezměte si na cestu pro jistotu i deštník.
1: Počasí.
0: Oproti včerejšku bude dnes chladněji. Odpolední maxima se dostanou mezi 19 a 22 stupňů Celsia. Na Českolipsku, kde bývá vždycky o něco tepleji, čekejte ještě o stupeň o dva navíc a na horách bude okolo 17. Meteorologové předpovídají většinou oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a ojediněle mohou být i velmi silné s kroupami. Postupně bude mraku a případných srážek ubývat. Ve vzduchu jsou aktuálně pily trav a bylin a klíšťata mají stále vysokou aktivitu, tak pozor na ně. A přidám ještě rekordy. Zatím největší chladno bylo v roce 1840, to jsme naměřili jen 9,4 stupně Celsia. A zatím největší teplo bylo před 3 lety, kdy bylo 37,5 stupně. Tak tolik o počasí a za chvíli vyrazíme zase na silnice a podíváme se na to, co zásadního se chystá na silnicích v našem kraji pohledem ŘSD. Už za 3 minuty v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Když nemůžeš, tak přidej víc. To by možná ráda zaspívala většina řidičů při opravách silnice, zvlášť asi na naší 35. A na těch důležitých silnicích v našem kraji zůstaneme. Co se na nich v nejbližší době chystá, to Českému rozhlasu Liberec řekla mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: V Pertolticích na silnici 1/13 pracujeme na opravě mostu. Doprava je vedená kyvadlově a řízená světelnou signalizací. Během prací, které jsou plánované do října, opravíme nosnou konstrukci mostu a kamennou klenbu. Rekonstrukce vyjde na 4 miliony korun.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Středeční dobré ráno Českého rozhlasu Liberec s datem 15. července se chýlí ke konci, tak ještě pozvánka na dopolední vysílání, kterým vás provede Iveta Kalátová. Řekneme vám třeba podrobnosti ke studii liberecké radnice, jak upravit nepřehlednou křižovatku nazývanou Sněhulák na příjezdu do nákupní a průmyslové zóny. Poradíme také, jak postupovat při silné reakci organismu po bodnutí hnízem a máme pro vás i další díl našeho zmrzlinového seriálu týdne a dnes ochutnáme tu od Kláry. Kde si na ní můžete pochutnat, i to vám prozradíme. Jan Holub se loučí, přeji vám krásnou středu a těším se na slyšenou.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v nemízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Devět hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Evropští žalobci zahájili trestní řízení kvůli dotacím Agrofertu. Ve Vysokém nad Jizerou je ode dneška uzavřená druhá část průtahu městem. Město Česká Lípa dokončilo navigační systém na svém úřadě a čekáme postupné ubývání oblačnosti i srážek a teploty kolem 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké dopoledne přeje Hana Hauptfoglová. Poskytování dotací Agrofertu začala řešit Národní centrála proti organizovanému zločinu. Policie se případem kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zabývá na základě pověření evropského veřejného žalobce. Podnět na prověření podali začátkem roku opoziční piráti vrchnímu státnímu zastupitelství, kterého postoupilo evropskému žalobci. Město Česká Lípa dokončilo nový elektronický navigační systém na svém úřadě. Od loňska byl částečně v provozu v nové městské úřadovně v ulici U synagogy. Teď funguje i v komplexu městských budov na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka.
4: Systém lidé najdou na webu města v sekci telefonní seznam. Stačí najít konkrétního pracovníka a kliknout na modrou šipku u jeho jména. Zobrazí se mapka budovy a pohybující se panáček ukáže trasu do konkrétní kanceláře. Systém umí ukázat i bezbariérovou cestu. Z České Lípy Michal Jemelka, Český rozhlas.
2: Krajská silnice v ulici Věnceslava Metelky ve Vysokém nad Jizerou je ode dneška opět průjezdná. Stavbaři ale uzavřeli druhou část průtahu městem, ulici doktora Farského. Dopravní uzavírka se týká i autobusové dopravy. Autobusy nezastavují u nemocnice a některé linky mají mírně upravené odjezdy. Náhradní nástupiště je na náměstí.
5: Ve Vysokém nad Jizerou právě vrcholí práce na náměstí. Stavbaři se dnes přesouvají do ulice doktora Farského a pokračovat budou až do nedalekých Roprachtic. Rekonstrukce silnice je společnou investicí kraje a města. Silnice bude opravená téměř od Kořenova až po Roprachtice. Práce by měly skončit na podzim. Z Vysokého nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová přijela do Kyjeva. Během války je to její 11. návštěva Ukrajiny. V plánu má mimo jiné představení iniciativy zaměřené na spolupráci evropského a ukrajinského obranného průmyslu. Šéfka unijní exekutivy chce jednat také o přípravách Ukrajiny na příští zimu nebo o jejím vstupu do Evropské unie. Kyjev včera oficiálně otevřel další dvě kapitoly ve vyjednáváních o přistoupení do EU.
3: Počasí.
2: Dnes čekáme většinou oblačno, místy s přehánkami nebo bouřkami, ojediněle i silnými. Později odpoledne má srážek i oblačnosti postupně ubývat a to naměříme 19 až 22, na Českolipsku až 23 stupňů. Teď fouká slabý proměnlivý vítr, přes den má ustálit směr na severní až severovýchodní a v bouřkách může přechodně zesílit. Biozátěž je mírná na stupni číslo 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Doxech je kvůli špatnému stavu vozovky uzavřená část Nerudovy ulice, a to v úseku od železničního přijezdu až k odbočce do Luční ulice. Můžou tam vyjíždět jen rezidenti a také složky záchranného integrovaného systému. Tak s tím počítejte a buďte na všech svých cestách opatrní.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Příjemné dopoledne pod ještědem, teď už krátce po 9. hodině, tak to vám přeje Iveta Kalátová, Hana Hauptvoglová vám popřála šťastnou cestu, tak s tímto přáním se také přidávám. A na silnicích ještě určitě zůstaneme v úvodu této hodiny. Zhruba 100 milionů korun a několik let příprav. To ve stručnosti vyžaduje návrh města Liberce na zlepšení průchodnosti okružní křižovatky nazývané Sněhulák v Liberci Horním Růžodole. Tak přes křižovatku míří denně 10 000 aut do nákupního centra a průmyslové zóny Sever. Podrobnosti vám přineseme už za chvíli. No a na velkou slávu se připravují Kunratice na Frýdlantsku. Tuto sobotu oslaví 150 let místního sboru dobrovolných hasičů. I tomuto tématu se budeme věnovat, stejně tak zámeckému létu, které začíná jako vždy v pravidelném čase ve 9:45. Tak ať se vám i dnes ve středu 15. července dobře daří a hezky poslouchá.

0: To se hezky hrajeme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec ve středečním dopolední pod Ještědem. Možná, že nás posloucháte v autě, možná, že stojíte někde v koloně, pokaždé je to hodně nepříjemné, tak buďte trpěliví. Každodenní kolony ostatně, ať už v pracovních dnech nebo o víkendu, tak to vypadá i na okružní křižovatce přezdívané Sněhulák před obchodní zónou v Liberci. Lidé tam tudy míří nejen za nákupy, ale také za prací do průmyslové zóny Sever. Okružní křižovatka patří mezi nejkritičtější dopravní místa v Liberci a kromě místních komunikací jsou na ně napojené i nájezdy a sjezdy z městského průtahu. Dopravní situace je tam tak dlouhodobě neudržitelná.
1: Největší problém je, že Liberec za posledních 30 roků neměl dostatek odvahy stanovit propojovací trasu mezi oběma průmyslovými zónami, která by se dokázala tomu čtyřpruhu vyhnout.
2: Říká hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj k tisícovkám aut, které denně míří přes kruhovou křižovatku přezdívanou Sněhulák do nákupního centra Globus a průmyslové zóny Sever. Podle Půty tam citelně chybí druhá příjezdová silnice ve směru od Machnína.
1: Původní varianta byla, že ten most, který vede od Friedlandu 1.13, bude pokračovat rovně jako k letišti. Když se podíváte na mapu, dává to logiku, ano, je tam golfové hřiště. Tak někdo musí jako říct, jestli je víc golfové hřiště nebo zásobováním průmyslové obchodní zóny, do které každý den jezdí jako desítky tisíc aut.
2: Liberecký primátor Jaroslav Zámečník ze Starostů pro Liberecký kraj přiznává, že druhé napojení do zóny je v nedohlednu.
3: Na něm zatím máme jenom schválený územní plán a jakousi vyhledávací studii, nepokročili jsme dál zatím v projektování.
2: Co ale Liberec navrhuje, je úprava samotné okružní křižovatky Sněhulák.
3: Prověříme technické řešení, jakým způsobem lze Sněhulák ne přímo zkapacitnit, ale vylepšit jeho vyklízecí trasy.
2: Konkrétně by mělo jít o nový bypass, kterým by řidiči mířící na rychlostní silnici směr Praha výjížděli od Globusu v ulici Sousedská ještě před kruhovým objezdem. Musel by se ale kvůli tomu zvětšit průjezd pod železniční tratí.
3: Další strategie je obrátit se na ministerstvo dopravy s tady tím technickým řešením a pokusit se vytvořit nějakou součinnost. Financování odhadujeme zhruba asi kolem 100 milionů korun. To je právě jeden z důvodů, proč se obrátit také na ministerstvo dopravy.
2: Podle ředitele Libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta je zatím předčasné návrh hodnotit.
4: Je k diskuzi, kdo by se jakým podílem na těch úpravách podílel a bude i potřeba znát postoj policie, protože ne všechno, co je jako na papíře, potom v praxi funguje. Mělo by to situaci v těch dopravních špičkách pomoci, ale je to opravdu návrh, který známe poměrně v krátkém čase.
2: Nový bypass na rychlostní silnici ve směru od Globusu by navíc znamenal zrušení chodníku a přechodu pro chodce. Řešení, jak situaci pro pěší v místě vyřešit, zatím město nemá. Jana Pavličková, Český rozhlas.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Seber si to sama.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: Samozřejmě zajímá nás v našem vysílání, kde žijete, jak se vám daří, co je důvod k různým oslavám. No a to vše se vydává zjišťovat i náš regionální stopař. Dneska cílem jeho zastávky jsou Kunratice, tak jednu z nejstarších obcí na Frýdlantsku čeká totiž v sobotu velká sláva. 150 let místního sboru dobrovolných hasičů. A jak významným spolkem kunratičtí dobrovolní hasiči jsou a hlavně jak budou oslavy probíhat, tak jak už jsem říkala, to se vydal zjistit náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Krásné dopoledne do Kunratic.
3: Dobré dopoledne. Ano, kunratičtí hasiči mají tento týden, tento víkend velký důvod ke slávě. 150 let od založení sboru. To je významné výročí. Já jsem přijel do takového, možná bych řekl, mírného chaosu, tedy vrcholících příprav na víkendové oslavy. Zachytil jsem tady starostu, nezávislého starostu a samozřejmě také hasiče, protože tady je hasičem téměř každý chlap, bych řekl asi v tom produktivním věku. S Milanem Getzem jsme tady.
2: Ano, slyšíme se ještě jednou. Tak,
4: tak o víkendu se můžete těšit opravdu.
2: Tak, nedá se nic dělat, zdá se, že se nám tady.
4: Vědností a široký program, jak hudební, tak i zábavný.
3: Jsi technické problémy?
2: Ano, Jaroslave, slyšíme se ještě teď už dobře, tak doufejme, že nám signál vydrží, tak můžete určitě pokračovat.
3: Tak tohle to nevypadá dobře.
2: Tolik náš regionální stopař, samozřejmě na některé technické závady jsme kráčtí, takže určitě se vám ohlásíme už za chvíli.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: tím signálem, to není nic moc. Tak ještě jednou, pane starosto, jaké budou oslavy?
1: Tak doufejme, že oslavy budou bujaré, protože 150 let hasičů v Kunraticích si opravdu oslavu zaslouží.
0: Co všechno chystáte? Já jsem koukal, že se sem chystá řada zajímavé techniky. Mě tak trošku jako láká ta historická.
1: Tak mezi historickou techniku tady přivítáme z Chrastavského muzea Mercedes-Benz, potom z jablonských, od toho jablonských profesionálů by tady měla být stará Pragovka, přijede nám i Arena z Friedlandu, která tady kdysi sloužila.
0: Vidím, že tady máte připravený, nažehlený, vyčištěný váš prapor a také nádherné obrázky, to jsou od zdejších dětí.
1: Ano, jsou to výtvory dětí z naší školky, kteří vytvořili obrázky, vlastně požární ochrana očima dětí, ty budeme vystavovat společně s fotografiemi a dalšími proprietami z hasičského života našeho sboru.
0: Oslavy se budou odehrávat před jedničkou, vlastně na tom velkém prostranství u kostela. Od kolika hodin?
1: Srdečně zveme všechny, od 13 hodin bude zahájení, bude zde i dechovka Celestínka, která celou akci zahájí, pak Dixieland, takže o muziku bude postaráno, o občerstvení bude postaráno a těšíme se na návštěvníky.
0: Také přijďte si užít velkolepé oslavy 150 let sboru dobrovolných hasičů v Kunraticích na Frýdlansku.
2: A my máme moc velkou radost, že se nám nakonec spojení podařilo a že jste tím pádem tak mohli pozvat naše posluchače na tuto velkou slávu. Ať vám přeje počasí, tolik náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Naslyšenou.
0: Naslyšenou. Za hodinu si tady povíme o zmrzlině.
2: Těšíme se.
3: Regionální stopař. Živě přímo z terénu. Český rozhlas Liberec.

0: I have a dream.
1: It's been a hard day's night.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
0: Yes, we can.
3: Je 15. července, středa. První prázdninový měsíc se pomalu dostává do své druhé poloviny. Svátek má vládce domu, Jindřich. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dopravní letadla, stíhačky, helikoptéry, bojová letadla, vesmírné rakety, raketoplán. To vše vyrábí firma Boeing. Jeden ze dvou největších světových výrobců letecké techniky byl založen v americkém Seattlu přesně před 110 lety v roce 1916. Policie České republiky vznikla na základě zákona před 35 lety v roce 1991. Twitter slaví dnes 20 let od spuštění plné verze. Název populárního komunikačního kanálu vychází z anglického slova tweet, tedy pípat. První epizoda populárního amerického sci-fi televizního seriálu Stranger Things měla premiéru přesně před 10 lety. Premiéra závěrečné páté série byla odvysílána letos v lednu. Pokus o vojenský převrat v Turecku začal před 10 lety v roce 2016. Nezdařil se, a tak prezident Erdogan odpověděl rozsáhlými čistkami v armádě, policii, justici, státní správě a ve školství. 290 lidí přišlo o život, 10 tisíce skončili ve vězení. 20. července byl dokonce v zemi vyhlášen 3měsíční výjimečný stav. Česká tenistka Markéta Vondroušová vyhrála před 3 lety jako první nenasazená tenistka dvouhru ve Wimbledonu.
4: All of you guys are amazing, you know, my little sister, she's crying out there, so...
3: Rok po ní se tam radovala Barbora Krejčíková, teď v sobotu v českém finále Linda Nosková. V roce 1606, to je 420 let, se v holandském Leidnu narodil jeden z nejslavnějších malířů, Rembrandt van Rijn. Gitarový virtuos Joe Satriani má dneska kulatou 70. 65 slaví americký herec Forrest Whitaker a kulatých 50 má německá blondýnka Diane Kruger. Tu znáte jako Helenu z Troje. A já přeju pěkný den.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Liberecké léto.
1: Přeji vám hezký den, příjemnou středu, i když nevím po té dnešní noci, jak moc příjemná je. Republika se nám rozdělila na tři části, tedy vlivem deště. Někde pršelo tak, že to zničilo třeba sazenice na zahradě. Někde to krásně zalilo a tam vládne nadšení. No a někde ani nekáplo, tak tam to nadšení není, protože ty zahrady by potřebovaly zalít. Tak já jenom, co se té nálady týče, já doufám, že ten náš pořad o zámecké léto náladu pěkně sjednotí, upraví, zpříjemní. A užijete si s námi 15 minut našeho příjemného vlastně vzdělávání i soutěžení. Vzdělávání, no navštěvujeme naše zámky a soutěžení hrajeme o zajímavé ceny. Tak pěkně postupně, František Kinský, to je náš průvodce zámeckým létem, už je nachystán a zve vás na další objekt.
0: Zámecké léto.
2: Zajímat se dnes budeme o velkolepé romantické sídlo rodu Auersperků, ležící na Kutnohorsku, inspirované Anglií a Francií. Jedná se o zámek Žleby, který ukrývá rozsáhlé sbírky zbraní, luxusního nábytku, ale také velkolepou funkční zámeckou kuchyň. Víc vám už řekne Bára Kvapilová.
3: Pár kroků od parkoviště a ocitnete se na zámeckém návrší, které ze tří stran obtéká říčka Doubrava. Gotickou branou tady vstoupíte rovnou do pohádky a dokonce si můžete vybrat, která to bude. Natáčeli se tady tři bratři, kouzla králů, nejkrásnější hádanka a nebo ošípkové růžence. Průvodcem mi tady bude kastelán Tomáš Řehoř.
4: Jsme na dolním nádvoří Žlebského zámku, takzvaném předzámčí, kterému dominují dvě věci. V první řadě je to Fernkornova kašna, na jejímž vrcholu je znázorněno erbovní znamení rodiny Auersperk, knížecí rodiny Auersperk, které představuje zubra. Tady na kašně navíc vidíme praotce Auersperga, který podle pověsti zachránil císaře Karla Velikého před útokem zubra a císař mu z vděčnosti toho zubra věnoval do erbu. No a v novějším provedení vidíme toho auersperského zubra nad hlavní branou Žlebského zámku, které se také říká Zubří.
3: Návštěvníci to určitě nepřehlédnou a my jdeme hlavní branou rovnou dovnitř.
4: Rytířská síň vlastně vstupním antré celého zámku, odkud se ty cesty rozebíhají na strany, jak do té části reprezentační, tak do části soukromé, kde se nacházely knížecí apartmány.
3: Nacházíme se v modré sametové ložnici, krásné vilemíny z Auersperku. Čím byla zajímavá?
4: Tak třeba tím, že byla o 14 let mladší než její knížecí manžel a kterého o 31 let přežila. A krom toho, tak byla vlastně spoluautorkou toho, jak zámek byl přestavěn, jak byl upraven do té romantické podoby, ale také významně přispěla do rozšíření sbírek, protože díky tomu, že podědila po svém tatínkovi z rodu Colorado Mansfeld Colorecký palác v Praze na Starém městě a třeba zámek Zelenou horu u Nepomuku, tak sbírky, nejcennější sbírky, vlastně včetně knihovny, byly převezeny na Žleby.
3: Dá se říci, že měla blízko k císařovně Sisi?
4: Jako členka velkého císařského dvora byla palácovou dámou, takže rozhodně měla přístup stejně jako její manžel k císařské rodině.
5: Tohle jsou vlastně autentické kresby z těch pověstných, tedy skicářů auersperských kněžen. Kněžny a samozřejmě Vincenc Karel navrhovali i jednotlivé části vybavení, ať to byl nábytek, ať to byly kožené tapety, ať to byly parketové podlahy.
3: Žleby mají neuvěřitelných 9 věží. Umíte je z paměti?
4: Pokusím se. Velká věž, holubová věž, záchodová věž, dál je zubří věž, 2 věže v čele toho severního průčelí, hodinová věž, parková věž a větrná věž.
3: Prošli jsme zámeckou kuchyní i divadlem a jsme na konci okruhu.
4: No tak zase někdy příště.
3: A pokud budete mít ještě sílu, tak jako já, můžete se projít krásným zámeckým parkem a navštívit oboru s bílými jeleny.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Žleby si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Já se vsadím, že vás zaujaly ty věže, no mě samozřejmě prostě jsem jenom člověk, zaujala ta záchodová věž? To by byla soutěžní otázka, tak která z nich tam nepatří? Ne, tak prozradím, tohle soutěžní otázka nebude, tak tím jsem vám to zjednodušil. Ale jestli jste poslouchali dobře to naše vysílání, tak odpověď na otázku bude, jak se říká, brnkačka. Zavolejte 731 800 900, soutěž může začít, třetí volající půjde do vysílání, no a pokud se mu nezadaří, tak pak náhradník, a pokud ani jemu, tak tím by pro ten daný den soutěž skončila. Myslím, že se to nestalo ani v loni v Zámeckém létě, zatím taky ne, tak doufám, že ta tradice zůstane zachována, tedy tradice úspěšnosti.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: skupina Smoky v Českém rozhlase, u nás v české verzi Václav Neckář, Mídlový princ. No, veliký nápor teď na náš telefon. Mě by zajímalo, kolikrát bylo naše číslo 800, tady 731 800 900 vytočeno. Já už jsem jednou uváděl, že při tom prvním soutěžení v loni mi zděšeně volali z Prahy a říkali, co se u vás děje v tom studiu, že bylo vytočeno 300, ne 3 500krát vaše telefonní číslo. Takže je vám asi jasné, že dovolat se může opravdu jenom někdo, a já už vím, kdo to je, je to paní Kristýna z Tábora. Dobrý den, paní Kristýno.
1: Dobrý den.
0: No, v Táboře tam je fůra památek, vidíte. Navštěvujete památky, máte ráda takové návštěvy?
1: Ale jo, občas jo.
0: Občas jo. Teď vás budu týrat dál, kde naposledy jste byla? Aha, je mi jasné, je mi jasné. Dobře, necháme to, odložíme tuto otázku. Já vám položím jinou a na to mi budete muset odpovědět. Tak jdeme na to. Otázka zní, jak se nazývá hlavní brána zámku ve Žlebech? Za A medvědí, za B zubří, za C jelení.
1: Já myslím, že je to za B zubří.
0: Počkejte, vy myslíte, kdo to tam myslel vedle vás a řekl zubr? Já to slyšel.
1: Já.
0: Dobře, tak gratulujeme vašemu já. Tedy vašemu druhému já, teď už prozraďte, kdo to byl.
1: No, tak byl to brácha.
0: Brácha, takže bráchovi gratulujeme, jemu dáte ponožky z té výhry, souhlasíte?
1: No, souhlasím.
0: Dobře, dostanete totiž k ním brýle, deku, termosku a batoh a budete v pátek zařazena do slosování o soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Tak berete?
1: Ano.
0: Tak já jsem rád. Pokud ano, tak vám držím palce na páteční losování. Na konci prázdnin pak budeme losovat výherce 3 víkendových zámeckých pobytů. Mějte se moc pěkně, paní Kristýno, naslyšenou, zdravím i vašeho bratra, hezký den. Paní Kristýna tam teď omdlí samozřejmě, jak jsem pochopil, naslyšenou, to už bylo v mdlobách trošku. No a naslyšenou se těší Pavel Kudrna zase zítra, krátce před 10:00, to se vydáme na zámek Jezeří, taky nádherný objekt. No co dodat, 731 800 900, to je důležité telefonní číslo, zapamatujte si ho, dejte si ho do mobilu, do paměti, pak se krásně vytáčí, jenom ťuknete a už to jede. No a už jede Marika Gombitová, no a samozřejmě další program Českého rozhlasu. Ať se vede, ať se daří.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Krajskou nemocnici Liberec dál povede Richard Lukáš i přes chystanou obměnu představenstva. Opravovaná budova Novoborského úřadu je i přes rekonstrukci otevřená. Povodí Labe chystá opravu libereckého Tajchu. Zpočátku oblačno, místy přeháňky nebo bouřky, postupné vyjasňování a teploty kolem 20 stupňů, to je dnešní předpověď počasí. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hana Hopfoglová přeje hezké dopoledne. V čele krajské nemocnice Liberec zůstane dál její generální ředitel Richard Lukáš. Přestože Liberecký kraj jako většinový vlastník připravuje výběrové řízení na nové obsazení představenstva nemocnice. Mělo v něm nově být 7 členů místo současných 9. Podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj se výběrové řízení nebude týkat předsedy představenstva a zároveň generálního ředitele nemocnice. Usnesla se na tom valná hromada společnosti.
2: Považujeme jako akcionáři za důležité, aby kontinuita ve výstavbě Centra urgentní medicíny byla právě takto personálně garantována. To znamená, že pan generální ředitel bude i součástí výběrové komise a předpokládáme, že bude vypsáno někdy v průběhu září.
0: Výběr nových členů představenstva nemocnice je plánovaný po letošních volbách. Jejich funkční období bude podle Martina Půty 5leté. Budova B městského úřadu v Novém Boru zůstává i přes současnou rekonstrukci otevřená, upozorňuje na to vedení města. Dělníci v budově v ulici Bedřicha Egrmana instalují novou vzduchotechniku a klimatizaci, opravují arkýře a modernizují sociální zázemí. Úřad ale funguje v běžném režimu.
3: Na rozdíl od loňského roku, kdy bylo budovu nutné na několik dní uzavřít kvůli výměně rozvodů. V budově lidé najdou oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, matriku nebo registr vozidel. Vedení města ale upozorňuje na zvýšený hluk a pohyb řemeslníků. Z Českolipska Michal Jemelka, Český rozhlas.
0: V září začne v Liberci rozsáhlá oprava veseckého rybníka, známého také jako Tajch. Celkové obnovy se dočká hráz nádrže a z jejího dna odtěží bahno. Podle mluvčího státního podniku Povodí Labe Aleše Prokopce bude hlavním přínosem úprav zvýšení bezpečnosti při povodních. Vodohospodáři budou rybník před rekonstrukcí vypouštět a jak uvedl generální ředitel Povodí Labe Marian Šebesta, budou kvůli tomu muset překopat hráz, protože její spodní výpust není funkční. Oprava historického vodního díla z 19. století potrvá do poloviny roku 2028. Ministerstvo financí zkontroluje zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra, zaměří se na její hospodaření, uvedl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO. Reagoval tak na zjištění Českého rozhlasu, podle kterého se končící manažeři pojišťovny při odchodu přijdou na desítky milionů korun. Odchodné přes 20 milionů korun dostane například výkonný ředitel Otakar Smolík. Vysoké odměny jim zajistily smlouvy podepsané bývalým generálním ředitelem pojišťovny Davidem Kostkou.
1: Počasí.
0: Je zatím většinou oblačno, někde můžou se vyskytnout přeháňky nebo i bouřky, ale později bude oblačnosti i srážek postupně ubývat a naměříme od 19 do 23 stupňů. Nejteplej dnes bude na Českolipsku. Vítr fouká slabý, proměnlivý, během dne se ustálí na severní až severovýchodní a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Mimoni je kvůli rekonstrukci kanalizace uzavřená Okrouhlická ulice, to je výparovka na Ralsko. Objízdná trasa vede přes Boreček a sídliště Ploužnice a Hradčany. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Teď už máme krátce po 10. hodině. Zdraví vás ještě jednou Iveta Kalátová. Jak jsme slyšeli od Hany Hopfoglové, tak ty dnešní teploty budou v celku příjemné až 23 stupňů Celsia, žádné tropické teploty. A tak se možná vypravíte někam ven na výlet, na zahradu a nebo k vodě. A mnozí z vás, kteří jste citliví na hmyzí bodnutí, se určitě ještě natřete nějakým protihmyzím prostředkem. Ostatně hmyzí jed způsobí podle alergologů u stovek Čechů ročně anafylaktický šok, tedy život ohrožující prudkou reakcí. Po odeznění příznaků doporučují lékaři pacientům alergenovou imunoterapii. Co obnáší, to uslyšíme už za chvíli. No a také v této hodině se spojíme s regionálním stopařem, s Jaroslavem Hořením v seriálu Týdne, který jsme nazvali Kde chutná zmrzlina. Dnes budeme ochutnávat zmrzlinu na Frýdlantsku, točenou zmrzlinu v Kunraticích. Tak máte se určitě na co těšit.

0: Jaké jste pocítili úplně chuť lékořice na svém jazyku? Zpíval nám Václav Neckář v dopoledni pod Ještědem, tak kolikrát se člověk dává něco dobrého, sladkého, třeba zmrzlinu, o které bude ostatně řeč také ještě v této hodině v našem vysílání a najednou si vyrojí včely vosy. Tak pozor na píchnutí, protože někdo to může snášet velice špatně. Ostatně několik stovek Čechů ročně dostane podle lékařů po hmyzím bodnutí velmi prudkou alergickou reakci. No a skončit může i bezvědomím. A v takovém případě je nutné i hned volat záchranku. Po odeznění akutních příznaků by měl pacient zajít na alergologii.
1: Jak se vám daří od poslední návštěvy? Byly nějaké potíže?
2: Vůbec nic.
3: Ptá se lékařka Dominika Čápová z Centra alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice Motol a Homolka 50. Martina.
1: Bodnutí bylo nějaké od poslední návštěvy? Nebylo.
2: Dobře.
3: K systémové, tedy velmi závažné alergické reakci po bodnutí vosou u něj došlo před několika lety.
2: Hodně špatně se mi dýchalo, motala se mi hlava, ten tlak šel dolů.
3: Jeho stav se rychle zhoršoval a postupně ztrácel vědomí. Manželka proto zavolala záchranku.
2: Na mě mluvili a říkali, halo pane, zbuďte se, otevřete oči, tři někce mám dojem, že mi dali.
3: Aby se podobná situace už neopakovala, chodí dnes Martin na alergenovou imunoterapii. Riziko další závažné reakce na hmyzí bodnutí se u něj díky tomu výrazně snižuje. Dnes ho čeká další injekce.
1: Spočívá v tom, že se podává vlastně malá dávka toho jedu a tělo si na to postupně vytvoří toleranci.
3: Vysvětluje alergoložka Dominika Čápová. Léčba trvá 3 až 5 let, ochrana ale nastupuje už po několika měsících od zahájení léčby. Vyzývá pacienta Martina zdravotní sestřička Hana Kolářová.
4: Každý pacient má svoji vakcínu u nás chovanou v lednici.
5: Martin má vytažený rukáv.
4: Dezinfikuju a píchnu.
3: Anafylaktický šok, při které může dojít až k zástavě oběhu, prodělají v Česku kvůli bodnutí hmyzem stovky lidí ročně, říká alergoložka Dominika Čápová.
1: Jakmile ten pacient začne pociťovat nějaké celkové příznaky ve smyslu dušnost, svědění dlaní, plosek, kopřivka, pak tam můžou být i zažívací obtíže, bezvědomí a může tam docházet až k zástavě oběhu, kde je nutná resuscitace.
3: V případě, že se začne anafylaktický šok rozvíjet, je nutné záchranku volat okamžitě, pokud člověk závažnou reakci po bodnutí hmyzem už prodělal a má po ruce adrenalinové pero, měl by ho vždy použít.
2: Z toho vidná z toho obalu, odjistí se tady ta modrá zátka nahoře.
3: Ukazuje mi pacient Martin, který nosí pohotovostní lék stále u sebe.
2: Pak už to jenom vezme a píchne se to.
3: I po podání adrenalinu se volá k lidem se závažnou alergickou reakcí záchranka z Fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov. Patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války se nekloní.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ano, kde chutná zmrzlina, tak to je název našeho týdenního seriálu Českého rozhlasu Liberec. Tak ostatně zmrzlina je natolik oblíbenou pochoutkou, že zmrzlinárny najdeme nejen ve městech, ale i v menších obcích. A už druhým rokem se velké oblibě těší zmrzlinářka v Kunraticích na Frýdlansku. A právě tam se dnes vydal i náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Z Kunratice, z Malé Výsky, zhruba o nějakých 350 obyvatelích. Právě na Frýdlansku, kde by zmrzlinárnu možná čekal málo kdo. No ale Klára Soukupová to tady úspěšně vede už druhým rokem a právě teď chystá dnešní zmrzlinu. Jaká to bude?
3: Dobré dopoledne a bude to vanilka a lískový oříšek. A druhý stroj, to ještě není v plánu.
2: Tady se začíná až v poledne. Nicméně mě by zajímalo vlastně ty začátky vůbec tady. Jak jste se tady ocitla?
3: No tak po životní změně jsem hledala nový začátek a Kunratice mi vlastně nabídly pomocnou ruku a díky těm lidem úžasným, co tady jsou, tak jsem šťastná, jsme šťastní tady všichni, myslím si.
2: Já si myslím, že to je zajímavý příběh. Možná mi přijde i trošku odvážný příběh, protože jako otevřít si zmrzlinárnu v malé obci není to až tak úplně obvyklé.
3: No, ale díky mému bráchovi, který mi řekl od začátku, protože jsem dostávala jako i nabídky v jiných vesnicích, městech, tak můj brácha mi prostě řekl, ségra, neboj se, jdi do toho, lidi za tebou přijedou a je to tak.
2: To je pravda, já vlastně jsem četl nějaké recenze a tam prostě spousta lidí píše, že za vámi jezdí na kole, na výlet, prostě jsem za vámi na zmrzlinu, že vlastně se tady scházejí nejenom zdejší.
3: Jo, hlavně i lidi tady z vedlejší jako z Polska a jezdí různě prostě z různých vesniček.
2: Ono to je vlastně i takové místní společenské centrum, tady ta vaše zmrzlinárna přes léto.
3: To máte pravdu, žije to tady i naproti hospůdka, že jo. Teď i máme pátky o prázdninách otevřený do půlnoci, takže to jsme už teda loni zkusili v polovině prázdnin, no ale to jsme hned na začátku prázdnin, jsme toto zavedli, že pátky jsou do půlnoci otevřeno.
2: Zmrzlinová párty, no tak to musím někdy zkusit. Tak Klárko, ještě nám řekněte, jaká zmrzka tady nejvíc frčí?
3: No, asi jako klasika, prostě vanilka, čokoláda, ale jsou různě jako oblíbený, i hrušková zmrzka a teď i ta novinka letošní mrkvová, to se taky lidi hodně ptají.
2: Zajíc?
3: No, přesně tak, máte mrkvovou.
2: No. Tak vidíte, tak v Kunraticích mají i mrkvovou. Tak další doporučení, další tip, kam na zmrzlinu, je právě sem do Kunratic za Klárkou.
1: Z Kunratic na Frýdlansku od zmrzlinářky Klárky se nám přihlásil náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Není to špatné si zajít o půlnoci na zmrzlinu, tak ať je nadále dobře chutná, ať se daří a opět někdy naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den, odpoledne z Bezjezu.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Doufám, že vám písnička udělala radost od Vladimíra Mišíka. Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec Vladimír Mišík sice už nekoncertuje, ale stále je pilný a stále natáčí nová alba a to je moc dobře. My se teď budeme ale věnovat v příštích minutách spotřebitelskému servisu, tak v něm budeme dnes vracet zboží. Jaké jsou podmínky a kolik peněz bychom měli dostat zpátky, na to už odpoví Josef Černý.
1: Dotaz od pana Šimura zní takto. Po roce a půl a čtyřech opravách chci vrátit mobilní telefon. Prodejce mi odmítá vyplatit celou částku, protože je telefon jednak značně opotřebený a jeho cena je dnes nižší. Má na to právo? Pane posluchači, samozřejmě nemá. Oba argumenty jsou protiprávní. Že je telefon po takové době opotřebovaný, je pochopitelné, ale musí se jednat o běžné opotřebení, tedy setřené nápisy, odřeniny a tak dále, nesmí být vyloženě rozbitý. Prodejce nemá pravdu ani s cenou, vy musíte dostat zpátky tolik, kolik jste zaplatil, ať výrobek dnes stojí víc anebo míň než v době, kdy jste ho kupoval.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: třeba právě teď chystáte oběd, tak doufám, že se vám také vydaří a že vás to i baví, to vaření. No o vaření bude řeč i v příštích minutách Českého rozhlasu Liberec. V receptech našich babiček dnes nahlédneme do 150 let staré pražské kuchařky, kde je uveden recept na smažený karfiol s omáčkou smetanovou. Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření nám přiblíží i historii květáku.
1: V našem vyprávění o dobrotách v selské kuchyni si dnes něco povíme o květáku, neboli karfiolu. Košťálové zelenině, kterou vesnické hospodyně poznali až v 19. století. Za původní vlast květáku se považuje severovýchodní Středomoří, zejména Kypr, kde se hlavičky květáku, trochu připomínající lidský mozek, pěstovaly už od dob starých Římanů.
2: V Evropě se první květáky, tehdy nazývané kyperský salát, objevily přibližně v 16. století, kdy byly považovány za vzácnou pochoutku, která se pěstovala ve sklenicích a dodávala na královský dvůr Ludvíka XIV. Zprávy o tom, kdy se dostal do Čech, se různí.
1: Mezi oblíbené druhy zeleniny se květák zařadil až na konci 19. století, kdy si hospodyně pochvalovaly jeho jemnou chuť, snadnou přípravu i všestranné využití v kuchyni. V zahradě či na políčku nevyžadoval žádnou zvláštní péči a v úrodných částech našeho kraje vytvářel pevné bílé růžice, které se během léta snadno sklízely. Na rozdíl od zelí nebo kapusty se květák neskladoval, nejčastěji se zpracovával čerstvý. Aby si zachoval světlou barvu a výraznou chuť, vařil si jen krátce v osolené vodě. Nejoblíbenější úpravou byl vařený květák přelitý rozpuštěným máslem a posypaný osmaženou strouhanou houskou. Na přelomu 19. a 20. století se ve velké oblibě těšil i květák smažený, obalený ve vajíčku a strouhance. Květák se také přidával do zeleninových polévek, připravovaly se z něj krémové omáčky nebo se zapékal s vejci, sýrem či smetanou. Zkušené hospodyně dobře věděli, že květák je nejen chutný, ale taky zdravý. Obsahuje řadu vitamínů, vlákniny a dalších zdraví prospěšných látek.
2: A co z něj hospodyně v létě vařili nejčastěji? Třeba smažený karfiol s omáčkou smetanovou podle receptu z pražské kuchařky z roku 1876.
1: Uvař karfiol nepříliš do měka, sceď z něho všechnu vodu a polož ho na čistý ubrousek. Pak rozkluktej 3 celá vejce, trochu to osol, karfiol v tom omoč, obal v roztrouhané žemličce a usmaž na přepuštěné másle. Urovnej to na mísu a můžeš k němu přidat smetanovou omáčku, jež takto připravuješ. Rozpuč 1/4 libry, tedy 10 deka, másla na kutánku, dej do toho 2 lžíce bílé mouky a 1 malou cibuli, několika hřebíčky prostrkanou, 1 malou mrkev na koláčky rozkrájenou a nech to několik minut dusit. Pak na to nalej 2 žejdlíky dobré sladké smetany a nech tak dlouho vařit, až z toho zbyla asi polovice. Pak to proceď skrze sejtko a vlej to na karfiol.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Opět a Radeček, 6 minut před 11. hodinou ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Už moc se těším na našeho dnešního hosta po 11. Bude jim architektka, urbanistka, ambasadorka nadace Jablotron Tereza Nalezená. Možná, že určitě toto jméno vám je povědomé, protože do povědomí veřejnosti se dostala unikátním výzkumným projektem Salát na střeše. Co to vlastně znamená a jaký je výhled do budoucna a také o dobročinnosti Čechů si budeme povídat už za okamžik. Počkejte si na to.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Poslanci by dnes měli hlasovat o znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Geotechnický průzkum v trase nové silnice R35 z Turnova na Jičín je téměř hotový. Frýdlantská městská policie hledá nového strážníka a čekáme postupné ubývání oblačnosti i srážek a teploty kolem 20 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Od nového roku má znovu fungovat elektronická evidence tržeb. Počítá s tím vládní návrh zákona, který by dnes měli poslanci schvalovat ve třetím čtení. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Výjimku ze systému by měli malí živnostníci, kteří by mohli využít takzvané EET off. Pokračuje poslanec Jan Hrnčíř z SPD.
2: Drobní živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun fungující v takzvaném režimu paušální daně budou mít tuto povinnost pouze dobrovolnou, takže chráníme drobné podnikatele před nadbytečnou byrokracií.
0: Měsíční paušální daň si ale nejmenší podnikatelé budou muset navýšit ze 100 na 1500 korun měsíčně. Výjimku pro malé živnostníky prosadilo hnutí SPD a motoristé sobě jako koaliční kompromis. Proti znovu zavedení EET je opoziční ODS, která návrat systému označila za automatickou nedůvěru vůči podnikatelům. Do nové studie vlivu na životní prostředí u plánované silnice Českým rájem zapracuje ředitelství silnic a dálnic i výsledky geotechnického průzkumu. V okolí Turnova běží od roku 2024 a v předchozí studii jeho výsledky nebyly. Průzkum prověřuje podloží v lokalitách, kudy má vést silnice z Turnova na Jičín, zejména v místech předpokládaných náspů motelů a mostů a tunelů. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta už je na některých místech průzkum u konce.
3: Výstupy bychom z toho měli mít do 4-5 měsíců, protože jedna věc je odvrta, druhá věc je to vyhodnotit, ale dostáváme dílčí výsledky, takže projektanti na dokumentaci můžou v těch už odvrtaných a známých úsecích pracovat.
0: Město Frýdlant hledá nového strážníka. Aktuálně jich má 9, jeden ze služby odchází. Nová posila by místo něj měla nastoupit od září. Radnice nabízí smlouvu na dobu neurčitou a městský byt. Přihlášky můžou uchazeči posílat do 20. srpna. Měli by být spolehliví a bezúhonní ve věku alespoň 21 let. Ukrajinské bezpilotní letouny zasáhly v Černém moři 2 desítky ruských plavidel, včetně ropných tankerů, oznámil to velitel dronových vojsk Robert Brovdy. Podle něj jde o další fázi operace poté, co Ukrajina minulý týden zasáhla 116 ruských lodí v Azovském moři. Moskva noci pokračovala v útocích na ukrajinské přístavy, které mimo jiné odbavují náklad pro tamní armádu. Zasáhla 4 plavidla, přístavní infrastrukturu i nádrže na skladování paliva. Ve městě Oděsa ruský úder zabil nejméně 3 lidi.
1: Počasí.
0: Oblačnost by měla postupně ubývat a odpolední teploty stoupnou mezi 19 a 22 stupňů na Českolipsku až k 23. Fouká severní až severovýchodní vítr a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte na silnici 1/35 na příjezdu do Liberce od Turnova. Před sjezdem na Hodkovickou se srazilo osobní auto s nákladním. Projíždíte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Stále příjemný a doufám, že i kvalitní poslech a pohodové klidné dopoledne pod ještědem. To vám už teď krátce po 11. hodině už přeje z Českého rozhlasu Liberec Iveta Kalátová. Možná, že dnes také zpozorní naši posluchači, kteří se věnují zahrádkaření a možná také pěstujete salát, který vám občas zlikvidují ty slimáci. Tak nejenom o tom bude řeč s naším dnešním hostem, protože naším hostem bude dnes architektka, urbanistka, ambasadorka nadace Jablotron, Tereza Nalezená. Tak dopovědu povědomí se dostala unikátním výzkumným projektem Salát na střeše, který zvítězil v 9. ročníku soutěže Startup Technické univerzity v Liberci. Ovšem v současné době je také ambasadorkou projektu nadace Jablotron. Tak nakolik se ujalo hydroponické pěstování salátu na střechách budov a jakým zajímavým způsobem může v současné době fungovat dobročinnost, to vše probereme už za chvíli. Pěkný poslech.

0: Hezky si hrajeme písničku od Alice Springs, ale teď nás také čeká, no hezké, určitě hezké povídání, ale hlavně zajímavé povídání s naším dnešním hostem Českého rozhlasu Liberec, kterým je architektka, urbanistka, ambasadorka nadace Jablotron Tereza Nalezená. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Mám velkou radost, že jste nás navštívila, protože chápu, že toho máte také určitě hodně, dokonce jste nepřišla s prázdnou, přinesla jste nám salátek, krásný salát, takový kade.
1: Po cestě jsem natrhala na střeše.
0: Kdo to má? Obvykle si nosíme ze skleníků saláty nebo z těch klasických záhonů. No, se svým nápadem pěstovat salát na střechách jste vyhrála soutěž na Technické univerzitě v Liberci Startup. Co to znamená, nebo jak jste k tomuto nápadu přišla?
1: Tak dospěla jsem k tomu postupně tím, že jsem se nechala na mé druhé mateřské ukecat k doktorskému studiu na fakultě architektury tady na Technické univerzitě. A tam jsem právě zkoumala udržitelnost halové výstavby, protože mě velice trápí, jak se nám všude do krajiny rozlejzají ty logistické terminály a skladovací haly. A tak jsme se studenty prověřovali různé vize, jak by se to dalo případně redukovat ty plochy, automatizovat, vrstvit ty funkce. A právě ta cesta vrstvení funkcí se zdála být dobrou cestou, a pak to ale taky bylo o té ekonomice a právě využití té střešní krajiny pro to lehké hydroponické pěstování se zdá jako taková nejschůdnější cesta, která je i realizovatelná.
0: A ještě jde o takové to přirozené schlazování těch střech.
1: Ano, samozřejmě
0: ploch.
1: To má ještě další efekt, že to ty střechy ochlazuje, že to redukuje ty tepelné ostrovy, které ty haly vyloženě září, když jsou teďko ty vedra, můžete to i vidět, jak to úplně do té krajiny září až těch 60 stupňů a vytváří to ještě horší klima okolo měst, než vůbec máme v důsledku klimatické změny. Takže přispívá to i adaptace měst na změnu klimatu, ochlazuje to ty střechy a zároveň to nahrazuje jistým způsobem i tu půdu, kterou si zastavujeme.
0: Bohužel, o tom určitě ještě bude řeč. No, byl to takový ten pokus omyl, povedlo se to hned na první dobro, protože vy jste to zkoušela na střechách budov Technické univerzity v Liberci. Jak to probíhalo? Jak to vlastně vypadá?
1: Tak já mám ráda samozřejmě ty vize a velký nápady a proto mě baví ten urbanismus a velké měřítko, ale samozřejmě jsem se musela zabrzdit a velice záhy jsem pochopila, že musím pokračovat krůček po krůčku, než se dostanu na ty haly a do těch velkých měřítek a plantáží. Takže tím prvním krokem hnedkou po té soutěži, kdy jsem získala nějaký základní finance, byla malá pilotní farma na Technické univerzitě, abych vůbec prokázala, že to jde realizovat, a ta byla taková punková. Ráda na to vzpomínám, jak jsme tam lezli po žebříku z posledního patra z toalet s bednama salátu na hlavě, upocený do strojovny výtahu, odkud jsme vylejzali na tu starou střechu. Ta budova už tam ostatně ani nestojí, teďko je zbouraná, staví se tam nová fakulta ekonomická, ale jsou to zážitky. A o to větší mám radost, že ta druhá komerční farma už je vlastně na úrovni, že se jí nebojíme ukázat ani třeba panu hejtmanovi nebo panu prezidentovi dokonce.
0: Vy potřebujete pouze vodu a nějaké živiny, tam nejsou žádné záhony samozřejmě. Jak to vypadá?
1: Ano, to je právě ta výhoda, že je to strašně jednoduchý systém, že se dá i instalovat na ty střechy bez jakéhokoliv stavebního zásahu do té konstrukce a nainstalujeme to v řádu několika dnů nebo dokonce hodin. Potřebujeme jenom vlastně přípojku na vodu, stačí hadice a zásuvka a to je celé. A pak už je to vlastně celé napojené do automatizovaného systému, koluje tam drobný roztok s živinami a všechno se to kontroluje samo.
0: Říká náš dnešní host, kterým je architektka, urbanistka, ambasadorka nadace Jablotron Tereza Nalezená.

0: Pro někoho možná obyčejný hlávkový salát je tématem našeho dnešního povídání s naším dnešním hostem, kterým je architektka, urbanistka, ambasadorka nadace Jablotron Tereza Nalezená. Tak výhodou je, že se do toho nepouštějí slimáci. Máte tam nějaké škůdce?
1: Je na střeše, nejsou žádní škůdci. Naopak to podporuje biodiverzitu ve městech a ten trend městského zemědělství se teď dostává do popředí. Je to věc, která tady existovala už ve starověku, takže my nevymýšlíme žádný nový princip, ale dneska to ve světle těch moderních technologií a automatizace jde využít ještě lépe.
0: Mm-hmm. Teď to vezmeme tak trochu z jiného soudku, protože jisté je, že ty průmyslové haly zabírají v Česku čím dále více prostoru, kolikrát jde o úrodnou, ornou půdu. Je to pravda, že už je to přes 11 milionů metrů čtverečních?
1: Ano, já když jsem s tím výzkumem začínala, tak to bylo na nějakých 10 milionech metrů čtverečních čisté skladovací plochy, což je nejvíce v přepočtu na obyvatele v Evropě. Máme těch hal. Jednak je to samozřejmě kvůli automotiv, že tady máme spoustu výrobních podniků a tam se to dá ještě chápat, ale horší je spíš ta logistika, že my jsme takovým skladovacím prostorem pro západní Evropu, protože jsme ten nejbližší východ pro ně a jsme v dojezdové vzdálenosti. Takže tady jako dochází k tomu nearshoringu, kdy vlastně to zboží koluje, jde na západ, ale ta zátěž dopravní a té zástavby té krajiny půdy zůstává u nás.
0: Mm-hmm. Já vás teď budu citovat z rozhovoru pro Radiožurnál. Každý rok se postaví další milion čtverečních hal, k tomu je ale potřeba připočítat ještě třikrát až čtyřikrát větší asfaltovou plochu kolem, která je nepropustná pro přírodu. Tak dopad na širší okolí, ať už estetický nebo tepelný, je dalekosáhlý.
1: No ano, to můžete vidět, když jestli jste teď letěla třeba na dovolenou, když se vznesete jenom z ruzínského letiště, tak vidíte ty obrovské plochy těch hal, ale hlavně ještě to zaasfaltované okolí a ty plonkové prostory mezi těma halama, jo, a všechny tyhle ty nepropustné plochy nám pak samozřejmě ubírají i tu vodu v krajině.
0: Hmm. No, ono nás pořád konejší, že stále máme kolem sebe krásné lesy, louky, ale ono se to opravdu pomalinku začíná smrskávat.
1: Ano, my jsme pořád tady v Čechách trošku v klidu a necháváme to být, ale takové země jako Nizozemí nebo Anglie už si to uvědomují, že té volné krajiny je málo a je třeba si ji chránit. A my bychom si to měli taky uvědomit a každý může začít sám u sebe. A vůbec si uvědomit, že tyhle ty neviditelné sítě toho e-commerce nebo i datového průmyslu i AI nám generují nějakou energetickou stopu a požadavek na zázemí. Každý prompt na AI vyvolává nějakou potřebu do toho datového zázemí, které zase generuje obrovský teplo a to samé ty haly, to kolování zboží po celém světě, obecně ten konzum. A třeba v Německu už si to uvědomují a jsou i lidi ochotní třeba za zelenější logistiku platit více, ale my v Čechách samozřejmě jsme tlačený ekonomicky, že vždycky šáhneme spíš po tom nejlevnějším možným řešení a neřešíme ty důsledky.
0: No a teď už tedy tím pádem navazuji i na vaše taková první setkání s developery, kde jste jim třeba mohla nabízet váš nápad. Jaké bylo to setkání? Nakolik byli vstřícní k vašim nápadům?
1: No, já jsem si nejdřív dělala průzkum, abych si na to udělala názor ze všech stran a ne jenom kritický očima toho urbanisty, architekta, ale chtěla jsem slyšet i jejich postoj a pak jsem se vlastně snažila je zaujmout, jenomže oni si vždycky vyslechli nějaké možné řešení a díky mě vyprovodili, ale vlastně když jsem jim nabídla to, že to řešení jim přináší i nějaký ekonomický profit, i to, že si to můžou započítat do ESG a teď je vlastně ta soutěživost těch developerů v té udržitelnosti obrovská, tak najednou na to začali slyšet a když se mi pak vlastně k tomu podařil vybudovat nějaký smysluplný business plán, tak to byla ta motivace, kdy se mi oni začali ozývat sami, že to chtějí.
0: Mm-hmm. Teď ještě ve zkratce, kde už se tady na Liberecku pěstuje salát na střeše?
1: Máme tady farmu na logistickém terminálu DSV v průmyslové zóně jich.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Také si někdy vybavujete scénu z obchodu, kdy nakupujete brambory, cibuli třeba ze Španělska, z Egypta. Tak proč to nejde z našich českých polí? Tak nejenom o tom si povídáme s naším dnešním hostem, kterým je architektka, urbanistka, ambasadorka nadace Jablotron Tereza Nalezená. Tak ještě zpátky k vašim salátům. Tak předpokládám, ty saláty vypadají opravdu krásně, jsou zdravé, bez chemie. Tak máte odbyt?
1: Jak jsem říkala, my jdeme krůček po krůčku, takže jsme od toho pilotu na univerzitě šli na tu halu jako takovou na střechu a teď by právě tím dalším věsněným cílem je vybudovat to přímo na střeše nějakého marketu, ideálně distribučního skladu potravin, odkud si to přímo ten market může vzít. Ale proniknutí do té odbytové sítě není tak jednoduché, protože tam jsou samozřejmě zajeté nějaké nákupčí systémy a mysleli jsme si třeba i tady v regionu, že se s nás dostaneme do nějaké distribuční sítě místních vývařoven, škol, školek. Teď třeba kraj spustil projekt e-tržiště, což je fajn, ale ta motivace těch podniků kraje není taková, aby si jeden produkt odebírali samostatně, když už mají třeba zajeté nějaké nákupní vztahy. Ale snažíme se, prodáváme třeba i bedínky, můžete si objednat na našem webu a my vám to zavezeme.
0: No až takhle, komfortně. Mě tak napadá, jak teď všichni obezitologové bíjí na poplach, jak obezita vládne světem, je to opravdu závažná nemoc. Což takhle nějaká kultura v některých firmách, která si řekne, oslovíme paní Nalezenou a budeme pěstovat salát a každému zaměstnanci dáme třeba na konci
1: tak
0: měsíce
1: tak
0: salát.
1: Tak my se snažíme těm firmám ukázat, že to není o prodeji salátu a že vůbec se do těchto vod se nechceme pouštět, že ten salát je spíše taková hezká věc, vedlejší produkt navíc, který si můžou, jak říkáte, rozdat svým zaměstnancům pro nějaký well-being, anebo to třeba poslat na dobročinné účely do třeba domova pro seniorů, což teď vlastně firma DSV udělala, že měli jsme nějaké přebytky, teď nám to v těch vedrech rostlo úplně extrémně moc, takže to, co zbylo, jsme zavezli vlastně do domova pro seniory u nás v Jablonci, který je vlastně pod nadací, takže tady je takový oslí můstek.
0: Ano, krásný oslí můstek, jenom ještě než se dostaneme k nadaci Jablotron, teď mě tak napadá, na té střeše se dá pěstovat jenom salát nebo ještě něco jiného?
1: Jdou určitě další plodiny a samozřejmě tahle ta otevřená salátová farma je sezónní a dalším takovým krokem a vysněným cílem je ten celoroční skleník na střeše, který využívá odpadní teplo z budov. Třeba by se daly využít krásně právě datová centra, která generují veliké teplo. A v tom skleníku se potom dá pěstovat prakticky ledaco s lilky, rajčata, saláty. Je to jenom o tom, že ten systém je trošičku jiný. Ale třeba v Montrealu už jsou takovéhle obrovské skleníky na halách, hektarové plochy a generuje to tisíce tun zeleniny týdně.
0: Mm-hmm. No tak snad to bude taková, vy jste taková první vlaštovka, tak snad se váš nápad ujme. No a teď už k nadaci Jablotron. Vy jste ambasadorka nadace Jablotron. A my víme, že teď zaměstnanci Jablotronu rozdělili 1,6 milionu korun mezi 101 dobročinných projektů. Jak k tomu došlo?
1: Tak já to uvedu, já jsem se vlastně do firmy Jablotron dostala, protože je to taková naše rodinná firma. Tatínek nás požádal, aby jsme se s bratrem zapojili, takže já v rámci toho zapojování do firmy a poznávání jednotlivých úseků a navnímávání, co se kde děje, jsem se také zapojila určitým způsobem do nadace. Protože co by architektem první rok působila v Jablotron Facility, kde jsme se starali právě o stavební projekty, hlavně i ty nadační, protože nadace Jablotron vybudovala třeba domov pro seniory nebo zázemí budovy pro svobodnou základní školu. V nedávné době jsme tady otevřeli i kliniku ortopedickou v Liberci. No a tím, čím jsem mohla přispět, bylo být i tou tváří a trošku zpropagovat to všechno dobré, co nadace dělá.
0: K tomu se určitě dostaneme hned po písničce ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.

0: Středečním hostem Českého rozhlasu Liberec je i nadále architektka, urbanistka, ambasadorka nadace Jablotron Tereza Nalezená. My se teď právě budeme věnovat právě nadaci Jablotron. Tak vy už jste to tak trochu zmínila, na co všechno přispěl Jablotron, ale vy jste teď dostali takový dobrý nápad ohledně zaměstnanců. Vyprávějte.
1: Ano, letos jsme udělali první ročník programu Moje nadace, kdy ten princip spočívá v tom, že každý ze zaměstnanců Jablotronu dostane kredit 5000 korun a sám může určit, jaké volnočasové organizaci nebo nadační činnosti ta částka půjde. Protože si uvědomujeme to, že ty prostředky pro tu nadaci vydělávají právě ti zaměstnanci a tak i jim náleží právo svobodně rozhodnout, na co se ty prostředky použijí. A myslím, že se ten první ročník moc povedl, máme z toho radost, zapojilo se 327 zaměstnanců a podpořili jsme 101 projektů po celé České republice. A to, z čeho mám právě radost, je, že ta pomoc nezůstala jenom tady na Jablonecku, kde máme největší základnu firemní, ale je opravdu rozprostřená po celé České republice. A jako motivací a cílem toho bylo hlavně, aby se ti zaměstnanci začali zajímat o filantropii, aby si o tom povídali mezi sebou, aby se inspirovali. Byla k tomu vlastně udělaná taková webová stránka, když jste třeba nevěděla, na co přispět, tak jste si mohla inspirovat nápady kolegů a bavit se s nima. A pak samozřejmě, když ta pomoc se združuje, tak už to není jenom 5000 koruna, ale když se spojilo pak 50 kolegů na jednu věc, tak už je to částka 250 000 a to už něco znamená.
0: Já můžu citovat, mezi nejúspěšnější podpořené organizace patří například organizace Maminy s rakovinou, které podpořilo 51 zaměstnanců částkou 255 000 korun. Organizace pomáhá onkologicky nemocným maminkám se všemi druhy tohoto onemocnění a silnou podporu ve výši 160 000 korun získal také projekt Život dětem, který pomáhá nemocným, handicapovaným, opuštěným dětem po celé České republice.
1: Tak. My bychom tímto modelem chtěli inspirovat i další firmy, protože je to takový opakovatelný model na klíč, který vám zprocesuje nadace VIA. A my jsme tento model převzali od firmy Eurovac a moc rádi ho budeme šířit mezi další firmy.
0: Mm-hmm. Takovou tu zpětnou vazbu máte? Bavíte se třeba s těmi zaměstnanci? Baví je to? Mají z toho hezký pocit?
1: Určitě. Teďko ten program proběhl v dubnu, takže teď probíhá nějaké kontaktování a předávání těch prostředků právě skrze nadaci VIA těm subjektům. A nyní začínají chodit právě ty zpětné vazby a děkovné dopisy a ty příběhy. A je to vlastně skvělé a dojemné, kolik subjektů zasáhnete vlastně s docela malými prostředky a vůbec ten princip naší nadace je, že v malém týmečku s relativně malými prostředky dokážeme zasáhnout širokou oblast, že jsme taková nadace pro jiné nadace, které to umí dělat v tom daném tématu.
0: Ano, ono to ostatně svědčí o tom, že se

0: Říká, že my Češi jsme hodně solidární v případě, někde jsou povodně, tornádo, tak si myslím, že si myslím, to přesně koresponduje tady s touto nadací.
1: Určitě, to je fajn a my se právě snažíme budovat v těch lidech ten mindset, že věci okolo mě nejsou jedno, že už od dětí na základních školách se snažíme podporovat programy, které to v těch dětech trošku budují a pokračujeme pak i na úrovni středoškolské, vysokoškolské, až pak po programy, které se třeba snaží podporovat nějaké lokálně aktivní lidi a lokální lídry, aby se třeba nebáli vstoupit do komunální politiky a něco dělat pro své okolí.
0: Máte nějaké přání? Ostatně vy jste ho vlastně už teď tak trochu prozradila.
1: No, tak aby právě lidi nebyli lhostejní a všímali si věcí okolo sebe a s tou pomocí a se změnou velkých globálních věcí může každý začít sám u sebe.
0: Tolik náš dnešní host, kterým byla architektka, urbanistka, ambasadorka nadace Jablotron Tereza Nalezená. Děkuji za váš čas a hlavně za to, co děláte, i za saláty. Děkujeme, asi se tady o ně podělíme a dáme si.
1: Já moc děkuji za pozvání, bylo to milé.
0: Ať se vám dobře daří a naslyšenou.
1: Děkujeme.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Zítra pro změnu v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec přivítáme krajskou ředitelku odboru hygieny dětí a mladistvých Kateřinu Hochmalovou. Tak novinky do letních dětských táborů přinesla novela hygienické vyhlášky. Týkají se hlavně zdravotní způsobilosti vedoucích hygienických zařízení i provozu kuchyně. Tak jak dopadly první kontroly vybraných letních táborů a v čem se třeba hygienická pravidla změnila od let dávno minulých, nejenom to probereme zítra ve stejném čase, tedy krátce po 11. hodině.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Pražské rady.
1: Houba shiitake je doslova malá, ale šikovná. V Číně a v Japonsku je považována za elixír života, ničí viry a posiluje imunitní systém. Z pohledu čínské medicíny čistí krev, posiluje slezinu, žaludek a posiluje také plíce. Shiitake je houba s bohatou historií, využívá se zejména v asijském kulinářství, a to nejen pro příjemnou chuť, ale rovněž pro svou výživovou hodnotu. Vegani a vegetariáni ji často používají jako náhražku masa. Do pokrmů se tyto vitální houby přidávají jak v čerstvém stavu, tak i sušené. Hodí se k masitým i zeleninovým pokrmům. Dají se opékat, dusit, smažit nebo grilovat. Shiitake má velmi nízkou energetickou hodnotu a její nutriční hodnota je vysoká. Nasytí, ale nemusíte mít strach z přibírání na váze. Pokud budete výtažky hub konzumovat v potravinových doplňcích, je vhodné zvýšit příjem vitamínu C, který zajistí lepší vstřebatelnost účinných látek.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: a je na čase po písničce Tomáš Linky ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, abychom se opět podívali do našeho archivu. Není radno pokoušet se o humor v nemocnici, tak na vlastní kůži si to kdysi ověřil divadelník Jiří Suchý, jehož humor těší už několik generací diváků a posluchačů. A lidé se královsky bavili i v době, kdy nám svou příhodu z nemocnice před časem vyprávěl.
1: Jednou se mi vyskytla veselá příhoda, ale ta nebyla veselá pro mě, ta byla pro ostatní. V nemocnici. Já jsem měl něco s ramenem a léčili mě to tak, že mě posadili do takové nereskádě a do ramene mě prali proud horký vody, půl hodiny vždycky, dvakrát týdně. A mně to bylo příjemné, já na to chodil rád, nastavoval jsem to rameno a tak. A jednou tam sedím v té kádě a přišla tam sestřička, taková velmi krásná, která tam nikdy nebyla předtím, byla velmi krásná a byla si toho vědoma, to bylo na ní vidět. Tak tam chodila, pohlížela po nás, co jsme tam seděli kolem a říkala, je zde všechno v pořádku, má někdo nějaký přání, a teď stála nade mnou zrovna a já tam seděl v té kádě nahej a tak to bylo takový pokořující. Tak abych ten trapas trošičku zahladil, tak jsem se pokusil o humor. Není dobrý se pokoušet v nemocnicích o humor. Já jsem mi říkal, sestřičko, prosím vás, když chcete nějaký přání, já se tady trochu nudím. Nemáte tam třeba nějakou celuloidovou kachničku nebo tak, že bych si to tady pouštěl? Ona si mě změřila strašným pohledem a odešla. Asi za minutu se vrátila a hodila mi do té kádě takovou velikou celuloidovou rybu. Bez úsměvu mrskla mi do té kádě a odešla. A teď já tam seděl s tou rybou a teď z těch kádí koukali ty dětci všelijaký, mračili se jako, co, jakýho idiota to mají vedle sebe. A já jsem tu rybu chtěl ponořit a ona nešla, ona byla žadutá a tak to nešlo. Tak jsem tam musel celou tu dobu sedět s tou velkou rybou. Bylo to hrozný, ale nejhorší bylo, že najednou asi po 5 minutách se vždycky otevřely dveře, někdo vstoupil a procházeli tam lidi, nikdy tam předtím nikdo neprošel. A procházeli a koukli se, duše se smíchy utíkali pryč a i instalatér tam přišel. Jo? Tak jsem pochopil, že prostě tam rozhlásila ta sestra, jděte se tam podívat, tam sedí nějaký debil s rybou. Takže takovýhle věci se mě dějou. No.
0: Tak když už má být nějaký trapas, tak ať je u toho co nejvíce lidí, tak tolik hezké vyprávění Jiřího Suchého. Za chvíli už čas pro polední zprávy, které si pro vás chystá Miroslav Holubec. No a Filip Majsl také na sebe nenechá dlouho čekat, už se vám přihlásí v písničkách Na přání. Pro tuto chvíli se s vámi loučí Iveta Kalátová, popřeji vám hezký středeční den a zítra ve čtvrtek 16. července po 9. hodině opět naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Povodí Labe začne v září opravovat hráz Veseckého rybníka. Ve Vysokém nad Jizerou je uzavřená druhá část průtahu městem. Vězni ve stráži pod Ralskem stáčeli med. Odpoledne bude až oblačno, ojedinile přeháňky a bouřky a teploty do 24 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké poledne. Oprava Veseckého rybníka v Liberci začne během září. Povodí Labe za ní zaplatí přes 23 milionů korun. Revitalizace potrvá 2 roky. Z rybníka sloužícího k rekreaci je nutné odvést zhruba 11 000 kubíků bahna. Dělníci postaví nový bezpečnostní přeliv a opraví hráz. Ta byla narušená při povodních v roce 2014. Doteď je opravená jen provizorně. Podle generálního ředitele Povodí Labe Mariana Šebesty byly přípravy na revitalizaci komplikované.
5: Jednou to mělo připravovat město, jednou my, a to se několikrát prostřídalo. Teďka konečně se to dostalo do stádia, že víme, čí to bude a jak se to bude realizovat. Ty práce jsou ale omezeny tím, že není možný ten rybník vypustit. Musí se vypustit tak, že se překope hráz. Nejsou tam prostě spodní výpusti. To znamená, teďka ty práce nejsou vidět, jsou přípravné, nicméně pak začnou.
4: Krajská silnice v ulici Věnceslava Metelky ve Vysokém nad Jizerou na Semilsku je ode dneška opět průjezdná. Stavbaři ale uzavřeli druhou část průtahu městem, ulici doktora Farského. Dopravní uzavírka se dotkne autobusové dopravy. Autobusy nebudou zastavovat u nemocnice a některé linky budou mít mírně upravené odjezdy. Na náměstí je náhradní nástupiště.
6: Ve Vysokém nad Jizerou právě vrcholí práce na náměstí. Stavbaři se dnes přesouvají do ulice doktora Farského a pokračovat budou až do nedalekých Roprachtic. Rekonstrukce silnice je společnou investicí kraje a města. Silnice bude opravená téměř od Kořenova až po Roprachtice. Práce by měly skončit na podzim. Z Vysokého nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Odsouzení z věznice ve stráži pod Ralskem na Českolipsku letos vytočili 124 kg medu. Nápravné zařízení o tom informovalo na svém webu. Skupina vězňů med stáčela při letním medobraní. Během něj ošetřila 8 včelstev. Získaný med v zimě využijí odsouzení a sloužit bude i jako dárek pro návštěvy vedení věznice. Včelaření se ve věznici pravidelně věnuje celkem 10 odsouzených. Vybraní byli z velkého množství uchazečů. 9 evropských zemí vyzvalo Evropskou unii k ukončení financování Mezinárodního olympijského výboru. Vadí jim rozhodnutí z minulého týdne, které zrušilo zákaz pro ruský olympijský výbor. Ruští sportovci se tak budou moci zúčastnit letních olympijských her v roce 2028 v Los Angeles. Otevřený dopis podepsali ministři odpovědní za sportovní problematiku ze Švédska, Estonska, Nizozemska, Litvy, Lotyšska, Polska, Rumunska, Finska a Dánska. Podle nich ruská agrese na Ukrajině znemožňuje tamním reprezentantům připravovat se na mezinárodní soutěže za rovných podmínek.
3: Počasí.
4: Odpoledne bude polojasno až oblačno, ojediněle se budou vyskytovat přeháňky nebo i bouřky. Postupně bude srážek ustávat. Nejvyšší teploty dosáhnou 19 až 24 stupňů Celsia.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: V libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce října. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Z
0: se nám kolega Miroslav Holubec u té zelené vlny trochu pozapomněl, ale to je prostě jenom důsledek toho, že je to člověk jako vy a já. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vás zdraví Filip Majsl, člověk dýchající z masa a kostí. To zdůrazňuji záměrně, protože dnes při moderních technologiích už jeden nikdy neví. Třeba v Číně na ulici se objevil robot, který žebral o peníze na elektřinu. No vidíte, tak roboti nakonec připraví o práci i žebráky. No a já vás samozřejmě zdravím a vítám u písniček na přání, které začínají v pravidelném čase, tedy krátce po 12. hodině, a na všechna vaše přání se moc těším. Hezký poslech.

9 minut po 12. Hana Zagorová, biograf Láska. Já už tu následující hodinu vidím úplně živě jako v biografu. Vy voláte a píšete a já vám hraju na přání. Ano, začínají písničky na přání a telefonní číslo do studia je 22 155 37 22 a e-mailová adresa zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Můžete samozřejmě napsat i SMS zprávu, tam je to trochu složitější, ale nic, co by se nedalo zvládnout. Ta textová zpráva musí být ve tvaru Zahrajte Liberec, potom mezera a potom váš text a to vše pošlete na číslo 90 011 04. Jak prosté, milý Watsone. Já vám samozřejmě přeju hezký poslech a moc se těším.

Kapela Mandraže jako předvoj písničky na přání, tedy první písničky na přání, kterou dnes v Českém rozhlase Liberec zahrajeme. O tu si napsala paní Hana, která vybrala něco pomalejšího, jak uvádí ve svém e-mailu. 80. narozeniny má dnes americká zpěvačka Linda Ronstadt. Prosím zahrát It's So Easy pro vás v rozhlase. Děkujeme a všechny posluchače.

0: Ode dneška čerstvá osmdesátnice Linda Ronstadt, které se také říkalo hudební chameleon, protože ona vládla rocku, country, folku, také opeře i tradiční mexické mariachi hudbě. Zkrátka od Vlacha po Bacha. Teď už půjdeme ale splnit další přání a tentokrát přichází na řadu telefonát. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, Filipe, tady Jarča Friedlantu. No, tak písničku necháme jako překvapení. A já vím, že jí máte taky rád. Toho člověka, to se vám nejvíc líbí taky. A bylo by to pro všechny, co si necháme hrát, to naše rozhlasová parta, do všech koutů, kde poslouchají. Pak by to bylo pro vás, Filipe, vám všim kolegům a kolegyním. A pak by to bylo pro mě sourozenci a všem příbuzným s rodinami. A hlavně holkám do tábora, Voxovým. Oni jsou v tím táboře.
0: Dobře, dobře. Tak tady posílám písničku, neprozrazuji, jako vždy jsem diskrétní. Mějte se krásně, paní Jarko, a zase někdy příště se budu těšit. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Do písniček na přání v Českém rozhlase Liberec se zavítala velšská kapela Manic Street Preachers, kterou od 95. zahaluje jistá rouška tajemství. Ten rok totiž v den odletu na americké turné záhadně zmizel kytarista a hlavní textař Richie Edwards a od té doby o něm nikdo nic neví, nikdo o něm neslyšel, nikdo ho neviděl. Záhada. Jsou věci mezi nebem a zemí. Jistota je jedna, že v Českém rozhlase Liberec i 4 minuty před 12:30 hrajeme písničky na přání. A kdo je na telefonu tentokrát? Dobré odpoledne.
1: Filipe, já vás zdravím, tady je Jarka Žersová. A chtěla bych se hrát písničku, do které jsme se domluvili, protože já to dám říct. A bylo by to pro všechny lidičky, který poslouchají a všechny lidičky, který dávají zahrát. A vám přeju krásný den a v pohodě a klidu.
0: Dobře, i vám krásný den v pohodě a v klidu a snad k tomu přispěje i tahle písnička Scorpions a Wind of Change. Tak to jsem rád, že padne na úrodnou půdu. I vy se mějte nádherně a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

To je ta pískací, jak se říkalo na začátku 90. let, ale jinak je to samozřejmě kapela Scorpions a Wind of Change. A s touhle písničkou jsme se přenesli do druhého poločasu písniček na přání. Pochopitelně i dál můžete volat na číslo 22 155 37 22 a dál můžete posílat e-maily na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz a nebo to můžete zkombinovat jako třeba pan Zdeněk, který zavolal, nadiktoval vzkaz, vybral písničku a já to za ní už odbavím. Tak tedy od pana Deňka letí písnička z úplně jiného soudku než ta předcházející. Je to Eva Vašek, Bílá orchidej. A ta písnička je pro manželku Milušku Pažoutovou a pro vnučku Dominiku.

Ano, Bílá orchidej, to je písnička, která nejenom že nestárne, ale ta se ani nezapomíná. Věřím tomu, že spousta z vás s ní dnes bude i usínat. Máme 6 minut po půl jedné a budeme pokračovat dál. Tentokrát si zase dáme z něco úplně jiného žánru. Napsal nám pan Petr, který chce poslat písničku paní Věře do Semil na Letnou a písnička to bude od Babiho Daňka Stromy.

zamlžený svět, uprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Trocha přírody ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, o to se postaral Vaby Daděk a jeho písnička Stromy. No a my budeme pokračovat dál, my vám samozřejmě i nadále hrajeme na přání, teď je tady další e-mail. Napsal nám pan Ben Vokál z Hrádku nad Nisou a chtěl by nechat zahrát nějakou velmi známou písničku od Anety Langerové, bratrovi Karlovi k jeho dnešním 41. narozeninám. Přeju mu, ať se mu daří v životě i v práci a je to moc skvělý bratr a mám ho moc rád jako bratra. Děkuji, Ben. No k tomu přání všeho nejlepšího se samozřejmě připojuje i Český rozhlas Liberec a dostali jsme tady takový skvělý nápad, že by byla hezká písnička od Anety Langerové. Skvělý nápad, když je to skvělý bratr.

Vánecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

I Just Can't Stop Loving You a nekorunovaného krále popu Michaela Jacksona asi netřeba představovat, takže se v klidu můžeme přesunout k dalšímu přání, které dorazilo do Českého rozhlasu Liberec e-mailem. Prosíme zahrát panu Jiřímu Svobodovi k dnešním krásným narozeninám. Písničku od Činasky Každý ráno. Přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších. Možná víš kdo, no rozhodně přeje i Český rozhlas Liberec a narozeninová písnička je tady.

Skupina Činasky má naprosto jasno v tom, co dělá každé ráno. My vám každé odpoledne, tedy z kraje odpoledne mezi 12. a 13. hrajeme na přání. No ale ten čas určený pro vaše hudební přání není nafukovací. Už máme pouhých 8 minut před 13. hodinou. Tady nás ještě paní Zdena poprosila, abychom jí pro radost zahráli od Karla Zicha, měla na očích brýle, písnička je připravená a s tou se s vámi rozloučím s vědomím, že se zítra v písničkách na přání po 12. hodině zase potkáme. Teď už ale k dalšímu programu, ve 13 hodin pro vás bude mít Miroslav Holubec čerstvé zprávy a po 13. hodině Alex a host. Alex Minářová bude tentokrát zpovídat režiséra Petra Bebjaka. Filip Majsl vám přeje stále krásné odpoledne s Českým rozhlasem Liberec a po 14. hodině se těším na slyšení.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Parkovací dům u krajské nemocnice v Liberci je znovu otevřený. Opravovaná budova Novoborského úřadu zůstává přístupná. Liberecký kraj podpoří záchranné stanice pro zraněná zvířata. Odpoledne bude až oblačno, ojedinilé přehánky a bouřky a teploty do 24 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Krajská nemocnice znovu otevřela svůj parkovací dům. Dokončila ho v závěru loňského roku. Otevřený byl ale jen 2 měsíce kvůli rekonstrukci sítí v Jablonecké ulici. Právě z ní se do parkovacího domu výjíždí, a to od pavilonu následné péče. V parkovacím domě je 329 míst, k dispozici jich bude do podzimu o pětinu méně kvůli pracím na sousedním centru urgentní medicíny, doplňuje mluvčí nemocnice Václav Řičář.
4: Vlastně dneska se ta Jablonecká zprůjezdnila, takže ten náš parkovací dům taky začal být opět přístupný. Tak jak jsme ho otevřeli v konci minulého roku, tak je přístupný. To znamená, není úplně ta plná kapacita, ale myslím, že ta kapacita, která je přístupná, je dostatečná.
2: Budova B městského úřadu v Novém Boru na Českolipsku zůstává navzdory současné rekonstrukci otevřená, upozorňuje na to vedení města. Dělníci v budově v ulici Bedřicha Egermana instalují novou vzduchotechniku a klimatizaci, opravují arkýře a modernizují sociální zázemí. Úřad ale funguje v běžném režimu.
5: Na rozdíl od loňského roku, kdy bylo budovu nutné na několik dní uzavřít kvůli výměně rozvodů. V budově lidé najdou oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, matriku nebo registr vozidel. Vedení města ale upozorňuje na zvýšený hluk a pohyb řemeslníků. Z Českolipska Michal Jemelka, Český rozhlas.
2: Celkem 400 tisíc korun rozdělí Liberecký kraj mezi 2 záchranné stanice pro zraněná nebo handicapovaná zvířata. Obě jsou součástí národní sítě záchranných stanic a ročně pomáhají stovkám živočichů. Jde o stanici Falco, působící na Českolipsku a Novoborsku, a organizaci Jaro Jaroměř, která se stará o zraněná zvířata i na Semilsku a Jablonecku. Jižní Čechy dnes zasáhnou silné bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se můžou objevovat celé odpoledne a večer až do 22 hodin. Bouřky bude provázet přívalový déšť, napršet může v úhrnech až 30 mm srážek. Foukat bude tak silný vítr, který v nárazech dosáhne rychlosti až 70 km za hodinu. Meteorologové také varují před vysokými teplotami, které zítra zasáhnou Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský kraj. Očekávají tam až 34 stupňů.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude polojasno až oblačno, ojediněle se budou vyskytovat přehánky nebo i bouřky, postupně bude srážek ustávat. Nejvyšší teploty dosáhnou 19 až 24 stupňů Celsia.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci ve Starém Harcově je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Smolkami ulic Pekárkova a Na Zhořelci. Omezení potrvá do konce července. A ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do září tohoto roku.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
7: S
0: seriál 90, případy prvního oddělení či film Zpráva o zvěrstev v koncentračním táboře Osvětim či v letošním roce snímek Duchoň o legendárním slovenském zpěvákovi. To je jen krátký výčet úspěchů našeho dnešního hosta, režiséra Petera Bebjaka. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, prajem.
6: Alex a host.

0: Do Českého rozhlasu zavítal zahraniční host, který nicméně zanechává výraznou stopu také u nás v Česku. Režisér Petr Bebjak. Na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech jste představil film Duchoň. Podílel jste se také na režii úspěšných kriminálních seriálů Kriminálka, Anděl, Případy prvního oddělení, Specialisté či 90. Nicméně původně jste vystudoval herectví až pak vlastně režii, obojí na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. Herectví bylo málo?
1: To bylo také obdobě. Obdobě, kdy jednoducho po tom, že vyštudujem herectvo, tak jsem věděl, že nebudem mať prácu. Protože to bylo obdobě, kdy se odovzdávali jako herecké ceny, třeba Zlaté slučky. To bylo za dubbing. Vtedy ste jednoducho mohli buď hrať v reklame, dubovať, alebo byť v divadle. A nevidel som nejak perspektívu, že čo so svojím životom ďalej, tak som si to predložil ešte o to štúdium režie.
0: A říkal ste si, že ako režisér sa môžete obsadiť.
1: Tým pádom môžem mať väčší ako keby priestor na svoju tvorbu, svoju prácu a tým pádom aj príležitosti pracovné.
0: Jak vám v režírování pomáhá to, že vy sám jste vlastně hercem?
1: Mně osobně velmi, protože tím pádom já jsem vnímal, keď jsem hrával, čo mě vyhovuje, alebo čo očakávám od režiséra, akým způsobem se mnou bude komunikovat, ako ma bude nějak motivovat, alebo ako bude hľadať spolu so mnou tu cestu k tej postave. A podle toho sa viem, ako keby prispôsobiť tomu, čo môžem očakávať, že ten herec potrebuje, ale každý je úplne iný, každý je individualita a každý potrebuje iný prístup. Ale to mňa zase naučilo aj práve to stretnutie s hercami pri tej režii.
0: Jaký prístup ste potreboval vy, co by herec, ten režisérský?
1: Istotu. Istotu v tom, že to, čo robím, je správne. Nebyť spochybnený.
0: Jistotu, to znamená, že jste potřeboval od režiséra vědět, že to, jakým způsobem jste tu roli, tu postavu stvárnil, takže tak,
1: presne,
0: je to správně?
1: Přesně tak, jako hrám, to, co hrám, je správně tak, jako to on chce, jako to cítí, jako to vzájemně možno vnímáme obidvaja rovnako. Ako náhle přichází nekomunikácia, alebo ticho, tak to vlastně vyvolává jako kdyby ten priestor na pochybnosti.
0: Setkal jste se ještě, co by herec s režisérem, a nemusíte jmenovat, který pro vás byl, řekněme, odstrašujícím případem, kdy jste se řekl, pak jako režisér, tak takhle, určitě ne?
1: Vtedy jsem to nevnímal, já ani nevnímám, keď hrám, tak nevnímám prácu režiséra tak, že to berem, že tu se mám učit něco, tu mám pozorovat. Mě to baví být na tom placi, mě baví... keď se mnou komunikuje a ako vlastně pracuje, protože málo kdy se stane režisérovi, aby přišel inému režisérovi na plac a pozoroval a tu vlastně jsem aj konfrontovaný s jeho prácou. A to, čo som nemal rád, je práve, že stretnutie s režisérom, ktorému viacej vyhovuje tá technická stránka, pretože aj takí sú, a necháva ten priestor tomu hercovi, ale nie je to taký ten priestor, že je to o tej dôvere, ale je to taká tá, že nemá chuť vlastne riešiť veci s hercom, pomáhať mu, alebo nejak ho inšpirovať, niekam ho navádzať. A tým pádom som vlastne v takom bezvetrí a sa snažím potom zachrániť tak, ako sa len dá, ale z toho vlastne nemôže vzniknúť žiadna dobrá kontinuálna práca ani výsledok.
0: Takže vlastne režisér pak je sám proti sobě.
1: Niekedy každý, tak ako sú herci individuálni, tak aj režiséri, každý má iný prístup. Niekomu vyhovuje to, že... vzniká niečom na tom placi, že je to taká improvizácia, niekomu zase vyhovuje to, že to, čo má pripravené, tak presne toho sa musí držať a tak to musí pôsobiť. Niekto je viacej ladený na tú hereckú prácu a niekto skôr na tie technické prvky, ako je kompozícia, svetlo a tá herecká práca zostáva ako keby v rukách tých hercov, kvôli tomu si obsadzuje takých hercov, ktorí to zvládnu aj bez toho, ale to najprv musíte ako keby vedieť, pochopiť to myslenie toho režiséra a tomu sa vedieť prispôsobiť.
0: Říká Petr Bebjak, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal režisér Petr Bebiak, který letos v Karlových Varech uvedl film Duchoň. V srpnu stoupil do kin. Film popisuje kariéru slovenské hudební legendy Karola Duchoně. Od jehož úmrtí vlastně letos uplyne, stalo se to v listopadu, 40 let. Čím to, že Karol Duchoň je stále na Slovensku, řekněme, známý, nebo mluví se o něm? Vy jste o něm natočil film.
1: Ono to nie je, že stále, ono je to istý návrat. Pretože bolo obdobie, už tie 80. roky, tá druhá polovica 80. rokov, už bola skôr taká, že už sa mu tak nedarilo, už nebol taký záujem o neho, o jeho vystúpenia, koncerty, ani tie nové pesničky nejak nevznikali a nehrávali ho tak často, ani nebol žiadnych tých federálnych show v zábavných reláciách. A taký návrat, v podstate to je nejakých 10-15 rokov dozadu na Slovensku extrémny. A je to tým, že začali súčasní umelci robiť jeho cover verzie, jeho pesničiek, ale aj taká tá istá nostalgia pre istú skupinu ľudí a pre mladú generáciu, čo je na tom veľmi prekvapivé, že práve aj tá ho začala ako keby vnímať a počúvať častejšie. A zrazu sa z neho stal fenomén, ktorý jednoducho prevalcoval všetky veľké osobnosti slovenskej histórie aj kultúry, pretože vznikli o ňom tri divadelné predstavenia. Vydali sa dve knihy, podľa mňa aj tri teraz vzniká ďalšia. Je natočený film, jeho pesničky sa hrávajú v rádiách a hlavne ešte aj v reklamách sú jeho pesničky, ako tie, ktoré majú pritiahnuť tú pozornosť tých ľudí, ktorí majú nakupovať daný tovar. Takže je z neho veľký fenomén na Slovensku.
0: A říkám si, jestli by byl takovým fenoménem, kdyby se dožil vysokého věku, kdyby nezemřel tak strašne mlád.
1: Myslím si,
0: 35 letech.
1: Myslím si, že nie. Myslím si, že práve ten čas a to, že je to v sebe aj istá taká v úvodzovkách revolta alebo nejaký taký ako život, ktorý bol neviazaný, čo môže pôsobiť z toho práve, pretože zomrel naozaj v 85., keď mal 35 rokov. Aj istým pričinením toho alkoholu alebo toho životného štýlu, takým fungoval a existoval.
0: Vás osobně, protože když zemřel Karol Duchoň, bylo vám 15 let, zasáhl vás nějak?
1: Nie, on nepatril medzi tých spevákov, ktorí v tom čase, ktorých by som nejak vyhľadával a počúval. Vtedy prichádzala éra Petra Nadia, Elán a úplne iná generácia mladých ľudí. Ale osobne som sa s ním stretol. A to, keď som mu bol povedať v Chynoranoch, odkiaľ som, keď tam prišli hrať koncert, tak mal som 12 rokov a prišiel som mu povedať dole z knižnice, kde som tak brigádoval, tak tam pracovala pani, ktorá mala na starosti kultúru. A prišiel som dole povedať Karolovi Duchoňovi, že sa nepredal ani jeden lístok. Takže otočili auta a odišli preč do Bratislavy a neodohrali koncert, lebo nebolo pre koho.
0: A to bylo vaše jediné setkání s Karolem Duchoňem a asi jste nemohl tušit, že za, nevím, x desítek let o něm budete točit film.
1: Tak to jsem vtedy určitě netušil.
0: Petr Bebiak je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s režisérem Peterem Bebjakem, který si za film Čára v roce 2017 odvezl z Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary cenu za režii. Je také majitelem hned několika českých lvů za matematiku zločinu, devadesátky, herce a také za spravedlnost. Co s režisérem takové ocenění udělá a kterého si nejvíce vážíte?
1: Nič. Neurobí nič.
0: Ale poteší určitě.
1: To je druhá vec, pretože to nie je len ako keby to režijné. To je vlastne potešenie aj pre všetkých tých ľudí, ktorí na tom filme pracujú. To znamená, či už od tých producentov, až po toho runnera, alebo akúkoľvek funkciu, tak všetci ľudia vlastne do toho, všetci to tvoria pre vás istým spôsobom. Ako vaša vízia je tá dôležitá na to, aby ten film vznikol. A to je to ako keby cennejšie.
0: Slibného mladého chlapce na počátku 50. let minisérie s názvem Herec, pak jste také točil o zvěrstvech v koncentračním táboře Osvětim. Film Zpráva, když potom dokončíte film, jde do kin, co děláte vy? Potřebujete nějakou duševní očistu?
1: Záleží od toho, v akom som pracovnom nasadení, protože boli období, kedy som naraz robil aj tri veci, takže tým pádom, keď skončila jedna, už vlastne sa točil ďalší buď seriál, alebo začínal sa točiť film, alebo sa pripravuje, alebo sa postprodukuje. Ale ak vznikne voľný čas, a to napríklad bolo pred dvomi rokmi,

0: Naším hostem je Petr Bebiak, který se také podílí na režii úspěšných kriminálních seriálů. Já jsem v úvodu říkala, že tu zanecháváte u nás v Česku výraznou stopu. Vy jste se podílel na Mordpartě, Specialistech, Případech prvního oddělení. Jsou ty kriminální příběhy něco, co vás fascinuje, zajímá, protože jsou oblíbené divácky, takže asi i diváky zajímají.
1: Ano, ale celé to vlastně způsobilo a začalo někdy úplně dávno, kdy jsme na Slovensku vyrobili po dlhé době kriminální seriál, volal se Mesto tieňov. A na základě něho vznikla vlastně verzia novácká kriminálka Anděl, že se prebrali ty isté případy, len se upravili, něco se vyhodilo a potom se dopísali ještě aj nové. A tento seriál, ta prvá séria v danom čase mala obrovský ohlas, že to malo nějaké 40-50% šéry. A tým pádom mě jako režiséra, jako tvorcu, má to vlastně vo vnímaní alebo v té pozici, že ma začali ty producenti alebo televizie viac volať na tento žáner. Preto to tak nějak to jako prišlo, ale zase pre mňa bolo dôležité, som našiel nejaké veci, ktoré môžem posúvať alebo ktoré sa môžem naučiť, a hlavne keď vznikalo niečo nové. Pre mňa bola taká zlomová miniséria Spravedlnosť. Pretože to je zrazu projekt, ktorý sme sami vymysleli, vyvíjali, ale bol inak postavený. Nebola to taká tá klasická kriminálka, ale tam už vlastne o tom, kto spáchal zločin, viete na začiatku. A len sledujete cestu otca tej vrahyne, ako sa to snaží celé dostať niekde pod koberček, aby sa vlastne nevyšetrilo to, kto je vrahom. A to bol zrazu ako keby trošku iný pohľad a iná štruktúra v rámci toho rozprávania, a to ma bavilo, keď sa to zrazu nejak mení. A potom trebárs ďalšia vec, ktorá mňa bavila osobne veľmi, tak bolo stretnutie s pánom Marešom. A to boli či už to prípady prvého oddelenia, alebo hlavne 90-ky, pretože zase to vychádza z tých absolútnych realít, ktoré tí ľudia prežili, a tie sa dostávajú do toho scenára. A je to aj cítiť, je to aj v tom, ako tie postavy rozprávajú, ako konajú, čo sa tam deje. Nie je to žiadna akčná kriminálka, ale zase má svoje napätie, má svoj vtip, a práve tom sa mi páčilo tiež, že je to taký nový prístup, že nie sú to také tie vymyslené kriminálky od stola, kde v podstate s realitou naozaj majú veľmi málo.
0: Ano, vy jste měl k ruce vlastně bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše. Dostali jste se někdy do sporu, protože přeci jenom on je ten, který ten proces zažil, zná ho, ale vy jste zase ten, který z toho musel udělat divácky záživný díl, nebo záživně, aby to prostě lidi bavilo, aby to nebylo zdlouhavé, aby to ocípalo takzvaně.
1: To je právě, nikdy jsme se nedostávali do takýchto sporů, protože absolutně jsem bral to, že to, co napísal, vychádza z reality. To naozaj, že jasné, že aj on si môže zmeniť postavy, môže si vymýšľať, pretože to je autorská záležitosť, ale veľa vecí je práve ako keby podkuté tou pravdou a tou reálnosťou. Takže do toho je ťažko nejak vchádzať a rozporovať to. A mojou úlohou bolo práve pomôcť tomu, práve v tej vizuálnej, v tej hereckej alebo tej dramatickej stavbe, aby tie charaktery pôsobili realisticky, aby sme tú realitu, ktorú on napísal alebo dal do toho scenára, tak aby sme ju nezopsuli niečím umelým a vymysleným, a aby sa zrazu z toho nestratil taký ten reálny, tá pachuť života.
0: Petr Bebiak zůstává naším hostem.
2: Alex a host. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s režisérem Peterem Bebjakem. Pane režisére, teď nedávno vstoupil do kin váš film o zpěváku Duchoňovi. Chystáte teď něco dalšího? Už na něčem pracujete? Nebo je teď ten čas toho volna, kdy si užíváte třeba divadel a podobně, koncertu?
1: V podstatě počas toho, keď něco točíte, tak už mezi tím musíte připravovat další 2-3 projekty, protože ak je to filmový projekt, tak trvá několik rokov. Niekedy, kým sa dostane k tej realizácii, ale vy musíte už ten projekt písať scénár, oslovovať producentov, písať explikácie, robiť tie formálne záležitosti, aby ste tie financie vôbec vedeli získať. A keď dotočíte, tak medzi tým môže prísť nejaká ďalšia práca v rámci seriálov, alebo máme v rámci firmy, vyrábame seriály dlhodobejšie, ktoré sú na český trh. Takže tej práci, vždy sa to tak nejak vzájomne prekrýva a doplňa. Takže taký ten klasický voľný čas mám iba keď si poviem, že teraz nechcem alebo nemôžem robiť, že si musím dať pauzu. Ale pripravujeme dve pohádky v podstate. Jedna pohádka je pokračovaním televíznej, také tej vianočnej, ktorú sme už robili pred 2-3 rokmi. Bola vysielaná. A druhá je pohádka, ktorú by sme chceli urobiť pre kina. A tá sa volá Hejkal. A tam scenár napísal Marek Epstein. A je to to, čo sa mi na ne páči, že je to pohádka o inakosti.
0: V čem tá inakost spočíva?
1: V tom, že ako ľudia sme rôzni a tým pádom ako k sebe aj tie postavy, ako k sebe pristupujeme, akým spôsobom sa na základe tej inakosti vieme odsudzovať alebo vieme k sebe nájsť cestu a v podstate, že jak je dôležitá tá inakosť v tej spoločnosti.
0: Sú to pohádky pro český trh?
1: Obidve.
0: Tak to jsme rádi. Plánujete do Vánoc stihnout? Má to být třeba vánoční pohádka?
1: Na ty další Vánoce. Na teraz nie, protože tu pohádku pre Českou televíziu my začneme vyrábať někdy v lednu. A ak všetko půjde dobre, tak by mala být vlastně připravená na ty další Vánoce. A to Hejkala, to by budoucí rok. Ale treba to všetko připravit.
0: To vypadá, jako kdyby nikdy nebylo hotovo, že stále něco dokončíte a už něco je dalšího v běhu.
1: Ano, vždy to tak je. Albo málo by být.
0: Vy jste také točil seriál Chlap, kdy vlastně na Slovensku to byla druhá šance. Vy jste ale točil tu českou verzi. Čeká vás nějaké pokračování? Nerozebíhá se už natáčení další řady?
1: Ne. Ten projekt mal iba toto jednu sezonu. To už jsou rozhodnutia televízie, že či mal, alebo či naplnil očakávania, alebo nie. Takže do toho ja proste nevidím. Ale v podstate pripravujeme aj projekty pre ďalšie, či už pre komerčné stanice, alebo aj pre Českú televíziu. A sú to v podstate minisérie, ktoré obsahujú nejakých 6 epizód. Takže
0: krimi? Krimi?
1: Jeden projekt z toho je čisté krimi, áno.
0: Tak ať se vám práce daří a my diváci se budeme těšit na výsledek. Moc děkuju, že jste tady byl, režisér Peter Bebjak.
1: Děkujeme velmi pěkně za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Sněmovna schválila znovu zavedení EET. Krajskou nemocnici Liberec dál povede Richard Lukáš. Geotechnický průzkum silnice z Turnova na Jičín už je téměř hotový. V noci i zítra bude polojasno, místy přehánky a teploty do 28 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Na podnikatele by v Česku měla od příštího roku znovu dopadnout elektronická evidence tržeb, schválila to sněmovna. Podle vlády půjde o modernější verzi bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Nová EET má narovnat podnikatelské prostředí a podle odhadu ministerstva financí ročně přinese státu více než 14 miliard korun. Zákon musí ještě projednat Senát a podepsat prezident. V čele krajské nemocnice Liberec zůstane dál její generální ředitel Richard Lukáš, a to přesto, že Liberecký kraj jako většinový vlastník připravuje výběrové řízení na nové obsazení představenstva nemocnice. V něm by mělo být nově 7 členů. Podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj se výběrové řízení nebude týkat předsedy představenstva a zároveň generálního ředitele nemocnice. Usnesla se na tom valná hromada společnosti, říká Martin Půta.
2: Považujeme jako akcionáři za důležité, aby kontinuita ve výstavbě Centra urgentní medicíny byla právě takto personálně garantována. To znamená, že pan generální ředitel bude i součástí výběrové komise a předpokládáme, že bude vypsáno někdy v průběhu září.
0: Výběr nových členů představenstva nemocnice je plánovaný po letošních volbách. Jejich funkční období bude podle Půty pětileté. Do nové studie vlivu na životní prostředí uplánované silnice Českým rájem zapracuje ředitelství silnic a dálnic i výsledky geotechnického průzkumu. Ten běží v okolí Turnova od roku 2024 a předchozí studii jeho výsledky nebyly. Průzkum prověřuje podloží v lokalitách, kudy má vést silnice z Turnova na Jičín, zejména v místech předpokládaných náspů, mostů a tunelů. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta už je na některých místech průzkum u konce.
3: Výstupy bychom z toho měli mít do 4-5 měsíců, protože jedna věc je odvrtat, druhá věc je to vyhodnotit, ale dostáváme dílčí výsledky, takže projektanti na dokumentaci můžou v těch už odvrtaných a známých úsecích pracovat.
0: Do areálu Pražského hradu loni přišlo 9 milionů lidí, to je o 700 tisíc víc než v roce 2024. Stoupá i počet návštěvníků, kteří si zakoupí lístek na některou z prohlídek. Zároveň se za poslední 3 roky zvýšily investice do oprav a služeb pro návštěvníky. Přibyly bezplatné toalety, pítka, nově je přístupná třeba Víkovna a Hartigovská zahrada. Dnes se v areálu také otevřel nový obchod nabízející suvenýry od českých výrobců a designérů.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky a nejnižší teploty klesnou na 16 až 13 stupňů. Zítra čekáme ráno místy mlhy, jinak bude oblačno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 25 až 28 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je omezený průjezd ulicí Zahradní. Kvůli práci na inženýrských sítích je tam provoz sveden do protisměru. Omezení potrvá až do září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Stále krásné a hlavně pohodové středeční odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. Máme 4 minuty před 14, tedy spíš po 14. A před námi je, dá se říct, taková rekreační hodina. Já nevím, jak si představujete kempování vy. Já osobně ho mám spojené s navlhlým, začouzeným, plátěným stanem na Rujáně ve stylu sám si vařím, sám si peru. Dnes už lidé vyhledávají třeba chatky v korunách stromů, prosklené malingotky, pochopitelně plně vybavené, nejlépe smyčkou, mikrovlnou troubou a Wi-Fi sítí, protože je potřeba se ráno na mobilu podívat, jak je venku. No a jak si děti, o tom bude dnešní anketa krátce před 15. hodinou. Ještě předtím se v rámci zámeckého léta podíváme do žleb na Kutnohorsku a s Johanou Tománkovou už za pár minut navštívíme Turnov. Vodohospodářské sdružení Turnov opravuje v Jilemnici dva vodojemy a u jednoho vznikne i zázemí pro veřejnost. Další podrobnosti tedy za několik málo okamžiků. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
1: Pohodové odpoledne s Filipem Majslem.

0: Českém rozhlase Liberec se nám připomněl včerejší narozeninový oslavenec Michal David, Nenapovídej. Písnička, která dozněla na vlnách Českého rozhlasu Liberec 13 minut po 14. A my vyrážíme do Jilemnice. V lokalitě na Kozinci v Jilemnici na Semilsku letos vodohospodáři rekonstruují dva vodojemy. Ty pitnou vodou zásobují celou oblast, první z nich už je v provozu. Na druhém ještě práce pokračují a po jejich dokončení bude mít menší z vodojemů skleněnou fasádu i nové technologie. Kromě toho u něj vznikne odpočinkové místo pro veřejnost.
1: Nekontaminovat vodu, prosím, nekoupat se v tom.
2: Pouštění vody probíhá v tuhle chvíli. To je slyšet, jak to teče do té volné hladiny.
3: S Lukášem Lamačem z VHS Turnov jsme v jednom ze dvou vodojemů. Tenhle je už hotový, zrekonstruovaný do své původní podoby.
2: Tady už máme v podstatě, za tady těma dveřma už je voda. Tady to máme už načisto. Ještě se tam vrátíme na nějakou inspekci a podíváme se, jak nám ty sanace fungují. Ale v zásadě tady ten vodojem už je kompletně v provozu, je takhle zabezpečený. Hygienicky, všechno je zalepený, jsou tady už okna napevno.
3: Jilemnice zásobují tyto dva vodojemy na Kozinci. Vodohospodáři teď pracují na tom druhém větším vodojemu. Kromě toho, že bude zrekonstruovaný, tak aby mohl sloužit další desítky let, tak bude i architektonicky zajímavý. Bude mít skleněnou fasádu, říká ředitel svazku VHS Turnov Milan Hejduk.
4: Jeden je původní, který postavil italský námezní dělnici zhruba před 100 lety a druhý přistavěný, když se zvětšovala jilemnická zástavba. Ten velký má 1000 kubíků, ty malé mají 2x150, takže je to vlastně hlavní centrální vodojem pro celou lokalitu a my je během 2 let postupně přestavujeme a rekonstruujeme.
3: Kromě toho tady sdružení upravuje prostory, které budou sloužit veřejnosti, budou tu cesty, místa na sezení, informace o vodojemech a nové rostliny. Jak říká Hejduk, chtějí vodohospodářské stavby víc přiblížit lidem.
4: Otevřeme prostor před vodojemy lidem, kteří tady budou chodit na vycházky a je to turistická stezka, takže to bude takový jiný přístup k tomu areálu vodojemu. My tady máme takové speciální betonové prvky od firmy Kybik z Lišného, jsou takové úzkoprofilové betony.
3: Dokončení druhého vodojemu a veřejných prostor je naplánované na říjen. Z Jilemnice Johana Tománková, Český rozhlas.
5: Také na Semilsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Pární i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 7:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A za regionálním stopařem Českého rozhlasu Liberec pádíme na Českolipsko. Hrad Bezděz i letos o prázdninách ožívá příběhy z dávných časů, které se možná nějak podobně staly. Až do neděle 19. července to bude Nezbedný apatikář aneb Průšáci na Bezdězu v podání českolipské skupiny historického šermu Tartus. Nejen za příběhem se na hrad vydal regionální stopař Jaroslav Hoření, kterého tímto zdravím. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, mně se tady na Bezdězu podařilo ulovit signál i skupinu historického šermu Tartus. Zeptám se hned na úvod Michala Šidáka, do jakých časů se v tom příběhu Nezbedného apatikáře posouváme?
3: Tentokrát do druhé poloviny 18. století, nakonec vlády císařovny Marie Terezie.
2: Ten příběh je?
3: No, to jsou takové různé skopičiny z dob, kdy hrad obsadila pruská vojska a je to takový smyšlený příběh odehrávající se mezi vojáky pruské armády.
2: A tady na hradě také mezi dětmi, protože vy do toho příběhu vlastně zapojujete i to obecenstvo.
3: Tak teď o prázdninách je to poměrně nějak logické, protože spousta návštěvníků jsou dovolenkáři s malými dětmi a dětem se to líbí, takže můžeme využívat jejich energii malou a vtahujeme je do vystoupení.
2: Já jsem jedno představení viděl, jeden příběh jsem tady prožil a je to opravdu velice zábavné. Dá se říct, že prostě do těch časů, když to tak vidíme, tak by se chtěl vrátit každý, ale ono to tak růžové časy nebyly.
3: Tak to určitě ne, to zrovna byla taková doba, kdy se dost válčilo, byť bezprostředně odehrává se to v době vlastně jedny z posledních válek o nějaké dědictví, kdy se k nám třeba pro zajímavost do Čech dostali brambory, které my bereme skoro jako národní jídlo, ačkoliv naše není. Nicméně tak jako dneska, prostě ty doby z hlediska ekonomického byly jednou přívětivější, jednou byly trošičku horší. No. Takhle to bylo a tahle ta doba asi zrovna byla tak na vinku, protože za pár měsíců vypukne francouzská revoluce, která je důsledkem velkých problémů sociálně-ekonomických v celé Evropě.
2: Na ten příběh se tady mohou návštěvníci podívat až do neděle. V jakých časech, tak to už se tam šéfový souboru Veroniky Hiblerovi.
4: Tak v časech 11, 13 a 15 hodin. Všechny rádi uvidíme.
2: Veroniko, vy tady na hradě ten týden přebýváte, nebo to každý den šlapete sem?
4: Přebýváme tady. Sice se opravdu jdeme sem tam dolů podívat, ale jinak tady trávíme až do té neděle každý den.
2: A jaké to je pobývat na takovém starodávném hradě, který je vlastně takovou ikonou tady toho Máchova kraje?
4: No, je to taková, jako je dobrodružství trošku, no, bez vody zatím a pořádně bez jakýchkoliv klasických podmínek, na který jsou zvyklí lidé, tak je to třeba za bouřky docela zajímavé.
2: No vidíte, i tohle se dá na Bezdězu zažít. Já doufám, že bouřku tady na Bezdězu nechytnete, ale za to, že chytnete jedno představení o Nezbedném apatikáři a nebo Průšácích na Bezdězu v podání českolipské skupiny historického šermu Tartus.
1: Velice lákavá pozvánka, navíc v tom výšlapu na Bezděz je náš regionální stopař osobně zainteresovaný, on to dnes zvládl v téměř rekordním čase. Jaký byl tvůj čas, Jaroslave?
2: Můj čas byl půl hodinka z dolního parkoviště, protože na horním bylo obsazeno, to bylo smutný příběh.
1: Slušná práce, tak to zvládl náš regionální stopař Jaroslav Hoření alias Jožo Pribilinec. Moc krát děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: 8 minut po půl třetí přinesl Václav Neckář dobrou zprávu. My se v Českém rozhlase Liberec také snažíme přinášet dobré zprávy. A do toho vám přinášíme zámecké léto, ve kterém letos navštěvujeme více než 50 zámků a navíc. Každé dopoledne můžete soutěžit tu soutěž, doslova do písmene oddře, ale s lehkostí sobě vlastní. Váš oblíbený moderátor, náš pájínek Pavel Kudrna, na kterého se samozřejmě i zítra zhruba ve 9:45 můžete těšit. No ale teď už se pojďme podívat na další zámek a kam nás se zavede průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Zajímat se dnes budeme o velkolepé romantické sídlo rodu Auersperků, inspirované Anglií a Francií. Jedná se o zámek Žleby, který ukrývá rozsáhlé sbírky zbraní, luxusního nábytku, ale také velkolepou funkční zámeckou kuchyň. Víc vám už řekne Bára Kvapilová.
3: Pár kroků od parkoviště a ocitnete se na zámeckém návrší, které ze tří stran obtéká říčka Doubrava. Gotickou branou tady vstoupíte rovnou do pohádky a dokonce si můžete vybrat, která to bude. Natáčeli se tady tři bratři, kouzla králů, nejkrásnější hádanka anebo ošípkové růžence. Průvodcem mi tady bude kastelán Tomáš Řehoř.
4: Jsme na dolním nádvoří Žlebského zámku, takzvaném předzámčí, kterému dominují dvě věci. V první řadě je to Fernkornova kašna, na jejímž vrcholu je znázorněno erbovní znamení rodiny Auersperk, knížecí rodiny Auersperk, které představuje zubra. Tady na kašně navíc vidíme praotce Auersperga, který podle pověsti zachránil císaře Karla Velikého před útokem zubra a císař mu z vděčnosti toho zubra věnoval do erbu. No a v novějším provedení vidíme toho auersperského zubra nad hlavní branou Žlebského zámku, které se také říká Zubří.
3: Návštěvníci to určitě nepřehlédnou a my jdeme hlavní branou rovnou dovnitř.
4: Rytířská síň vlastně vstupním antré celého zámku, odkud se ty cesty rozebíhají na strany, jak do té části reprezentační, tak do části soukromé, kde se nacházely knížecí apartmány.
3: Nacházíme se v modré sametové ložnici, krásné vilemíny z Auersperku. Čím byla zajímavá?
4: Tak třeba tím, že byla o 14 let mladší než její knížecí manžel, a kterého o 31 let přežila. A krom toho, tak byla vlastně spoluautorkou toho, jak zámek byl přestavěn, jak byl upraven do té romantické podoby, ale také významně přispěla do rozšíření sbírek, protože díky tomu, že poděděla po svém tatínkovi z rodu Colloredo Mansfeld Colloredský palác v Praze na Starém Městě a třeba zámek Zelenou horu u Nepomuku, tak sbírky, nejcennější sbírky, vlastně včetně knihovny, byly převezeny na Žleby.
3: Dá se říci, že měla blízko k císařově Sisi?
4: Jako členka velkého císařského dvora byla palácovou dámou, takže rozhodně měla přístup, stejně jako její manžel, k císařské rodině.
5: Tohle jsou vlastně autentické kresby z těch pověstných, tedy skicářů auersperských kněžen. Kněžny a samozřejmě Vincenc Karel navrhovali i jednotlivé části vybavení, ať to byl nábytek, ať to byly kožené tapety, ať to byly parketové podlahy.
3: Žleby mají neuvěřitelných 9 věží. Umíte je z paměti?
4: Pokusím se. Velká věž, holubová věž, záchodová věž, dál je zubří věž, 2 věže v čele toho severního průčelí, hodinová věž, parková věž a větrná věž.
3: Prošli jsme zámeckou kuchyní i divadlem a jsme na konci okruhu.
4: No tak zase někdy příště.
3: A pokud budete mít ještě sílu, tak jako já, můžete se projít krásným zámeckým parkem a navštívit oboru s bílými jeleny.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Žleby si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto.
6: Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Stále krásné středeční odpoledne, ona vlastně už půlka července je pryč. I v Českém rozhlase Liberec jsme v takovém, řekněme, rekreačním módu. Včera jsme se s dětmi vypravili k moři, no dnes se s nimi podíváme pod stan, do kempu. O něm z předškoláky natáčela redaktorka Petra Beránková.
1: Tam se přespává, anebo se tam jezdí karavanem, jezdí se tam na dovč někdy.
2: Kemp znamená, že to je takový sorbor a tam můžeš jezdit do toho a tam si můžeš dělat, co chceš a můžeš tam stanovat a jestli máš stan nebo karavan, na tom nezáleží, ale musíš si vzít nějaký z toho.
3: Tam budeš třeba spát dvakrát nebo třikrát a pak zase odjede.
4: To je takový místo, kde můžou stány.
5: Proč se tomu říká kemp?
1: Protože se tam kempuje.
5: Co všechno potřebuji, když chci kempovat?
2: Musíš mít stán, tam neumřel a taky nějaké oblečení a peníze a můžeš tam vytáhnout si šňůr na prádlo, kdyby ti zmoklo prádlo.
1: Ledničku jako kýbl a do toho kýblu se dají věci a pak se ten kýbl dá do vody, pak z toho je lednička.
4: Hořák.
2: Ešup a žíci.
5: Už někdo z vás někdy kempoval?
4: Já jsem byl.
5: A jaké to bylo?
4: Dobrý.
1: Akorát, že jsme tam chodil na výlety a to bylo nejlepší.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

železa, jsem spíš proto už z podstaty nerezavý, mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Kdo ke komu vlastně patří? Lásku uprostřed velkoměsta budou hledat samotáři v kultovní komedii Davida Ondříčka. ČT2. Nová krev podsvětí. V ulicích New Yorku vybudují své vlastní impérium na špatné straně zákona mladí gangstři v premiérovém filmu. A ČT Art. František Černý a Karel Holas na výletě za barvitou historií kapely v dokumentu Čechomor 30 let. Středeční večer s Českou televizí.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Ve Vysokém nad Jizerou je uzavřená druhá část průtahu městem. Povodí Labe chystá opravu libereckého tajchu. Cesta za úředníky na Českolipské radnici je jednodušší. V noci i zítra bude polojasno, místy přehánky a teploty do 28 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Krajská silnice v ulici Věnceslava Metelky ve Vysokém nad Jizerou na Semilsku je ode dneška opět průjezdná. Stavbaři ale uzavřeli druhou část průtahu městem, ulici doktora Farského. Dopravní uzavírka se dotkne autobusové dopravy. Autobusy nebudou zastavovat u nemocnice a některé linky budou mít mírně upravené odjezdy. Na náměstí je náhradní nástupiště.
4: Ve Vysokém nad Jizerou právě vrcholí práce na náměstí. Stavbaři se dnes přesouvají do ulice doktora Farského a pokračovat budou až do nedalekých Roprachtic. Rekonstrukce silnice je společnou investicí kraje a města. Silnice bude opravená téměř od Kořenova až po Roprachtice. Práce by měly skončit na podzim. Z Vysokého nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
2: V září začne v Liberci rozsáhlá oprava Veseckého rybníka, známého také jako tajch. Celkové obnovy se dočká hráz nádrže a z jejího dna odtěží bahno. Podle mluvčího státního podniku Povodí Labe Aleše Prokopce bude hlavním přínosem oprav zvýšení bezpečnosti při povodních. Vodohospodáři budou rybník před rekonstrukcí vypouštět. Jak uvedl generální ředitel Povodí Labe Marian Čebesta, budou kvůli tomu muset překopat hráz, protože její spodní výpust není funkční. Oprava historického vodního díla z 19. století potrvá do poloviny roku 2028. Návštěvníci městského úřadu v České Lípě lépe najdou cestu k jednotlivým úředníkům. Vedení města na webu oznámilo, že dokončilo systém. Od loňska byl částečně v provozu v nové městské úřadovně v ulici U synagogy. Nyní funguje i v komplexu městských budov na náměstí TG Masaryka.
5: Systém lidé najdou na webu města v sekci telefonní seznam. Stačí najít konkrétního pracovníka a kliknout na modrou šipku u jeho jména. Zobrazí se mapka budovy a pohybující se panáček ukáže trasu do konkrétní kanceláře. Systém umí ukázat i bezbariérovou cestu. Z České Lípy Michal Jemelka, Český rozhlas.
2: Evropská unie a Ukrajina uzavřely dohodu o společné výrobě dronů. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová s tím, že projekt spojuje ukrajinské odborné znalosti a evropskou průmyslovou kapacitu. Von der Leyenová navštívila Kyjev při příležitosti Dne státnosti. Jednat chce také o přípravách Ukrajiny na příští zimu nebo o jejím vstupu do Evropské unie.
3: Počasí.
2: V noci bude převážně polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky, k ránu se místy budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 16 až 13 stupňů Celsia. Zítra čekáme ráno místy mlhy, jinak bude oblačno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci se v ulici Nová střetla dvě osobní auta. Projíždějte tudy opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Po
6: bravurně zvládnuté zelené vlně vám přeju krásné odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. Společnost Ager D dnes představí bateriovou velkotramvaj, kterou bude testovat na trati z Dolního Bousova v Českém ráji do Kopydlna. V budoucnu by měla vozit cestující. A testovací jízdu si užijeme už za pár minut. Také spolu navštívíme zahájení už 23. ročníku Colors of Ostrava. Headlinery festivalu jako třeba Mobyho, Lord nebo 21 Pilots vám představíme krátce po čtvrt a v rubrice Co je nového dnes navštívíme Hejnice. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Ve společnosti Českého rozhlasu Liberec stále krásné středeční odpoledne a slunečný den nás zavádí do Dolního Bousova, odkud jezdí na trati do Kopidlna první česká velkotramvaj. Soupravu testuje společnost AŽD a v budoucnu by mohla zefektivnit regionální železniční dopravu. Ve velkotramvaji se projel i reportér Josef Beneda, kterého zdravím a vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Hezký den. Vlakotramvaj nás vyzvedla ve stanici Dětěnice a projeli jsme se na krátkou trasu do nedaleké Libáně. Přestože jsme jeli na regionální železniční trati, souprava na první pohled rozhodně připomíná spíš tramvaj. Vůz dostal jméno Lenka, což je zkrátka pro lehké elektrické nabíjecí kolejové vozidlo společnosti AŽD. Původně se skutečně jednalo o kloubovou tramvaj s 8 nápravami a 5 dveřmi na každé straně, která v minulosti jezdila v Brně. V prostředku soupravy ale technici instalovali bateriový zdroj, který má kapacitu 192 kWh. Zároveň má vozidlo upravený podvozek tak, aby splňoval všechny podmínky pro železniční provoz.
0: A v čem je vlastně výhoda vlakotramvaje proti klasickým regionálním vlakům?
1: Tak provoz vlakotramvaje je především mnohem méně nákladný než provoz klasických regionálních vlaků. Je výrazně lehčí a navíc jezdí na elektrický pohon. Vozidlo navíc může zajíždět do vzdálenějších menších obcí a přivést cestující přímo do center větších měst. Ještě doplním, že vlakotramvaj by na jedno nabití měla ujet asi až 80 km s maximální rychlostí až 60 km za hodinu. Do nákupu, oprav a vybavení vlakotramvaje investovala společnost AŽD zhruba 12 milionů korun.
0: Kdyby mohli v Česku začít vlakotramvaje vozit první cestující?
1: Vedení společnosti AŽD odhaduje, že už by to mohlo být do 2 let. V současnosti musí technici splnit sérii testů a zkoušek, které jim předepsala drážní inspekce. Ty budou provádět právě tady na testovací trati mezi Kopidlnem a Dolním Bousovem. Cílem je ověřit vlastnosti upraveného vozidla při jízdě po železniční. Provoz musí dokončit nejpozději do konce roku 2027 a společnost AŽD poté plánuje požádat o schválení provozu vlakotramvají s cestujícími. Generální ředitel společnosti Zdeněk Chrdle ale řekl, že si myslí, že už by to mohlo být do 1 roku. V Česku totiž pro provoz vlakotramvají zatím nejsou zákony. Pokud se ale potvrdí, že by se vlakotramvaje daly využít, ministerstvo dopravy počítá s tím, že by legislativu mohlo upravit.
0: Na trati z Dolního Bousova do Kopitlna jezdí první česká vlakotramvaj. Je to u toho i reportér Josef Beneda. Moc krát děkujeme a naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je Putování libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: mi voní dým.
1: Jak zpívá Jakub Smolík už roky, je na cestě. Je tomu skutečně tak, protože tento český zpěvák a hudebník letos slaví 40 let na hudební scéně a vy si můžete užít jeho koncert vlastně už zanedlouho, na konci července na Křižanském létu. Už ode dneška si ale můžete užít festival Colors of Ostrava. Ano, je to trochu z ruky, ale stojí to za to. Čekají vás velké zahraniční hvězdy, české premiéry, ale i osvědčená na hlavním pódiu a jaký program si pro návštěvníky připravil Český rozhlas, to prozradíme právě teď.
2: Spontánní a taky dost intenzivní 29-letá Lord fanouškům během koncertu nedá jedinou chvíli na oddech. Na pódiu jako jedna z mála světových hvězd vystupuje bez výrazného líčení a extravagantních kostýmů. Do Ostravy v sobotu přiveze jak písně z aktuální desky Virgin, tak i debutový single Royals, za který v roce 2014 získala dvě ceny Grammy.
3: And the Grammy goes to Royals by Joe.
2: Plnou světelných a ohňových efektů a taky nečekaných okamžiků slibují první den festivalu 21 Pilots. Americké poprokové duo se do Ostravy vrátí po 4 letech. Půjde o nejdražší vystoupení v historii festivalu, doplňuje umělecký ředitel Colors of Ostrava Filip Košťálek.
4: Ty náklady rostou nahoru nejen u kapel, ale obecně u té produkce. Ale máme radost, že vlastně se nám daří udržet ten standard, udržet i standard komfortu, bezpečnosti, protože to je to, proč se k nám návštěvníci vrací, nejen program samotný.
2: Festival Colors of Ostrava zažije i jeden velký návrat. Po 17 letech v Česku vystoupí legenda taneční a elektronické hudby Moby. Ten si první fanoušky získal na přelomu 80. a 90. let. Průlom v jeho kariéře ale nastal v roce 1999 s deskou Play. Českou premiéru naopak bude mít americký písničkář Teddy Swims. Forum Melting Pot zase nabídne jedno z nejočekávanějších setkání letošního ročníku, a tedy je rozhovor moderátora Radiožurnálu Libora Boučka s prezidentem Petrem Pavlem.
5: Řekl bych jedním slovem, že bude komplexní, protože na ten rozhovor budeme mít dostatek času a bude aktuální, poněvadž vidíme všichni kolem sebe, která je doba dynamická, to znamená, rozebereme to, co se aktuálně děje na domácí i mezinárodní politické scéně.
2: Diskuzní forum ale připomene i tajemnou obálku se vzkazem prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, kterou jsme v loni v září otevřeli v přímém přenosu.
6: Posloucháte Radiožurnál, právě jsme tedy otevřeli onu obálku a napětě čekáme, co v ní je.
7: Dokument vypadá i jako jisté politické poselství, jak se
2: moderátor Jan Pokorný si v gongu bude povídat s českou historičkou z Masarykova ústavu Dagmar Hájkovou. A na své si přijdou i fanoušci sportu, a to díky fotbalové talk show experta Radiožurnálu Sport Pavla Horváta.
8: Přivítáme legendárního střelce československé reprezentace Antonína Panenku a přijde i patriot ostravského banku. Moc se těšíme na vás i na hosty.
2: Návštěvníci festivalu Colors of Ostrava se díky Českému rozhlasu mohou i pobavit. Vydat se můžete na natáčení pořadu Buchty a divadelní skupina Vosto 5 bude diskutovat o tom, jak vytvořit úspěšnou rozhlasovou satiru. Jiří Štefl, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Nádherná láska a Pavel Novák v Českém rozhlase Liberec 8 minut po půl čtvrté. A takto naladění se teď s rubrikou Co je nového vypravíme

0: do Hejnic a na telefonu je s námi referentka Turistického informačního centra Hejnice Magdalena Vecková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak jste v Hejnicích zatím spokojeni s tím, jak se ta letní sezóna vyvíjí?
1: Ano, jsme velmi spokojení. K nám do Hejnic a do okolí přijíždí každoročně jak čeští, tak i zahraniční turisté. Přijíždějí sem jak za historickou, tak i za kulturní stránkou Hejnic, ale také za přírodními lákadly, jako jsou například Jizersko-Hezké Bučiny, první česká přírodní památka zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO. A kromě toho jsme se letos zapojili také do letní soutěže s ČTDčko operace Abecra. Takže ano, jsme s návštěvností velmi spokojení.
0: Tak doufám, že budete spokojení do konce léta. Vy jste nastínila nebo nadhodila Jizersko-Horské Bučiny. Máte tam třeba nějaký další typ na výlet nebo návštěvu, procházku, která by mohla být opravdu pro návštěvníky Hejnic zajímavá?
1: Určitě. Veškeré informace se můžou návštěvníci dozvědět v našem infocentru. Letos nabízíme poprvé nový zážitkový turistický okruh po Hejnicích, který seznámí všechny návštěvníky v roli vlastně očima badatele, milovníka přírody anebo poutníka s Hejnicemi z těchto tří různých pohledů. Takže toto je třeba velmi pěkný tip na výlet jak pro rodiny nebo jednotlivce, tak i pro větší skupiny od dětí až po dospěláky.
0: No a kde se teď v Hejnicích pobavíme? Máte tam nějakou zajímavou akci, na kterou byste nás nalákala?
1: Ráda bych nalákala třeba na 1. srpnovou sobotu na už tradiční jazzový koncert, anebo později během podzima na druhý ročník sklářské akce Křišťálový odkaz Josefa Riedla, protože v letošním roce slavíme výročí 220 let od narození Josefa Riedla, sklářského krále Jizerských hor.
0: No a kdybychom se u vás chtěli ubytovat, získáme v Turistickém informačním centru Hejnice tyhle informace?
1: Určitě, přehled veškerých těchto ubytovacích možností máme v našem infocentru a potěšíme určitě návštěvníky, kteří se zajímají o ubytování od kempu přes chaty, penziony, až například po náš ikonický hejnický klášter.
0: No a já už jen doplním, že město Hejnice otevřelo nové turistické informační centrum před 3 lety a nachází se ve vestibulu městského kina. A o krásách Hejnic s námi mluvila Magdalena Vecková, referentka Turistického Hejnice. Já vám moc krát děkuju, přeju krásné a vydařené léto a těším se na slyšenou.
1: Děkuji a přeji krásný den.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Stále krásné 15. červencové odpoledne, ono je teprve středa, takže by se mohlo zdát, že víkend je ještě v nedohlednu, ale nenechte se zmást. Zítra máme čtvrtek, což je vlastně malý pátek, pak následuje klasický pátek a víkend je tady. A pokud ještě na ten víkend nemáte plány, tak TJ Sokol Hamrská vás zve na Hamrskou pouť, která se bude konat v areálu Sokolovny na Hamrskách od pátku do neděle. Čekají vás tradiční pouťové atrakce, živá hudba, posezení u táboráku, dobré jídlo a pití. No celý program najdete na stránkách Velkých Hamrů. Tak se dobře bavte a stále se dobře bavte a mějte příjemnou pohodu i s Českým rozhlasem Liberec.
1: Telegram s adresou Svět.

Další odpolední hodina už se nám pomalu chýlí k závěru. 16. hodina tady bude za 7 minut. V tom čase také Miroslav Holubec s čerstvými zprávami. No a pak se můžete těšit na Humoriádu, ve které vám dnes bude dělat společnost Patrik Rozehnal a herečka Carmen Majerová. Filip Majsl vám s Českým rozhlasem Liberec přeje stále příjemné odpoledne a hezký poslech.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Cenový strop na pohonné hmoty zítra opět vzroste. Opravovaná budova Novoborského úřadu zůstává otevřená. Frýdlantská městská policie hledá nového strážníka. V noci i zítra bude polojasno, místy přehánky a teploty do 28 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra dál porostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu může zítra zdražit oproti dnešku o 32 haléřů na 42 koruny a 21 haléřů. Litr nafty můžou čerpací stanice prodávat až za 40 korun a 12 haléřů za litr, to je o 78 haléřů více než dnes. Stát bude ceny pohonných hmot regulovat už jen do konce tohoto týdne. Budova B městského úřadu v Novemboru na Českolipsku zůstává navzdory současné rekonstrukci otevřená, upozorňuje na to vedení města. Dělníci v budově v ulici Bedřicha Egermana instalují novou vzduchotechniku a klimatizaci, opravují arkýře a modernizují sociální zázemí. Úřad ale funguje v běžném režimu.
2: Na rozdíl od loňského roku, kdy bylo budovu nutné na několik dní uzavřít kvůli výměně rozvodů. V budově lidé najdou oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, matriku nebo registr vozidel. Vedení města ale upozorňuje na zvýšený hluk a pohyb řemeslníků. Z Českolipska Michal Jemelka, Český rozhlas.
1: Frýdlant na Liberecku hledá nového strážníka. Aktuálně jich má město 9, jeden ale ze služby odchází. Nová posila by místo něj měla nastoupit od září. Radnice nabízí smlouvu na dobu neurčitou a městský byt. Přihlášky můžou uchazeči posílat do 20. srpna. Měli by být spolehliví a bezúhonní ve věku alespoň 21 let, říká velitel strážníků Petr Šantavý.
3: Cháníme člověka na pozici řidiče, takže vozidlo s majákama může řídit osoba od 21 let. Potom z našeho zákona ještě vychází minimální vzdělání s maturitou, fyzická a nějaká psychická odolnost, zdatnost.
1: Spojené státy dokončily nejnovější vlnu úderů proti Íránu. Na síti X o tom informovalo oblastní velitelství amerických sil. Armáda se podle něj zaměřila na systémy pobřežní ochrany a sklady řízených střel, včetně odpalovacích základen. 90-minutová série úderů podle velitelství dál oslabila schopnost Teheránu útočit na komerční dopravu v Hormuzském průlivu.
0: Počasí.
1: V noci bude převážně polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky, nejnižší noční teploty klesnou na 16 až 13 stupňů. Zítra čekáme ráno místy mlhy, jinak bude oblačno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách to bude 20 až 23 stupňů Celsia. Livý vítr do 4 metrů za sekundu, který ale v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou postupně většinou dobré a biopředpověď na zítřek uvádí stupeň číslo 2, tedy střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je uzavřená ulice Pasecká. Práce na inženýrských sítích potrvají do konce července.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Další hodina se zábavou, s ukázkami, s vašimi telefonáty a s hostem, který je ve studiu. Toho dobře znáte i z těch letních repríze Zlaté lásky. Jedna z průvodců, tedy Carmen Majerová, se mnou ve studiu. Carmen, zdravím, hezké odpoledne.
5: Krásné odpoledne.
4: Vy jste přišla i s Petrem, Petra máme ale za dveřmi.
5: Ano.
4: Ano. Kdy naposledy vás rozesmál?
5: Já myslím, že každou chvíli.
4: Máte doma veselo?
5: Ano, ráno máme hlavně veselo, protože probíráme, jak si stojíme, jak se zvedneme.
4: A jak ten den uběhne.
5: A kam půjdeme.
4: Tak jsem rád, že jsme se sešli tady v Humoriádě a pobavíme se v této hodině.
0: Humoriáda.

0: rozjedeme už na plno humoriádu dnes s Carmen Majerovou. Usmívá se i na Seznam ukázek. Doufám, že jsem se tak jako trefil třeba i se jmény, která by mohla něco říct. Jsem zvědav, jaké vyberete jako první, Carmen.
1: Tak no ano, bude? Já vyberu s radostí Merinku Rosulkovou a Stelu Májovou.
0: Dobře, takže scénka nazvaná Žádost o rozvod.
2: Tak vy, paní Moutelíková, žádáte o rozvod. To je ovšem velice vážná věc, že ano, chápete.
3: Chápu, děvenko, chápu.
2: To je veliký a, abych řekla, tak problematický životní krok, zvláště když, jak dlouho jste byla vdána?
3: 38 let, děvenko,
2: 38 let a po tolika letech manželství. No to je, já chápu, že samozřejmě mohou nastat jisté komplikace, ale... Byl vás pan manžel?
3: Moutelík, ale kde pak, děvenko, kde pak? Tedy u nás v domě ten Janoušek, ten svou ženu bije heverem.
2: Prosím vás.
3: Kvůli tomu heveru si koupil auto, děvenko. Ano, ano, ano. Jemný mechanik. No,
2: chodí tedy pozdě domů.
3: Ale Moutelík, děvenko, ale nikdy. Kde pak, děvenko, tedy jsou takový, co chodí pozdě domů? Například ten Markalou pod nás, od naproti, ten chodí pozdě, ten chodí a obde... Vykřikuje na celý barák, ať žije náš pan ředitel, a když mu lidi domlouvají, tak říká, počkejte, to není ještě všecko, ať žije náš pan ředitel za 1200 měsíčně jako já.
2: Ale skutečně nevím, proč. Už vím. Hrdlí se o peníze.
3: Ale Moutelík se nehrdlí, děvenko. Ne. Kde pak? Tedy Bušek, ten se hrdlí a dělá scény. Tuhle kvůli 3 korunám rozšlapal klobouk za 90, děvenko. No. A Fefajzl, děvenko, ten schválně platí vyšší příspěvky do ROH, aby nemusel dávat tolik domů. Tak, a Pěnkava, děvenko, Pěnkava ten...
2: Ano, paní Moutelíková, ale já tomu opravdu nerozumím. 38 let jste vdana. Váš manžel vás nebije.
3: Nebije.
2: Nehrdlí,
3: kde pak?
2: Nepije.
3: Počkat, to já nevím.
2: Jak to, že to nevíte?
3: No, když on Moutelík před 38 lety odešel z domu a ještě se nevrátil.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak, Lenka Rosulková.
1: Tak to jsem se potěšila.
0: Jo.
1: To jsem se tak potěšila. Merinka i Stelinka, obě kolegyně, na které hrozně ráda vzpomínám. Jestli pak víte, že Merinka byla velký dobrodruh. Ona kamarádila s Evou Svobodovou,
0: ano,
1: které jsme říkali vlk. Jo?
0: Proč?
1: Nevím, jednou Květa Fialová, nějak jsme seděli a Květa Fialová kouká na Evu Svobodovou a povídá, hele, poslechni, ty jsi vlastně takovej vlk. Ty vůbec jsi ženská. Tak a od té doby se jí říkalo vlk.
0: No. Ano.
1: A Merinka, oni hodně cestovali, byli a už měli vysoký věk, tak oni byli třeba například na první svatbě Charlesa III.
0: Jeli.
1: V Anglii, když si bral Dianu, tedy princ Charles tenkrát.
0: Jak se tam dostali?
1: Tak oni vyrazili, a to nebylo nic jednoduchého, peníze, žádné, víza, tohle všechno, ono, to nebylo jen tak, jako dneska se seberem a jedem.
0: Mm-hmm.
1: No, takže my žasli, dámská šatna v napětí, když se vrátili, jak vám vyprávěli pochopitelně barvitě, že to všechno viděli zblízka.
0: Takže ty davy, které jsme viděli, tehdy vlastně jeden z největších televizních přenosů, z hlediska sledovanosti, se mluví o miliardě a více, tak tam někde byla...
1: Ano, tam byla Merinka Rosulková a vlk z městských divadel.
0: Že jste pak měli zprávy z první ruky, tak říkají hlavně v té době teda, protože toho se tady tolik neinformoval. Jistě. Ten bulvár tady nebyl tam už, jo?
1: No jistě, jo? Ne, to pro nás, to byla prostě událost.
0: Mm-hmm. Tak takovýhle dobrodruh byla Marinka, tak ano. V takovém věku. Dobře, no tak jsem rád, že jsme si je mohli vybrat. Třeba i posluchači vyberou ještě po druhé, protože ve hře je. Navíc po boku Josefa Bejvla, Zdeňka Najmana, povídání nebo scénka nazvaná Ochotníci. Zůstaneme u divadla. A nebo já nabízím proti Václava Postráneckého a Miroslava Moravce s židovskými anekdotami. Ano. To je ta druhá varianta a posluchači teď rozhodnou na telefonu 731 800 900. Volat můžete už teď. Stejně jako psát SMSky na textovkové číslo 90 01 04. Humor mezera A, tedy pro Marii Rosulkovou, anebo humor mezera B pro ty židovské anekdoty, když to zjednoduším. A k tomu jedna písnička, ať na to máte čas. Marie Rotrová.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda, připomínám dnes s Carmen Majerovou a taky s vámi. Jste ve spojení po telefonní lince 731 800 se studiem a vybíráte si z dvou ukázek jen jednu tedy. Tak Marie Rosulková s Josefem Bejvlem, se Zdeňkem Najmanem nebo Václav Postránecký a Miroslav Moravec a jejich židovské anekdoty. Komu byste dali bod vy? Dobrý den, přejeme.
4: Dobrý den, tady je Vladimír z Prahy 10, já bych nechal Ačko. A chtěl jsem se zeptat paní Majerové, jak se má Zuzanka?
5: A dobře, naše Zuzanka se chystá na cestu, zítra letí se svým tatínkem do Norska.
3: Užijí si.
4: Tak jo. Jestli si mě pamatuje ještě, nevíte, ještě se s ním nemluvila.
5: To já nevím.
3: To musíte se zeptat Zuzanky.
5: Ano, zeptám se Zuzanky.
3: Dobře.
5: A pardon, vaše jméno?
4: No, řidič z vozovny Strašnice.
3: A řidič z vozovny Strašnice a Vladimír a příjmení?
5: Ano, to určitě bude.
4: To příjmení to i nic nezekré.
3: Dobře, takhle, dobře, vyřídíme.
5: Já to zjistím.
3: Děkujeme, mějte se pěkně, přesouváme se za dalším hlasujícím.
6: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a paní Carmen. A chtěla bych Ačko a musím jí poděkovat a panu Kostkovi za ten pořad, jak jste vy uváděl ty lásky. Bylo to perfektní.
3: A, ano,
5: děkuji.
3: Jenom my teď ještě jednou přes léto, každý všední den po té 21. večer opakujeme. Pokud vám nějaký unikl, tak si můžete poslechnout a vlastně Petr Kostka a Carmen Majerovou jsou s námi. Dobře, tak děkujeme. My taky, mějte se krásně.
5: Je to milé, děkuji.
3: Kdo ještě přidá svůj hlas na konto nějaké ukázky?
7: Miroslav Karviné, dobrý den paní Majerová.
5: Dobrý den.
7: Dobrý den, Ivan Patriku a hlasuju pro židovský anekdoty.
3: Dobře, tak jo, děkuju moc, mějte se pěkně, ještě aktualizuji i naši SMS bránu a vidím, že tady hlasy i ty, které byly předtím rozhodly, že vítězí dobrý výběr Carmen Majerové, ještě jednou Marie Rosulková.
5: Ano.
3: Dáme si tedy právě i se Zdeňkem Najmanem a Josefem Bejvlem. Ochotníci.
8: Pojedeme, ten výstup si jmeme ještě jednou. František přichází zleva.
9: Jo.
8: A za to židli, jo?
9: To myslíš takhle, jo?
8: Ta židle to je jako strom, jo? A jukne, a jukne.
9: Jako ze za stromu, jo?
8: Jo.
9: Juk!
8: Ura! Františku, ty musíš jukat radostně.
9: Juk! To no. Máme jukat radostně tady na Voráčkovou.
8: Samozřejmě! Stojí za stromem a radostně jukáš. No.
9: Juk. Ty mě podrž. Počkej, já tady mám nějaký řeči.
8: No.
9: Já spěchal jsem za tebou, Voráčko. Totiž lásko má. A svět byl hned hezčí. To mám říkat radostně Voráčkovi tady z tohle.
10: Ale samozřejmě, když jsem to přece říkal.
9: No tak no. Dobře. To svět neviděl, co se na mě žádá. Na pracu.
11: Hlo, temnej.
9: Stru... družstva. Spěchal jsem za tebou, Voráčková, svět víc dnes. Hned hezčí.
11: Já jsem tě čekala, čekala.
9: Hele, Voráčková, ty na mě nešišlej a čekej mě. Čekej mě, jak to máš napsaný s otevřenou náručí. Já tě prosím, učitelské, aby mě čekala Voráčková, jak to má napsaný.
8: Samozřejmě, soudružko Voráčková, ale my nemůžeme libovolně zacházet s autorským textem, jo?
9: Tak to no, slyšíš.
11: Dobře.
9: Tak bych prosil, abys otevřela tu náruč.
11: No. No dobře. Já jsem tě čekala, čekala s otevřenou náručí.
8: No, panouš.
9: Leze to zní jako sklupatý.
11: Dobar.
9: Ale, když jsem viděl Voráčková, totiž, Marie, když jsem viděl kouš rodného hnízda, zapomněl jsem na školu, na kamarádi.
8: Dy?
9: Co?
8: Dy?
9: Dy? Co ty?
8: Kamarádi!
9: Jo tak, kamarádi. Svět byl hned hezčí, pro mě si existovala jenom ty. On asi spisovatel neznal Voráčkovi. Tak teď ty.
11: Můj milý Odone, víš, že i naši poznali, že přijedeš? A neřekla jsem jim ani slovo.
9: Teď ona nedá pokoj a budeš
11: jen šiklat. Jsem se těšila, těšila.
9: Těšila. Dej rozum, Marie, co to je možný? Podívej se, to bylo první, co jsi mě řekla, ani slovo. To já bych poznal, že se něco děje.
11: To nemusím rád s tebou, víš? No. To se ví, aby se nám všichni smáli, ne?
8: Koukej, soudružko Voráčková, umění se nikdo smát a nebude.
9: Teda učitelské umění ne, ale nám jo. Hele, učitelské, vem rozum do hrsti, ona má Voráčková dočista pravdu, koukni. Vypadám já na 18 a Marie tady na 16.
11: Mosko.
8: No, je to trošku.
11: To se ví, soudruhu režisére, najdi si proto nějaký mladý blázny. No, to je pro mladý.
9: To není pro nás.
8: No. To já taky vím, že vy dva se na to moc nehodíte. No. Ale co mám dělat, když vy dva jste nejmladší z té vesnice?
0: Humoriáda.
3: Ochotníci tedy. Carmen, ochotničila jste taky?
5: No vlastně ano, já jsem začínala jako malá nebo mladá dívčina. Ano, hrála jsem, byly to teda školní léta,
3: ano.
5: Ale vedl nás herec divadla v Trutnově, krajského oblastního divadla v Trutnově, pan Miroslav Grác, který si mě někde odchytil na ulici a říká, a děvenko, nechtěla bys hrát divadlo? A já, ano, ano.
3: Takže vy jste nalezený talent. Ano. Takhle. To ne jako, že by se někdo přihlásil.
5: A měli jsme tedy soubor a hráli jsme, jezdili jsme na zájezdy a na základě toho jsem pak vlastně dostala nabídku mezi profesionály, že jsem hrála Barunku v Babičce, ano. V inscenaci Babička, která se hrála v létě v Ratibořicích. Takže a tam jsem vlastně tedy vstoupila mezi ty profíky.
3: Jo.
5: No a tam to zavonilo v tom divadle strašně moc. Nádherný, vzpomínám na to.
3: No a pak, když to skočím, přišla i ta městská divadla pražská. Ano. Tam jste se asi potkali i s Josefem Bejvlem.
5: Ano, ano, Pepička Bejvla byl, on byl rozmilej, no tak... Já si vzpomínám jedna historka. Po 68. se, myslím, vyrojili takový ty dívky, co se svlékali, že jo, nebo tak jo, na ano. těch kabaretech a různě. Ano. A on jezdíval, měl své číslo a jezdíval. Já vím, vzpomínám si, že jo, jednou chlapi v šatně říkali, hele Pepo, ty včera byl, jo, a jaký to tam bylo. A on říkal, jo, představ si, tak a než já jsem měl to svoje vystoupení, tak přišla dívka a měla jenom kalhotky a tady nahoře, a teď já to nemůžu, diváci mě nevidí, ale takhle v oblasti tedy
12: kroužil.
5: Dámských ňader kroužil rukama a říkal, a tady měla takový, no takový, a teď oni, no co, třásně, ale ne, a teď, tak co tam měla, no takový puklice. Tak do dneška si to připomínáme.
12: Tak vážení, tohle je Humoriáda s Carmen Majerovou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Krásně ten čas ubíhá, když se hezky vypráví a poslouchají příjemné ukázky. Tak dnes s Carmen Majerovou, co vybereme dalšího pro posluchače?
2: No tak já myslím, že by to mohla být Jiřinka Bogdalová a pan Karel Šíp. To bude kvalita.
1: Z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného, Vyprávění vtipů.
3: Já jsem se přišla jenom zeptat, jestli vám řekli, že jste tady v divadelním zákulisí. Řekli? Jo? No to je ale dobře, protože jsem normálně nikdo nesmí, že jo? Jenom herci a takový ty lidi okolo, jako je třeba inspicient nebo nápověda.
4: Co pak když řekl nějaký problém?
3: Ne, no žádné, já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli lidi vědí, že jsou v zákulisí.
4: A to oni samozřejmě vědí. No, to přeci víte, no nedělíte, že ne?
3: Ale ne, no, ale no já vědí. Jsem...
4: No ne. Paní, vy jste snad říkala tady Jiřince, jako že nevíte, o co jde, nebo co? Paní, já na vás koukám od začátku, nechte... já si od začátku ale říkám, že s váma tady budou problémy. Vy jdete do první řady, možná to máte i zadarmo a děláte problémy. Rozumíte? No, ne, to nejde. Helejte se, nemyslete si, já si to s ní vyřídím, Jiřinko. No. Nemyslete si, paní, to už dneska se dá udělat, že my třeba hlasováním vás můžeme vyloučit z tohohle divadla.
3: Ale to...
4: Jiřinka, má tyhle ty pravomoce?
3: Ale ne.
4: Víte, jak my tady říkáme? Big Mother.
3: No tak to nechte toho. No to je... Ne, to... Ne, to... Já jsem vám jenom ještě chtěla říct, že takovouhle hromadnou exkurzi tady pořádáme poprvé, jo? A to víte, když je něco poprvé, no tak to... Ne, ale jinak v zákulisí, jo, to tady žije normálně. Tady se rozebírají rodinný vztahy a říkají nejnovější vtipy, že jo?
4: Jo!
3: A co?
4: To jste mě připomněla. Jeden jsem slyšel, dobrý. Nevím, jestli ho znáte, asi ne. Můžu? To takhle povídá manželka manželovi. Ty jsi prý vyprávěl v hospodě...
3: Takže alkoholik, jo?
4: Vy ho znáte?
3: Koho?
4: No ten vtip.
3: Ale vtip ne, ale pár alkoholiků znám a no. Vím, co umějí. Ne, promiňte, no, prosím. Já jsem chtěla jenom toho chlapíka jako upřesnit.
4: Ano, ano,
3: prosím,
4: dobře.
3: No, to...
4: Můžu?
3: Jo.
4: Hele, to takhle povídá manželka...

0: Se teda krásně vyprávějí vtipy.
1: Ne, ale já mám ráda vtipy, ale musím je být přesný. Mě nebaví takový to, potkali se dva, ten jeden povídá. Ne, já potřebuji vědět, kde se potkali. Jestli v tramvaji, nebo na letišti, nebo v ložnici. Je z ložnice, to znám jeden, to takhle manžel. Odešel do práce a manželka si přivedla domů milence. Za půl hodiny přišel domů i její malej syn a když viděl maminku v ložnici s cizím pánem, tak se rychle schoval do skříně. Najednou ta manželka slyší, že se vrací manžel, tak do stejné skříně strčila milence. Ve skříni bylo chvíli ticho a najednou ten kluk povídá, je tady tma, co? Je. Já tady mám sebou baseballový míček, nechceš ho koupit? Nechci. No já jenom, že táta je venku, stačilo by zavolat. No tak dobře, kolik? $250. Tak jo, za chvíli kluk zase. Je tady tma, co? Já mám sebou ještě baseballovou rukavici. Kolik? $750. Tak jo, no za pár dní otec povídá synovi. Hele, vem baseballový míček, jo, a rukavici, půjdem si zahrát. Kluk povídá, to nemůžeme, já jsem to prodal za $1000. No to je příšerný, za $1000, kdy to nemá vůbec takovou cenu. Jak můžeš takhle okrádat kamarády? Půjdeš do kostela a vyspovídáš se. Kluk přijde do zpovědnice, rozhlídne se a povídá, tady je tma, co? A farář na to, nezačínej zas.
2: Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Pořad za oponou a vyprávění vtipů, tedy Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Usmívá se i Carmen Majerová, vybrala si tuhle scénku. Tak na pana Šípa nebo na paní Bohdalovou se zavzpomínáme, připomeneme si.
4: Já pana Šípa osobně neznám. No a na Jiřinku ráda zavzpomínám, ale tak jako teďka no, jsme vlastně se viděli, měla svou oslavu. Mm-hmm. Byli jsme za ní v tobogánu, já jsem ji upekla sekanou, nesla jsem ji to v krásné míse a říkám, Jiřinko, prosím tě, tady je ta sekana, jo, já vím, to je výborná, protože už se mi to jednou, jo, já vím, to je ten recept, ten, a ty jsi mi ho nadiktovala, všecko tohle věděla, já říkám, hele, tady nejde o tu sekanou, tady jde hlavně o tu mísu, jo, prosím tě, mám ji vrátit, jo, já říkám, ne, proboha, ne, to je právě ta vzácnost, to je právě to, aby si dávala pozor, aby si s tím někde nemajzla o podlahu, rozumíš?
3: Ano.
4: Jo, tak, ona je to vzácnost.
3: Takže původně dárek mísa a řekla jste si, nepřinesu ji
4: prázdnou. No máme prázdnou, to nemůžu.
3: Rovnou do toho.
4: Byla pěkná sekana.
3: Ježíš, já se začínám kát úplně. Aha. Já jsem kdysi taky dal Carmen mísu, ale prázdnou. A měl jsem tam něco.
4: Sekanou.
3: Vážení, čím budeme pokračovat? S Jiřinou Bohdalovou a s Karlem Šípem? Vyprávění vtipů, anebo nabídnu, no musím taky něco silného, aby to byl aspoň zajímavý souboj. Tak zkusím děkovnou řeč od Luďka Soboty. Varianta B. Ačko Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, Bčko Luděk Sobota, vyhlasujete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou s heslem Humor mezera A či B, podle toho, co jste si vybrali z ukázek, posíláte na číslo 90 011 04. Tak do toho, je to na vás. Bylo

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Připomeňme si Karel Šíp, Jiřina Bohdalová nebo Luděk Sobota, ukázky, které jsou ve hře. Vy s námi jste ve spojení, telefonní číslo je 731 800 900. Tady Patrik Rozehnal a Carmen Majerová. Kdo je na telefonu?
4: Dobrý den, z telefonu pan Baranec.
3: A pro co hlasujete?
4: Já bych jsem chtěl hlasovat pro pana Sobotku, i když teda Jiřinka Bohdalová jako žena má přednost.
3: Ale Sobota to vyhrává.
4: Ale to bylo první, co mě napadlo, byl to Luděk Sobotka, proto mě vždycky rozesmíval a chtěl bych to věnovat své rodině.
3: Dobře, ukázku i poslech. Fajn, tak jo, dobrý den dalšímu.
5: Dobré odpoledne. Standa Zemík vás, Patrik do zdraví, její paní Carmen. Ano. A já bych chtěl Bohdalovou.
3: Píšeme jí bod i s Karlem Šípem tady. Ještě někdo, kdo se přidá?
6: Dobrý den. Zdravím vás i vašeho milého hosta, prosila bych Ačko a jenom bych chtěla říct paní Carmen, že je úžasná i v říšních lidech města Pražský.
7: Děkuji, děkuji, jste moc milá.
3: Děkujeme za to hlasování, děkujeme za pomoc všem, je rozhodnuto, ten druhý dnešní souboj vyhrává Karel Šíp a Jiřina Bohdalová, dál budeme pokračovat ve vyprávění vtipů.
8: Ten je docela dobrý, jo? Ale tenhle taky.
9: Já.
8: To takhle povídá manželka v ložnici?
9: Da, já, da.
8: Tomu svýmu alkoholikovi.
9: No jo, protože v tomhle stavu už vidí, že s ním nic nebude, jo, tak si chce aspoň před spaním popovídat, no. Že jo?
8: A blondýnka mu povídá.
9: Jo, ona je to blondýna.
8: No tak to mě tak napadlo, blondýna, tak jako jiná by si snad notrika ani nevzala.
9: No jo, ale já vám teda nevím, co, teď se to rozmohlo proti těm blondýnám. Teda, mě to nevadí. Mně to nevadí, já jsem vody jak živa tmavá. Já ani blond paruky nenosím. Ono to může prosáknout do hlavy. No, ne, ale přitom blondýnky dokážou měnit i pravidla silničního provozu.
8: Jděte, to nevím.
9: No jistě, jeden můj známý mi říkal, že kvůli blondýnkám policajti vymysleli úplně novou dopravní značku.
8: A jakou?
9: Konec kruhového objezdu.
8: To takhle povídá manželka manželovi. Ty prý si v hospodě vykládá.
9: A to už jste ale říkal. O té hospodě. Už na začátku.
8: No to jsem říkal.
9: Já si pamatuju.
8: Ale už je to dlouho. Já kvůli souvislosti, to si každý už nemusí ten začátek vtipu pamatovat.
9: Ale jo, pamatuju.
8: No tak jako si to pamatuju. Ale paní si... paní si nepamatuje, no. Tak jako kdybyste mě taky nepřerušovala, no, tak už jste se tady dávno všichni zasmáli. No, tak. Povídá takhle manželka manželovi. Ty prý jsi vykládal v hospodě, že jsi s ně bral pro peníze. Co je to za blbost, já jsem přeci žádný peníze neměla. A on říká, a co jsem měl teda říct?
9: Ty to měl říct, no pravdu.
8: Jakou pravdu?
9: No pravdu, proč jsi doopravdy vzal, že jo, tak dál.
8: Co dál?
9: No už dokončete ten vtip. To je...
8: To bylo celý.
9: To bylo celý?
8: To bylo celý. Jiřinko, až zase uslyším nějaký nový vtip, můžu ho tady vyprávět zase?
9: Ale můžete, ale měl by být veselější. Hlavně celý. Ne, já myslím, že už je čas uvést prvního hosta. A víte co? Uveďte ho vy.
8: Ano.
9: Jo, uvejte ho. Ale dávejte pozor, aby byl celý.
8: Přichází rock'n'roll band Marcela Woodmana.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tentokrát vynecháme, máme nachystanou jinou píseň, která udělá předěl u dalšího hlasování, ale s tím Karlem Šípem. Osobně se neznáte, Carmen, ale všechno party nebo u něj v pořadu jste byla?
7: Ne, ne, nebyla.
3: Jak to, že vás tam nepozval ještě? To není
7: no,
3: možný.
7: Nevím, asi
3: jak?
7: Mě nezná.
3: Není možná. A Petr tam byl?
7: Ano, ano,
3: no,
7: ano.
3: Tak
7: ano.
3: Jak to, že ne vy?
7: No,
3: to
7: nevím,
3: se, to
7: no.
3: se musí napravit, to musíme Karlovi zavolat, kde se stala chyba.
7: Ne, to by se mu asi nelíbilo. To bychom mu vnucovali.
3: To ne, ale jenom ne. Tak jako vnukli myšlenku, že třeba. Nebo byste se tam necítila?
7: Ne, to ne, jo. Určitě, no tak on je milý, spontánní no. člověk,
3: ano.
7: aspoň já mám tu představu, takže vlastně teď jsem ho potkala když v tom toboganu, když jsme no. byli za tou Jiřinkou, ale tak jenom dobrý. Ano, takže, ale jak říkám osobně, ho neznám.
3: Vyprávíte si doma někdy vtipy takhle jako... Si herci třeba v šatně vyprávět?
7: No určitě Petr vždycky
3: rodina.
7: Přijde s nějakým, protože přeborník ve Vinohradském divadle je pochopitelně bez pochyby Tomáš Töpfr, který prostě to sype. A Petr je rád vypráví, umí vyprávět, ano, ale já si žádný nepamatuju.
3: Takže jenom nasloucháte.
7: A já naslouchám.
3: Co si zase přines? Co Tomáš
7: no,
3: vyprávěl?
7: No někdy jsem taky někdy možná nějaký, ale... Taky jsem možná nějaký vyprávěla.
3: Mm-hmm. No a veselé historky z rodinného života, když se také sejdete, ať už se Zuzankou Zelenkou, s Tereskou, no, no. tak vyprávíte si takhle, co se jako stalo, takové, jako co se komu přihodilo, nebo připomínáte
7: jo,
3: si i to, co léta všichni
7: no to,
3: znají?
7: Jo, ježiš, ne, to se povídá, to se semele všechno možný, ale vždycky nejroztomilejší na tom je to, že když my s Petrem na něco vzpomínáme a teď si nemůžeme vzpomenout, kdy to bylo a kdy jsme to vlastně byli a který to bylo, tak já nevím, právě se třeba zeptáme Zuzky, protože je nejstarší a říkám, Zuzi, a jak to teda tenkrát bylo? A ty jsi tam, a já nevím, a to já už si nepamatuju, no, tak to je to...
3: Paměť je to hrozná všech, dobrá. Vážení, musíme to uzavřít a protože nechceme vybírat za vás, ale vám dát tu možnost vybírat si mezi ukázkami, tak do hry vracím ta svá Bčka a jedno bude Ačkem a teď Bčkem v tom posledním souboji. Takže Václav Moravec, Postránický a Miroslav Moravec, ať to nepletu, Ačko, Bčko, Luděk Sobota, tedy buď Žirovské anekdoty, anebo Děkovná řeč, proti sobě a telefonní číslo stále stejné 731 800 900 pro vaše hlasování. Když se nedovoláte, využijte SMS brány s číslem 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, jenom vy rozhodnete, čím uzavřeme dnešní vysílání. Petr Spálený už je připraven v našem pořadu s názvem Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ještě nějaký ten hlas může přibýt na konto buď Václava Postráňského s Miroslavem Moravcem, nebo můžete hlasovat pro Luďka Sobotu. S Karmen Majerovou se ptáme, kdo volá. Dobrý den.
2: Ano, dobrý den. Zdravím paní Carmen.
3: Dobrý den.
2: A pana redaktora.
1: Děkuju.
2: A je to moc těžké, já nevím. To je tak, tak těžké.
1: Tak si hoďte koronou.
2: Tak třeba Ačko.
1: Tak
2: ano,
1: třeba
2: a
1: Ačko.
2: Děkuju.
1: My taky za zavolání a za tu těžkou volbu. Kdo se dovolá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Petr ze Štětí. Zdravím vás.
1: My taky.
4: Oba.
3: Ano.
4: Hlavně Carmen, protože jsem si dneska pouštěl Chalupáře. A ten díl, jak ona tam věští, moc postele, spíš hotel,
1: ano.
4: Pneumatika, prvý.
1: Ano, několo, spíš pneumatika. Ano.
3: Pneumatika,
1: tak,
3: ano,
1: co to bude?
4: Bude to Miroslav Moravec.
1: Je to tak, můžu to už prozradit, součet hlasů tomu hodně, hodně napovídá, takže nějaké ty anekdoty na závěr.
5: Mladí muži spouští jiný šatchen stavidla své výmluvnosti. Mladá, bohatá, vzdělaná, že by neměla žádnou chybičku, diví se nápadník, jenom docela maličkou, koktá. Pořád? A kde pak? Jenom když mluví.
6: Domluvá šatchen starému mládenci, aby se oženil. Ani nápad, brání se muž. Žiju se dvěma sestrami a ty se starají o všechno, co potřebují. No, to je hezká věc. Nedá se odbít dohazovač, ale ani dvě sestry vám jaksi nemohou poskytnout to, co jedna vlastní žena. Jak to, že ne? Kdo říká, že ty sestry jsou moje?

0: Tak vy chcete vízum do Brazílie, pane Seidler, povídá úředník na konzulátě. A máte nějaký opravdu závažný důvod?
1: No jak pak by ne? Mám se příští měsíc ženit.
0: V Brazílii?
1: Ne, v Čáslavi.
0: Friedenfeldovi provdali dceru. Po svatbě si povzdechne matka. Jsem ráda, že už to máme za sebou. Jenom si pořád říkám, jestli se naše Rivke opravdu dobře vybrala. Jestli bude se svým mužem šťastná.
1: Vaza jist šťastná, míní otec. Jsem já šťastný? Jsi ty šťastná? Tak jako my bude šťastná taky.
0: Slyšel jsem, že ses oženil.
1: Slyšel jsi správně.
0: Jsi spokojen?
1: No jistě. Už mě nebavilo potloukat se pořád po hospodách.
0: A teď?
1: No teď už mě to zase baví.
0: Krejčí šmauc hučí do svého kolegy, který se právě oženil. Nic mi potom není, ale proč jsi vzal takovou šeredu? Mně to nevadí, protože je krásná uvnitř. Tak bych si ji nechal alespoň obrátit.
1: Obchodník Grinfeld se prochází po náměstí svatého Marka v Benátkách a potká našince. Jomtov, pane Grinfeld, co vy tady, ptá se krajan. Jomtov, jsem tu na svatební cestě. Tak mazltov, a kde máte paní? No kde by byla? Někdo musel zůstat v krámě a ona je víc klidem.
2: Humoriáda.
3: Děkujeme za pomoc, děkujeme za poslech. Carmen Majerové za to, že dorazila do studia a mohli jsme si popovídat, bylo to fajn.
4: Ano, děkuji Patriku za pozvání, moc ráda jsem přišla, bylo mi ctí.
3: Ano, a uvidíme a uslyšíme se s posluchači zase na přelomu prázdnin, jestli se nepletu. Těším se na to.
4: V září.
3: V září, je to tak. Mějte se krásně, ať se vám daří a poslouchejte další naše pořady. A Zlatou lásku můžete každý všední den po 9. večer. Carmen, naslyšenou.
4: Naschledanou, krásné dny.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Parkovací dům u krajské nemocnice v Liberci je znovu otevřený. Povodí Labe chystá opravu libereckého Taichu. Poslanec Turek by v případě stíhání kvůli nehodě nevyužil imunitu. V noci i zítra bude polojasno, místy přehánky a teploty do 28 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Krajská nemocnice v Liberci dnes pro veřejnost znovu otevřela svůj parkovací dům. Dokončila ho v závěru loňského roku. Otevřený byl ale jen 2 měsíce kvůli rekonstrukci sítí v Jablonecké ulici. Právě z ní se do parkovacího domu vyjíždí, a to od pavilonu následné péče. V parkovacím domě je 329 míst, k dispozici jich bude do podzimu o pětinu méně kvůli pracím na sousedním centru urgentní medicíny, doplňuje mluvčí nemocnice Václav Řičář.
4: Vlastně dneska se ta Jablonecká zprůjezdnila, takže ten náš parkovací dům taky začal být opět přístupný. Tak jak jsme ho otevřeli v konci minulého roku, tak je přístupný. To znamená, není úplně ta plná kapacita, ale myslím, že ta kapacita, která je přístupná, je dostatečná.
2: V září začne v Liberci rozsáhlá oprava veseckého rybníka, známého také jako Taich. Celkové obnovy se dočká hráz nádrže a z jejího dna odtěží bahno. Podle mluvčího státního podniku Povodí Labe Aleše Prokopce bude hlavním přínosem úprav zvýšení bezpečnosti při povodních. Vodohospodáři budou rybník před rekonstrukcí vypouštět. Jak uvedl generální ředitel Povodí Labe Marian Čebesta, budou kvůli tomu muset překopat hráz, protože její spodní výpust není funkční. Návštěvníci městského úřadu v České Lípě lépe najdou cestu k jednotlivým úředníkům. Vedení města na webu oznámilo, že dokončilo nový elektronický navigační systém. Od loňska byl částečně v provozu v nové městské úřadovně v ulici U synagogy. Nyní funguje i v komplexu městských budov na náměstí TG Masaryka.
5: Systém lidé najdou na webu města v sekci Telefonní seznam. Stačí najít konkrétního pracovníka a kliknout na modrou šipku u jeho jména. Zobrazí se mapka budovy a pohybující se panáček ukáže trasu do konkrétní kanceláře. Systém umí ukázat i bezbariérovou cestu. Z České Lípy Michal Jemelka, Český rozhlas.
2: Poslanec motoristů Filip Turek by nevyužil imunitu v případě trestního stíhání kvůli pondělní autonehodě, napsal to deníku Blesk. K nehodě se dál vyjadřovat nechce s ohledem na vyšetřování. Turkovo auto se v pondělí v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem, který převážel krev. Včera Turek řekl, že do rozhodnutí policie nebude dočasně působit jako vládní zmocněnec pro klima. Pokud ho policie označí za viníka, na post rezignuje.
3: Počasí.
2: V noci bude převážně polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky a nejnižší teploty klesnou na 16 až 13 stupňů. Zítra čekáme ráno místy mlhy, jinak bude oblačno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci se v Radčické ulici střetla dvě osobní auta. Projíždějte tudy opatrně. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
0: A Český rozhlas Liberec vám přeje také příjemné středeční 15. červencové odpoledne. Máme 4 minuty po 17. hodině. Vedení Liberce má studii, jak upravit nepřehlednou křižovatku nazývanou Sněhulák. 150 let sboru dobrovolných hasičů Kunratice a nezbedný apatikář aneb Prušáci na Bezděsu. I to jsou témata následující hodiny. Začíná den v kraji, který za malou chvíli otevře Miroslav Holubec a souhrn regionálních zpráv. Filip Majsl přeje hezký poslech.
3: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Nová autobusová zastávka u krajské nemocnice v Liberci by měla být podle vedení města v provozu v nejbližších týdnech. Původně měla být hotová už loni na podzim. Stavební firma ale nedodržela podmínky a stavbu ty už zastávku dokončili a město aktuálně čeká na kolaudaci od stavebního úřadu, říká náměstek primátora Adam Lenert z hnutí ANO.
2: My nemáme vliv na stavební úřad tak, aby jsme rozhodovali, kam má přijít kolaudovat a v jakém režimu to má. Máme příslib, že by to mělo být už co nejdříve.
1: Do nové studie vlivu na životní prostředí u plánované silnice Českým rájem zapracuje ředitelství silnic a dálnic i výsledky geotechnického průzkumu. Ten běží v okolí Turnova od roku 2024 a v předchozí studii jeho výsledky nebyly. Pokračuje
3: výstupy
1: ředitel.
3: Od toho měli mít do 4-5 měsíců, ale dostáváme dílčí výsledky, takže projektanti na dokumentaci můžou pracovat.
1: Dodal ředitel Libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut. Do konce října chtějí vodohospodáři dokončit opravu obou centrálních vodojemů, které pitnou vodu zásobují Jilemnici na Semilsku. První už je v provozu, stavbaři dokončují poslední nedodělky. Druhý vodojem získá novou technologii a moderní skleněnou fasádu. Více se k tomuto tématu budeme věnovat i v dalším vysílání. Krajská silnice v ulici Věnceslava Metelky ve Vysokém nad Jizerou na Semilsku je ode dneška opět průjezdná. Stavbaři ale uzavřeli druhou část průtahu městem, ulici doktora Farského. Dopravní uzavírka se dotkne autobusové dopravy. Odsouzení z věznice ve stráži pod Ralskem na Českolipsku letos vytočili 124 kg medu. Skupina vězňů med stáčela při letním medobraní. Během něj ošetřila 8 včelstev. Získaný med v zimě využijí odsouzení a sloužit bude i jako dárek pro návštěvy vedení věznice.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Dnešek suma sumárum byl v Libereckém kraji velice příjemný. Jaké bude následující počasí, to nám prozradí Polina Matiunina z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Pojďme nejprve probrat počasí dnešního večera, noci a také zítřejšího rána. Co můžeme očekávat v Libereckém kraji?
2: Tak během dnešního večera budeme mít i nadále skoro jasnou, místy až polojasnou oblohu. A postupně teploty nám začnou klesat. Nejnižší teploty v noci budeme očekávat mezi 16 až 13 stupni Celsia a k ránu se nám místy budou vyskytovat mlhy.
1: A jaký bude čtvrtek, tedy malý pátek 16. července?
2: Tak kromě těch mlh, které budeme ráno očekávat místy, budeme mít většinou polojasnou až oblačnou oblohu. Odpoledne se nám může ojediněle vyskytnout přeháňka nebo bouřka, ale hlavně na Jizerských horách. Co se týče teplot, tak zítra budeme mít něco mezi 25 až 28 stupňů Celsia. Mlha může trvat déle, se ohřájeme jenom na 23 stupňů Celsia.
1: Dobré zprávy tedy nenosí jen Václav Neckář, ale také Polina Matiunina z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Moc krát děkuju a přeju krásný zbytek dne. Naslyšenou.
2: Mějte se hezky.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. A o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: zasažen.
1: Společnost vám je nadále 9 minut před půl šestou, dělá Český rozhlas Liberec a Den v kraji. Každodenní kolony, ať už v pracovních dnech, anebo o víkendu. Tak to vypadá na okružní křižovatce přezdívané Sněhulák před obchodní zónu v Liberci. Lidé tam tudy míří nejenom na nákupy, ale také za prací do průmyslové zóny Sever. Ty nejkritičtější dopravní místa v Liberci. Kromě místních komunikací jsou na ní napojené i nájezdy a sjezdy z městského průtahu. Dopravní situace je tam tak dlouhodobě neudržitelná.
2: Největší problém je, že Liberec za posledních 30 roků neměl dostatek odvahy stanovit propojovací trasu mezi oběma průmyslovými zónami, která by se dokázala tomu čtyřpruhu vyhnout.
3: Říká hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj k tisícovkám aut, které denně míří přes kruhovou křižovatku přezdívanou Sněhulák do nákupního centra Globus a průmyslové zóny Sever. Podle Půty tam citelně chybí druhá příjezdová silnice ve směru od Machnína.
2: Původní varianta byla, že ten most, který vede od Friedlandu 1.13, bude pokračovat rovně jako k letišti. Když se podíváte na mapu, dává to logiku, ano, je tam golfové hřiště. Tak někdo musí jako říct, jestli je víc golfové hřiště nebo zásobováním průmyslové obchodní zóny, do které každý den jezdí jako desítky tisíc aut.
3: Liberecký primátor Jaroslav Zámečník ze Starostů pro Liberecký kraj přiznává, že druhé napojení do zóny je v nedohlednu.
4: Na něm zatím máme jenom schválený územní plán a jakousi vyhledávací studii, nepokročili jsme dál zatím v projektování.
3: Co ale Liberec navrhuje, je úprava samotné okružní křižovatky Sněhulák.
4: Prověříme technické řešení, jakým způsobem lze Sněhulák ne přímo zkapacitnit, ale vylepšit jeho vyklízecí trasy.
3: Konkrétně by mělo jít o nový bypass, kterým by řidiči mířící na rychlostní silnici směr Praha výjížděli od Globusu v ulici Sousecká ještě před kruhovým objezdem. Musel by se ale kvůli tomu zvětšit průjezd pod železniční tratí.
4: Další strategie je obrátit se na ministerstvo dopravy s tady tím technickým řešením a pokusit se vytvořit nějakou součinnost. Financování odhadujeme zhruba asi kolem 100 milionů korun. To je právě jeden z důvodů, proč se obrátit také na ministerstvo dopravy.
3: Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta je zatím předčasné návrh hodnotit.
5: Je k diskuzi, kdo by se jakým podílem na těch úpravách podílel a bude i potřeba znát postoj policie, protože ne všechno, co je jako na papíře, potom v praxi funguje. Mělo by to situaci v těch dopravních špičkách pomoci, ale je to opravdu návrh, který známe poměrně v krátkém čase.
3: Nový bypass na rychlostní silnici ve směru od Globusu by navíc znamenal zrušení chodníku a přechodu pro chodce. Řešení, jak situaci pro pěší v místě vyřešit, zatím město nemá. Jana Pavličková, Český rozhlas.
6: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Pozdní středeční odpoledne se takovým poklidným tempem sune dál, už je 17 hodin 31 minut, čili jsme v druhé polovině dne v kraji a teď, ale hlavně o víkendu, se vydáme do frýdlantského výběžku. Kunratice, jednu z nejstarších obcí na Frýdlantsku, čeká v sobotu velká sláva. 150 let místního sboru dobrovolných hasičů. Jak významným spolkem kunratičtí dobrovolní hasiči jsou a hlavně jak budou oslavy probíhat, se vydal zjistit regionální stopař Jaroslav Hoření. Ptal se nezávislého starosty obce a samozřejmě i dobrovolného hasiče Milana Gece.
1: Pane starosto, jaké budou oslavy?
2: Tak doufejme, že oslavy budou bujaré, protože 150 let hasičů v Kunraticích si opravdu oslavu zaslouží.
1: Co všechno chystáte? Já jsem koukal, že se sem chystá řada zajímavé techniky. Mě tak trošku jako láká ta historická.
2: Tak mezi historickou techniku tady přivítáme z Chrastavského muzea. Potom z jablonských profesionálů by tady měla být stará Pragovka. Přijede nám i Erena z Frýdlantu, která tady kdysi sloužila.
1: Vidím, že tady máte připravený, nažehlený, vyčištěný váš prapor a také nádherné obrázky, to jsou od zdejších dětí.
2: Ano, jsou to výtvory dětí z naší školky, kteří vytvořili obrázky, vlastně požární ochrana očima dětí. Ty budeme vystavovat společně s fotografiemi a dalšími proprietami z hasičského života našeho sboru.
1: Oslavy se budou odehrávat před jedničkou, vlastně na tom velkém prostranství u kostela. Od kolika hodin?
2: Srdečně zveme všechny, od 13 hodin bude zahájení, bude zde i dechovka Celestínka, která celou akci zahájí, pak Dixieland, takže o muziku bude postaráno, o občerstvení bude postaráno a těšíme se na návštěvníky.
1: Také přijďte si užít velkolepé oslavy 150 let sboru dobrovolných hasičů v Kunraticích na Frýdlantsku.
3: Také na Frýdlantsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: té středeční pozdně odpolední pohodě přispěla v Českém rozhlase Liberec Petra Černocká. Stále posloucháte Den v kraji. V lokalitě na Kozinci v Jelemnici na Semilsku letos vodohospodáři rekonstruují dva vodojemy. Ty pitnou vodou zásobují celou oblast. První z nich už je v provozu, na druhém ještě práce pokračují a po jejich dokončení bude mít menší z vodojemů skleněnou fasádu i nové technologie. A kromě toho u něj vznikne odpočinkové místo pro veřejnost.
1: Nekontaminovat vodu, prosím, nekoupat se v tom.
2: Pouštění vody probíhá v tuhle chvíli. To je slyšet, jak to teče do té volné hladiny.
3: S Lukášem Lamačem z VHS Turnov jsme v jednom ze dvou vodojemů. Tenhle je už hotový, zrekonstruovaný do své původní podoby.
2: Tady už máme v podstatě, za tady těma dveřma už je voda, tady to máme už načisto. Ještě se tam vrátíme na nějakou inspekci a podíváme se, jak nám ty sanace fungují. Ale v zásadě tady ten vodojem už je kompletně v provozu, je takhle zabezpečený. Hygienicky, všechno je zalepený, jsou tady už okna napevno.
3: Jelemnice zásobují tyto dva vodojemy na Kozinci. Vodohospodáři teď pracují na tom druhém větším vodojemu. Kromě toho, že bude zrekonstruovaný, tak aby mohl sloužit další desítky let, tak bude i architektonicky zajímavý. Bude mít skleněnou fasádu, říká ředitel svazku VHS Turnov Milan Hejduk.
4: Jeden je původní, který postavil italský námezní dělnici zhruba před 100 lety a druhý přistavěný, když se zvětšoval jelemnická zástavba. Ten velký má 1000 kubíků, ty malé mají 2x150, takže je to vlastně hlavní centrální vodojem pro celou lokalitu a my je během 2 let postupně přestavujeme a rekonstruujeme.
3: Kromě toho tady které budou sloužit veřejnosti, budou tu cesty, místa na sezení, informace o vodojemech a nové rostliny. Jak říká Hejduk, chtějí vodohospodářské stavby víc přiblížit lidem.
4: Otevřeme prostor před vodojemy lidem, kteří tady budou chodit na vycházky a je to turistická stezka, takže to bude takový jiný přístup k tomu areálu vodojemu. My tady máme takové speciální betonové prvky od firmy Kybik z Lišného, jsou takové

0: úzkoprofilové betony.
1: Dokončení druhého vodojemu a veřejných prostor je naplánované na říjen. Z Jilemnice Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Také na Semilsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Českém rozhlase Liberec Albano a Robina Paura Liberta, to je příběh, který ožil před bezmála 40 lety. I Hrad bez děs letos o prázdninách opět ožívá příběhy, ovšem z daleko dávnějších časů, které se možná i nějak podobně staly. Až do neděle 19. července to bude Nezbedný apatikář a na průšáci na Bezdězu v podání českolipské skupiny historického šermu Tartus. Nejen za příběhem se na Hrad odpoledne vydal regionální stopař Jaroslav Hoření.
1: Mně se tady na Bezdězu podařilo ulovit signál i skupinu historického šermu Tartus. Zeptám se hned na úvod Michala Šidáka, do jakých časů se v tom příběhu Nezbedného apatikáře posouváme?
2: Tentokrát do druhé poloviny 18. století, nakonec vlády císařovny Marie Terezie.
1: A o čem ten příběh je?
2: No, to jsou takové různé skopičiny z dob, kdy ta hra. A je to takový smyšlený příběh odehrávající se mezi vojáky pruské armády.
1: A tady na Hradě také mezi dětmi, protože vy do toho příběhu vlastně zapojujete i to obecenstvo.
2: Tak teď o prázdninách je to poměrně nějak logické, protože spousta návštěvníků jsou dovolenkáři s malými dětmi a dětem se to líbí, takže můžeme využívat jejich energii malou a vtahujeme je do vystoupení.
1: Já jsem jedno představení viděl, jeden příběh jsem tady prožil a je to opravdu velice zábavné. Dá se říct, že prostě do těch časů, když to tak vidíme, tak by se chtěl vrátit každý, ale ono to tak růžové časy nebyly.
2: Tak to určitě ne, to zrovna byla taková doba, kdy se dost válčilo, byť bezprostředně odehrává se to v době vlastně jedny z posledních válek o nějaké dědictví, kdy se k nám třeba pro zajímavost do Čech dostali brambory, které my bereme skoro jako národní jídlo, ačkoliv naše není. Nicméně tak jako dneska, prostě ty doby z hlediska ekonomického byly jednou přívětivější, jednou byly trošičku horší. No. Takhle to bylo a tahle doba asi zrovna byla tak na vínku, protože za pár měsíců vypukne francouzská revoluce, která je důsledkem velkých problémů sociálně-ekonomických v celé Evropě.
1: Na ten příběh se tady mohou návštěvníci podívat až do neděle. V jakých časech, tak to už se tam šéfový souboru Veroniky Hiblerovi.
3: Tak v časech 11, 13 a 15 hodin. Všechny rádi uvidíme.
1: Veroniko, vy tady na Hradě ten týden přebýváte, nebo to každý den šlapete sem?
3: Přebýváme tady. Sice se opravdu jdeme sem tam dolů podívat, ale jinak tady trávíme až do té neděle každý den.
1: A jaké to je pobývat na takovém starodávném hradě, který je vlastně takovou ikonou tady toho Máchova kraje?
3: No, je to taková, takové dobrodružství trošku, no, bez vody zatím a pořádně bez jakýchkoliv klasických podmínek, na který jsou zvyklí lidé, tak je to třeba za bouřky docela zajímavé.
1: No vidíte, i tohle se dá na Bezdězu zažít. Já doufám, že bouřku tady na Bezdězu nechytnete, ale za to, že chytnete jedno představení o Nezbedném apatikáři a nebe průšácích na Bezdězu v podání českolipské skupiny historického šermu Tartus.
0: Návštěvou Máchova kraje jsme zakončili dnešní putování dnem v kraji v Českém rozhlase Liberec. A co vás čeká dál? V 18 hodin, tedy za 9 minut zprávy, které připravuje Miroslav Holubec. A pak setkání u mikrofonu. A i když je léto, bude tématem dalšího dílu tohoto pořadu zimní sport. Řeč bude o biatlonu a také o jedné jeho výrazné české osobnosti. Pozvání do pořadu totiž přijal náš reprezentant a stříbrný medailista ze zimních olympijských her 2018 Michal Krčmář. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne ve společnosti Českého rozhlasu Liberec a zítra popolední se těším opět na slyšenou.
4: Český rozhlas Liberec.

0: Je 18 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Krajskou nemocnici Liberec dál povede Richard Lukáš. Opravovaná budova Novoborského úřadu zůstává otevřená. Cenový strop na pohonné hmoty zítra opět vzroste. V noci i zítra bude polojasno, místy přehánky a teploty do 28 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký provečer. V čele krajské nemocnice Liberec zůstane dál její generální ředitel Richard Lukáš. A to přesto, že Liberecký kraj jako většinový vlastník připravuje výběrové řízení na nové obsazení představenstva nemocnice. V něm by mělo být nově 7 členů místo současných 9. Podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj se výběrové řízení nebude týkat předsedy představenstva a zároveň generálního ředitele nemocnice. Usnesla se na tom valná hromada společnosti, říká Martin Půta.
2: Považujeme jako akcionáři za důležité, aby kontinuita ve výstavbě Centra urgentní medicíny byla právě takto personálně garantována. To znamená, že pan generální ředitel bude i součástí výběrové komise a předpokládáme, že bude.
0: Výběr nových členů představenstva nemocnice je plánovaný po letošních volbách. Jejich funkční období bude podle Půty 5leté. Budova B městského úřadu v Novemboru na Českolipsku zůstává navzdory současné rekonstrukci otevřená, upozorňuje na to vedení města. Dělníci v budově v ulici Bedřicha Engermana instalují novou vzduchotechniku a klimatizaci, opravují arkýře a modernizují sociální zázemí. Úřad ale funguje v běžném režimu.
3: Na rozdíl od loňského roku, kdy bylo budovu nutné na několik dní uzavřít kvůli výměně rozvodů. V budově lidé najdou oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, matriku nebo registr vozidel. Vedení města ale upozorňuje na zvýšený hluk a pohyb řemeslníků. Z Českolipska Michal Jemelka, Český rozhlas.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra dál porostou, informovala o tom ministerstvo financí. Litr benzínu může zítra zdražit oproti dnešku o 32 haléřů na 42 koruny a 21 haléřů. Litr nafty můžou čerpací stanice prodávat až za 40 korun a 12 haléřů za litr, to je o 78 haléřů více než dnes. Stát bude ceny pohonných hmot regulovat už jen do konce tohoto týdne. Polské letouny zachytily nad Baltským mořem dvojici ruských stíhaček Suchoj. Na sociální síti X to oznámil ministr obrany. Jde o druhý podobný incident v tomto týdnu. Včera se nad Baltským mořem asi 30 kilometrů od Ústky pohyboval ruský průzkumný letoun Ilyushin. Od začátku roku Polsko registruje přibližně 10 takových incidentů.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky, kránů se místy budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 16 až 13 stupňů Celsia. Zítra očekáváme oblačno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Setkání u mikrofonu.
4: Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec se rozjíždí další díl Setkání u mikrofonu. Na sportovní téma řeč bude o biatlonu a také o jedné jeho výrazné české osobnosti. Mým hostem je Michal Krčmář a vlastně hostem jsem já, protože rozhovor natáčíme u Michala doma. Takže za pozvání tentokrát děkuju já tobě. Stejně tak za čas, který věnuješ právě našemu rozhovoru.
5: Ahoj, zdravím nejen tebe, ale všechny posluchače.
4: Už po písničce se pustíme do našeho povídání. Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech.

0: Český rozhlas Liberec vám nabízí setkání u mikrofonu o biatlonu se stříbrným medailistům z olympijských her 2018 Michalem Krčmářem. Michale, musím začít tím aktuálním. Na konci června jsme se museli vypořádat s velkým vedrem. Jaká komplikace to byla pro tebe jako sportovce? Hodně to ovlivnilo třeba trénink a samotnou přípravu?
1: Tak já musím říct, že letos mě to trošku ovlivnilo, ačkoliv jsem se snažil dělat vše možný, že jsem se ochlazoval po tréninku a tohle, ale nějak to na mě asi dopadlo a dva dny jsem musel vysadit tréninku, že nějaký zřejmě úpal se mě dotknul a bolelo mě celé tělo, takže dva dny jsem vysadil, dal jsem se dohromady a už jsem zase zpátky v tréninku. Takže dobrý, ale to teplo je zrádný, no. Člověk může dělat, co chce, ale když k tomu přidá tu fyzickou aktivitu, tak to tělo někdy zbytečně moc zatíží.
0: Tak mě napadá, co je příjemnější pro biatlonistu, horko nebo naopak zima?
1: Proto dělám zimní sport, jo, abych zažíval tu zimu, protože horko není žádným mým velkým kamarádem, ale teda bohužel v posledních letech už i ty zimy nejsou, co bývaly, takže kolikrát i v té zimě na tom sněhu je už taky dost teplo.
0: Když jsme načali téma počasí v první části našeho rozhovoru, co už je třeba takový extrém, kdy už je to za hranou a hrozí třeba zrušení závodu?
1: Tak my vlastně máme nastavený zdravotní hranici minus 20 stupňů v biatlonu. Je pravidlo, že jakmile je ta hranice v nejteplejším místě, víc jak minus 20, tak by se ten závod neměl jet. Ale občas se tak jako přimhouří i oko, takže já jsem zažil svůj extrém asi v minus 22, kdy jsem jel ve finském Kontiolahti ty závod. Ale zároveň jsem zažil závody, kdy nám rušili kvůli mrazu. V Americe v Presque Isle minus 29, v Kenmore minus 30, takže to už jsou teploty, kdy jako to tělo není moc funkční, kdy už vlastně nejde moc dejchat, protože si člověk pálí okamžitě ten dýchací systém, takže takhle nějak to je jako udělaný, ale říkám, v posledních letech jsem tohle to jako nezažil. No. Pamatuju dva roky zpátky Estersund minus 15, ale to se furt ještě dá.
0: Kolik těch vrstev třeba oblečení máš na sobě? Mění se to právě s tím počasím?
1: Uholek, jo, ty většinou to vrstvěj. Já to mám tak, že furt používám vlastně jedno triko, jenom prostě volím jeho tloušťku a na to triko jde hned kombinéza. Takže když to řeknu takhle, ono v tom daném závodě, když se člověk jako rozjede a jede ten závod a přijede do cíle, tak ta zima, jak to tělo pracuje, jak sportuje člověk, tak se zahřívá a je mu teplo. Ale pak musí samozřejmě se hned oblíct, převlíct, protože by jako okamžitě jako promrznul. Takže já z těch vrstev moc nevozím, spíš řeším tloušku trika a takovou perličku mám, Eva Puskarčíková s tím přišla vlastně dolů, když to řeknu na spodní část kombinézy, na nohavice, tak si neberu spodní vrstvu funkční, ale používám dámský silonky. Protože musím říct, že silonky jsou tenčí než jakákoliv jako funkční vrstva, že mě to pak taky hodně vadí, že mě to jako spíná, že nemám volnost pohybu a ty silonky jsou takový jako příjemný, že to člověka nespíná, moc se pak nepřevlíká ve veřejných prostorech, aby se mi ostatní závodníci nesmáli. Teď si dělám srandu, ale vím, že i nejsem jediný, kdo to dělá.
0: Ještě se zeptám jednou k té zimě, tak to znamená, když ten závod skončí, tak mluvil si o tom, že se rychle obléci, ale znamená to, že i pak rychle horká vana nebo něco takového?
1: Ono to nejde úplně, protože přece jenom člověk, když dojede závod, tak ještě jde do mixzóny, pak nějaký jako forma větí nebo přesun na hotel, takže ono, než se dostane do té sprchy třeba, tak to nějakou hodinku až dvě klidně může trvat, ale když člověk promrzne, tak je to nejlepší recept, protože když jste promrzlí a snažíte se jako se oblíct a zahřát, tak stejně dokud si nedáte tu horkou sprchu, tak se neprohřejete. Takže vanu úplně ne, ale horká sprcha ano.
0: Říká biatlonista Michal Krčmář a věřte, že to byla jen první část našeho povídání. Tu druhou vám nabídneme už za pár minut.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Naladili jste si Český rozhlas Liberec, pořad Setkání u mikrofonu a povídání s biatlonovým reprezentantem Michalem Krčmářem. Michale, vybavíš si svůj vůbec první biatlonový závod?
1: Ty jo, jsi mě dostal. Nevybavím. Myslím si, že svůj první biatlonový závod si asi fakt jako nevybavím. Vybavím si svůj první medaili v biatlonu. To vím, byla to na mistrovství republiky, byl to poslední závod v žákovských kategoriích a byl jsem třetí, to si vybavím, ale úplně svůj první biatlonový závod, samozřejmě to bylo někdy předtím, bylo to přibližně, podle mě mohlo být tak 11-12 let, ale kde to bylo, jak to probíhalo, netuším.
0: Co tě vlastně k tomu biatlonu přivedlo a co bylo takové stěžení pro to, aby ses mu naplno věnoval?
1: To, že mě bavilo lyžovat ze začátku, že jsem vlastně pod Alešem Sukem lyžoval. Věnoval jsem se běžeckému lyžování a pak, když byla možnost, tak mě naši nabídli, že si můžu zkusit biatlon. Já jsem si to vyzkoušel a ten sport mě jako začal bavit prostě, nebo v tu chvíli mě chytil, bavilo mě to. Měli jsme super partu, ať už v žákách nebo v dorostu, tak opravdu v Letohradu jsme měli jako skvělý zázemí, nejen trenérský, tréninkový, ale i ta naše parta sportovců kolem sebe byla tak skvělá, že na každý trénink jsem se těšil. To bylo asi to, co mě jako u toho udrželo a dalo mi to tu chuť dělat ten biatlon.
0: Kdo tebe vlastně nejvíc inspiroval? Kdo byl pro tebe takovým hnacím motorem nebo vzorem?
1: V té době, když jsem začínal, tak jsem to vnímal ze dvou úhlů pohledu. Jeden úhel byl ten, že můj otec byl taky v biatlonu na olympiádě, já jsem to věděl, měli jsme doma nějaký kazety, takže jsem si občas nějaký ten jeho závod pustil a tak nějak mě to jakoby asi vnitřně k tomu táhlo. A druhý ten úhel, tak bylo to, že vlastně můj otec je velice dobrý kamarád s Romanem Dostálem, který vlastně spolu vyrůstali a jezdili jsme k ním například na Silvestra nebo takhle, takže měl jsem vlastně velice blízko sebe člověka, který se tomu věnoval profesionálně v té době a byl to takový můj vzor, když jsem vyrůstal. No.
0: Samotný biatlon, co je na něm těžšího? Běh na lyžích nebo pak ta střelba, kolikrát pod velkým tlakem nebo možná pokaždé pod velkým tlakem?
1: Já bych řekl, že na biatlonu je nejtěžší naučit se ty dvě disciplíny skloubit dohromady. Protože můžete být dobrý lyžař, ale když neumíte lyžovat s nějakou myšlenkou na to, že potřebujete odstřílet, tak se vám to nepovede. Ale zároveň vám ani nestačí to, že jste dobrý lyžař, když se netrefíte. Takže musíte umět i střílet. A vlastně ten biatlon je specifický v tom, že se pustíte do toho závodu, snažíte se co nejrychlejc, ale zároveň to není ta úplná hra na té výkonnosti, protože vy musíte být schopný odstřílet tu položku. Jo, takže naučit se vnímat ten biatlon z tohohle pohledu těch dvou disciplín a mít takový, já tomu říkám, biatlonový přemýšlení. No. Není to prostě čistě o tom, že člověk vyjede a střelí, musí vnímat to svoje tělo, co si může dovolit v tom daném okruhu, aby zvládnul odstřílet tu položku. A je to taková ta pestrost. No. A samozřejmě potom tam přichází ten tlak na té střelnici, takže to je to, co mě asi baví, ačkoliv kolikrát se to člověku třeba nepovede, tak mě prostě baví ty situace, kdy se to povede, kdy člověk někoho na té střelnici porazí a ty souboje head to head, jak se říká, tak jsou prostě jako skvělí a všichni se tam v tom startovním poli, jako když to řeknu, máme rádi, nebo vždycky, když ty souboje, ať už to dopadne jakoliv, tak si v cíli klepnem pěstí a pogratulujem si, takže to je jako dobrý. No. Ta komunita to biatlonová je fakt jako skvělá.
0: Vím, že jsi sám k sobě hodně kritický. Jak proto zvládáš ty neúspěchy a závody, které se nepovedou podle tvých představ?
1: Samozřejmě je to takový asi můj dlouhodobý stav. Vím, že mi to říká hodně lidí, že bych k sobě neměl být tak kritický, že prostě to třeba tak jako není. Já to kolikrát ani nevnímám jako kritiku, já to spíš vnímám jako vysvětlení toho, proč to nešlo. Jo? Ono to může působit kriticky, ale zároveň, když se chcete posunout, tak musíte mít zdravou sebereflexi a musíte si ty chyby jako vyhodnotit a říct si, že jste je udělali, protože když je budete přehlížet, tak je budete opakovat a prostě se neposunete dál. Takže já to neberu tak, že bych jakoby sebe nějak jako hanil, srážel. Já to beru tak, že pojmenovávám ty věci, ale zároveň je to i takový můj hnací motor.
0: Přiblížil biatlonista Michal Krčmář. Setkání u mikrofonu bude znovu pokračovat po písničce.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hele, Českého rozhlasu Liberec, jsme vám slíbili pokračování pořadu Setkání u mikrofonu, tentokrát s biatlonistou Michalem Krčmářem. Bavili jsme se o tom, jak se vyrovnáváš s neúspěchy. Jak naopak je to v případě úspěchu? Jak moc ty úspěchy prožíváš?
1: Hodně. Hodně, jsem emotivní člověk, víceméně prožívám všechny jako věci ve svém životě, nejen ty sportovní, ale všechno, co se mě týká, tak jako ty prožitky mám silný. A v tomhle jsem vždycky obdivoval Ondru Moravce, který prostě zajel skvělý závod a druhý den byl schopný to zopakovat, protože když to řeknu, byl k tomu možná až jako by mě přišlo kolikrát flegmatický, si řeknu, no, tak dobrý, mám medaile, jak jdu dál, jakože. To já jsem tohle nikdy jako neuměl a vždycky prostě mě ten úspěch tak jako v pozitivním vysál. Tou emocí, že vlastně jsem pak následně nebyl schopný den až dva jako fungovat. I prostě, když vlastně vás to vysaje, tak vám to vezme i tu fyzickou sílu. Takže tohle to jsem nikdy jako moc neuměl. Snažím se to teď učit furt každým rokem. Myslím si, že to je trošku lepší, ale stejně mám rád ty situace, kdy ten úspěch můžu prožít hned a naplno a vychutnat si ho, protože nikdy nevíte, jestli přijde ještě nějaký další. No.
0: Kde je vlastně ta hranice úspěchu a neúspěchu? Třeba na hraně první a druhé desítky, nebo spíše důležitý tvůj pocit z toho závodu?
1: Pocit ze závodu je velmi důležitý pro mě. Podle toho, když to řeknu, jsem se i rozhodoval, jestli pokračovat v kariéře nebo ne, protože ty pocity jako musím zažívat a musím je cítit dobře. Ale zároveň už ten sport dělám nějaký ten rok a i lidi, i my interně prostě se vyhodnocujeme sezonu podle nějakých jakoby čísel výsledků, takže když to řeknu, výsledek v tuhle tu chvíli do první desítky je naprosto skvělý závod, protože ta konkurence, kdo může být v první desítce, to třeba o 30 lidech, kteří se můžou podívat do první desítky a o dalších 20 lidí, víc 50 lidí je to, kdo se může podívat do první dvacítky. Takže první desítka je skvělá, dvacítka je dobrá. Mezi 20. a 30. říkám, to je takový závod, který neurazí, ale ani nenatchne. A s těma závodama, co je prostě 30 a dál, tak upřímně říkám, to už je něco, co mě úplně jako netěší. No.
0: Stále je pro tebe tím nej, to stříbro z olympiády 2018?
1: Určitě jako co se týče po sportovním hodnocení stránky, tak ano, ale letos jsem v Novém Městě prožil bronzovou štafetu s mix štafetou a ty emoce byly tak silný, měl jsem tam rodinu, měl jsem známý na tribuně, prožíval jsem to s obrovským kvantem lidí, ať už realizační tým, nebo i ty rozhodčí, který jsou ty dobrovolníci tam, který prostě z toho byli taky nadšený, takže ten zážitek byl emočně minimálně stejný, ne-li třeba silnější než po zisku té olympijské medaile. A jak jsem říkal, olympijská medaile je hezká věc, ale ty pocity ve vás, to je něco, co jakoby přetrvává, co si odnášíte, takže to Nové Město hodnotím, nebo dávám ho u sebe hodně, hodně vysoko.
0: Tak mě napadá, protože nejsem milovník statistik, že se tebe zeptám, jak vlastně dlouho už závodíš na té nejvyšší úrovni a jak se za tu dobu vlastně ten biatlon změnil.
1: Ta změna přišla v posledních 4-5 letech a byla docela velká, co se týče hlavně rychlosti střelby. A druhá věc je i co se týče té fyzické přípravy, kde se trošičku měnil princip tréninku v posledních letech. Takže já nejen, že jsem musel se naučit trošku jinak trénovat, trošku jinak přistupovat k těm tréninkům a prostě ten systém se jakoby změnil, tak zároveň poslední 3 roky hodně pracuju na té střelbě, na té rychlosti, protože já jsem svoji kariéru začínal, když to řeknu a porovnám to teď s těma časama, tak jsem začínal o 10 vteřin jinde, než se to pohybuje teď. Jo. Já jsem olympijskou medaili vyhrál se střelbou, kdy jsem střílel 34-35 vteřin lešku a kolem 30-31 vteřin stojku. Dneska, i kdybych dal 2 nuly a měl takovýhle čas na střelnici, tak nebudu ani do 6. do 8. místa určitě, protože prostě jsem ztratil 15 vteřin na střelnici. Takže to je nějaká věc, kterou já musím v sobě jakoby přeučit, přenastavit a přece jenom už mi je 35 a nejde to tak jednoduše, jak by si člověk mohl říct, že to je jenom o tom, že tam prostě to budu střílet rychlejc. Takže ten vývoj šel dopředu, ale zároveň za mě to není špatně. Jako jsem rád, že ten sport se posouvá. A i pro mě je to nějakým částečně výzva se tomu přizpůsobovat.
0: Za biatlonistou Michalem Krčmářem se vrátíme také v další části pořadu Setkání u mikrofonu a vy dál posloucháte Český rozhlas Liberec.

0: Český rozhlas Liberec dál vysílá pořad Setkání u mikrofonu s mým hostem, biatlonistou Michalem Krčmářem. Michale, v souvislosti s tebou se s koncem úplné sezóny mluvilo o možném konci kariéry. Opravdu si tuto možnost zvažoval?
1: Upřímně říkám, že loni před sezónou, koncem léta na podzim, už jsem byl v takovém stavu, že jsem na sobě cítil, že ta oběť, kterou přináším tomu sportu, co tomu dávám, tak už je na hraně toho, aby to bylo únosný jakoby pro mě psychicky vůči rodině. Já jsem prostě si jasně řekl, že pokud ta sezóna mě neodmění, a teď nemyslím výsledkem, ale nějakýma těma pocitama, něčím prostě, pokud mě neodmění, nedostanu náležitou odměnu za to, co jsem obětoval, tak je na stole, že skončím. Ale upřímně říkám, že relativně rychle v té zimě už na vlastně v lednu jsem sám za sebe zjišťoval, že jako pokračovat chci, že ta sezóna mě jakoby baví, že fyzicky se cítím dobře, takže vůbec na to neměla vliv olympiáda. A jenom jsem si pak v klidu potřeboval sednout doma a zjistit vlastně i nějaký pohled jakoby té rodiny, jak se na to dívají oni, protože když trávíte tolik času mimo domov, tak pro mě je jako obrovsky důležitý, abych věděl, že doma jsou s tím jako OK. Nechci říct v pohodě, protože v pohodě s tím nebudou nikdy, když jsem prostě pryč, tak to jako je, ale jsou s tím OK a nejsou doma naštvaný, že já jsem zase někde odjetej, protože pokud by to takhle bylo, tak já bych nebyl v pohodě a nemohl bych trénovat a nemělo by to smysl. Já jsem přijel domů z olympiády, manželka mi řekla, ale já si myslím, že bys měl pokračovat. Dá se říct, že během 5 minut bylo skoro jako vyřešeno.
0: S tím, že budeš pokračovat, a už to trošičku naznačil, změnil si něco pro přípravu, chceš tam třeba víc volnosti, víc času pro sebe?
1: Do konce června jsem k tomu tréninku přistupoval hodně individuálně, byl jsem hodně v Jablonci doma a vlastně s trenérama jsem řešil to, že ten plán byl hodně podobný, co měli kluci, akorát já jsem měl třeba trošku jinak poskládaný ty dny, protože mi to víc zapadalo do té rodinné koncepce, ale když bych to srovnal, tak vlastně se ta práce udělala úplně stejná, co udělali kluci z týmu, krom jednoho soustředění, kde vlastně já jsem byl s dětma na paluše, kluci byli na Šumavě na soustředění, tak jsem měl právě pozměněný to, že jsem trénoval trošku jinak předtím a potom, ale v tom výsledku jsem jakoby o nic nepřišel. Jo. Tohle to byla ta největší změna a tím, když jsem pak viděl tu termínovou listinu, kterou naplánoval Ondra Moravec, tak jsem s tím byl úplně v pohodě a vlastně, když jsme to doma procházeli, tak jsme si řekli, že jako není další potřeba něčeho, kam bych jako nejel a zůstal doma, že to je tak jako v uvozovkách šetrně naplánovaný a dá se to vydržet tak, aby to bylo psychicky únosný pro nás, pro všechny.
0: Změnili se trenéři, k Ondřeji Moravcovi přibyl Michal Schlesinger, oba vlastně pro tebe byli mentory v začátcích kariéry. Jak teď k ním zlížíš? Mění se tvůj pohled na ně?
1: No, na prvním tréninku, když jsme se potkali, říkám, už já jsem se vás tady 7 let zbavoval a vy se mi tady vracíte jak bumerang. Jsem si dělal srandu z toho. Je to skvělý pro mě. Pro mě to je super.

0: závodit. Myslím si, že měl dost smůly během kariéry, proto nemá jakoby tolik velkých medailí, ale v něm ten potenciál biatlonovej je obrovský a myslím si, že má co nám předat, nebo aspoň já moc dobře vím, co si z něho mám vzít, co si z něho mám jakoby vysát, protože jsem ho znal jako svého kolegu. Ty mladší kluci neměli tuhle možnost, ale myslím si, že velice rychle zjistili a Michal jim to i ukázal, čeho on byl schopen a čeho on dosáhnul a že ty kluci zatím toho ještě nedosáhli ani zdaleka. Takže máme vedle sebe dva obrovsky úspěšní závodníky v české historii a jde z nich síla, jde z nich energie a pro mě je obrovský důležitý, že za mnou jsou dva lidi, kteří chtějí být úspěšní. A když mám za sebou dva lidi, kteří jako jdou za výsledkem, jdou za tím, že to chtějí někam dotáhnout, tak tahle energie se mně líbí.
1: Biatlonista Michal Krčmář, naše povídání s ním ještě ale zdaleka nekončí.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: s Michalem Krčmářem, dnes už můžeme říci českou biatlonovou legendou, pokračujeme v našem rozhovoru, vy jste si naladil Český rozhlas Liberec a pořád Setkání u mikrofonu. Proto, aby člověk mohl podávat ty odpovídající výkony, potřebuje samozřejmě rodinné zázemí, také už o tom padla řeč, ale předpokládám, že ty ho máš Míře vrchovaté a Míře skvělé, samozřejmě s ohledem na manželku Romanu a tvé dvě děti.
1: Jo, jako v tomhle tom, jak jsem říkal, pokud člověk nemá to doma nastavený, tak aby to fungovalo, tak já osobně

0: nikdy nebyl schopen podávat maximální výkony, takže je to pro mě jako velice důležitý, ale zároveň musím říct, že manželka je, ona vlastně podniká a nemá toho vůbec málo a myslím si, že celkově náš jako rodinný život jede na limitu, co se týče toho, co jako jsme schopní stihnout a nejsme, ale je nám 35 a myslím si, že jsme v tom nejproduktivnějším věku a pár let na tom limitu se dá jet a odpočívat budeme moc, až třeba budeme starší, takže takhle k tomu přistupujeme, to, jak to máme doma, nás baví, i když kolikrát si řekneme, že bychom chtěli trošičku víc klidu, ale tak to prostě teď není, ale furt nás to baví a furt v tom chceme takhle bejt.
1: Změnil se tvůj pohled na ten sport, jeho důležitost třeba po svatbě a po narození dětí, protože říká se, že hlavně to narození potomku to hodně změní.
0: Změnilo se to v tom ohledu, že ta důležitost je teď jako trošku někde jinde. Pro mě byl biatlon jako, se dá říct, skoro celý svět. Teď pro mě je svět jakoby rodina, to zdraví dětí, nějaký prostě jako jejich dorůstání, výchova, tyhle věci. Ale nezměnilo se nic v tom ohledu, že furt ten sport je pro mě velice důležitý a přistupuju k němu s maximální koncentrací a s tím, že ho dělám furt stejně naplno. Ale může být pro mě příjemnější to, že ať se mi povede, nepovede závod, tak to je na tomto skvělý, vám se povede závod, vy se můžete cítit skvěle a přijdete domů a ten syn prostě nemá náladu, je naštvaný a vy najednou zjistíte, že jako nějaký jako váš úspěch je úplně jako zbytečný, že prostě jako tady jsou důležitější věci, nebo jako že teď ta situace jako je jiná, nebo se vám ten závod nepovede a něco se povede synovi naopak a vy vidíte, že vám to zvedne náladu úplně maximálně. Takže v tomhle tom jsou to dva odlišní světy, ale mě baví v nich fungovat. Mě baví fungovat v tom, že já odjedu na ten biatlon, tam něco si žiju, ale pak přijdu domů a vlastně ten biatlon je úplně jako někde mimo mě a já sice se mu jako věnuju, dělám to, co mám, v tu danou chvíli na těch tréninkách jsem úplně koncentrovaný, ale pak to okolo mě odreaguje a myslím si, že v tomhle to mě to pomohlo. Hlavně mě to pomohlo v tom fungování životním, že vidím prostě, kolik prkotin se řeší, kolik lidí řeší, jako a teď se omlouvám, nechci působit jako nějaký dět vše věd, ale opravdu se řeší jako velký hovadiny v životě a je dobrý, že na to nemáme čas teď.
1: Co pro tebe vlastně vůbec znamená třeba po těch dlouhých týdnech právě návrat domů? Zase řekněme dobíjení baterek?
0: Jednoznačně je to rozlišný v tom, že když jsem prostě děti neměl, tak jsem si po tréninku lehnul, odpočinul si, šel jsem na další trénink, teď prostě si lehám až večer do postele, jo. A nebo na gauč, to je jedno. Prostě ty děti vyžadují vaši pozornost, vy jim tu pozornost chcete dát, nebo aspoň já jim ji chci dát. A je to v tomhle tom ohledu náročnější, ale zároveň je to něco, co vám ty baterky jako dobíjí trošku jinak než fyzicky, tak to psychický. Takže říkám, mě to baví, mě baví ty děti. Vůbec mi nevadí, že prostě za mnou přijedou na soustředění nebo že se mnou jedou na závody. Nemám ten pocit, že by mě to jako nějakým způsobem bralo něco, co jakoby potřebuju k tomu sportu. Já si ten svůj základ, to pevný, co prostě potřebuju k tomu sportu, si splním, udělám a ten zbytek pak vinu maximálně té rodině. No.
1: A máš právě o tom, jak třeba děti prožívají tvou dlouhou cestu do zahraničí, odloučení od nich.
0: Tak naštěstí jsou ještě relativně malý, synovi budou 4,5, malý 2,5 a samozřejmě nějaký pláč tam je, když od sebe odjíždíme, ale je to takový ten momentální pláč, kdy vlastně za půl hodinky, za 20 minut jsou jako v pořádku a večer jsme schopni si volat přes video call a už se smějou a už to chápou a už to vědí. Myslím si, že čím budou starší, tak to bude trošku náročnější, protože už budou vnímat ten časový úsek, jak člověk odjíždí a ty návraty jsou trošku těžký. Já jsem na soustředění 3 týdny, tak zase jako člověk zlenivý, že jo, je zvyklý si sednout, lehnout, přijede domů a ty první 2-3 dny je trošku šok, jo, zase prostě do toho kolo toče, ale je to skvělý.
1: Prozradil Michal Krčmář a vy se už teď můžete těšit na závěrečnou část povídání s ním při setkání u mikrofonu.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celu ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Povídání s biatlonistou Michalem Krčmářem míří do své závěrečné části na vlnách Českého rozhlasu Liberec a v pořadu Setkání u mikrofonu. Už jsme se bavili o té rodině, tak jak a čím nejraději trávíš čas s rodinou mimo biatlon?
1: Je to asi skoro jedno, bych řekl. Jako prostě, když je hezky, jdem k vodě, když je ošklivo, vymyslíme něco doma. Ten čas s těma dětma je kouzelný v tom, že vlastně je skoro jedno, co děláte, mně přijde. Jo? Že prostě jde o to, že jste tam v tu chvíli vy a ty děti a vnímáte se jako navzájem. Je skvělý, že děti nepoznají, jestli jsou někde, když to řeknu, na luxusní pláži, kde může stát vstup 10 000 korun, když já nevím, teď to přitahuju za vlasy, anebo jste tady v Jablonci na přehradě a ta voda, oni to prostě vnímají stejně, že jo? Ten zážitek je prostě stejný a to je na tom to skvělý. A myslím si, že to učí i mě do toho života něco, protože člověk se furt žene za něčím jako dokonalým. Upřímně říkám, že to tak jako by částečně v sobě mám, že se snaží člověk furt směřovat něčemu, aby to bylo jako dokonalý, skvělý, ale kolikrát právě s nima zjišťuju, že to zdaleka není potřeba, no a to je na tom to hezký.
0: Bavíte se doma o biatlonu, nebo to je tabu?
1: Není to tabu, ale absolutně se o biatlonu nebavíme. opravdu doma, tím, že manželka má svoji práci, dost náročnou, je manažerka poboček, takže opravdu jako, když už nějaká práce doma je na stole, tak častěji je to spíš o tom, že se bavíme o práci manželky než mojí. O týmí se vlastně nebavíme takřka vůbec a moje manželka vždycky jenom zjišťuje informace o biatlonu, když jsme někde a ptá se mě na to zbytek třeba rodiny, tak ona to taky slyší poprvé. A biatlon doma fakt není téma. Já nemám potřebu nic doma jako z biatlonu sdělovat. Já nejsem ten typ člověka, že bych potřeboval jako říct, hele, dobrý trénink nebo zvládnu to hezky, jsi jako fakt dobrý. To jako vůbec, já si prostě jdu otrénovat, jenom prostě nahlásím, se bavíme na začátku týdne s manželkou, ona se ptá, jaký mám režim, tak jí prostě řeknu, tady mám jeden trénink, tady mám dva, tady jeden a jako jestli jdu na kolo běhat nebo na kolečkový lyže, to jako jí vlastně úplně jedno. A mě to vyhovuje, já jako nejsem ten typ člověka, že bych se o tom potřeboval bavit. Když pak jsem na těch závodech, tak manželka se snaží koukat na ten náš závod třeba s Viktorem, který už to trošku vnímá, ale taky jako ne vždycky, takže myslím si, že tak jako přirozeně.
0: Teď opustím rodinu, ale u toho biatlonu samozřejmě zůstává. Co tě čeká teď v letních měsících, ve druhé polovině července, srpna, jak nabitý ten program máš?
1: Teď vlastně se to spouští, do toho konce června jsem byl doma a teď vlastně nás odjíždíme na 3 týdny na soustředění, nejdřív Itálie, Lavaze, pak 2 týdny o Brtyliách, potom jsme chvilku doma, nějaký 3-4 dny v Novém Městě na Moravě a ke konci srpna zase odjíždíme do Francie, do střediska Font-Romeu, kde vlastně jsme ještě nikdy nebyli, takže se tam jako docela těším, abych poznal zase novou oblast. Po návratu nás čeká mistrovství republiky na kolečkových lyžích, odjezd na ledovec, pak už na první sníh a je sezóna, takže ono už to uteče.
0: Ty už začneš o té nové sezóně přemýšlet, nebo už je to teď v hlavě?
1: Ne, teď v hlavě je spíš to, aby člověk dělal dobře ty tréninky, který má odejít, tak spíš myslím na to, na ty tréninky, aby byly dobře kvalitně odvedený na tu novou sezónu. Já říkám, že vždycky na konci toho září, no, jak se přelomí září do října, tak říkám, už je tady sezóna prostě, no, takřka.
0: Upřímně, co si chceš ještě na sportovním poli splnit a dokázat? Co tam máš nějaký cíl? Je tam třeba Paříž 2030?
1: Tak to už je spíš v oblasti snů. Ani nevím, jestli to nazvat snem, ale spíš je to, vidím to jako hodně nereálně. V tuhle tu chvíli si nedokážu představit, že bych ještě 4 roky, 4 sezóny objel. A můj cíl, já jsem to říkal už před olympiádou, nemám medaily s mužskou štafetou a nemám ji ani na svěťáku, ani na mistrovství světa. Když by se tohle to povedlo, tak bych fakt už asi byl maximálně spokojený a zažil jsem jakoby všechno. No.
0: Takové bylo dnešní setkání u mikrofonu s biatlonistou s Michalem Krčmářem. Díky za tvůj čas a také za to, že jsme si mohli povídat přímo u tebe doma.
1: Já děkuju, bylo to velice příjemné povídání a zase někdy naslyšenou.
0: Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech dalších pořadů ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: je 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Autobusová zastávka u liberecké nemocnice má být brzy v provozu. Vodohospodáři v Jilemnici opravují vodojemy. Frýdlantská městská policie hledá nového strážníka. V noci i zítra bude polojasno, místy přehánky a teploty do 28 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký večer. Nová autobusová zastávka u krajské nemocnice v Liberci by měla být podle vedení města v provozu v nejbližších týdnech. Původně měla být hotová už loni na podzim. Stavební firma ale nedodržela podmínky a stavbu museli převzít technické služby. Ty už zastávku dokončily a město aktuálně čeká na kolaudaci od stavebního úřadu, říká náměstek primátora Adam Lenert z hnutí ANO.
2: Nemůžu mluvit za stavební řízení, které prostě v současné době a v době dovolených déle trvá a my nemáme vliv na stavební úřad tak, aby jsme rozhodovali, kam má přijít kolaudovat a v jakém režimu to má. Máme příslib, že by to mělo být už co nejdříve.
0: Proti původní dodavatelské firmě vede město sankční řízení. Do konce října chtějí vodohospodáři dokončit opravu obou centrálních vodojemů, které pitnou vodou zásobují Jilemnici na Semilsku. První už je v provozu, stavbaři dokončují poslední nedodělky. Zachovali i jeho historický ráz. Druhý vodojem získá novou technologii a moderní skleněnou fasádu. Součástí budou i nové prostory pro veřejnost. Lidé se tam dozvědí podrobnosti o vodárenských stavbách, říká ředitel vodohospodářského sdružení Turnov Milan Hejduk.
3: Otevřeme prostor před vodojemy lidem, kteří tady budou chodit na vycházky a je to turistická stezka, takže to bude takový jiný přístup k tomu areálu vodojemu. My tady máme takové speciální betonové prvky od firmy Kybik z Lišného.
0: Frýdlant na Liberecku hledá nového strážníka. Aktuálně jich má město 9, jeden ale ze služby odchází. Nová posila by místo něj měla nastoupit od září. Radnice nabízí smlouvu na dobu neurčitou a městský byt. Přihlášky můžou uchazeči posílat do 20. srpna. A jak říká ředitel velitel strážníků Petr Šantavý, měli by být spolehliví a bezúhonní ve věku alespoň 21 let. Ministři sportu devíti unijních zemí vyzvali Evropskou unii, aby finančně nepodporovala Mezinárodní olympijský výbor. Vadí jim rozhodnutí výboru z minulého týdne, které zrušilo zákaz pro ruský olympijský výbor. Ruští sportovci se tak budou moci zúčastnit letních olympijských her v roce 2028 v Los Angeles. Proti možné účasti ruských sportovců na letních olympijských hrách se minulý týden postavil i český olympijský výbor.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky, nejnižší teploty v noci klesnou na 16 až 13 stupňů. Zítra čekáme ráno místy mlhy, jinak bude oblačno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci se na silnici 1/35 za sjezdem na silnici 1/14 směrem do Zeleného údolí střetla dvě osobní auta. Policie na místě nehodu vyšetřuje, projíždějte tudy opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: To jsem pozdravil nejen magistru Dagmar Magincovou, ale takhle začíná i e-mail, který k nám přišel od posluchačky Inky. A ona nám napsala, nevím, jestli můj dotaz patří sem, ale nenapadá mne, kde jinde by se to dalo zjistit. Patří sem. Víte, paní magistro, patří. Paní Inko, máte štěstí, patří, vystihla jste to, našla jste správnou rubriku. V poslední době, jak píše paní Inka, se setkala s averzí k tomu, když někdo někomu přeje štěstí a drží mu pěsti. Všeobecně mezi lidmi se drží palce. Paní Inka ale od jak živa, když chce někomu přát, aby měl úspěch, nebo aby se mu dařilo, tak drží pěsti, protože pěsti jsou štěstí, píše. Na druhou stranu, pokud by držela palce, přeje prý dotyčnému kopance. Tak se ptá, jestli jí můžeme říct, jak to vlastně s těmi pěstmi a palci a držením a tak je. Předem děkuji za odpověď. To jsem zvědavý, jak jste se s tím poprala a co jste vyhledala.
2: Zkusím to trošičku zestručnit. Když se vrátíme k tomu významu, tak ten je samozřejmě jasný u obou těch rčení. Jak držet pěsti, tak držet palce znamená přát někomu úspěch, být na jeho straně, přát mu dobrý výsledek. A já jsem se tedy podívala do slovníku české frazeologie a idiomatiky a zjistila jsem, že tam se uvádí pouze frazem držet někomu palec nebo palce. O pěsti se tam nic neříká. A je tam ale zase navíc vysvětleno, že toto rčení se užívá zpravidla i s gestem, kdy palec zatneme do pěsti, schováme ho pod prsty ruky. A u toho frazému jde o přejímku z němčiny, ale původně to gesto je pravděpodobně z římských dob, kdy gladiátor, který prohrál, tak se o něm rozhodovalo tím gestem palec dolů. A proti tomu existovalo gesto jakéhosi soucitu a milosti. To znamená ten palec schovaný v pěsti, aby nemusel zemřít.
1: Jsou tady nějaká synonyma toho výrazu držet pěsti, držet palce, když už jsme u toho?
2: Jsou a zase můžeme zůstat třeba u těch, která uvádí ten slovník české frazeologie. Ze srdce někomu něco přát, nebo být v duchu s někým, a nebo někomu přát zlom vás, což je jaké velice zajímavé spojení. A jestli ještě můžeme na závěr ujistit paní Inku, že v těchto případech, kdy volím mezi nějakými frazémy, není nutné se ptát, který je správný a který je špatný, protože už Jaroslav Zaorálek, který se rčeními a příslovími intenzivně zabýval, vyslovil takovou charakteristiku rčení, nebo frazému, nebo idiomu, a sice, že jde o stylistické obohacení našeho vyjádření, které má lidový původ, spontánní, bezprostřední. Takže jakou variantu si zvolím, tak obohacuji svůj individuální styl, svůj jazyk, vyjadřuju svoji náladu a podobně.
1: Můžeme si s tím hrát, můžeme si dělat, co chceme.
2: Přesně tak.
1: Paní Inko, držíme palce, promiňte, pěsti, abyste se s tím poprala.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že od svého objevení Neptun oběhnul Slunce jenom jednou? Objev Neptunu je krásnou ukázkou přesnosti výpočtů klasické mechaniky. Francouzský matematik Urbain Le Verrier a britský matematik a astronom John Couch Adams spočetli v roce 1845 nezávisle na sobě z poruch trajektorie Uranu parametry dráhy nové planety, která tyto poruchy způsobovala. Vlastní planetu nalezl v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. První podrobný průzkum Neptunu provedla až sonda Voyager 2 při průletu v roce 1989. Jako ostatní planety i Neptun obíhá okolo Slunce. Vzhledem ke vzdálenosti, která činí téměř 4,5 miliardy kilometrů, musí urazit nejdelší trasu. Trvá mu to zhruba 165 pozemských let. To znamená, že od doby svého objevení to stihnul pouze jednou. Podle výrazných změn v množství odraženého světla se také zdá, že na Neptunu se v průběhu rotace střídají 4 roční období. Každé z nich trvá okolo 40 let. Tahle teorie ale ještě musí být potvrzena dalším zkoumáním.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Brno v podvečer zasáhla silná bouřka. Hasiči vyjeli k 50 událostem. O stavbě obchvatu Volár na Prachaticku rozhodne referendum. A počasí zítra zpočátku ještě zvětšená oblačnost a doznívání srážek. Postupně až polojasno, maxima kolem 29 stupňů, na jižní Moravě až kolem 32. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Hasiči v Brně v posledních několika hodinách zasahovali zhruba u 50 událostí kvůli silné bouřce s kroupami. Nejvíce zasažen přívalovým deštěm byl střed města. Zatopené byly například některé křižovatky. Hasiči proto hlavně čerpali vodu z ulic a odstraňovali spadlé větve. Potvrdil to jejich mluvčí Petr Příkazský.
2: Víš, že jsme začali v 17.30 a řešili jsme odstraňování stromů z různých komunikací, chodníků i silnic. Někde jsme čerpali vodu komunikací a momentálně se situace teď uklidnila.
0: Lidé ve Volarech na Prachaticku rozhodnou v referendu o stavbě obchvatu. O vyhlášení usilovala petice, kterou nakonec podepsalo téměř 700 lidí. Její iniciátoři se obávají, že plánované rozšíření silnice z Blažejovic do Volar přivede do města více transitní dopravy a zhorší bezpečnost i kvalitu života. Lidé požadují, aby město začalo opět aktivně řešit obchvat.
3: Zatím teda si myslím, že to potřeba není.
4: Myslí si obyvatelka Volar paní Markéta. Podle opozičního zastupitele Tomáše Válka z Pirátů je cíl petice dát samosprávě závazný mandát o obchvatu jednat s odborníky i dotčenými úřady.
5: Pokud se tedy tato trasa rozšíří a přivede sem další auta bez toho, aniž bychom měli souběžně vyřešený obchvat, bude to pro Volary znamenat pomalou smrt.
4: Nezávislá starostka Martina Pospíšilová s vypsáním referenda souhlasí. Upozorňuje, že případný obchvat by zvýšil dopravu v okolních obcích.
6: My teď usilujeme odklon transitní dopravy na jedničkovou silnici.
4: O vypsání referenda zastupitelé definitivně rozhodnou na zasedání 27. července. Z Volar Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Na radnici v Jaroměři na Náchodsku se obrací nespokojení obyvatelé města, kterým se nelíbí kvalita nedávno dokončené opravy ulice Svatopluka Čecha. Podle starosty Jana Borůvky z hnutí ANO jde ale zatím ze strany státu pouze o provizorní opravu. Ředitelství silnic a dálnic totiž plánuje rozsáhlou rekonstrukci několika ulic v Jaroměři.
7: Tady udělali ty nejnutnější opravy, protože za 2 roky, když se to bude celý předělávat, tak tohle to nový, vlastně co tam jako udělali, tak bylo, že se to úplně sypalo, tak to tam bylo opraveno, aby to 2 roky vydrželo. Nech se to celý udělá, zrekonstruuje jako znova.
1: Počasí.
0: Večer a v noci na zítřek čekáme v České republice zpočátku ještě oblačno až polojasno, místy přechodně skoro jasno, pouze výjimečně přehánky nebo bouřky. Postupně ale od jihozápadu až zataženo, místy déšť, přehánky, ujedinělé bouřky, a to hlavně v jižní části republiky. Nejnižší teploty mezi 19 a 14 stupni, při zmenšené oblačnosti 12. Zítra přes den oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy až zataženo, doznívající déšť nebo přehánky, postupně se vyskytnou opět lokálně přehánky, jedinělé bouřky, a večer budou srážky ubývat. Maxima zítra mezi 25 a 30 stupni, na jihu Moravy až 32. K tomu slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy je nové omezení u exitu Jirny Úvaly. Na kilometru 8 je provoz stažen do pravého pruhu, tvoří se kratší kolona. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
8: Seriál 90. Případy prvního oddělení či film Zpráva. O zvěrstev v koncentračním táboře Osvětim či v letošním roce snímek Duchoň o legendárním slovenském zpěvákovi. To je jen krátký výčet úspěchů našeho dnešního hosta, režiséra Petra Bebjaka. Vítám vás, dobrý den.
9: Dobrý den, prajem.
1: Alex a host.

0: Do Českého rozhlasu zavítal zahraniční host, který nicméně zanechává výraznou stopu také u nás v Česku. Režisér Petr Bebjak. Na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech jste představil film Duchoň. Podílel jste se také na režii úspěšných kriminálních seriálů Kriminálka, Anděl, Případy prvního oddělení, Specialisté či 90. Nicméně původně jste vystudoval herectví, až pak vlastně režii, obojí na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. Herectví bylo málo?
1: To bylo také obdobě. Obdobě, kdy jednoducho po tom, že vyštudujem herectvo, tak jsem věděl, že nebudem mať prácu. Protože to bylo obdobě, kdy se odovzdávali jako herecké ceny třeba Zlaté slučky. To bylo za dubbing. Vtedy ste jednoducho mohli buď hrať v reklame, dabovať, alebo byť v divadle. A nevidel som nejak perspektívu, že čo so svojím životom ďalej, tak som si to predložil ešte o to štúdium režie.
0: A říkal ste si, že ako režisér sa môžete obsadiť.
1: Tým pádom môžem mať väčší ako keby priestor na svoju tvorbu, svoju prácu a tým pádom aj príležitosti pracovné.
0: Jak vám v režírování pomáhá to, že vy sám jste vlastně hercem?
1: Mně osobně velmi, protože tím pádom já jsem vnímal, keď jsem hrával, čo mě vyhovuje, alebo čo očakávám od režiséra, akým způsobem se mnou bude komunikovat, ako ma bude nějak motivovat, alebo ako bude hľadať spolu so mnou tu cestu k tej postave. A podle toho sa viem, ako keby prispôsobiť tomu, čo môžem očakávať, že ten herec potrebuje. Ale každý je úplne iný, každý je individualita a každý potrebuje iný prístup. Ale to mňa zase naučilo aj práve to stretnutie s hercami, aj potom vlastne skúsenosti pri tej režii.
0: Jaký prístup ste potreboval vy, co by herec, ten režisérský?
1: Istotu. Istotu v tom, že to, čo robím, je správne. Nebyť spochybnený.
0: Jistotu, to znamená, že jste potřeboval od režiséra vědět, že to, jakým způsobem jste tu roli, tu postavu stvárnil, takže tak,
1: presne,
0: je to správně?
1: Přesně tak, jako hrám, to, čo hrám, je správně tak, jako to on chce, jako to cítí, jako to vzájomně možno vnímáme obidvaja rovnako. Ako náhle prichádza nekomunikácia alebo ticho, tak to vlastně vyvolává jako kdyby ten priestor na pochybnosti.
0: Setkal jste se ještě, co by herec s režisérem, a nemusíte jmenovat, který pro vás byl, řekněme, odstrašujícím případem, kdy jste se řekl, pak jako režisér, tak takhle, určitě ne?
1: Vtedy jsem to nevnímal, já ani nevnímám, keď hrám, tak nevnímám prácu režiséra tak, že to berem, že tu se mám učit něco, tu mám pozorovat. Mě to baví být na tom placi, mě baví... keď se mnou komunikuje a ako vlastně pracuje, protože málo kedy se stane režisérovi, aby přišel inému režisérovi na plac a pozoroval a tu vlastně jsem aj konfrontovaný s jeho prácou. A to, čo som nemal rád, je práve, že stretnutie s režisérom, ktorému viacej vyhovuje tá technická stránka, pretože aj takí sú, necháva ten priestor tomu hercovi, ale nie je to taký ten priestor, že je to o tej dôvere, ale je to taká tá, že nemá chuť vlastne riešiť veci s hercom, pomáhať mu, alebo nejak ho inšpirovať, niekam ho navádzať. A tým pádom som vlastne v takom bezvetrí a sa snažím potom zachrániť tak, ako sa len dá, ale z toho vlastne nemôže vzniknúť žiadna dobrá kontinuálna práca ani výsledok.
0: Takže vlastne režisér pak je sám proti sobě.
1: Niekedy každý, tak ako sú herci individuálni, tak aj režiséri, každý má iný prístup. Niekomu vyhovuje to, že... vzniká niečom na tom placi, že je to taká improvizácia, niekomu zase vyhovuje to, že to, čo má pripravené, tak presne toho sa musí držať a tak to musí pôsobiť. Niekto je viacej ladený na tú hereckú prácu a niekto skôr na tie technické prvky, ako je kompozícia, svetlo a tá herecká práca zostáva ako keby v rukách tých hercov, kvôli tomu si obsadzuje takých hercov, ktorí to zvládnu aj bez toho, ale to najprv musíte ako keby vedieť, pochopiť to myslenie toho režiséra a to musia vedieť prispôsobiť.
0: Říká Petr Bebjak, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijal režisér Petr Bebiak, který letos v Karlových Varech uvedl film Duchoň. V srpnu stoupil do kin. Film popisuje kariéru slovenské hudební legendy Karla Duchoně. Od jehož úmrtí vlastně letos uplyne, stalo se to v listopadu, 40 let. Čím to, že Karol Duchoň je stále na Slovensku, řekněme, známý, nebo mluví se o něm? Vy jste o něm natočil film.
1: Ono to nie je, že stále, ono je to istý návrat. Pretože bolo obdobie, už tie 80. roky, tá druhá polovica 80. rokov, už bola skôr taká, že už sa mu tak nedarilo, už nebol taký záujem o neho, o jeho vystúpenie a koncerty, ani tie nové pesničky nejak nevznikali a nehrávali ho tak často, ani nebol žiadnych tých federálnych show v zábavných reláciách. A taký návrat, v podstate to je nejakých 10-15 rokov dozadu na Slovensku extrémny. A je to tým, že začali súčasní umelci robiť jeho cover verzie, jeho pesničiek, ale aj taká tá istá nostalgia pre istú skupinu ľudí a pre mladú generáciu, čo je na tom veľmi prekvapivé, že práve aj tá ho začala ako keby vnímať a počúvať častejšie. A zrazu sa z neho stal fenomén, ktorý jednoducho prevalcoval všetky veľké osobnosti slovenskej histórie aj kultúry, pretože vznikli o ňom tri divadelné predstavenia. Vydali sa dve knihy, podľa mňa aj tri teraz vzniká ďalšia. Je natočený film, jeho pesničky sa hrávajú v rádiách a hlavne ešte aj v reklamách sú jeho pesničky, ako tie, ktoré majú pritiahnuť tú pozornosť tých ľudí, ktorí majú nakupovať daný tovar. Takže je z neho veľký fenomén na Slovensku.
0: A říkám si, jestli by byl takovým fenoménem, kdyby se dožil vysokého věku, kdyby nezemřel tak strašne mlád.
1: Myslím si,
0: 35 letech.
1: Myslím si, že nie. Myslím si, že práve ten čas a to, že je to v sebe aj istá taká v úvodzovkách revolta alebo nejaký taký ako život, ktorý bol neviazaný, čo môže pôsobiť z toho práve, pretože zomrel naozaj v 85., keď mal 35 rokov a bolo to aj istým pričinením toho alkoholu alebo toho životného štýlu, takým fungoval a existoval.
0: Vás osobně, protože když zemřel Karol Duchoň, bylo vám 15 let, zasáhl vás nějak?
1: Nie, on nepatril medzi tých spevákov, ktorí v tom čase, ktorých by som nejak vyhľadával a počúval. Vtedy prichádzala éra Petra Nadia, Elán a úplne iná generácia mladých ľudí. Ale osobne som sa s ním stretol. A to, keď som mu bol povedať v Chynoranoch, odkiaľ som, keď tam prišli hrať koncert, tak mal som 12 rokov a prišiel som mu povedať dole z knižnice, kde som tak brigádoval, tak tam pracovala pani, ktorá mala na starosti kultúru. A prišiel som dole povedať Karolovi Duchoňovi, že sa nepredal ani jeden lístok. Takže otočili auta a odišli preč do Bratislavy a neodohrali koncert, lebo nebolo pre koho.
0: A to bylo vaše jediné setkání s Karolem Duchoňem a asi jste nemohl tušit, že za, nevím, x desítek let o něm budete točit film.
1: Tak to jsem vtedy určitě netušil.
0: Petr Bebiak je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s režisérem Peterem Bebjakem, který si za film Čára v roce 2017 odvezl z Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary cenu za režii. Je také majitelem hned několika českých lvů za matematiku zločinu, devadesátky, herce a také za spravedlnost. Co s režisérem takové ocenění udělá a kterého si nejvíce vážíte?
1: Nič. Neurobí nič.
0: Ale potěší určitě.
1: To je druhá vec, pretože to nie je len ako keby to reši.

0: Naším hostem je Petr Bebiak, který se také podílí na režii úspěšných kriminálních seriálů. Já jsem v úvodu říkala, že tu zanecháváte u nás v Česku výraznou stopu. Vy jste se podílel na Mordpartě, Specialistech, Případech prvního oddělení. Jsou ty kriminální příběhy něco, co vás fascinuje, zajímá, protože jsou oblíbené divácky, takže asi i diváky zajímají.
1: Ano, ale celé to vlastně způsobilo a začalo někdy úplně dávno, kdy jsme na Slovensku vyrobili po dlhej době kriminální seriál, volal se Mesto tieňov. A na základě něho vznikla vlastně verzia novácká kriminálka Anděl, že se prebrali ty isté případy, len se upravili, něco se vyhodilo a potom se dopísali ještě aj nové. A tento seriál, ta prvá séria v danom čase mala obrovský ohlas, že to malo nějaké 40-50% šéry. A tým pádom mě jako režiséra, jako tvorcu, má to vlastně vo vnímaní alebo v té pozici, že ma začali ty producenti alebo televizie viac volať na tento žáner. Preto to tak nějak to jako prišlo, ale zase pre mňa bolo dôležité, aby aj v tom žánri som našiel nejaké veci, ktoré môžem posúvať alebo ktoré sa môžem naučiť a hlavne, keď vznikalo niečo nové. Pre mňa bola taká zlomová miniséria Spravedlnosť. Pretože to je zrazu projekt, ktorý sme sami vymysleli, vyvíjali, ale bol inak postavený. Nebola to taká tá klasická kriminálka, ale tam už vlastne o tom, kto spáchal zločin, viete na začiatku. A len sledujete cestu otca tej vrahyne, ako sa to snaží celé dostať niekde pod koberček, aby sa vlastne nevyšetrilo to, kto je vrahom. A to bol zrazu ako keby trošku iný pohľad a iná štruktúra v rámci toho rozprávania a to ma bavilo, keď sa to zrazu nejak mení. A potom trebárs ďalšia vec, ktorá mňa bavila osobne veľmi, tak bolo stretnutie s pánom Marešom. A to boli či už to prípady prvého oddelenia, alebo hlavne 90-ky, pretože zase to vychádza z tých absolútnych realit, ktoré tí ľudia prežili a tie sa dostávajú do toho scenára. A je to aj cítiť, je to aj v tom, ako tie postavy rozprávajú, ako konajú, čo sa tam deje. Nie je to žiadna akčná kriminálka, ale zase má svoje napätie, má svoj vtip a práve tom sa mi páčilo tiež, že je to taký nový prístup, že nie sú to také tie vymyslené kriminálky od stola, kde v podstate s realitou naozaj majú veľmi málo.
0: Ano, vy jste měl k ruce vlastně bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše. Dostali jste se někdy do sporu, protože přeci jenom on je ten, který ten proces zažil, zná ho, ale vy jste zase ten, který z toho musel udělat divácky záživný díl nebo záživně, aby to prostě lidi bavilo, aby to nebylo zlouhavé, aby to ocípalo takzvaně.
1: To je právě, nikdy jsme se nedostávali do takýchto sporů, protože absolutně jsem bral to, že to, co napísal, vychádza z reality. To naozaj, že jasné, že aj on si může zmeniť postavy, může si vymýšlet, protože to je autorská záležitost, ale veľa vecí je právě jako keby podkuté tou pravdou a tou reálnosťou. Takže do toho je ťažko nějak vchádzať a rozporovať to. A mojou úlohou bolo práve pomôcť tomu práve v tej vizuálnej, v tej hereckej alebo tej dramatickej stavbe, aby tie charaktery pôsobili realisticky, aby sme tú realitu, ktorú on napísal alebo dal do toho scenára, tak aby sme ju nezopsuli niečím umelým a vymysleným a aby sa zrazu z toho nestratil taký ten reálny, tá pachuť života.
0: Petr Bebiak zůstává naším hostem.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sněmovna dnes schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Ministerstvo životního prostředí snížilo počet akceleračních oblastí na Vysočině a zítřejší počasí, zpočátku ještě zvětšená oblačnost, doznívání deště, postupně až polojasno. Maxima zítra odpoledne kolem 29 stupňů, na jihu Moravy až 32. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Podnikatelé v České republice zřejmě od začátku příštího roku opět budou muset povinně evidovat své tržby. Znovu zavedení evidence dnes ve finálním třetím čtení totiž schválili poslanci. Podle vlády to přinese do státního rozpočtu zhruba 14 miliard korun. Opozice to ale rozporuje.
2: V obnovené EET už například nebude nutné tisknout papírové účtenky, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: EET má narovnat podnikatelské prostředí. Má i určitý přínos do státního rozpočtu. Bude tam minimum údajů, které musí uvádět. Velice jsme překopali sankční systém.
2: Výjimku z povinnosti mít EET mají mít živnostníci s ročními tržbami do milionu korun. Zároveň norma přináší balík daňových úlev. Kvůli tomu podle Věry Kovářové z hnutí STAN nepřinese EET žádný výnos.
4: Ohání se tím, že to bude dobré pro hospodářský růst. Já jsem v tom zákoně nenašla nic, co by podporovalo hospodářský růst.
2: Návrh teď míří do Senátu. Ministryně financí očekává, že ho senátoři vrátí zpátky do sněmovny. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Počet akceleračních oblastí pro výstavbu větrných elektráren na Vysočině klesne ze 14 na 10. 4 zóny se navíc zmenší. Vyplývá to ze stanoviska Ministerstva životního prostředí. Většina dotčených obcí s vyřazením z akceleračních zón nemá problém.
5: Zrušení akceleračních oblastí neznamená, že v obcích nebudou moct větrníky vzniknout. Investoři budou muset pouze absolvovat nezkrácené povolovací řízení. Některé zóny, které ministerstvo nezrušilo, ale obce i nadále odmítají. Proti stavbě větrníků ve zrychleném řízení je například vedení Obrataně na Pelhřimovsku. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Po ničivém požáru z loňského června opět ožívá pila ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku. Oheň tehdy zničil výrobní halu i většinu technologií. Dnes už na místě stojí nová budova a zaměstnanci se pozvolna vrací do práce. Podle vedení se podařilo obnovu zvládnout díky hlavně nasazení vlastních pracovníků. Potvrdil to ředitel pily Marian Koniar.
6: Specifikum naší firmy je, že máme vlastní kovovýrobu a po požáru někdy v zimě v podstatě celá firma začala pracovat na obnově, na výrobě strojů.
1: Sport.
0: Před několika málo minutami začalo druhé semifinále mistrovství světa ve fotbale mezi Argentinou a Anglií. Vítěz tohoto souboje nastoupí v neděli ve finále proti Španělům.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy ještě zataženo, doznívající déšť a přehánky. Postupně se budou vyskytovat opět lokálně přehánky, ojediněle také bouřky, večer budou srážky ubývat. Maxima zítra mezi 25 a 30 stupni, na jihu Moravy až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 Praha-Plzeň je uberou na silný provoz. Podle všeho je to proto, že se mezi kilometry 18 a 14 pohybuje údržba, tolik doprava. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pořád Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
7: Láska je odměnou, silou, která překoná strasti a nesnáze. Dokáže vám to příběh, který jsme pro vás vybrali.
8: Jí je 71 let, on je o 4 roky starší. Už jsou spolu více než 52 let.
7: Už v dětství se naučili vážit si pokoje, dostatku a hřejivého citu. Láska je svedla k sobě a vynahradila jim vše, co jako malí neměli.
8: Milují se a váží si jeden druhého. A přitom stačilo málo a nevzali se.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je kronikou skutečných příběhů psaných životem. Je to pořad o lásce, která kvete v každém věku.
1: Dnes budou hlavními hrdiny Miluška a Karel Cilichovi, kteří se poznali na Teplicku v severních Čechách.
0: Prožili spolu už 52 let jako manželé. Jejich láska je jak z červené knihovny, plná zvratů, překvapení, ale hlavně vroucího milování. Vyražme za nimi společně s Patrikem Rozehnalem.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Miluška a Karel.
5: Ano, ano.
4: Jsme to my, tak. Přesně.
5: To my.
3: Tak pro Milušku mám květinu takhle.
5: Ježišmarja, děkuju pěkně.
3: A pro Karla mám něco sladkého, anebo se o to podělíte.
4: Děkuji, moc krát.
5: Děkujeme moc krát, super. A vítáme vás u nás.
4: Vítám, můžu vám říkat Patriku?
3: Můžete.
4: Jo.
3: Já vám budu říkat Karle a vám Miluško.
5: Dobře, děkujem.
4: Já děkuji.
5: Já mám trému jako blázen, to si nemůžete představit.
3: Z čeho teď budete vyprávět o tom, co jste prožili?
5: Jo, prožili a prožíváme, teď tu plovaný prožití teďko.
4: Prostě nádhera, jo.
0: Jejich láska se začala rodit v srpnu roku 1971. Karel se vrátil z dvouroční povinné vojenské služby a potkal svoji sestřenici, která ho pozvala domů na kávu.
1: Stejné pozvání dostala i mladá Miluška, která se s Karlovou sestřenicí kamarádila. Došlo k osudovému setkání.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A první pohled mi padla do oka, jo, že to byla prostě, jsem říkal, to je ta pravá, ta musí být moje. Byla nervózní taková, jo. Ale nějak jsme se prostě dali trošku do řeči a tak jsem ji pozval potom na rande, jak se říká, že jo. Chodili jsme na procházky hlavně, jo. Pořád se drželi za ručičku, aby mi neutekla. Byly to hezké chvilky, které jsme prostě prožívali a měli jsme se rádi. Chodili jsme spolu za ručičku.
3: První pusa, kdy přišla?
4: No, ta přišla, to bylo hned po týdnu asi, když jsme se poznali vlastně u té sestřenice.
5: No, bylo to takový nesmělý, protože říkám, tak známost byla krátká v podstatě, že jo. Tak člověk se trošičku zdráhal, protože já jsem těch vztahů moc neměla, měla před ním vlastně jeden vztah akorát. Takže to bylo takový prostě vzláštní, no, takže to byla taková letmá pusa víceméně, nebylo to takový otevřenější a takový to opravdu zamilování, no, zamilovaná pusa, no. Takže to chvilku trvalo, než jsem se do toho dostala.
4: No, bylo to hezký, ale já jsem říkal, musím to zkusit. Zkusil, bylo to hezký.
3: Nějaká první pozornost, dárek nebo něco, co demonstrovalo to, že Karel vás usiluje, bylo něco takového?
5: No většinou to byla nějaká kytička taková menší, jako jo. Jenomže to bylo na podzim, takže těch kytiček už moc nebylo, že jo. Ale jako vždycky nějaká pozornost malá to byla, teda to musím říct, ano, no.
4: Šli jsme i dokonce do divadla, měl tady zrovna Leckář zpívat, tak jsme šli do toho divadla, říkám, pozvu ji, uvidíme. A samozřejmě už jsem chytal ruku, jo, vedle sebe.
5: A tak muž vždycky po mně šmátrala rukama, já pryč, ruce pryč, prostě jako jo.
4: No, a bylo to. Bylo to, vlastně to bylo koncem září a v listopadu vlastně jsme se brali, 20. listopadu.
3: Vy jste to vzali takhle hopem, Miluško?
5: Ano, takhle hopem. Ale říkala jsem si, no mám nebo nemám, protože manžel mě pak požádal o ruku, že jo, no. A já jsem tak trošku váhala, protože jsem si říkala, neznám ho, že jo, když se známe krátce, z toho nemůže být nic dobrýho, jako jo. A teď kolegyně v práci do mě hučeli, ty jsi hloupá, proč se ho chceš vzít hnedka, jo. Neznáš ho, kdo ví, co to je záč, jako jo. A tak mě nasadili takového brouka do hlavy, že mě to prostě vrtalo furt hlavou, já jsem prostě nemyslela na nic jiného, než na to. No a manžel pak zanedlouho přinesl teda svatební oznámení, že jo. A když jsem to teda viděla, tak jsem se rozplakala a říkala jsem, nezlob se, asi tě nevezmu. Já tě nechci prostě.
3: Karle, jaké to bylo, když vám Miluška řekla ne, nevezmu?
4: No, byl jsem z toho celý zdrcený. Prostě jsem nespal jsem, prostě říkám, to ne, to není možný, že mě nechce. Musím to nějak udělat, aby mě chtěla. Tak jsem se snažil prostě jí přemlouvat, říkám, vem si mě. A...
3: Přemýšlel jste, proč odmítla na začátku Miluška?
4: To nevím. Prostě řekla ne, já si tě nevemu, já teď mám vytištěný ty svatební oznámení, říkám, no tě hezky tady. Ale říkám, budu bojovat a vybojuji, bude moje.
3: Bylo chlapovi třeba v takovém stavu i do breku?
4: No řeknu vám, že bylo. Bylo. Já jsem docela i takový lítostivý, jo, že citlivý na tohleto a docela mě to jako i mrzelo, když mi to řekla, jo, že jsem z toho i nespal a byl jsem prostě takový mimo. Řeknu, ale přežil jsem to a bylo to.
3: Přemýšlel jste i nějakou taktiku, zahrnutý květinami, víc projevy lásky, někam jí zvát, anebo prostě nechat to uzrát chvíli?
4: No, abych to, já jsem říkal, že buď to bude, jak se říká tedy, ale jaký nějaký dary a tohle, na to člověk neměl tenkrát v té době, to byla doba, prostě my jsme byli, dá se říct, takový chudý, skudý rodině, já jsem z 10 dětí, jo, takže tam peněz nebylo nazbyt nikdy, co jsem si prostě neviděl mýma rukama, tak se neměli, jo. Takže nějaký dary, ale prostě se mi říká, že jí mám rád, že jí miluju a tohle to všechno, takže snad to pochopila a zůstalo to takhle.
3: Když se zamyslíte, Miluško, se to tak ve vás zlomilo, že jste sama pro sebe si řekla, ale jo, risknu to. Co bylo tím zlomem, nebo kdy to nastalo, jestli si i ten okamžik třeba pamatujete, kde to bylo, kdo vám k tomu pomohl, nebo jaké rozhodnutí?
5: No, tak mě k tomu taky nikdo nepomohl, ale prostě já jsem potom vlastně taky, jako byla z toho špatná, že jsem ho vlastně odmítla. A tak jsem si potom říkala, no tak... Zkusím, ale nebylo to hned, určitě to nebylo druhý den, jako to vím, že prostě to chviličku trvalo. Nehledě na to, jak jsem říkala, že do mě hučeli kolegyně a všichni ostatní, tak jsem si říkala, hele, to je moje rozhodnutí konec konců, jo. Tak si zatím budu stát a jdu do toho. No, nehledě na to, že měsíc přede mnou se vlastně vdávala sestra, takže když jsme to pak jeli oznámit teda rodičům, ty bydleli ve Velvarech, tak tam byla sestra, její ten manžel nynější, že jo, ten do manžela taky hučel, jo, prostě co blázníš, co, jak to s ní myslíš a tohle to kde si, co si, takovýhle řeči, no, mamka z toho byla taky teda vykulená doslova, říkala, no, jestli chcete, tak prostě ta svatba bude, no, a byla.
3: Jaké to bylo v rodině mít takhle dvě svatby za sebou?
5: No bylo to asi hrozný, protože mamka z toho byla nešťastná, protože se všechno vlastně investovalo do první svatby sestry, že jo? Takže na nás bohužel už toho tolik nezbylo. No, skoro nic, no. Svatbu jsme měli sice hezkou, to jako máme na ní hezký vzpomínky, ale nebylo to takový prostě, jako to bylo třeba u té sestry, že jo? No.
3: Jaký byl ten svatební den Milušky a Karla Celichových, to se dozvíme za malou chvíli.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě
1: být. Až se v bílém půjdu vdát.
2: Já ti přeju za sebe, ať bohatýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na pláž.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou provždy rád.
1: Až se v bílém půjdu.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska.
6: Na začátku jejich vztahu byly ženské pochybnosti a mužské slzy. Možná za to mohl strach z neznáma nebo opatrnost, kterou si oba nesli z dětství. Ale jak už víme, svatba nakonec byla.
5: Jakoby si vzali k srdci slova Johna Lennona. Láska je květina, kterou musíte nechat růst. Sezdali se v Teplicích 20. listopadu 1971.
4: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
7: Vzpomínám si ten den, jakože jsem šel ráno pro kytku, kterou jsem měl objednanou tady dole u Červeného kostela. A mrzlo ještě, už začalo mrznout trochu.
8: Miluško, jak začínal ten váš svatební den? Karel šel pro kytici, co vy? Vy jste se šlechtila?
9: Tak já jsem se šlechtila, ale protože jsem taky na šaty neměla, že jo. Takže jsem vlastně zdědila svatební šaty po sestře, která se teda vdávala v tom říjnu. Takže jsem měla vlastně její svatební šaty, takže taky nějaký velký zázrak to nebyl.
8: Byla jste před tím obřadem nervózní?
9: Hrozně. Hrozně. Klepala jsem se jak osika. Ruce se mě potily, prostě kytka se mi klepala v ruce, takže fakt ta nervozita teda byla, ale záhy to pak zmizelo v pohodě už jako jo. No.
8: Závoj byl?
9: No, byl.
8: Šel dobře zvednout?
7: Šel dobře zvednout závoj, pusinka proběhla hezky, dlouze, bylo to nádhera.
8: Tak vy už jste to trochu trénovali předem, ne?
9: Ne, absolutně ne, to bylo jenom tak letmo vždycky, to nebylo zas až tak, no, to vzniklo až po té svatbě, potom úplně všechno a na té svatbě hlavně teda, no.
8: Co se dělo na svatbě?
9: No ty polibky, no, to byl jeden za druhým pak a to už potom byla vášeň, no, tak to už bylo úplně o něčem jiným.
8: Luška se usmívá až skoro červená úplně.
9: No, úplně se červená, co to, no. No dobrý, tak můžeme.
7: No hostinu jsme měli nahoře tady v Dubí, v nějaké restauraci, to byla taková restaurace, kde bylo, prostě to, museli jsme to udělat tam, kde to bylo takový nejlacinější, že jo, peníze nás by nebyly. Protože jsem si musel na ty svatbě dopučit, dá se říct, jo, když to nerad říkám, ale svatba proběhla, dá se klidu všechno, nikdo se tam nepopral, manželku mi unesli, ale já jsem ji vystopoval. Koho milujete, toho najdete všude.
8: Kdy skončilo to svatební veselí? Jak dlouho do noci jste juchali?
9: No, tenkrát v těch restauracích, co jsme měli, většinou se zavíralo v 10 hodin, maximálně v 11 teda. Takže jsme tam teda byli do konce toho všeho a pak jsme vlastně svatební noc měli u manželovo bratra nahoře tady na sídlišti na Šanově. No a tam proběhla i naše svatební noc.
8: Kdo o ní promluví?
7: Tak svatební noc byla vášnivá, dá se říct, jo? Proto říkám, musím to rychle využít všechno a takhle. Ale bylo to hezký. Proběhlo to v klidu, všechno, paráda. Jsem byl spokojený. Jo? A jináč pak to pokračovalo dál a dál až do dneška. Máme rádi.
9: Jo. Je to fakt, no, máme se rádi, co nám chybí, jsme spokojení, vidíte, jak jsme tady prostě, jak žijeme, Takže jako je to všechno v pohodě, ale je to všechno naše, naše práce, našima rukama, jako jo. Nic jsme pomalu nedostali.
8: Byl to těžký začátek, byli jste na to sami?
9: Každopádně to bylo těžký, no. Ale o tom bych nechtěla mluvit, já jsem to dětství fakt neměla lehký, to bylo prostě hrozně složitý.
8: Ale je to podhoubí toho možná, na čem jste pak stavili svůj vztah?
9: Tak to musím říct asi takhle. Můj biologický tatínek měl manželku, že jo, no. A oni byli takový jako víceméně jako statkáři. A moje biologická maminka prostě u nich sloužila. A tatínek prostě se zřejmě zamiloval do toho, co tam pracovala teda. No a z toho jsem vznikla já. Ale protože jeho žena prostě nemohla mít děti, tak jsem v podstatě vyrůstala u nich. A do 15 let prostě jsem jí brala jako matku. A do 15 let jsem o mojí biologické matce nevěděla. Až když jsem dostala občanský průkaz a v něm v podstatě bylo, že teda moje biologická matka je úplně někdo jiný. No, ale tak jsme to pak nějak dali dohromady, jo. Takže jsme se poznali pak jako blíže, no v podstatě vlastně už byla sestra na světě taky, protože my jsme o rok jenom, takže jsme se začali navštěvovat, já jsem tam pak jezdila a u té nebiologické maminky, prostě když tatínek zemřel, tak jsem měla doslova očistec. To si neumíte představit, jo. Já jsem zakončila základní školu, udělala jsem zkoušky na ekonomku, jenomže ona mě to prostě zatrhla, že do žádné ekonomky nepůjdu, že potřebují peníze a že musí mít pracovat. Já jsem byla jako tintítko hubená a musela jsem to mě dotáhla za ruku přes jejího známého do mlékárny Teplický tady. Tam jsem tahala ty těžký konve, měla cisterny. Když byla vejplata, už stála před branou toho té mlékárny, sebrala mi všechny peníze a dostávala jsem 3 koruny na svačinu v té době. 3 koruny. Takže to byla katastrofa. Já jsem neměla co na sebe. Ty ženský, co tam se mnou pracovali, tak mi po jejich dětech nosili oblíkání. Takže já na to mám hrozný vzpomínky. Já jsem z toho byla pak úplně nešťastná. Ale říkám, dokavať žil tatínek, tak to bylo všechno jakž takž v pohodě, protože on nedopustil, aby mě bylo ubližováno. On mě fakt miloval a já jsem milovala jeho. Ale jakmile zemřel, a to vidím jako dneska, ještě on měl těžký astma. Takže skončil v léčebně tady za Teplicema v Křemíži, v ústavu. Takže já jsem za ním jezdívala, vždycky jsem si doslova vyžebrala peníze na autobus, abych se za ním dostala. A když jsem tam přijela, už byl před smrtí, tak to slyším ty slova jako ještě dneska. Miluško, prosím tě, už za mnou nejezdi, to je můj konec. To si neumíte představit, jak mě to sebralo.

0: Takže já jsem prostě ten život prožila hrozně ošklivej, teda musím říct. A potom, až teda to mě bylo asi 17, si mě k sobě vzala biologická máma, protože si mě snažila za ty roky všechno vynahradit, že jo, takže to bylo všechno v pohodě. Jenomže ona mě potom nějak vypátrala, ta matka nebiologická, a napsala dopis a prosila mě, ať se vrátím zpátky, že se změní a že bude jiná. Já jsem strašně mírumilovný člověk, já nemám ráda nesváry, nemám ráda hádky, nic takovýhle. Takže jsem nakonec teda zase vzala kufr a vrátila jsem se sem do Teplic. No. Nebylo to o nic lepší, v té době jsem pak poznala vlastně manžela, že jo, takže jsme bydleli u nich. Jenomže to nešlo, oni nám dělali různý naschvály, prostě tragédie, no hrůza, to. Manžel si požádal o bydlení, takže jsme dostali starý byt, tady byla kdysi taková stará zástavba 1-1. Když jsme tam přišli, to byla šupna na uhlí, to si neumíte představit, jak to vypadalo. Takže manžel to celý zrenovoval, jo, dal to dokupy, udělali jsme z toho krásný byt, suchý záchod jsme měli na dvoře, v létě, když bylo hezky, jsme se koupali v prádelně a jinak jsme se měli normálně klasika doma ve vaničce, jinak to nešlo. Ale mám na ty roky, bydleli jsme tam 5 let, vlastně jsme už pak měli prvního syna, že jo, 5 let jsme tam bydleli, já na to mám neuvěřitelně krásné vzpomínky. To byl prostě byt a bylo to naše, že jo, konečně, no.
1: Pro vás, Miloško, ale po té svatbě nakonec zjistit, že máte vedle sebe takového muže, který je ctižádostivý, ochotný pracovat, udělat pro vás první a poslední, vydobít vám nový domov, kde budete v klidu, budete mít tam své zázemí a navíc pojištěno tím, že ten jeho zájem byl tak velký, že o vás tolik stál, že se to vyplatí po jeho boku být. To musel být takový jako životní dárek a splacení všech těch negativ, které do té doby vás v životě potkaly, ne?
0: Ano, ano, jak říkáte. Protože muž je strašně hodnej, šikovnej, teda udělá první, poslední prostě. Jak v práci, vánoční cukroví peče, vánočku peče. Když potřebuju, tak uvaří prostě. Naprostá pohoda. Prostě to opravdu bylo splacení, protože jsem si říkala, já už si ani neumím představit někoho jinýho pak vedle sebe. Jo. To, že on opravdu udělal první, poslední, jako jo, pro nás. A vůbec celkově i dodnes pro naši celou rodinu.
1: Jak byste během prvních let svého soužití tu vaší lásku popsali? Jaké přívlastky byste jí dali, co tehdy pro ní bylo typické, důležité, co jí vystihovalo?
0: Jo. No co, že jsme se měli rádi, že jsme se milovali v podstatě, že jo? To byl ten největší dar, který nás mohl potkat, jako podle mě.
2: No, je to pravda, protože nic jiného si nebylo představit bez ní. Každou chvilku jsme byli spolu, seděli jsme, povídali si všechno, tak jak to má být.
3: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdi ja sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si. Viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska.
1: Miluše a Karel Cilichovi prožívají nádhernou lásku. Jsou spolu už více než půl století. Všechno ve svém životě si museli vybojovat sami.
2: O to víc si váží každé maličkosti. Pěkného dne a vztahu, který rozkvetl jak jarní louka.
1: Chtěli bychom je potěšit, udělat jim radost. Proto jsme Patrikovi přibalili na cestu k ním i velký automatický kávovar a moderní přenosné DAP rádio.
2: Do této chvíle nemají o ničem tušení. Patrik jim naše dárky vybalil v kuchyni a teď je k ním vezme.
3: Je, to si děláte srandu, ne?
4: Ne, je to kávovar.
3: Je to kávovar, to vidím, no to je bomba. Tak to je teda bomba.
5: To jste nás dostali,
3: ano, to je neuvěřitelný. Patrik, já vám musím dát pusu. Děkuju.
5: Já pobol tomu díky.
4: Já vám
5: blahopřeju
4: za ten život.
3: Jo, super, díky. Děkujeme moc. No to nemá chybu. Nádhera.
4: Je to i s kávou.
3: Já to vidím.
4: Zrnkovou.
3: Zrnkovou dokonce. Tak, teda, to.
5: Máme radost, velkou radost.
3: Velkou radost. Děkujeme Carmen Majerový i Kostkovi, Petrovi no. A vám taky. Moc, jo, moc. Hezký.
4: Pijete kafe.
3: Pijeme. Já jsem vám ho chtěla uvařit.
4: Teď můžem.
3: Tak, jo. Tak
5: dáme.
3: Dáte si kafe?
4: No musíme to vyzkoušet.
3: Jak?
4: Ale pozor, je tam ještě jeden. On je taky hodnotný, ale je trochu menší ten dárek.
5: Rádio.
4: Digitální.
5: Rádio.
3: To je snad zlej sen.
4: Nezlej ne.
3: Ne, dobrý. Super sen.
5: Transistorové rádio. Teď.
4: Tohle je přenosné, nabijete ho a vydrží vám a můžete na zahrádce pouštět a poslouchat váš oblíbený Český rozhlas.
5: Jo, tam posloucháme určitě tam. To je pořád jenom tam sever.
3: To je bomba, já jsem v němém úžasu z toho, super.
4: Slyšíte to, Petře a Carmen, jakou mají radost, my máme i za vás.

0: nádherné roky a na svět přišli potomci, které čekalo šťastnější dětství, než měl Karel s Miluškou.
1: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
2: První syn se narodil teda, my jsme bydleli vlastně v tom malinkém bytě a první syn se narodil 17. prosince 72 a na Štědrý den jsem přišla domů z porodnice. Takže to byl takový dárek pro manžela teda, jo, že byl naklizeno, na stromeček udělaný, všechno připraveno prostě. Takže mě přivezla sanitka se řvoucím Radkem.
3: Dali jste si ho pod stromeček?
2: Dali jsme si ho pod stromeček, ano, dali.
4: Ale když jsem ho přivez domů, byl jsem šťastný, jo, že na ty prostě jsem všechno obstaral, udělal v tom bytě. Postýlku jsem půjčil, poté na ní jsme neměli, že, tak jsem si ji půjčoval. No, ale přišla domů na Štědrý den přímo a byli jsme šťastní, že máme dárek.
3: Co se odehraje v srdci novopečeného táty, mámy, když přijde jejich první dítě domů?
4: Pro mě to byl zážitek, jako celoživotní zážitek, dá se říct, jo, ten náš kluk. Bylo to hezký.
3: Viděl jste se v něm?
4: Jo, viděl jsem se v něm.
3: Miluško, co pro vás jako mámu, co to bylo najednou mít svoje dítě?
2: Tak já jsem byla šťastná jak blecha, i když ten porod trval hrozně dlouho teda, ale pak když se narodil, tak jsem byla prostě šťastná jak blecha, no. Tak byl to první, že prvorozený synáček, takže to byl takový hezký dárek, no, pro nás. No.
3: Byl plánovaný?
2: Byl. A vyšlo to hned.
4: Až po svatbě.
2: Samozřejmě, no. Pak jsem teda otěhotněla znovu a narodil se nám druhý syn Martin. Jenomže bohužel tohle se nám nepovedlo, nebo našemu Martinkovi ne. Narodil se a od samého narození měl hrozný zdravotní problémy. Neustále už jako miminko, už snad hned po porodu byl, strávil v nemocnici. A to bylo snad každý měsíc ve špitálu v nemocnici. A po každý jiný chorobopis prostě. Takže jsem si tenkrát řekla, že už musím něco udělat jiného, tak jsem si nechala ofotit ty chorobopisy a poslala jsem to do Prahy, do Thomayerovy nemocnice. Tam nám odepsali, že teda máme Miljo našeho chlapečka přivést. A tam teda zjistili, že má nevyvinutý ledviny a v celém tělíčku, že má zúžený a rozšířený cévy. Takže podstoupil takovou menší operaci, nějakou jako operativní zákrok. Vypadalo to, že to bude dobrý, dostal teda spoustu léků, takže jsme dávali léky, když teda přišli domů, že jsme ho přivezli. Jenomže jednoho krásného večera mi tady v pokojičku plakal, že ho bolí strašně hlava. Začal nám padat domdlob, tak jsme volali záchranku. Druhý den jsme měli jet do Ústí na kontrolu, takže nás okamžitě převezli teda tam. Tam ho nasadili na přístroje, že jo. Když jsme tam pak druhý den volali, tak řekli, že je to beznadějný, že prostě podešel, že už dejchá jenom přístroje a že ho budou muset odpojit. Takže to bylo pro nás neuvěřitelný. No to bylo hrozný, to si nikdo neumí představit. Takže mu byly vlastně necelý 4 roky, když nám teda zemřel.

0: jako oni říkali, buď to se rozhodněte, že ho máme odpojit, anebo nechat ještě na těch přístrojích. Ale pak jsme se dohodli s Miluškou, že necháme odpojit. Ale to byl... To byla rána pro nás prostě, jo. Museli jsme dále, protože nechtěli jsme, aby trpěl pořád, jo. Tak jsme ho nechali odpojit a bylo to v pořádku potom, už jsme říkali, necháme to, uvidíme. Ale dobrý.
1: Byli jste tam s ním?
2: Byli jsme tam s ním, když ho odpojovali. To prostě, to je nepopsatelný, no, nepopsatelný. Ale v podstatě byl mrtvý, že jo, jenom ty přístroje prostě fungovaly, jenom nic nefungovalo. No, takže v podstatě on dostal jako mozkovou příhodu, jako u dospělého člověka přišla mozková příhoda, krvácení do mozku.

0: Tím to prostě vzniklo.
1: Máte v paměti, kdy jste spolu tak jako mluvili naposledy, co jste si stačili ještě třeba říct, jako máma se synem nebo tak?
0: No, to byla ta noc vlastně, kdy se to začalo projevovat, že jo. Takže jsem ho držela v náručí a tak jsme si povídali, Martinku, to bude dobrý, to půjdeme za panem doktorem a bude to všecko v pořádku. Kejval jenom hlavou, on začínal být v té agonii, to prostě takový. Takže to byly tyhle ty moje slova, já jsem ho držela v náručí a v podstatě mi umíral v náručí. Prostě nepředstavitelný, kdo to neprožije, tak jako fakt neví, o čem, no.

0: jak se říká, život jde dál. Jo? Museli jsme to překonat všechny tyhle ty strasti a prostě to šlo.
1: Muselo to jít.
2: Co vám dávalo v tu chvíli tu největší sílu? Co vám nejvíc pomohlo?
1: Nejvíc nám pomohlo, protože tady byl starší syn, že jo? A ten byl předškolák. Takže jsme prostě, museli jsme to nějak překousnout a přejít to prostě, dostat z toho kluka, prostě mu to vysvětlit, že jo. No, tak byl taky, říkám, byl z toho taky teda špatný, no, Radek, no. A protože jsme teda nechtěli zůstat, takže nějakou chvilku to trvalo, takže jsme nechtěli zůstat jenom u toho syna, že jo, prvního. Takže jsme se s mužem rozhodli, že to zkusíme teda ještě na potřetí. No, vyšlo nám to teda, ale celý to těhotenství jsem žila ve stresu, ve strachu, aby jsme nezažili to, co jsme zažili předtím. Naštěstí to teda vyšlo, narodil se nám Tomášek, takže to byla velká úleva, že byl zdravej. Stal se z něho samozřejmě mazánek a ještě do dneška je to mazánek, jo, protože člověk to viděl furt takový, aby se něco nepřihodilo, aby byl v pořádku, že jo, tohle to. Dneska je mu 40, ne, že bych ho řadila na první místo, ale pořád je to prostě takový vysněný dítě, se dá říct.
2: Vymodlený.
1: Vymodlený, doslova.
0: Přežili jsme to, šli jsme dál a jsme spolu.
2: Říká se, že čas pomůže, stiší, uzavře rány, nezapomene na ně člověk. Ale tak nějak vyléčí. Kolik času bylo potřeba?
1: No, potřeba času bylo hrozně moc. Protože a ještě do dneska. Kor na Vánoce, když jsme prostě tady pohromadě s mužem teda, sedneme si ke stolu, tak mě tečou slzy. Mě tečou slzy prostě. Takže to prostě okamžitě se mi všechno promítne v hlavě a člověk nezapomene, to nejde zapomenout. A já ty Vánoce prostě odbrečím, odpláču.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Miluše a Karel Cilichovi si svou lásku opečovávají už více než 52 let.
2: Zajímá nás, jak si pamatují některé společné chvíle. Jestli dokáží odhadnout reakce toho druhého dopředu. Jak se znají?
1: Zkusíme to zjistit malým manželským testem. Patrik rozehnal, jim položil stejné otázky, každému stranou, aby se neslyšeli. Jak to dopadlo, uslyší oni stejně jako vy až teď.
3: Karle, co jste se oba naučili v manželství? Co by bylo to, co vám manželství dalo?
4: Dalo nám takovou soudržnost k sobě.
5: No štěstí, zdraví, dlouhá léta. Na tu lásku ne, naší.
3: Když máte špatný den, co vám pomůže?
4: Když mám špatný den, jdu na zahrádku.
3: Když má váš muž den pod psa, jak se říká, čím to léčí?
5: Čím to léčí? Pivem, že si dá pivo.
3: Pozoroval jste ji někdy, jak spí?
4: Jo, to pozoruju. Protože to jí chrápe, to někdy občas a dělám pořád jenom.
3: Co myslíte? Pozoruje vás někdy, když spíte?
5: Určitě. Protože někdy i zachrápnu, teda. Takže no určitě.
3: Dáte se ho ráno, zase jsi se díval?
5: Jo, zase si mě sledoval, viď? Zase si mě budil.
3: Vaše paní je skvělá kuchařka, přesto je nějaké jídlo, které se jí nedaří, nebo ho nerada dělá?
4: Nerada dělávala koprovku. A najednou jí...
3: Které jídlo nerada děláte?
5: Sladký knedlíky.
3: Proč?
5: Protože já je nejím, já je nesnáším a muž to má rád.
3: Je to jediná věc, kterou má rád?
5: No, to jich je víc, koprovou omáčku například.
3: A přeci jen nejedla byste to kvůli němu?
5: No koprovku ano, tu jsem se naučila. A to mě tak zachutnala, že ji můžu i studenou teď.
3: Ulejvá se někdy peníze?
5: Ne, nikdy.
3: Takže kasu držíte vy?
5: Kasa je tady pod mým palcem.
3: Kdo doma drží kasu?
4: Manželka. Miluška drží kasu.
3: Ulejváte si stranou někde?
4: Ne, neulejvám. Nemám proč.
3: Kdo je lepší tanečník?
4: No, já bych řežal.
5: Tančí dobře. No, dobře mu jde tanec.
3: Kdy se nejvíc Miluška vsteká?
4: Když něco nejde.
5: Učil se nejvíc cikám, když mám jít žehlit.
3: Co je na Milušce nejvíc sexy?
4: To je dobrá otázka. Sexy. Já myslím, že všechno. Všechno je sexy na ní.
3: Kterou část vašeho těla si myslíte, že opěvoval?
5: Ježíš Maria. No asi celé tělo, ne. Nejenom jednu věc.
3: Tak něco třeba na vás je nejvíc sexy.
5: No tak to asi byly prsa. No.
3: Karle, jak Miluška líbá?
4: Tak klasicky, že jo? Jako každá možná, nevím. Je dobrá. Líbá dobře, tak je to.
3: Jak si myslíte, že Karel řekl, že líbáte?
5: Já? No asi dobře, ne. Přece by neřekl, že líbám špatně.
3: Když projevujete něžnosti, jak to vypadá?
5: Tak se obejmeme, prostě dáme si pusinku, no.
4: Začně mě hladit třeba, nebo pojď ke mně, ty mi nedáš ani pusu, už natahuje a dávat pusu v pusin, aby ty voníš. Takže takhle, jinak jako normálně, no. Obejme mě třeba.
1: Mladí si myslí, že láska je milostný žár, touha. Ti starší už vědí, že k lásce patří i další věci. Učme se od těch, kteří získali věkem přehled, moudrost a životní nadhled.
2: Ptejme se zlatých manželů, Miluše a Karla Cilichových, jaký je návod na šťastný život? kde hledat duševní klid a jak poznat lásku.
5: Já si myslím, že jsme furt stejný, jako jo. Ale běží to, je to pravda, že říkám vždycky, hned je pondělí, hned už zase víkend. Prostě ten týden uteče jako voda, vždycky říkám, a zase jsme o něco starší. No.
3: A jak ta láska po těch 52 letech vypadá? Jak ji jeden druhému projevuje? Řekněte to nám těm mladším, ať víme, co nás hezkého čeká.
5: No, musíte se mít hodně rádi, jako se máme my rádi s tátou. No, a to je ta láska to prostě. Láska. No.
4: Veliká láska.
5: Veliká láska. Tak tady projdeme, tak se poplácáme, nebo no. Se obejmeme, že jo, i po těch letech, viď?
4: Vlastně, no. Řeknu, maminko, co budeme jo. Dneska papat.
5: Jo, a já, tatínku, nechtěl by si ustávat.
4: Jo, občas člověk něco přinese, nějakou kytičku, přes zimu, přes leto má na zahrádce, ať si vytrne, že jo.
3: Je pozorný jako manžel?
5: Jo, každopádně. To musím říct, že ano.
3: A je pečující jako manželka?
4: Hodně, hodně. Hodně pečuje o mě všechno. I když to tolik nevyžaduju. Ale mám to rád.
3: Bála jste se někdy o Karla?
5: Jo, několikrát. Několikrát, protože muž vlastně podstoupil operaci. No, má problémy trochu se srdíčkem, takže to teda taky byl strach. Takže každopádně.
3: Vy jste se někdy strachoval o Milušku?
4: Určitě. Určitě. Někdy člověka napadne, že jo, říkám, jako když jsem byl na ty montáži a řekla, co bude dělat, nebo něco, že bude čistit okna, a říkám, prosím tě, nelez tam. To nejde. Nevíš, co se ti může hodit, že jo, přihodit. No tak to jsem měl někdy strach. Člověk může mít strach, i když jdeš přes ulici, že jo. Člověk neví, kdo do vás prinkne.
3: Pro tu spokojenost, krásu a štěstí každého dne v tomhle věku, co je pro vás důležité?
5: No pro nás je důležité v našem věku už hlavně zdraví. A ten kontakt, že se chytneme za ruce, jdeme na procházku, že když se takhle tady projdu a po kuchyni, teďka jde kolem mě, takhle mě hezky poplácá vždycky, tak co mamko, co děláš? Jo, takže takhle prostě to vypadá. No.
3: A jak byste tu svou lásku, kterou teď máte, jak byste ji popsali?
5: Jak bychom ji popsali, no. No honem, no, jak bychom ji popsali. No, jsme šťastní, že máme jeden druhýho, že si žijeme ten náš život tak, jak jsme si ho zařídili. No a jinak tak ty běžné záležitosti, které tady spolu trávíme, no.
4: Máme se rádi a budeme rádi dále spolu trvat ve spolek, jo?
5: Přeju si hlavně, aby jsme nějaký ještě pár let vydrželi. A takhle, jak jsme.
4: Hodně let.
5: A hodně let.
4: Třeba. No. Hodně let, aby jsme vydrželi.
3: Kdyby, a třeba existuje, život po životě, znovu se člověk narodil. Myslíte si, že se znovu potkáte, že byste se zase vzali?
5: Já si myslím, že se potkáme i v tom druhém životě, tam nahoře někde. Že asi jeden bez druhého už nemůžeme být, takže se potkáme určitě i někde tam nahoře.
4: Já řeknu jenom to, že jdeme do toho, protože znovu a další roky. Tak.
5: V tom druhém životě, no.
4: Prostě žiju s ní, mám ji rád, miluji a tím to pro mě vadne. Nikoho jiného nechci. Jo? Jsem spokojený, že se to líbí život s mojí Miluškou.
3: Pořád ji milujete?
4: Pořád ji miluju, hodně ji miluju. Bez ní bych nebyl tady.
3: Pořád ho milujete?
5: Určitě, každopádně, na 100%. Děkuji mu za to, že vůbec jsme spolu teda, že jsme spolu vydrželi takovej chlet teda. Jo, a že se máme stále rádi prostě. A že je ke mně vždycky a byl a je vždycky moc strašně hodný a milej. Za to mu děkuju.
3: Za co byste jí chtěl za těch 52 let ve vašem případě poděkovat?
4: No, chtěl bych jí poděkovat za celý život, že se o mě dobře starala všechno prostě a že jsme spolu vydrželi těch 52 let. A mě to strašně těší na srdci, jo, že prostě jí miluju. Mě jí prostě nikdo už neveme, tam jí zůstane pro mě jenom. A jí mám rád.

0: Miluška a Karel Cilichovi už vědí, že láska má čarovnou až pohádkovou moc. Na začátku Karel vysvobodil Milušku z těžkostí. Otevřel jí náruč a nabídl celý život. My už víme, že to byl od něj rytířský čin a pro ni královská odměna. Když milujete, není čeho se bát.
1: Jak někdo moudrý kdysi řekl, nenajdete lásku. Láska najde vás. Má to něco společného s osudem a tím, co je napsáno ve hvězdách.
0: Mějte na paměti, že vy sami, stejně jako kdokoliv v celém vesmíru, si zasloužíte lásku a náklonnost. Vděčně je přijímejte, radujte se a žijte.
1: Život patří lásce. To už dobře ví Carmen Majerová.
0: A Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: České zásobníky plynu jsou v těchto dnech méně naplněné než loni. Ostravská fakultní nemocnice právě dnes otevřela nové centrum preventivní medicíny a počasí zítra zpočátku ještě zvětšená oblačnost, doznívání srážek, postupně polojasno. Maxima kolem 29 stupňů, na jižní Moravě až kolem 32. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. V českých zásobnících je teď zhruba 1,5 miliardy metrů krychlových zemního plynu. Je to asi o třetinu méně než loni. Ukázala to data Ministerstva průmyslu a obchodu. Kapacita zásobníků je teď naplněná zhruba ze 47%.
3: Obchodníci letos plní zásobníky pomaleji mimo jiné proto, že ceny plynu jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než bývá v létě obvyklé, říká vrchní ředitel sekce energetiky rezortu průmyslu René Neděla.
4: Takže samotné uskladnění nepřináší takový obchodní zisk jako v některých předchozích letech.
3: Plynu ale bude v zásobnicích dál přibývat, potvrzuje to Denisa Řezničková, ředitelka obchodu a dispečinku státní společnosti Gas Storage CZ, která vlastní 6 zásobníků.
5: Kapacita našich zásobníků pro nadcházející zimní sezónu je v současnosti rezervována přibližně na 84%.
3: Plynu bude v Česku podle rezortu průmyslu na topnou sezónu dostatek, podle asociace nezávislých dodavatelů energií, ale bude pro zákazníky zhruba o 5 až 15% dražší než loni. Vít Andrle, Český rozhlas.
2: Ostravská fakultní nemocnice dnes otevřela nové centrum preventivní medicíny. Lékaři se tam budou starat o lidi, kteří chtějí předcházet vzniku kardiovaskulárních, onkologických a dalších nemocí. Zájemci se mohou přihlásit také do programu zdravého životního stylu a dlouhověkosti, říká vedoucí centra Filip Ječmínek.
6: Vítáme i plně zdravé pacienty, kteří mají zájem o prevenci ještě dřív, než nemoci vůbec nastanou. A dalším skrytým bonusem je možnost vyhnout se i medikamentozní léčbě, to znamená lékům proti těm nejčastějším civilizačním onemocněním, jako je vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, cukrovka.
2: Společnost AŽD začala na Jičínsku testovat první českou vlakotramvaj. Vozidlo by mělo být schopné jezdit na regionálních tratích i do center velkých měst.
7: Původně se jednalo o starou brněnskou tramvaj, kterou technici podle náměstka pro výzkum společnosti AŽD Antonína Diviše přestavili.
8: Primární změna je v bateriovém boxu, to znamená nahrazujeme napájení stračního vedení bateriovým boxem.
7: Společnost dostala povolení, aby mohla vlakotramvaj testovat na zkušební dráze, popisuje generální ředitel firmy Zdeněk Chrdle.
9: Já bych samozřejmě byl hrozně rád, kdyby příští sezonu turistickou už tady mohla jezdit cestujícími, ale to záleží opravdu, jak ty testy budou.
7: České zákony zatím provoz vlakotramvají neumožňují. Josef Beneda, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalové mistrovství světa má právě teď na programu druhé semifinále. V utkání Anglie-Argentina je odehrán první poločas, stav je zatím nerozhodný 0-0. Vítěz tohoto souboje se v neděli střetne ve finále se Španělskem.
0: Počasí.
2: Večera v noci čekáme zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i skoro jasno a jen výjimečně se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Postupně od jihozápadu až zataženo místy déšť, přehánky, ojedinělé bouřky, a to zejména v jižní části republiky. Nejnižší teploty mezi 19 a 13 stupni. Zítra přes den oblačno až polojasno, ráno a dopoledne ještě zataženo, doznívající déšť nebo přehánky. Postupně se vyskytnou opět lokálně přehánky, ojedinělé bouřky a večer budou srážky ubývat. Maxima zítra vysoká 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až kolem 32. Povane slabý, proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Zdržení čekejte na dálnici D11 nedaleko Prahy. U exitu 8 je nové omezení na Prahu i Hradec Králové. Je zavřený levý pruh, úseky jsou dlouhé zhruba 300 metrů, kolony se zatím netvoří, projíždějte ale velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
10: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak uznávám, to oblečení, které jsem si vybral pro dnešní divadlo, není příliš společenské, ale za to viditelně praktické. Protože nás čeká kavárna, ale nad řekou, takže chajda nebo stan, ohniště, modřínovej les a taky čaj s trochou jehličí.

0: Kavárna nad řekou vznikla v rozhlase někdy v 60. letech a byla to další příležitost, jak posluchačům nabídnout povídky třeba o víkendu k poslechu na chalupě nebo na chatě, protože tenkrát ještě s jediným televizním programem byl rozhlas asi tím nejvěrnějším společníkem při společných setkáních s kamarády. Takže ještě jednou, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Promiňte, přátelé, že jsem oblečen jen v teplákách. V kavárně nad řekou je to obvyklý ranní společenský úbor. Leč jdu-li vás pozvat na večerní posezení u táborového ohně, snad přece jen bych měl... Promiňte tedy ještě jednou. Posaďte se, prosím. Dovoluji si zvláště upozornit, že v kavárně nad řekou je nový typ křesel s vůní mateří doušky. Upozorňuji dále, že jedině v kavárně nad řekou je krb bez jediné cihly. Jedině v kavárně nad řekou na stropě padají hvězdy a podává se lesní káva s jehličím. Jedině v kavárně nad řekou se cigareta oklepává pouze na koberec. Račte tedy vstoupit. Nebude vás obtěžovat pohled na načesané slečny a grenadínu s brčkem. V kavárně nad řekou nevadí šmouha na tváři a pommes frites à la kavárna nad řekou se jedí vždy jen rukou. Prosím, posaďte se, oheň už se rozhořel a večer v kavárně nad řekou začíná. Přisedněte tedy, pro každého ohně dost. A chcete-li pak šálek kávy, i ten se najde... Prosím? Ale ne, v kavárně nad řekou se platí úsměvem, písničkou, příběhem. Povíte nám něco?
2: Jsem motorista. A tak jako všechny motoristy, i mne pronásleduje v létě nepokoj a honí mě z místa na místo, z vesnice do vesnice, z města do města. Mám už svou techniku. Přijedu do města? Zaparkuju auto, dojednám nocleh, prohlédnu muzeum, navštívím domy, kde přenocoval Jan Lucemburský nebo Karel IV., abych získal vzdělání, vyslechnu historii o paně zazděné do základů budovy, u cedule malé popovičky 3 kilometry vyfotografuju manželku, abych mohl dokumentovat, že jsem tu byl, a zapíchnout doma do mapy nalepené na hobře další špendlík s červenou hlavičkou. Nakonec navštívím místní hladomornu, aby mi v místní restauraci chutnala večeře. Jinak jsem člověk po většině klidný. Pokuty za nepřiměřenou rychlost platím bez odmlouvání, alkohol nerad, stopaře nevozím a sekretářku jsem si už dávno vzal. Motorismus má však pro mne četná překvapení. Jako tuhle. Přijedu do města, rozhlédnu se, chci zaparkovat. Místo v hotelu jsem měl zamluvené a mohl jsem tedy stihnout ještě jednu hladomornu a dva kostely s gotickou řezbou. Vhodný parkovací prostor jsem našel brzy. Zdobila jej však zánovní cedule s nápisem Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. Platit poplatek za hlídání do 18 hodin a pak nechat automobil bez dozoru jsem považoval, promiňte, za nesmysl. Rozděl jsem se tedy do dalších ulic. Pochodil jsem však stejně. Buď v nich byl zákaz stání, nebo parkoviště hlídané stejně jako předešlé. Ani s občanů mi nikdo neporadil, až jakýsi stařík v roztřepené čepici mi řekl, abych si zajel do Kovářské uličky, kde prý za A není hlídané parkoviště a za B ani zákaz parkování. Zajel jsem tedy do Kovářské uličky a zaparkoval. Pak mi to nedalo, a zašel jsem na místní úřad. Co je to za pořádek, řekl jsem referentovi, když pořádný automobilista může ve vašem městě parkovat jen v Kovářské uličce. Referent mě vyslechl, udělal si několik nečitelných poznámek plnicím perem značky Pionýr, potřásl mi rukou a ujistil mne, že není byrokrat. A nebyl. Druhý den se v Kovářské uličce objevil nápis Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. A ani stařík v roztřepené čepici už by mi nemohl poradit. Je totiž v Kovářské uličce hlídačem.

0: toužil jsem po paroží, tedy jelením samozřejmě. Když se blížilo září, nebylo se mnou v kanceláři už vůbec k vydržení. Pokradmu, už posté, hltal jsem knihu Karpatský jelen a jeho rod. Plížil jsem se a přiskakoval po chodbách a na jedné poradě o komplexním rozboru jsem se tak hluboce zasnil, že jsem úplně bezděčně zatroubil jak statný dvanácterák. Soudruh vedoucí to považoval za osobní urážku, ale vysvětlujte mu duševní polohy myslivecké vášně. A pak to přišlo. Byl den svatého Václava, k večeru jsem dorazil k určené hájovně. Zabouchal jsem na vrata, nechal se očuchat strakatým ohařem a pěl chválu nad buchtami paní lesní. A netrpělivě jsem očekával hajného. Říkal, že jde jelena obeznat, aby byl úplně jistý, a že si máte chvilku odpočinout a posilnit se, ale nějak nejde, pravila paní hajná a nakropila si prádlo. Když začala žehlit, venku už se stmívalo. A to on to dneska bere, jak se patří, říkala. A když zahlídla, že tluču špačky, dodala. Tak už jsem vám odeslala, musíte se na to slavné ráno vyspat. Ještě za tmy vás zbudíme. Spal jsem neklidně. Ve snu jsem pronásledoval silného, korunovaného šestnácteráka a když už jsem ho měl nadostřel, zjistím, že nemám kulovnici. Spotil jsem se. A to už hajný stál ve dveřích.
1: Tak, mladej, jde se na to. Pomalu se rozednívá a jeleni troubě jak na pouti.
0: Byla ještě tma a chladno. Hajný byl zachumlaný do vlněné šály a pára mu šla od úst, když říkal.
1: Musíme jít zvolna, jen žádný zbrklosti a držte se za mnou. Slyšíte, jak na kopcích troubějí? Pánečku, tam jich je.
0: Zaposlouchal jsem se do nejkrásnějšího koncertu, jaký vůbec v přírodě je. V kopcích to hučelo a odráželo se v hlubokých údolích. Sotva zmlkl jeden, ozvali se z druhé strany zuřivě jeden, dva, tři najednou. Rozbušilo se mi srdce obrovským dobrodružstvím.
1: Tak jdem. A hezky šoulat. Žádný běžecký závody, připomínal hajný a rozkolíbal se přede mnou.
0: Sestupovali jsme do doliny. Trochu jsem zneklidnil. Nad námi troubí jeleni a my se od nich vzdalujeme. Tiše jsem zašeptal, nepůjdeme za nimi?
1: Co? Zahučel hajný. Do kopce?
0: Zastavil se a prohlížel si mě podezřívavě.
1: Člověče, mě už slábne dech a nohy sotva vláčím. Až vám bude tolik jako mě, tak se do těch kopců taky moc nepoženete. Já mám mladíku v obou nohách revma jako hrom a v ramenou, ha, to byste bolestí kňučel jako kočka v železech. Jdem, tady se to hezky šlape.
0: Pokrčil jsem rameny, ohlížel jsem se k vrchům, které rudly vycházejícím sluncem. Jelení troubení zesílilo až do rozvášněné zuřivosti. Hajný se zastavil.
1: Víte, co ty moje starý kolena už zmohly? A rozedma plic, milý pane, ty vršky tady už mi dali do těla.
0: Hlučně si vyčistil nos a křičel.
1: Já bych vám přál těch 30 roků, co jsem tady na hájovně. Kolena mám skřivený jak stará borovice a prsty tuhý jak houžvé.
0: Nešťastně jsem se rozhlížel po dolině. Polekaný kos vyletěl vysoko na smrk a zoufale vřískal na poplach.
1: A už dostávám závratě, hulákal hajný. To jdu jako nic. Najednou se to se mnou zamotá, jako když na mě duchnu hodí. V očích se mi zatmí, ještě že mám tuhle sukovici. Tak jdem.
0: Zkousal jsem rty a ostražitě se rozhlížel. Hajný si toho všiml.
1: Tady nic není. Zbytečně se namáháte. Tohle je dolina, kde ani pes neštěkne.
0: Zastavil se a nacpal si fajfku.
1: Jo, když tu ještě byla mlazina, tak to se táhla zvěř k potoku. Ale v tomhle stojáku, co by teď tady dělala?
0: Opatrně jsem podotkl, že snad nahoře, v kopcích, mával rukou.
1: Jo, tam je zvěře, radost pohledět. To když chce člověk kácet dříví, aby rozháněl nejdřív jeleny. To jo, ale les tam nahoru, na to bych musel mít nohy.
0: Obezřetně jsem ucedil, že jsem myslel, jako, že jsem přijel jaksi, že prostě jsem tady na jelena. Zabafal zamyšleně z dýmky.
1: No jo, nahoře jsou. Ale víte, já mám žíly v lejtkách ohromný jak palce. To je všechno strhaný z těch vrchů.
0: Tak už jsem mlčel. Došli jsme k posedu. Podíval se po žebříku vzhůru a zavelel.
1: Tak, nahoru. Tady si střelíte. A povylezte a táhněte mě. Jo, to víte, bývaly doby, kdy jsem vyběhl po žebříku jak křepelka, ale v poslední době mám něco se žaludkem nebo co.
0: Vlekl jsem ho od příčky k příčce. Vzdychal a naříkal nad tou strašnou výškou. Konečně jsme dosedli na sedátko. Připravil jsem si kulovnici a rozhlédl se po pasece. Hajný se zachroumil do kabátu, přitáhl šálu kolem krku a vyklepal fajfku.
1: Trošku si zdřímnu. Musíte pozorovat sám. Já se dolů podívat nesmím, zatočila by se mi hlava.
0: Byl jsem rozechvěn očekáváním a šeptal jsem, a jakého mám střelit? Podíval se na mě a škublo mu to v koucích.
1: Sem jelen nepřijde, ručím vám za to. V posledních 20 letech tu nebyl.
2: Ale dávejte pozor, někdy sem zajde taková stará laň, tak tu střelte, víte, moje hrozně ráda játra.
3: A dívejte se taky k pravý stěně modřínu. Tady se ráda toulává sousedovic kočka, ty to nedarujte, je to mrcha zlodějská.
0: V tom okamžiku usnul. V kopcích troubili jeleni a slunce vyšlo jako krvavá koule. V údolí se rozprostřela stříbrná mlha. Bylo nádherné, svěží ráno. Hajný pochrupoval a lesnická čapka mu pravidelně nadskakovala. Svatý Huberte, za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou. Nestřelil jsem toho dne ani sousedovic kočku mrchu zlodějskou. Na zítří ráno jsme vytáhli znovu. Hajný běžel se mnou do kopců rychleji než křepelka. A když jsem složil svůj první kus nepravidelného desateráka, poblahopřál mi a s úsměvem podal zálomek. Posunul čepici do čela, přihmouřil jedno oko a povídá.
1: Nezlobíte se na mě za ten včerejšek? Víte, na Václava radši nikdy na jeleny nejezděte. Já jsem totiž taky Václav, no a ten večer před svátkem jsme přece museli v hospodě trošku obeznávat, ne?

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Kavárna nad řekou, kde se vyprávějí příběhy ze života, je sice pravda jenom rozhlasovým archivním pořadem, ale myslím, že dodnes v ní zůstala taková jakási zvláštní atmosféra pospolitosti, jako bychom se skutečně potkali na blízko a na dotek ruky. A co na tom, že autoři povídek v naší kavárně nejsou proslavenými spisovateli? Skoro se mi zdá, že se spíš sešli v jedné rozhlasové redakci a jakoby si tam aspoň na chvíli ten symbolický oheň kamarádství taky zapálili. A vůbec neměli bychom přiložit? Co říkáte?
2: Oheň už hoří, nebe rozsvicuje lampičky a kavárna nad řekou už otvírá. Pojď, každý host je stejně vítán, přisedni. Z kotlíků už voní čaj s jehličím a popelem. Chvíli se bude mluvit o počasí, chvíli o cestách prašných, ale pak se určitě najde někdo, kdo řekne, pojďte si něco povídat. A všichni sáhnou někam do vzpomínek. Někdo si odkašle a s trochou trémy začne.
3: Kolikrát jsem slyšel, že cesta k nepravostem je velice snadná. Poslyšte, to není vůbec pravda. Nebo alespoň ne vždycky. Když jsem se dopustil své první velké nepravosti, nebyl jsem sveden ani příležitostí, ani špatnými kamarády, ba ani nedobrým charakterem, i když tedy připouštím, že panenská úbyl mého charakteru je místy rzivá. Když jsem začal dobývat svůj kousek místa na slunci, přistěhoval jsem se do podnájmu k penzionovanému lesnímu řediteli do malé spořilovské vilky. Zanedlouho po mně se přistěhoval můj kolega, reportér Vaněk. Pan ředitel ve výslužbě byl vdovec, bydlel ve vilce sám, než jsme přišli my. Měl neobyčejné pochopení pro mladé duše a tak jsme zanedlouho všichni tři začali žít v nádherné mužské anarchii, kdy všechno patřilo všem, krom peněz, které se nás jaksi nechtěli držet, a také krom šatstva. Ale za to mohla příroda. Všichni tři jsme měli tak rozdílné postavy, že jsme s velikou lítostí museli zanechat půjčování parádních kalhot. Pan ředitel měl někde v kamíku nad Vltavou jakousi chaloupku a píď země s ovocnými stromy se záhony jahod. I odjížděl tedy každý rok na celé léto na své latifundie, svěřiv svou vilku pod ochranu boží. A tak jsme se tedy každé léto stali domácími pány, žijíce si v klidné, nevzrušivé idylce, porušené jen tu a tam inspekcí mé nebo Vaňkovy snoubenky. Krom pochopitelného vzrušení a napětí inspekčních návštěv jsme mívali velice rádi spořilovské úterky, kdy jsme se sešli v malé partičce, popovídali při čbánečku červeného okumštu a vedli prostě mužské řeči. A jeden z těch úterků to byl, co mne zavedl na dráhu nepravosti a zločinu. Pan domácí byl na svých latifundiích. Kolega Vaněk zaspal a s hrozným kvaltem jen napůl oblečen vyběhl ven, aby chytil alespoň druhé ranní letadlo do Brna. Pomáhal se mu skládat kufřík, naházel se mu do něj nějaké čisté prádlo, pyžamo, kartáček na zuby a z jediné zásuvky, kterou jsme v pokoji měli, jsem vyhrabal pouzdro z doklady. Vaněk na mne akorát stačil křiknout: pozdravuj večer, kluky, přijedu až pondělí, a svištěl na tramvaj. Kluky jsem večer pozdravoval. A když už bylo ve čbánečku místo červeného jen ranní šírání, šel jsem je doprovodit, neboť mám velice rád probuzení dne. Člověk se potřebuje jednak vydýchat ze svých vykouřených cigaret a jednak se na ranní ulici ještě promodralé nocí báječně lehce řeší všechny problémy večer ještě nerozřešitelné. Proto je asi ráno moudřejší večera. Po zdravotní půlhodince jsem zamířil k domovu. Sáhl do kapsy, ale tam, kde měly být klíče, nebylo nic. Prošacoval jsem se a krásné ráno dostalo najednou značně hořkou příchuť. Klíče jsem prostě neměl. A tak jsem stál před domkem. Otevřené okno našeho mládeneckého pokoje se na mne výsměšně dívalo z prvního patra. A za tím okýnkem sladká postýlka a 4 hodiny spánku. A tu jsem se rozhodl, že se do svého bytu vloupám. Do branky před domem stačilo drcnout, nedržela. Zkusil jsem domovní dveře, zda jsem je náhodou nezavřel špatně. Ne, byly zaklapnuty a můj klíč tačil v zámku z druhé strany. Vyzkoušel jsem tedy laťky, které byly pod oknem přibity na zeď a na nich se pnulo psí víno. Zdálo se mi, že by mě mohli udržet. Zul jsem tedy boty, třikrát odplivl pro štěstí a pomalonku a opatrně se sunul po zdi vzhůru. Když jsem měl okenní rám už téměř na dosah ruky, laťky zapraskaly a já sletěl pěkně pozadu do maceška tulipánu. Zvedám se ze země a slyším mužský hlas. Co pak tu děláme, mladíku? Otočil jsem se a za mnou stál muž v modré uniformě a se zájmem pozoroval, jak si tru naklepanou kostač. Jsem slušně vychovaný člověk. Dobré jitro, řekl jsem. Jdu domů z procházky. No, někdo se prochází ve dne, někdo v noci. A proč pak nechodíte z procházky domů dveřmi? Je to pohodlnější. Nemáte klíče? Ale mám, dokonce ve dveřích, jenže z druhé strany. Podíval se do zámku. Máte smůlu, řekl. Nikdo není doma? Ne, to bych se asi nešplhal po psím víně. Taky pravda. Ukažte mi občanský průkaz. Sáhl jsem do náprsní kapsy. Byla prázdná. Je nahoře v šupletí, řekl jsem. Průkaz máte mít u sebe. No, šel jsem akorát vyprovodit známé, kousek cesty, prostě jsem na něj zapomněl. Dokonečně vedle soused mě zná. Podívejte se, je 15:30, nemám nejmenší chuti kvůli vaší zapomnětlivosti budit sousedy. Půjdete se mnou na stanici, tam si vaši totožnost ověříme, tak se obujte a jdem. Podíval jsem se na otevřené okno. Šklebilo se naplno. Ale za ním byla postýlka a 3,5 hodiny spánku. Vsadil jsem všechno na jednu kartu. Můžu vás o něco poprosit? Jistě. Podívejte se. Mou totožnost si můžete ověřit nejdřív v 8 hodin, kdy už jsou na našem osobním oddělení. Budete s tím mít zbytečnou práci. Kdybyste mi pomohl do okna, odemknu, přinesu průkaz a vy mi napaříte pokutu a je to všechno vyřízno v 5 minutách. Podíval jsem se mu do tváře. Byl úředně vážný, velebný, ale oči ho zrazovaly. Ty už se mu smáli. Mně nejde o to dát vám pokutu. Ale kdybyste byl na mém místě vy, určitě by vám bylo podivné, že se někdo ve 3 ráno šplhá do prvního patra a notabene nemá u sebe doklady. Rozhlédl se po ulici, byla prázdná, pusta. V této čtvrtí jen málo kdo vstává tak brzy. Pak se podíval na mne a řekl, no tak si zujte ty boty a polezte, ale fofrem, ať nás nikdo nevidí. Vyšvihl jsem se mu na ramena a zmizel v okně. Pak jsem otevřel, pozval ho dál a z naší jediné zásuvky vytáhl pouzdro s legitimací. Muž v modré uniformě se podíval na jméno, na bydliště, pak se podíval na mne a řekl, jak je stará ta fotografie v legitimaci? Nejmíň 6-7 let. Tak podívejte, stejně vám už končí platnost. Dáte si vystavit novou, samozřejmě s novou fotografií, tady už si moc podobný nejste. Pro dnešek to bude bez pokuty, ale jakmile vás potkám, tak si to zkontroluju a jak to nebude v pořádku, bude vás to stát 50 korun. Zasalutoval a odešel. Díval jsem se za ním z okna. Zmizel ve spořilovských uličkách. Skočil jsem k postýlce, rozestlal, žel už jen na 3 hodiny. Vzal jsem legitimaci a bezmyšlenkovitě ji otevřel. A mráz mi přeběhl po zádech sem a tam a tedy tam a sem. Z legitimace se na mne dívala studentská tvářička mého přítele Vaňka, kterému jsem dnes, vlastně včera ráno, hodil do kufru své průkazy. A tak jsem se vlastně dopustil krom vloupání dalšího trestného činu. Podvodu. Tyto činy jsem však spáchal z donucení a nevědomky a veřejně se tím doznávám, což mi budíš prosím bráno jako polehčující okolnost.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jestli vám je v naší archivní kavárně nad řekou s humoristickými povídkami dobře, tak zase někdy přijďte na kus řeči. Divadlo pro vaše uši, to je přece skvělé místo ke vzpomínkám, které nestárnou. Jak to říkávala naše kolegyně redaktorka Dita Skálová. Prosím vás, pěstujte vyprávění tenhle nádherný český zvyk. Vypněte televizi a vypravujte si doma se známými a přáteli a nebojte se třeba i trochu přehánět. Tak, teď už neruším, protože v kavárně nad řekou je dobrých vypravěčů víc než dost.
2: Tak kdo pak je teď na řadě? Přece nebudeme jak děťátka rozpočítávat ententýky, dva špalíky, čertvy letě.
3: Pánové, já vážně nevím, jestli... Vzpomínám, co tak zvláštního. No, mně se opravdu nikdy nic... No, nevím. Možná tohle.
2: Ale ano, jen povídejte.
3: Byla to docela malá domácí recepce ve třech. Moje snoubenka, já a můj byt. A několik lahviček, abychom zažehnali chmuru. Když jsem dolil poslední, tuším sedmou, moje vyvolená projevila touhu, abych ji dopravil domů...

A já zůstal jako kůl mírně se kymácející v neznámém plotě. Po nadlidské námaze mi došlo, že tato příměstská oblast je pro mě záhadnější než horské hřbety Afghánistánu. Den se chystal probudit do zářivého rána, na rozdíl ode mne. Tichý mír kolem přímo vábil složit tělo do nedalekého lánu. Pud sebezáchovy však velel: nesmíš, vymlátí tě kombajn. Moje druhé já se přidalo: jdi domů, povinnost volá. Nebylo ji sice slyšet, ale poslechl jsem. Pro jistotu jsem objel blízkou borovici, abych získal orientaci podle lišejníku. Důkladně jsem ji obcházel a žasl nad neobyčejně hladkým kmenem. Podivný to strom, nahoře mu cosi hučelo, jakési dráty. Lišejník nikde. Spolehl jsem se proto na nohy. Vždycky člověka někam odnesou, zvlášť když mu láska dá křídla. Na okamžik jsem se skoro vznášel, pak se to ustálilo, docela to šlo. K mé nesmírné radosti to se mnou šlo pořád z kopce, až jsem se divil, jak i necvičený turista může takhle hladce klesnout. Temná strž mi otevřela oči a zastřela jakoukoliv vyhlídku. Jenom stezka se vinula vzhůru a první skřivan trilkoval své dotazy. Jak pak je dnes u nás doma, zdali pak tam ještě hučí jes? Ježíš Maria, že jsem nechal puštěný kohoutek v koupelně. Ale nesmysl, že já přece koupelnu nemám. Před očima se náhle rozprostřela líbezná krajina, asi středočeská. Za těch pár hodin jsem nemohl jinam dorazit. Rychle jsem pronikl kouzelným trním, abych vychutnal její půvab. Výzka opodál mi potvrdila dohad již delší dobu trvající, že se přibližuji k domovu neustálým vzdalováním. Tento zajímavý paradox mě šíleně rozesmál. Stařenka v příkopu, kterou jsem povlovně míjel, upustila srp, asi slabostí. Pak úprkem cupitala k osadě. U chalup se ještě otočila. Sluneční paprsky přehouplé nad obzor třpitivě zasršely na mé hrudi. Teprve teď jsem zjistil s částečným úžasem, že ji kryje pouhý kabátek od pyžama. Jeho fialově zelené pruhy přímo žhnuly. Z dálky jsem musel působit jako nádherně vybarvená postava k podpírání. I sytě modré kalhoty z plandavého textilu podtrhovaly celkový dojem. Zmocnila se mě trochu tréma. Jak asi obstojím v tomto úboru před zkoumavými pohledy žen, které se záhy začnou houfovat u prodejen v naší čtvrti. Jak asi k ní vůbec dojdu? Za obcí čekal spásný ukazatel Praha 12 kilometrů a jakýsi pes, který nehlásal nic. Jen se ke mně vrhl s radostí opuštěného tvora, jenž najde za rozbřesku společníka. Pokynul jsem mu dobrácký: jdeš bestie? Nejevil zájem o nabízený druh přepravy, chtěl jít výhradně pěšky a za mnou, pořád. Já zrychlil, on taky, já zpomalil, on rovněž. Přiznám se, cestuji nerad se zatoulaným vlčákem za patama, i když jsem si jist, že takové zvíře mi nevrazí kudlu do zad. Čert se vyznej v jeho dalších úmyslech. Opakoval jsem pokyn: koukej mazat, nebo... Svěsil hlavu. Pak lítostivě olízl mou ruku. Máš hlad, jo? Hochu, já teprv. Co bych ti tak dal, zvíře? Sáhl jsem do kapsy a deseti haléře se rozkutálely silnicí. Kruci, vždyť nebudu mít na tramvaj. Hledej aspoň, nekoukej. Smutně mě pozoroval, pranic nechápaje mou úlevu, když jsem vykutal z trávy šestý desetník. Tak ty nebudeš domů? Napřáhl jsem kámen. Pod paží něco ruplo, pyžama. Balvan z mé dlaně zaletěl daleko do pole. Rozdychtěný pes za ním skákaje přes oves. Byl asi hravý, cvičený a port pones pánovi. Šíleným cvalem jsem se od něho odpoutal a pádil, popobíhal, kráčel a sunul se blíž a blíž hlavnímu městu. Pár občanů v tramvaji na Konečné při mém vstupu krajně ožilo.
Někteří na mě vrhli přívětivé škleby. Průvodčí dokonce zahlaholil: tomu říkám vejkon, v červenci se vrátil.

Vrátit z maškarního, jak se zdálo, pasažéři ve fialově zelených kabátcích cestují touto linkou zřídka kdy, hlavně ne o 9. hodině dopolední. Zaujal jsem proto ležérní pozici devizového světoběžníka, pěkně nohou přes nohu. To mi v zápětí odhalilo další nevysvětlitelný úkaz dnešního jitra. Jedno moje chodidlo trčelo bosé, do černa uprášené, z polobotky módního tvaru. Chvíli jsem se začal cítit nesvůj, chvíli svůj, ale většinou mizerně. Pánové, nebudete mi věřit, nikdy jsem se nevracel k bydlišti takovou oklikou, tak cudně a váhavě. Využívaje všech výklenků, ploužil jsem se jako pestře zbarvená lasička podél činžáků důvěrně mi známých a drahých. Konečně, rodná ulice přivítala zbloudilého syna nakvap se skupenou delegací tří domovnic. Neskrývali své ohromení nad tak nečekanou pastvou pro oči. Pietně sledovali můj znavený krok. Sebral jsem zbytek posledních sil a doslova vlétl do domovních dveří, překonal úskalí dvou pater, dveře mého bytu se otevřely sami a já byl vtažen dovnitř ženskou rukou. Civěl jsem do tváře své snoubenky a do mé lby, naprosto nepřipravené na takové zvraty, se vkrádala strašná jistota. Nedoprovodil jsem ji. Doprovázel jsem k vzdálené vilce za Prahou po paměti sám sebe. Všechna ta strádání a posměchy, všechno to bylo marné. Zavil jsem jak ratlík, kterému šlápnou na pac. Uklidni se, prosím tě, zažadonila má snoubenka. Nic se přece nestalo. Nic? Dal jsi ke mně klíče, aby si je nestratil, tak jsem ti je přivezla. Nechci, zařval jsem, nechci už nikdy doprovázet, nechci. Přežehlíš mi černý šaty a řekneš doma, že se za 14 dní berem. Přeju pánům rodičům hodně zdraví, dlouhý léta, kdyby si je pán Bůh vzal, opovaž se dědit. Ženská duše je zvláštní, pánové. Dodnes nechápu, proč má žena má dojem, že jsem se v rozhodujících chvílích života zachoval jako 100% chlap.

0: Zašumí soví perutě a voda se rozčeří rybím skokem. A obloha zažhne táhlou, žhavou čarou, jako by někdo o nebesa otřel zápalku, která nechytila. Člověk je najednou malý pod nočním nebem. Malý, ač mu nechybí odvaha na výšky ani na propasti. Oheň dohořívá. Je třeba přiložit náruč chrastí. A jak plameny vyšlehnou do výše a jiskry se rozletí vějířem, osvítí tvář muže, který dosud zádumčivě kouřil dýmku. Oklepal jí ožulové křeslo a jel se vyprávět.
1: Hovíte si v rekreační chatě a nedá vám to. Oknem pořád civíte na vrchol Slavkovského štítu. Nějak dráždí, provokuje, nebo co to je. Dobít ho. Já se za to nestydím. Ve mně je něco utlumeného, co najednou vybuchne a hoří. Takový nějaký malý Napoleon nebo jiný velikán. Prosím, Slavkovský štít mě vyzval. Přijímám. Zdolám tě tvrdě. Pravil jsem si v duchu a vyrazil jsem. Já vám povím tedy, protřelý kamzík by se mnou měl co dělat. Hnal jsem se přímo vzhůru, cesta, necesta, tabulka, netabulka. Mě teda, když chytne hrdinský instinkt, nebo co to je, tak se neznám. Vrhl jsem se na ten kopec nohama, rukama a když jsem se došplhal pod poslední svislou stěnu, kouřilo se ze mě, jako když v zimě otevřete krecht s bramborami. A zase to přišlo, ten Napoleon, nebo tak. Zatnul jsem zuby a plazil jsem se po břiše, překulil jsem se přes ostrý hřeben a překonával závěrečné stoupání. A tady se to stalo. Luplo mi v kotníku a už jsem seděl. Moc příjemně. Pode mnou desítky metrů ničeho, nade mnou slunce a skalní orel, nebo vlašťovka, nebo co to je. Napoleon se úplně vytratil z duše, zůstala jen strašlivá beznaděj a ta ohromná výška. Mával jsem oběma rukama a zoufale jsem volal o pomoc. Nikde ani človíčka. A přeci, v tom moři kamení nějaká postavička zamávala něčím bílým a ozvalo se slabonké hvízdnutí píšťaly. Byl jsem bez sebe radostí. Ten človíček se skutečně pohyboval směrem k té obrovské homoli, na které jsem bezmocně ztroskotal. Blížil se ke mně takticky, bokem. Proto jsem ho brzy ztratil z očí a ponořil jsem se do hlubokého duševního spjetí s mým neznámým zachráncem. Usilovně jsem si stále opakoval, musíš dojít, musíš dojít. Po nekonečně drahné době strašlivě zarachotilo kamení, obrovitý balvan se skoky řítil do údolí a docela zblízka zaslechl jsem ostýchavé zaklení. Otevřel jsem oči. Hřebínku skály vedle mne se křečovitě zachytily ruce. Naklonil jsem se a spatřil obličej. Byl skřivený utrpením, jako když se díváte špatně vyrobeným sklem. Měl modré, důvěřivé oči, rozšířené strachy a šeptal sýpavě. Kdybyste mě laskavě vytáhl, děkuji. Seděl vedle mě, stěžka oddychoval a zdálo se, že z něho pomalu uniká život jako z propíchnuté pneumatiky. Měl dokonalou horolezeckou výzbroj, porůznu připevněnou na těle, na prsou zbrusu novou píšťalu a teprve za hodnou chvíli se nadechl, otevřel oči a řekl s hořkostí. Dědoušek zachránil rychlovlak, visí za fíkusem a zase dlouho mlčel. Nad námi kroužily skalní orly nebo vlašťovky nebo co to bylo a můj zachránce se mi přerývaně svěřoval. Jeho životní stvol, jak pravil doslova, je trvale nahlodáván historií rodu jeho manželky. Její dědouš, jako robě, sotva se naučil prvním krůčkům, procházeje se v noci v nějaké vichřici, všiml si, že živel strhl železniční viadukt. Červenou svítilnou, kterou odebral z rukou bezduchého strážce tratě, zastavil mezinárodní rychlík těsně nad rozběsněnou řekou. Já jsem podotkl jemně, že jsem tento příběh četl v čítance. Pokýval smutně hlavou. Ano, I on má určité podezření, přesto však dědouškova fotografie visí na stěně za fíkusem, neboť to je místo cti a slávy rodu. Popotáhl nosem, otřel si z čela pot a opatrně pohlédl dolů do údolí. Syk leknutím a zachytil se skály. Třásl se na celém těle a sděloval mi, že má příšernou závrať. Nesnáší ani první patro. Potom, když se uklidnil, tklivě pokračoval, že jeho tchán v mladistvém věku zakruté povodně vyvedl sousedce z chléva rozdivočelého býka. Ve výroční den navštěvují onu dědinu a, jak jsem si všiml, nikde tam není v nejširším okolí žádné vody. Ani potuček tam nezurčí. Přesto ovšem tchánova fotografie visí za fíkusem. Zmlkl a po chvíli procedil chmurně. Víte, mělo by ve mně něco bejt. Nějaká skrytá síla, něco doutnat. Ožil jsem, pozor, tohle já znám. Napoleon, vydechl jsem. Jo, Napoleon, nebo tak, pravil smutně. Pak se zoufale zadíval k nebi. Jeho manželka prohlásila, že děj se, co děj, musí jeho snímek také viset za fíkusem. Historie rodu to žádá. Stiskli jsme si ruce a dojatě mlčeli. Posílen mým pochopením pokračoval. Už týden hlídkuje v údolí, čeká na příležitost zachránit nějakého stroskotance. Půjčil si tuhle nesmyslnou horolezeckou výstroj. Několikrát se už zapletl do lana. Také ostrý krumpáč je hrozně nebezpečná věc. Skobek a hřebíku má plné kapsy. Připadá si jako zbrojnož v důchodu. Těžce vzdychl. No, zachránil jste mi život, pravil jsem vděčně. Jste hrdina. Podíval se na mě měkce, jako srna při východu slunce. Vy jste též hrdina, šeptal zaníceně a padli jsme si do náruče. Zalkali jsme pohnutím. Alkali jsme dost dlouho, protože jsme vůbec nevěděli, jak se dostaneme dolů. Kotník mi naběhl jak dřevnatý kedluben a nebyl jsem schopen bezpečně podpírat svého zachránce při sestupu. Spoutali jsme se lanem a přikovali ke skále. Pak už jsme propadli jen zoufalství a volali o pomoc. Snesli nás v pytlích chlapci horské záchranné služby. Dole nás fotografovali. Za týden mi došel telegram. Visím za fíkusem. A tu najednou se ve mně něco utlumeného pohnulo, sílilo, žhnulo a vyburcovalo myšlenku. Hochu, musíš dobít Gerlachovku.
2: V kavárně nad řekou se setmělo. Oheň řeřavý posledními žhavými uhlíky. Je čas. Je čas zvednout se z křesla s vůní mateří doušky. Je čas, na stropě už padají hvězdy a večerní chlad se plíží údolím. Je čas. A zítra, pozítří a každý den je kavárna nad řekou otevřena. Přijďte se podívat, přijďte si popovídat. Sváteční šaty a všední starosti uložte do skříně, do kavárny nad řekou patří tepláky a na nejvýš oblízkané kalhoty z manžestru. Ale hlavně dobrá nálada. Kavárna nad řekou vás všechny ráda uvítá.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: A jako vždy, přesně na čas, noční linka právě otevírá, právě začíná a krásný pozdní večer. Stále ještě s datem 15. července vám všem, kteří jste na příjmu, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, před námi jsou opět 2 hodiny společného setkávání se na rozhlasových vlnách, povídání si. No a samozřejmě pro vás máme také spoustu muziky a doufám, že i ta vám zpříjemní pozdní večer a potom i takovou tu časnou ranou noc a udělá vám radost a doufám, že najdete také chvilku času na to, abyste se u nás zastavili a abychom popovídali. No a o čem to dnes bude? Kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to? Co byste změnili? Jaké období svého života byste už nechtěli prožít? A jaké naopak ano, třeba několikrát za sebou? Víme, nemůžeme změnit ani vteřinu toho, co máme za sebou. Není taková síla, ale ve všech z nás zůstalo určitě kousek dítěte a také pohádky, které jsme četli. Dnes tedy můžeme zkusit v noční lince trochu snít a trochu kouzlit. No a kdybyste třeba měli Arabelin kouzelný prsten, tak jakou větu byste řekli při jeho otočení? Tak tolik a mnohem více na téma, kdyby jsme mohli změnit minulost, co bychom udělali jinak, co bychom pozměnili, kterou část svého života, jak a proč. Telefon k nám i tentokrát 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě máme samozřejmě i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Valdemar Matuška na úvod noční linky, tentokrát je středečně čtvrteční s písničkou Když jdou na mužskýho léta. No a jako první se k nám dovolal Pepa od Zlína. Pepo, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Přeji vám taky krásný pozdní večer a obdivuji všechny, kteří vytrvali ještě do teďka, protože já jsem třeba spal od 8 hodin už.
0: No vy se máte.
1: Jsem se probudil.
0: Takže máte naspáno trochu.
1: V podstatě bych zmínil v životě všechno. Kdyby na to přišlo, nebudeme to rozebírat dopodrobna.
0: Všechno. A vyberete všechno. Třeba nějaký kousek toho života, že byste třeba odůvodnil.
1: Samozřejmě, že vyberu. No. Především bych chtěl poznat více žen. Aha. Mě uznala jedna žena. Uh-huh. A s ní jsem, máme sice 3 krásné děti a perfektní děcka, ale ona je úplně mimo realitu. Uh-huh. Jsem už 20 let rozvedený od ní. To je jediné takové štěstí, které mě potkalo.
0: Jo, takže vy byste to, jakoby kdybyste se vrátil zpátky, tak byste to změnil jak? Že byste si ji třeba nevzal, nebo...
1: Ne, že bych poznal více žen a mohl by si mezi nima vybírat. Takže toto by bylo... Potom divím se sám sobě, že jsem žil v komunismu.
0: No jo, to se tak
1: teď
0: přihodí
1: to
0: vzali, občas,
1: že bych emigroval, že jsem měl emigrovat. Že to byl velký opěl, že... Já nevím, kolik roku jsem žil v tom komunismu.
0: A mimochodem, mrzí vás to, že jste neemigroval, že jste nejel prostě
1: mrzí
0: někam do světa?
1: Mrzí mě to, že jsem neemigroval, mrzí. Samozřejmě.
0: Když se tak zamyslíte zpětně...
1: Mrzí, že jsem si vzal, prosím.
0: Když se tak zamyslíte zpětně, tak kam byste se třeba býval, byl vypravil, kdybyste to udělal?
1: Do německy mluvících zemí, já mám perfektně německy.
0: Jo,
1: mám
0: takže...
1: skupinu Rammstein, kteří mají prostě v té nejspisovnější němčině tu řeč. Potom bych si nevzal tak krásnou ženu, tedy když ji uhnala ona, a nevzal bych si ji nikdy. Protože jsem si mohl myslet, že se mi do ní budou chlapi navážet. A taky se tak stalo.
0: Jo.
1: A to nám zrušilo manželství, které bylo 23 let, jsme byli spolu. Měli jsme 3 krásné děti. A vzal bych si nějakou šmurdu normálně, která by mě zobala z ruky, a bylo by to nejlepší.
0: No, Pepo, nevím, jestli by vás to takhle úplně bavilo, jak popisujete, že byste chtěl mít doma nějakou takovou, která by vám prostě podléhala na slovo, poslouchala, to úplně nevím, ale je to vaše věc samozřejmě, vaše volba. No.
1: A to by bylo tak všechno.
0: Dobře. Ale každopádně...
1: No, zeptejte se, či to chcete, se zeptejte mě. Radši chcete si něco zeptat.
0: Já v podstatě asi nějaké podotázky nemám, protože vy jste to popsal, to zásadní. Myslím, že jste popsal, že byste býval byl raději, žil v mnoha minulých letech někde úplně jinde. Čemuž rozumím, ano. Velmi dobře. A myslím si, že i s tou dobrou němčinou, že by se vám mnohde asi velmi dobře dařilo, že by to byl dobrý start, ta jazyková znalost. Takže škoda možná, že jste tak neučinil. Ale na druhou stranu, spousta lidí zase nelituje, že to neudělalo a jsou rádi za to, že byli tady, že mohli třeba
1: znova,
0: nějakým způsobem pracovat na jiných věcech.
1: Znova po desáté opakují 3 perfektní děcka.
0: Rozumím.
1: Má 42 let, syn má 41 let, ten je blbý teda, protože ho vychovávala matka.
0: Jo.
1: A nejmladší je policistou v Praze, má 34 let.
0: Takže z dětí máte radost, ale dalo by se říci, ne?
1: To víte, že jo.
0: No to je dobře. Tak tohle je věc, takže... kterou byste neměnil, určitě.
1: Určitě ne, ale bych měl nejraději více těch dětí. A taky jsme se, neřekli jsme si, správná odpověď je, kolik se těch dětí, kolik dá pán Bůh si je správná odpověď. A ne kolik se naplánuje, nebo něco takového.
0: Jo. No dobře, no takhle jste to měli, tak jste to tak jako asi nějakým způsobem vyřešili. Každopádně blahopřeju k tomu, že 3 děti vám dělají radost, ať z nich máte radost i nadále. A já moc děkuju za úvodní povídání, Pepo, ať se vám daří.
1: Omlouvám se, jsem byl takový drsný trošičku,
0: nejste
1: ale
0: drsný.
1: Já už takový, prostě, už nebudu.
0: Nejste drsný, já děkuji moc za povídání a za návštěvu. Mějte se hezky, hezký večer.
1: Přeji pěkný večer a dobrou noc všem.
0: Dobrou noc, naslyšenou a zase příště u nás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Marika Gombitová a její písnička Vyznaně. No a krátce po 23. hodině se k nám dovolala také paní Zdenka z Hradce Králové. Zdenko, krásný večer vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já děkuju za tak pěknou skladbu, co jste právě hráli.
0: Tak to mám radost, že vás potěšila, i když je to taková vážnější písnička, ale proč ne? No a vás se zeptám, co vás tak napadlo, když jste slyšela, o čem budeme povídat. Které období života se vám vybavilo?
1: Dětství. Já osobně, kdybych měla Arabelin prsten, tak se vrátím do roku 95. Mm-hmm. A změním asi to, že bych se nechala tehda, nebo respektive chtěla bych, aby mě rodiče odvezli do jiné nemocnice.
0: Mm-hmm. Tam byl zdravotní problém teda v tu dobu, jo?
1: Bohužel zanedbání lékařské péče s trvalýma následkama.
0: Jo. A když by se stalo tohleto, že máte pocit, že by vám třeba jinde, nebo že by pro vás jinde měli nějakou jinou péči, myslíte si, že by se něco změnilo v té diagnóze?
1: Jakože tam je to dokázaný, že jo.
0: Že by to bylo jinak, zkrátka.
1: Jo, tam opravdu byl prostě problém lékaře, který zanedbal péči. Já vždycky říkám, že všechno, co se mi stalo, tak mělo sice špatné věci, že jo, ale všechno je na něčem dobrý a každá ta zlá věc měla i spoustu pozitivních věcí.
0: Hmm. Tak samozřejmě to zdraví je asi pro každého z nás, myslím si, nejzásadnější, abychom mohli fungovat, ať už pro sebe především a potom samozřejmě potažmo i pro ostatní a pro okolí. Takže od toho se to všechno odvíjí, jaký život budeme žít a jak se nám žije a co můžeme dělat a jak můžeme pracovat.
1: Ale jinak jsem šťastná. Tak. Jako nejdůležitější je být prostě šťastný v tom, co člověk má, užívat si ten život tak, jak je.
0: Tak říká se, že štěstí je to, co máme, a ne to, co si přejeme, samozřejmě, no.
1: Jako člověk by měl hlavně myslet na to, že je tady na tom světě opravdu krátce a ten život si užívat i s tím, co má. Hmm.
0: Takže vy byste hlavně řešila ten dětský věk a zkrátka tu zdravotní péči.
1: Já bych asi změnila jenom čistě to,
0: jenom protože tohleto.
1: Je mi jasný, že tím by se odvíjel vlastně ten můj život asi jinak, ale každopádně nelituju jedinýho dne, který se jakoby udál i potom.
0: Hmm. No tak to je dobře, že přece jenom jste zabojovala a zkrátka jste přijala to, že nějakým způsobem se to odvíjí jinak, určitě pro vás já nějakou vážnější formou. No?
1: Já mám skvělou rodinu, jako nemít je, tak je to asi něco jiného, ale nejlepší je mít prostě úžasnou rodinu, která podpoří a přátelé samozřejmě.
0: No tak to určitě, lidé kolem nás tak ti tvoří určitě 90% toho všeho, co nás na světě baví a těší, možná i vícero procent, a je to samozřejmě velmi důležitá část našeho života, to máte velkou pravdu. Dobře, Zdenko, tak vám samozřejmě přeju.
1: Kdybych ještě mohla, tak
0: určitě můžete.
1: Kdybych mohla otočit tím prstenem, tak bych otočila a přála bych to štěstí úplně všem. Protože fakt je, že v dnešní době je spoustu smutných lidí i mladých. A právě proto bych to přála všem, aby byli šťastní.
0: Aby zkrátka to své štěstí někde našli, anebo pokud ho nevidí, tak aby si ho stačili všimnout, že jo? Protože někdo kolem něj chodí a z nějakého důvodu ho nevidí, nebo si ho neuvědomuje, a může to být i velké štěstí.
1: Každý máme jiný život, někdo ho má těžkej, ale i v tom těžkém životě, aby si aspoň kousek toho štěstí našel.
0: Ano, ano, ano. Krásný vzkaz, krásné přání, já vám za to moc a moc děkuju, přeju vám všechno dobré, hlavně pevné zdraví, opatrujte se. A moc děkuju za návštěvu.
1: Přeji vám večer všem posluchačům taky.
0: Děkuju moc krát za všechny, mějte se hezky, naslyšenou. Tak tolik paní Zdenka z Hradce Králové, no a my popojedeme tentokrát se skupinou Rakain.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Aleš Brichta, skupina Arakain a písnička Slečna závis. Tolik muzika a dovolala se Jarča z Friedlandu. Krásný večer, Jarčo.
1: Přeji já vám krásný večer, Jituš, a všem lidem.
0: Děkuju.
1: To jsou na příjmu. Uh-huh. No víte, Jituš, co se říká, muška jenom zlatá je štěstí. Co je štěstí? Muška jenom zlatá. Víte, když je štěstí, tak člověk si to štěstí sám udělá pro sebe. I pro všechny známí, jako a svý sourovenci a celou rodinu, svými rodinami, jako a všem příbuzným, že jo. To je štěstí, že člověk má takový zázemí mezi takovými lidmi a i známými a tak kamarády a kamarádky. A to prostě takových hodně lidí, co má kolem sebe dobrý. To je štěstí.
0: Jarčo, ale akorát, že to naše téma není, co je štěstí, ale kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to?
1: No, člověk by udělal to, musel by člověk by znovu být menší, aby prostě bylo všechno, jak bylo. A tak by člověk mohl dělat štěstí, když byl menší. Tak.
0: Já se zeptám ještě úplně jinak, úplně jednoduše, Jarčo, jo? Je nějaké období ve vašem životě, které byste chtěla změnit a prožít ho jinak?
1: No, bylo by možné, aby se to změnilo, ale prostě v tomhletom životě už se nic nezmění, tak jak by tě...
0: Já vím, ale hrajeme si. Kdybyste mohla, tak je něco, co byste vyměnila, třeba, že byste chtěla chodit na jinou školu, nebo že byste chtěla začít v jiné práci, že byste chtěla potkat jiné lidi, že byste chtěla žít v jiném městě a tak dále. Je něco takového?
1: No, v jiném městě. Člověk je zvyklý, kde je, protože to je menší městečko na Friedland, jako oproti ostatním městům, ale neříkám, že nejsou města pěkný, jsou. Mm-hmm. Když člověk jede, tak si člověk udělá to, že má radost člověk z toho, že to štěstí je takový, že člověk si udělá, že když někam jede, tak se podívá jakoby do světa, no, jak se říká. To je takový štěstí.
0: Dobře, tak jak vás tak pozorně poslouchám, potrženo, sečteno, vy jste ráda tak, jak to všechno máte a není nic, co byste změnila a velká spokojenost, jo?
1: Ano.
0: Výborně, ano. Tak to je za Jarču, já děkuju moc krát a popřeju hezký večer, Jarčo.
1: Vám taky.
0: Přeju všechno dobré.
1: Všem, ano, vám taky.
0: A hodně děkuju štěstí a krásný vám život taky. I nadále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dalibor Janda, tak jsem si jí, nebo snad jsem si jí měl všímat víc. No, tak by to změnil Dalibor Janda, třeba všímal by si svého děvčete více v minulosti. Tak dovolal se k nám mistr cechu rybářského, Standa z Mostu. Stando, krásný večer.
1: Já tebe zdravím taky a všechny ty lidi kolem tvého rozhlasu.
0: Mýho, tak úplně moc ne. Ale děkuju mnohokrát, že jsi mi ho takhle přisoudil. Dobře. Tak Stando, moc tě zdravím. Cože?
1: Jsi nejlepší.
0: No, děkuju moc krát. Ale moc tě zdravím, jsem ráda, že tě po dlouhé době slyším. Doufám, že se v přírodě vede krásně.
1: Nádherně, díčo, krásný léto, úplně bomba, to bychom si přáli víc.
0: Nádhera, za mě taky krásné léto zatím. No a teď vážně, nevážně, Stando, kdyby si mohl změnit nějakou část ze svého života, změnil bys?
1: Změnil.
0: Změnil nebo ne?
1: Změnil.
0: Měnil, já jsem špatně rozuměla, měnil, jo?
1: Jo.
0: A prozradíš, jakou část života?
1: 19. září 2015.
0: Tak budeš muset tam trošku vysvětlit, no. Jestli chceš, ovšem.
1: Ten den mi zemřela manželka, jsou se byli na 40 let.
0: Aha.
1: A přesypala se celá rodina. Prostě děti se na mě nechci být prostej. Ale mám mraky kamarádů, ještě mladších, jak moje děti a všechno. A jsem tady oblíbený na rybníku, já nevím, co se stalo, prostě
0: stalo se.
1: Krkavost, no.
0: Takže to by si zkrátka změnil tak, aby tvoje paní s tebou byla nadále, aby to všechno pokračovalo, tak. Jak to bylo.
1: A dokud dělám, tak bylo všechno v psajku, maminka zemřela, přišly dluhy po mamince, který nikdo nečekal.
0: Jo.
1: A prostě děti odčudali pryč. Pak se dívali, že jsem prodal zahradu, protože jsem to musel vyplatit, jo?
0: Ano.
1: Tak je to fakt, když jsem bral 80-90 tisíc, tak se žilo jinak. A pak jsem šel do důchodu a bral jsem 13.
0: No, to jsou pak velké rozdíly, to je jasná věc, bohužel.
1: Ona neuměla říct, nemáme, no tak se nabírala karty, půjčky a všechno, co šlo, chudinka.
0: Takže děti, smutně vzpomínáš na svoji paní, která ti chybí určitě.
1: Chybí úplně moc, jako kdybych tady nechal milion, tak se zaplatil a prostě šlo by to dál. Takže těžký, děti a není žádný, no, ale máš kamarády, tady mám kamaráda Ukrajince, úplně vynikajícího člověka, jmenuje se Dimitri, jeho manželka Oli, jo, prostě ona je doktorka, on dře od rána od 7 do 7 do večera, pondělí je soboty, pro mě, kdyby chtěl něco, tak přiveze všechno, udělá všechno, prostě a další, Tomáš, Káťa a další a prostě mám takový lidi úplně miluju a prostě nemůžu to zapomenout nikdy, co pro mě dělají, že mi se nosí žrádlo, prostě všechno.
0: Myslí na tebe a jsou ti na blízku, to je důležitá věc tohleto.
1: Prostě bez těch lidí by mě nebavil život už taky. Je to těžký, no, jako dá se žít, je krásně, jako prostě, ale stejně tě to trápí furt ty myšlenky, prostě, co se stalo, jo, prostě, no, stalo se to, že jedna dcera má 5 bytů a tatínkovi pronajala byt místo za 4 000 za 8, no, tak jsem se nastal a poslal jsem to někam do Budi, no.
0: Takže zkrátka se rodina rozpadla a skončilo to. Nebo vzalo to takový ten směr, jaký to vzalo. Ale každopádně, Stando, myslím, že pokračuješ zdárně ve svém životě a najdeš si spoustu věcí, které tě těší.
1: Mám krásnou čupku, která mi hlídá, která chrápe, říká, že je vedle mě.
0: Jo.
1: Běda, kdyby někdo šel, tak mě brání, jako to.
0: Pomáhá ti přežít smutné noci, když by se, nebo nebezpečné noci, když by se tam někdo objevil.
1: Jo. A když někdo přijde, tak je tady jak na Václaváku, máme 4 světla, že to tady musí.
0: Jo.
1: Takže tady sranda, prostě pátky, soboty, neděle, tady veselo. Mám radu ze života, no.
0: Tak to je dobře. To je dobře, Stando. Moc ti děkuju za návštěvu, jinak přeju krásné léto u vody, ať se ti dobře rybaří. Já
1: jsem vás dlouho neslyšel, protože jsem neměl rádio, zapadl se mi rozbilo jedno.
0: Aha.
1: Tak jsem vás měl poslouchat, když jsem dostal nový rádio, tak no. Vás zase budu poslouchat.
0: Výborně, tak děkujeme za přízeň.
1: Tak ti paní doktorku Noru pozdravit a další Vidlokovice, už jsem taky dlouho neslyšel, taxikáře a prostě všechny. A vzpomínám strašně na Mládíka.
0: Já vím. Tak ráda vyřizuju pozdravy, tobě děkuju za návštěvu a měj se moc hezky, krásné léto a brzy naslyšenou. Ano?
1: Všechny, hezkou noc.
0: Hezkou noc i tobě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tereza Mašková a Marek Lambora a písnička Náš příběh. 7 minut po půl 12. Pozdravíme na Karlovarsko Jardu. Krásný večer, Jardo.

0: taký, ale život jde dál a ty máš kolem sebe hromadu dobrých kamarádů, co jsem tak slyšel, což já taky, a za to buďme vděční Pánu Bohu nebo nevím komu. A život jde dál, takže prosím, že to nevzdávej a žij si krásně. Ty bys nebyl tak daleko, tak ti pošlu telefonní číslo a kdy se sejdeme, ale zkrátka stane daleko, no. A teď k tomu tématu, hovoríte, já jsem ročník 1,70.
1: Mladý kluk, no.
0: No, děkuju. A neměnil bych, v životě bych nevyměnil svoje dětství třeba, jo. Protože já jsem kluk z vesnice a to měl jsem výborný rodiče. A dětství jsem si prožil vlastně na vesnici, a což dneska třeba hrozně těch mladých ani nechápe, co jsme my tam užili, všechno za srandy.
1: Jo.
0: Takže jako dětství ani náhodou. Potom juniorský věk, taky bomba. Asi je to tím, že jsme vyrůstali za komunismu, ale zase říkám, to je zbytečný se o tom bavit, to musel každý zažít. Žili jsme si bez starostí, bez nějakých sociálních sítí, bez toho, aby nás někdo obviňoval, nebo že bychom si brali od někoho příklad. Zkrátka, každý tenkrát měl skoro to samý a byli jsme si vlastně víceméně všichni rovni. I když si byli někdy rovnější samozřejmě, no, ale tohle se asi nepatří. Takže potom, když ten život šel dál, oženil jsem se, to se asi stát nemělo, protože i když moje bývalá žena je výborná ženská, byli jsme spolu 7-8 let, narodila se nám z toho vztahu výborná holka, která mi dělá radost, dneska je ještě 20.
1: To je dobře.
0: Jsem na ní pyšnej, dodělává vysokou školu a jako děláme fakt radost.
1: To je dobře, ano.
0: A víte, co bylo největší? Největší strach jsem měl, když ve 14 letech odešla do Prahy.
1: Jo.
0: Úplně sama. Z vesnice vlastně, z Karlovarska. A já jsem tenkrát už jezdil kamionem, já jsem měl 22 let kamionák. Takže já jsem trnul každý den, jestli to dá nebo nedá. Ta holka mi udělala takovou radost.
1: No, vidíte, jo,
0: ona to tam dala, v životě se nedala do nějaký party, na žádný fety, nic, není žádný alkoholik. Fakt dneska už dostudovala vysokou školu. Výborný dítě, já jsem si lepší přát nemohl. A moje žena bývala, do dneska jsme kamarádi, my jsme se rozešli v dobrým a dneska, když si voláme, tak je to všechno vždycky jenom dobrým a hotovo, paráda, krásná věc. Akorát my jsme se nikdy neměli vzít. No vlastně takhle, teď se možná tak blbost, protože vzali jsme se, aby jsme měli tu úžasnou holku.
1: No ne, tak to zase tady neříkejte, jako to říkají pětiletý děti, vím, kde se narodí děti až po svatbě, že jo? To zase, co? To nemusíme rozebírat tohleto.
0: No, ale hele, víte, co u nás to fakt bylo až po svatbě, ale...
1: No já vám to věřím, ale přeci jenom,
0: ne,
1: co?
0: Opravdu.
1: Ta podmínka je někde úplně jinde.
0: No, jistě je to samozřejmě, to je jasný. Takže já bych vlastně za svůj život nezměnil vůbec nic. Jo, změnil bych jednu věc, no, v únoru mi umřela maminka,
1: jo,
0: tatínek před pár lety, to bych asi změnil, aby tady byli se mnou furt, no.
1: Jo, tomu rozumím, že bychom si mnozí přáli.
0: Jinak já říkám, všechno, co se mělo stát, tak se stát mělo. Nebo všechno, co se stalo, tak se stát mělo.
1: Tak se stát mělo a jste za to životu vděčný, že se takhle přihodilo.
0: Dejte se, protože každý průšvih vás posune trošku
1: no,
0: dál.
1: No to rozhodně, ano.
0: Teďka to řeknu naplno, když člověk není úplně blbej, teda jo. Protože z chyb se člověk má učit, že jo. Takže já jsem se víceméně poučil a já jsem teďka spokojený člověk a žiju si. Jo a takhle, jako když jsem se rozvedl s tou mojí bývalou, tak to už je taky nějakých 18 let. A pak jsem zkusil jeden nebo dva vztahy. No, ale vůbec to nebylo k ničemu. No a tím, že jsem jezdil jako tím kamionem, tak jsem se naučil hrozně moc samostatnosti.
1: Ano.
0: A dneska už jsem hodně let sám a jsem spokojený člověk.
1: Že to tak máte, jasně.
0: A hlavně já nechci to měnit. Žádná baba do baráku nesmí.

0: Tak jste zásadový, jak to tak poslouchám.
1: Jo,
0: ty své zásady pěkně udržujte a hlavně, ať jste šťastný a spokojený. To je to nejpodstatnější, třeba někdy.
1: Já mám, tak víte, co já mám taky hlavně, mám ty výborný sousedy a výborný kamarády. Takže
0: tak to je dobře.
1: A víte co, o tom taky ten život je, když máte ty lidi okolo sebe, který vás třeba i v tom průsledu podrží, nebo, nebo když vy máte taky něco, co nabídnout, takže to je úplně bomba potom.
0: Určitě. Dobře, no. Tak Jardo, moc vám děkuju, ať se vám v životě daří, ať jste spokojený, taky někdy šťastný, ať se to všechno potkává dohromady, ať se vám daří a mějte
1: šťastný,
0: se hezky.
1: Šťastný, já jsem furt.
0: To je dobře, to je dobře. Moc vám to přeju a děkuju moc krát.
1: Ale ještě jednou se zmíním, Stando, buď šťastný taky, protože to, co máš, tak to ti nikdo nevíme.
0: Dobře, ráda vyřizuju, mějte se hezky, Jardo, naslyšenou.
1: Taky se mějte hezky, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla Iveta Bartošová a písnička se jmenovala Dej mi ruku. Pomalu se blížíme k půlnoci a teď pozdravíme paní Boženku do Hradce Králového. Je to tak, Boženko, hezký večer?
1: Ano, ano.
0: Do Hradce, že jo? Nepletu to.
1: Ne.
0: Tak vám přeju hezký večer a moc vás zdravím.
1: Já vás taky a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: A přála bych všem, aby už nikdy nebyla válka. Já jsem prožila svý dětství ve válce. Jsem ročník 36,
0: jo.
1: 42 roku jsem začala chodit do školy.
0: Ano.
1: A prostě to, i když jsem vyrůstala na vesnici, kde jako žádný bombardování a nebo prostě takový to nebylo, ale bylo takový omezování ty osobní svobody. Prostě přídělový systém, všecko jako přídavkový lístky, že jo, omezení potravin a dodávkový systém, prostě v lednu přišli vždycky a sepsali vám, kolik máte slepice, no prostě ty drubeře, a muselo se z toho odvádět, že jo, a tak nějak to bylo zatemnění, rádio to hlídali, chodili četnický hlídky, když lidi hodně poslouchali ten Londýn, že jo, ale už byla taková nesvoboda, jako a tam můj byl cihlářský dělník a v cihelně se dělalo vždycky do konce září a pak zase od března a přes tu zimu ty zaměstnanci si museli jako hledat práci, protože žádnej příspěvek jako nebo přídavek nebyl. No a pak asi v lednu přišlo nařízení, že musí vesnice poslat 20 lidí do Brna kopat zákopy a tak i můj táta byl odveden, no prostě poslanej do toho Brna, že jo, jenže on byl nemocný na plíce, tak musel asi týden, jenom pak byl v nemocnici, pak šel stopem z Brna až do domů. My jsme bydleli ve vesnici mezi Jičínem a Novým Bydžovem. Takže to byl pěkný kus cesty.
0: Ano, ano.
1: No, vlaky moc nejezdili, tak občas ho někdo svéz, no ale taky to nebylo prostě nic. Tak já bych už fakt nepřála lidem, žádnou aby prožili žádnou válku a to, protože to není nic pěkného a pro ten život nic vám to, no, je
0: Boženko,
1: to
0: myslíte si, že by se ten váš život ubral jiným směrem, kdybyste tu válku neprožila jako teenager vlastně?
1: No, Jituško, bylo by víc jako takový ty volnosti, víte? My už jsme v první třídě se učili německy zdravit, když jsme jako přišli do té školy, od druhé třídy jsme měli němčinu, no a i to omezení takový ty škole, to bylo, no, nevím, no, byla nesvoboda taková.
0: Takže to jste pocitovala jako především jako malá vlastně holka slečna tehdy.
1: To jako a můj strejda byl jako zahraniční voják v Londýně, tak občas měli nějaký ty kontroly, že jo.
0: Jasně.
1: Doma a táta byl i v odboji trochu, byla skupina, že jo, který jako to tak taky bylo takový prostě napětí a my ho strejdu vyhodili z gymnázia většině, protože se zaplet nějak s letákama.
0: Jo.
1: No a aby nemusel do Rajchu, což teda chodili všetky, většinou ten ročník 28, tak hledali práci u těch sedláků, aby nemuseli být jako odsunutí, nebo odejít, že jo, protože do těch zbrojovek, do Německa a tak. No takže to bylo takový...
0: Rozumím.
1: Ale jinak ten život šel docela, jsme to tak brali.
0: V rámci možností, já vím.
1: No, my jsme si vždycky dávali jen cíl takový, na co jsme stačili.
0: Jo, jo.
1: No, jenže jsme chytli i ten 53. rok, kdy byla měna.
0: Jo, další zase období.
1: Tak jsme, no, můj chlapec šel z vojny, co měl peníze, tak prostě nechal sestře, která dostavili barák a taky, ať si za to teda něco koupí, že jo. Mm-hmm. A začínali jsme teda s holýma rukama, no ale prostě hlavně zdraví a mít ty cíle takový, na co člověk dosáhne, víte?
0: Ano. Boženko, tak vám moc děkuju, že jste připomněla i tahle ta období, protože to se týká určitě mnoho našich posluchačů. A jsem ráda, že jste nám povyprávěla. A moc vám děkuju a přeju hezký večer a hodně zdraví, jo? Mějte se hezky.
1: Já vám taky, Tuško, a všem posluchačům a děkuji. Dobrou noc.
0: Dobrou noc, zase příště se budu těšit. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

A na Zagorová, líto je mi líto. Blížíme se opravdu těsně k půlnoci a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty, protože hodně píšete a já za to děkuju mnohokrát. No a třeba Michal Sedlák z Myšlína píše k našemu tématu, které z ní, kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to, tak Michal dodává, zaměřil bych se více na to, v čem jsem opravdu dobrý. Místo studia vysoké školy a možná i gymnázia bych věnoval čas budování svého profesního jména. Investoval bych odvážněji, méně do zlata, více do akcí, cestoval bych do jiných končin, místo do Vietnamu třeba do Brazílie, studoval bych jiný jazyk, místo esperanta a podobných projektů by se učil přirozený jazyk, vyhledával bych přítomnost jiných žen a rozhodoval bych se více podle rozumu, než podle vzhledu. Tak, tolik Michal. Michale, moc děkuju za upřímnost, přeju vám všechno dobré, ať se vám daří i s tou, jak tady trošku píšete, jakože tu vysokou školu moc neoceňujete, Gimpl taky ne, tak ať se vám daří i s těma vystudovanýma rokama. Přeju všechno dobré do života a my popojedeme a přehoukneme se švédskou čtveřicí ABBA do nového dne, kterým bude čtvrtek.

0: se švédskou čtveřicí ABBA jsme se přehoupli do nového dne. Je tady čtvrtek s datem už 16. července. Začíná veselý jupiterský den, takže doufejme, že si ho užijeme všichni s dobrou náladou, úsměvem, ve zdraví a s radostí. Pokud vás čekají nějaké důležité úkoly, tak ať to všechno klapne podle vašich představ. Pokud máte dovolenkový prázdninový den, tak ať to taky klapne všechno podle vašich představ. A co se týče noční linky, tak naše téma až do 1 hodiny bude pokračovat a zní takto. Kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to? Co byste změnili a jaké období života byste už nechtěli prožít? A jaké naopak ano, třeba 2x, klidně i 3x. Víme, že nemůžeme změnit ani vteřinu toho, co máme za sebou, není taková síla, ale ve všech z nás zůstalo třeba kousek dítěte a pohádky, které jsme četli. No a dnes si můžeme zkusit zahrát v noční lince právě na to, že můžeme snít a můžeme kouzlit, můžeme čarovat. No a kdybyste měli třeba Arabelin kouzelný prsten, tak jakou větu byste řekli při jeho otočení, kam byste se rádi chtěli vrátit a co byste chtěli, aby vypadlo trošku jinak, než jak se to událo. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, náš web také pořád stejný, rozhlas.cz/linka, a samozřejmě máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný nový den, krásnou noc a jedeme dále.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jožora, skupina Elán a Žem je lúto. No a krátce po půlnoci pozdravíme do veselí paní Janu. Krásnou noc, Jano.
1: Dobré ráno, už bude ráno, že jo?
0: Paní Jano, jsme v noční lince, netrapte mě tím ránem, prosím.
1: Ježi, to tak pardon.
0: Nic se neděje, já bych ještě do rána něco naspala, potom po noční lince přeci jenom. Tak, každopádně už se vás ptám, kdybyste měla tu možnost změnit něco, nějaké období svého života, udělala byste to?
1: Udělala bych. Moje přání bylo to, co jsem prožívala v 60. letech.
0: Mhm.
1: By to šlo změnit na tíhle dobu, na tenhle datu, na tenhle, co jsme. Byla bych tak hrozně ráda. Já jsem to neměla lehký v těch 60 letech. Narodil se mi syn, měl srdeční vadu.
0: Jo.
1: Tak já jsem musela vozit do školy na kole, ze školy na kole.
0: Mm-hmm.
1: Do školy jsem do druhého poschodí, jeho na zádech a k toku v ruce. Až do 6. třídy jsem to takhle dělala.
0: Mm-hmm.
1: Dneska je tak dobrá doba, kdyby ta doba byla tenkrát, tak by byla tak ráda. Dneska oni mají všelaký vozítka, že jo, berou na ně přídavky. To je tak teďka dobrý svět, že takhle na ty invalidi myslejí.
0: Mm-hmm.
1: No, dřív to nebylo.
0: No hlavně by možná ta lékařská péče vypadala úplně jinak a šlo by to úplně jinou cestou, ne?
1: Ano, ano. Dneska, tenkrát nic, já musela do práce, ani korunčem, ani nepo... Dneska na ně berou přídavky, že jo, vozíka, invalidní, všechno.
0: Hmm.
1: Jo, jsem jedině ráda za tuhle dobu, že takhle myslí na ty invalidní.
0: No, tomu rozumím, že si to, že to oceňuje to, ale kdybychom se vrátili do té doby, tak myslíte si, že by tomu vašemu synovi nepomohli lékaři nějakým způsobem jinak, aby to bylo lepší, ta situace? S jeho zdravím?
1: Pomohli. On potom v 16 letech zemřel.
0: Jo, aha, tak to je mi velmi líto, že se tohle to stalo.
1: Takže to neměl ani on lehký, ani já. On neměl nikam mezi děti. Já to všude vozila. Jo.
0: Takže i kdyby se ty zdravotní problémy děly v současné době, tak by stejně máte pocit, současná medicína úplně nepomohla.
1: Ano. No, třeba jo, vlastně pomohla, pardon. Dneska, já když vidím v televizi to, co on měl, když to vidím v televizi.
0: Že už je to léčitelný jinak, jo.
1: Tak to vidím, oni to dělají takovýma drátama, já se na to dívám, pak to musím zhasnout, protože mi to líto.
0: Já vím.
1: Za hodinu to je, on za ten den jde domů. I to lékařství je lepší. Ono už je to teda 40 let, 30, co se...
0: Tak hlavně ten výzkum samozřejmě jde mílovými kroky dopředu a všechno v tomto se hodně mění, zaplať pánbu, teda samozřejmě.
1: Ano, je to opravdu teď všechno lepší. Škoda, že to nebylo tenkrát v těch 60. letech.
0: Jo.
1: Kdyby se to dalo změnit, tak by byla to, jenže to už se změnit nedá.
0: Takže to, konkrétně tohleto, tuhle vážnou vaší rodinou anamnézu a situaci vašeho syna, hlavně to zdraví, tak to byste proměnila zkrátka v těch 60. letech.
1: Tahle doba by byla v těch 60. letech, tak by to bylo...
0: Bylo by vám lépe a jednodušeji. No, tak jo, paní Jano, moc vám taky děkuju za váš příběh vážný, který úplně veselé, bohužel neskončil, skončil velmi smutně, což je mi velmi líto. Ale jsem ráda, že jste se zastavila na kus řeči, jak se říká u nás, že jsme popovídali.
1: No, jo. Bych ráda změnila, bývala, no už to nejde. Tak jo.
0: Mějte se moc hezky, paní Jano, děkuju.
1: Naslyšenou.
0: Krásné letní dny vám přeju a hodně zdraví samozřejmě, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Spálený, dlouho, dlouho spím. Tolik písnička a teď pozdravíme do Židlochovic Františka. Krásnou noc, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Jitušková, vám taky přeju krásnou noc a všem posluchačům další linky.
0: Děkuju moc krát, moc vás zdravím. Tak Františku, určitě jste rozmýšlel, kterou část svého života byste třeba čenžnul za něco jiného. Bylo by něco takového?
1: No, paní Jitušku, já bych se vrátil hodně zpátky, asi do 45. roku, když mě byly 3 roky, když už jsem začal trošku vnímat svět jako takový dětko, jo? Taky si v té době něco pamatuju, jo? A takže to jsem byl prvorozený syn, jo? Asi mě naši měli rádi, takže prostě nebyl jsem tak často bitej, no a tak, že? A za něco, ale co jsem v tom 45. roku v dubnu, k nám přijeli tankem k té cíleně Němci s tankem, potom odejeli, zase tam přijeli Rusi, já jsem myslel, že oni si hrají na vojáky, já jsem vůbec nevěděl, že to nějaká válka.
0: Jo.
1: Víte? To mě vůbec nenapadlo, tak jsem si říkal, hrají si na vojáky, oni nebyli ani ti zlí, ani ti zlí, jo, oni nám tam, my jsme byli na takové samotě, takže to odjelo a bylo to zase v pořádku, no a potom se měli bylo období, kdy jsem se snažil poznat, jaký je rozdíl mezi ženou a mužem, víte?
0: jo.
1: Krásný období, jako jo, no, víte? No, a dneska, až člověk dospěne, tak to jsou samé povinnosti. Furt něco musíte, nebo něco nesmíte. A za všechno je člověk taky, když něco uděláte, tak jsou tresty. Já, když mě byly ty 3 roky, to mě myslí naši nemlátili ještě to až později, až už nám bylo 15, jo, když jsme začali kouřit a tak.
0: Jo,
1: tak,
0: tam padla rána, jo, říkáte, nepadla vedle.
1: Rodiče měli pravdu, taťka měl pravdu, že jako takový kluk 13, 15 roku kouřit, že to je prostě, to, a on sám byl nekuřák.
0: Tak třeba na tom teenagerovském věku změnil, na tom období změnil byste tam něco?
1: Na tom starší, když už byl dospělý?
0: No, když jste byli třeba ty teenagery, 15, 16, 17.
1: No, tam už prostě jsem hodně věcí musel, protože jsem se začal učit v učení, že brzo vstávat ráno a jezdit daleko do vlakem a autobusem do práce, tak to se mi moc nelíbilo, takže až na starý kolena jsem, no na starý kolena ne, až po vojně jsem si to všechno zařídil, ten život jinak. A tak jsou celkem spokojené, a i když jsou ty povinnosti všelijaký, jo.
0: Takže byste neměnil byste vlastně nic, jak to tak poslouchám pozorně.
1: No, nic bych neměnil, no říkám.
0: Něco je tam s výhradama, ale vlastně s takovýma těma přátelskýma výhradama k té situaci.
1: Jo. Takový, to říkám, ten rozdíl poznat muže a ženu, tak to bylo krásný. To bylo krásný a teď už na to nejsou ani moc vědavé, takže...
0: takže byste mám, taky nic neměnil, rozumím.
1: Nemění, no.
0: Tak to je dobře, tak to je spokojený František, no dobře.
1: Aspoň nemusím lítat po nocách, jo, jako
0: ano. Můžete si konečně odpočinout a vyspat se, že jo, dobře.
1: No, jasný, tak. Jak je, paní Tuško? Tak to je se mnou, no, říkám, líbilo se mi to, když jsem byl děcko, když by naši nemlátili, měli mě rádi, no, pak mám bylo už 5 dětí, jo, no, tak a to už byly povinnosti, musel se pomáhat a lidem, na rodičům na polu a tak, mě, tak to už bylo takový zodpovědnější, ale ty jako to děcko, no to říkám, to...
0: Velká spokojenost.
1: To vůbec se nevnímá, že nějaká válka, že to bylo teda ke koncu už války, že je to nebezpečí takový, jo? To až teď to vidím, jak to všude vře a tak, no, jak je to špatný, no, takže... Dobře,
0: tak Františku, moc vám děkuju, jinak ať se vám daří a krásné dny přeju, hezkou noc.
1: Ano, děkuji, podobně, paní Tuško.
0: Mějte se moc hezky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Šindelář, hořeli padaly hvězdy, no a krátce před půl jednou pozdravíme do Pelhřimova Jardu. Krásnou noc, Jardo.
1: Já vás taky, paní Tričko, zdravím a všichni posluchači noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté, jestli poslouchá.
0: Ráda vyřizuju.
1: A teď k tomu tématu.
0: Ano.
1: Že já bych se nejradši vrátil do té doby, když jsem byl úplně malý, když jsem měl v puse dudlík, pochcanou a posranou plídu.
0: Mm-hmm. No, ale ona ta otázka zní, já vás budu muset zase trošku, tady mnohé začít trochu korigovat. Ta otázka zní jinak, co byste, kdybyste mohli změnit nějak svoji minulost,
1: to tak změnu, no.
0: Udělal byste no, něco to, jinak?
1: Jinak, co bych udělal si jinak, chtěl bych se zbavit těch drogových závislostí, co bych jakoby tak nějak, co mám. Jako to se mi podařilo, pračil jsem s alkoholem, jo. To bylo docela silný.
0: No,
1: jako
0: tak poklona, protože to jsou věci, které nejsou jednoduché, je když je někdo závislý,
1: akorát
0: ano.
1: Akorát na tom kouření, to jsem se tomu stále naučil, jsem se to a nezbavil. Jsem
0: kouření
1: se to,
0: vám zůstalo.
1: A nejhorší, co teď mi doba, co bych chtěl změnit, chtěl bych se asi vrátit do toho období, nebyl internet.
0: Kdy nebyl? Jo, takže byste současnou technickou dobu vyměnil za takovou no, trošku míň technickou.
1: Mě tam vadí ten internet, protože já mám takovou další drogu a to je shopaholismus, jestli víte, co to je.
0: Aha.
1: A to je hodně silná věc.
0: Jako no. Fakt nakupujete po nocích třeba?
1: Hodně, no furt, no. To je úplně to špatný, no.
0: No tak to je úplně jednoduchý, nezaplaťte za internet, oni vám to vypnou a je klid.
1: A ono celkově jsou i ty, co v krámě. Možná by mohlo být méně věcí ve všem, že to by bylo ta doba, kdybych jakoby bylo to tenkrát, aby nebylo tolik věcí prostě všeho. No.
0: Jo.
1: To hrozně složitý tohle.
0: A už vám to někdo jako vyčet, že třeba stále nakupujete a že je to taková...
1: Jo, kamarádi to jako
0: vidí to na vás.
1: Upozorňují, vidějí to na mě a...
0: No tak hlavně to taky dosleze do peněz, kromě toho, že se doma zavalujete věcma, které nepotřebujete.
1: Hlavně to není kam skladovat už.
0: No. Takže tak si uděláte jakoby svoji profesi druhou podnikání, že budete rozprodávat ty věci, co jste nakoupili.
1: No, asi po blešákách,
0: Nebo tak.
1: S prodělkem.
0: Jo, ano, no samozřejmě, no, tam to bude muset jít zase za jinou cenu. No, teda já vám řeknu, to není úplně jednoduchá taky vášeň tohleto, no.
1: No, není, no.
0: A to má asi hodně lidí, takové to rádoby no, neustále. To,
1: právě, že ono to dělá, jakoby myslí dobře, jako, že něco nakoupí a
0: že si uděláte radost, že jo.
1: Jasně, no. Ale mě je to asi něco jiného, kdybych chtěl partnerku nebo ženu, že by ty peníze spaly nám, že jo.
0: Jo. No. Takže vy byste...
1: Ale mám strach.
0: No.
1: Mám strach, že se k tomu alkoholismu zase vrátím, protože já už mám zase nakoupený ty flašky, že jo.
0: Jo, že nakupujete i potravinové věci, tedy no, i alkohol
1: ne,
0: a dobroty.
1: Ne, alkohol, no, dobroty ani moc ne, ten alkohol, no, to je skoro 400 láví, takže jestli k tomu zase sklouznu, to nebude asi moc veselý, no.
0: No tak to, abyste rychle nějaký ten svůj obchod otevřel a začal to prodávat, teda to vám řeknu, teda. Protože to by byla škoda, kdybyste si to pokazil zase na druhou stranu. Když jste tak hezky z toho vybrustil a pěkně jste to zvládnul, tak to by byla velká škoda. No jo, Jardo, tak každopádně vám taky moc děkuju a držím palce, aby se to nepřehouplo někam, kam si nepřejete.
1: Kam si nepřeju, děkuju. Přeju všem posluchačům krásné léto.
0: Děkuju.
1: A užívejte léta, hlavně ve zdraví, ať se nic nezdáří bez úrazu a hlavně to, no.
0: Hlavně ve zdraví, bez úrazu a s radostí, přesně tak. Jardo, moc vám děkuju, ať se vám daří.
1: Taky.
0: Jo.
1: Dobrou noc, krásnou.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Michal Tučný starýho psa novým kouskům nenaučíš. No a během písničky se dovolala paní Emma od Jeseníku.
1: Já sedím u televize v slunci. Mm-hmm. Tak vás srdečně zdravím.
0: Napodobně.
1: Dneska mluvím s tím paní...
0: Jitka vás zdraví, jo?
1: Paní Jitko, tak. Mm-hmm. Nevím, jestli s váma už mluvila.
0: Nevím, myslím si, že ne, ale to vůbec nevadí.
1: To nevadí. Mhm. Srdečně zdravím všechny posluchače, protože já jsem večer z práce a jdu spát. Tak poslouchám vaše rádio. A dneska téma je úplně úžasné, jak se to vezme, jako to zklamání a to. Tak moje největší zklamání bylo to, že řeknu to úplně...
0: Pani Emo, ne zklamání. Kdybyste mohla změnit minulost, udělala byste to?
1: Ano. Promiňte, já jsem mluvila, jsem alergik.
0: Ne, v pořádku, povídejte, přemýšlejte, povídejte.
1: No, já to říkám zklamání, protože
0: jo.
1: Já jsem od 6 let do 30 let tancovala za Českou republiku.
0: Aha, krása.
1: Tance.
0: No.
1: Pak jsem si zlomila kotník.
0: Jej.
1: Jsem, no, rok jsem měla šrouby, takže už jsem skončil.
0: Stane se, bohužel, někdy, no.
1: No a potkala jsem se s jedním mužem.
0: Ano.
1: Do kterého já jsem se zamilovala. A měla jsem, mám s ním teda dva syny. Mhm. Ale bohužel jsem zjistila, že to byl s prominutím, tak on to řekl, kurevník první třídy. Mhm. Tak jsme se rozvedli, když synům bylo 10 a 9 roku. Tak to bylo veliké, jako to, kdyby, a tedy, když to, tak můj tatínek mi říkal, miluje, že říkám, ano, miluji, protože s ním čekám děti, a chceš si ho vzít, dneska já nevím. A jeho tatínek zase, jo, vemte se a to, no, tak jsme se vzali a dopadlo to, jak to dopadlo. Ale svým způsobem toho nelituji, protože...
0: Jo.
1: Jsem potom potkala nového manžela, to jsem tady u vás říkala, na nějaké téma, který byl vdovec, měl dospělou dceru, tak jsem získala dceru konečně, mám vnoučata, pravnoučata, a jsem se dnem nebyl. Ale můžu říct, že do dneška, když tak s ním přemýšlím, tak mě strašně mrzí, že jsem se nechala ukecat a vzala jsem si to dotyčného, protože ten mě připravil do takových problémů. Já jsem po dětech měla rakovinu. Mm-hmm. A on mi po roku léčby rakoviny oznámil, že jsme obě dvě děti císařem, mi oznámil, že no, měla jsem těžkou ženskou operaci a takové ty věci. Tak mi řekl, že už jako o ženskou o mě nestojí. Mm-hmm. A u soudu, a jak to řekl u soudu, tak říkám, já jsem nechtěla rozvod kvůli dětem. Říkám, okamžitě souhlasím rozvodem. A když jsem potkala nového muže, tak asi po půl roku jsem mu řekla, jaké gynekologické problémy mám. A to on říkal, já bych to v životě nepoznal, kdyby mi to neřekla, jako jo. Mm-hmm. Takže asi tak nějak, no.
0: Mm-hmm. Takže byste změnila zkrátka takový ten vztah s tím vaším prvním partnerem? Jakoby.
1: Ne, nechala bych si děti, ale v životě bych si ho nevzala.
0: Jo. No dobře. Tak samozřejmě dějou se věci, lidi se pak mění, každý z nás se trošku proměňuje na té životní cestě, ale došla jste k tomu závěru, že byste si ho zkrátka prostě nebrala, aby
1: ne,
0: to bylo klidnější.
1: Ne, kdyby mě poslechla jeho tatínka.
0: Rozumím.
1: A to, jo, vem si ho, čekáš jim děti a to.
0: Jo.
1: Já jsem hrozně váhala, no, nakonec jsem si ho vzala, bohužel dopadlo tak,
0: jak dopadlo, že. A pak jste litovala. Dobře. Tak paní Emo, moc
1: ale
0: vám tak...
1: Ale nelituji, no. Protože mám krásné dva syny.
0: Takže jste ráda za ty děti, které máte a je to tak.
1: Za děti jsem ta... No, tak já jsem byla po těžké operaci ve 20 letech a řekl jsem, že nemám děti. A ve 30 jsem těhotná.
0: Dobře, tak paní Emo, moc vám děkuju, jinak přeju všechno dobré a hlavně pevné zdraví, mějte se hezky a děkuju za návštěvu.
1: Jo, a chtěla bych pozdravit všechny posluchače, protože já vás poslouchám každý večer.
0: Ano. Tak ráda.
1: Jenom mě mrzí jedna věc, když jsem měla 24. června narozeniny,
0: no,
1: tak sloužil pan Honza, on má svátek.
0: Mhm.
1: A já jsem se nemohla k vám dovolat.
0: Jo, tak někdy to nevyjde, holt, já vím, no, tak teď
1: ne, že bych přela k tomu svátku, jako jo.
0: Jo, dobře.
1: Takhle.
0: Dobře, tak ráda.
1: Takže všechny posluchače hodně zdravím, vás taky.
0: Děkuju moc za všechny.
1: Úžasné rádio.
0: Děkujeme, vás. Děkujeme a zachovejte nám přízeň, budeme rádi. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Zdraví. Hezky,
0: zdravíme do Jeseníků, tolik paní Ema.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Dale a písnička v ozvěnách. A dovolal se k nám Pepíno z Valašska. Krásnou noc, Pepíno. Zdravím vás moc.
1: Taky pěknou noc.
0: Děkuju.
1: A zdravím všechny posluchače. Uh-huh. Po dlouhé době. Uh-huh. Volám.
0: Ano.
1: No, tak jako téma, jako co by člověk změnil. Jako...
0: Kdybyste mohl něco v té vaší minulosti, co jste prožil, no, tak nějaké období vyměnit za něco jiného, tak jestli byste to udělal, eventuálně proč a za co?
1: Paní, my býváme na polosamotě, takže člověk byl naučený takový na taky tvrdší život, ale jako... My jsme byli spokojeni, nebo do dneška mě se splnilo přání jako jezdit s autama, fungování, takže to jsem byl úplně naplněný jako spokojeností, že no, vojna tež člověku ji něco dala, že a jako bylo... Byl ten život takový skromnější, že, ale teď už je to takové uspěchané, ale my jako si žijeme úplně jako v poklidu, pokud zdraví jako vydrží, že, klepe 80 příští měsíc, jestli dožiju, že, tak nevím, no a tak.
0: Takže z té minulosti byste neměnil nic teda za to, že to bylo tak, jak to bylo?
1: Ne, my jsme byli spokojeni, jídlo bylo zdravé, všecko, jako pohyb v těch chalupách, co odlehlé, tak v každé chalupě byly 2-3 ogáři, takže jsme tak spolem hráli na různé ty hry, fotbal a na zákopy jsme měli nadělané a také chatky postavené v ústí, že? Takže ten... Jako ten život šel, tak člověk si to bral jako takovou samozřejmost, že? No a práce na poli, že? A tak to nás tak trošku, jak už jsme byli větší, nějak se nám to nelíbilo, že? Ale tak,
0: jasně.
1: No, takže. A teď, jako co třeba teď je horší, já s koníkem třeba pro nákup jsem jezdil, že do dědiny, protože to máme daleko, ale teď už

0: jako nemůžu, protože ten provoz je veliký a ten kůň potřebuje klid, že? Takže
1: jo,
0: musím to,
1: že by to nešlo. Ano.
0: V ruksaku donést, že? A tak my jsme celkem soběstační.
2: Tak to je
0: kromě
2: dobře.
0: Takových drobností.
2: Ano.
0: My máme, všechno si vypěstujeme doma, takže my to
2: tak to je krása.
0: Neřešíme.
2: Víte, no, co jíte, co pěstujete.
0: No, přesně. Mm. A vnuci a pravnuci přijedu a podívat, že však to víte, bez telefona neudělají ani krok.
2: Jasně.
0: Takže ten, ale jako hlavně, že jsou všetci zdraví, že a přejeme všetkým lidem zdraví. No ale tak musíte se hýbat a zdraví jest, jo, to je...
2: To je důležitá věc pro život, bylinky, to je pravda.
0: Bylinky, paní a takové věci, jo.
2: Mm-hmm.
0: Takže
2: jste spokojený tam, kde žijete a jak jste život prožila, jak ho žijete i teď.
0: Teď akorát, letošní sezona je nerostu hřiby.
2: To třeba začnou teprve, až zaprší určitě, co?
0: Nemusím, paní, po nich sbírat odpadky, víte?
2: No, tomu rozumím.
0: No, takže já věc nazbírám za léto odpadku po těch luchťákoch, no, jak my, co máme.
2: Já vím, to je hrozný tohleto.
0: Máme papíry, spálíme, že? Takže
2: rozumím.
0: Ale to je, jako máme jinak klid, nikdo nás neotravuje, sem tam nejáci, co by to chtěli koupit, tu nemovitost.
2: Přijdou, ptají se, jo?
0: Takže jinak jsme spokojení, takže...
2: Tak je to dobře, že nemáte potřebu nic měnit, takže jste vlastně spokojen a šťasten. Pepíno, moc vám děkuju, mějte se moc hezky a hodně zdraví taky přeju.
0: Ještě paní, bych chtěl pozdravit tu paní Vlastičku Stokrnová.
2: Ano.
0: Přes kopec z Velký Karlovic pochodí.
2: Dobře, tak snad nás ještě poslouchá, třeba nespí, je napřímo a určitě bude mít radost.
0: Dobře, opatrujte se a slunce v duši.
2: Taky, nápodobně. Mějte se krásně, Pepíno,
0: dobrou
2: zase
0: noc.
2: Příště. Dobrou noc, v noční lince se budu moc a moc těšit. No a teď už je tady nachystaná s písničkou Věra Martinová.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinarová dospívala písničku Toulavý džíny. My jdeme do finále té středečně čtvrteční noční linky, protože jedna hodina noční nebo raní, jak chcete, se přiblížila. Pojďme do pošty. Blanka píše, kdybych mohla něco změnit, tak bych si přála vrátit se do 60. let. Měla jsem krásné dětství a mládí. Měla jsem oba rodiče i sestru, která už tu 12 let není. A teď bych si ještě přála, aby... byla, tam je nějaký překlep, já nevím, jestli to rozluštím správně, ale asi byla moje rodina zdravá a ve světě, aby byl pro všechny mír. Jinak zdravím všechny ponocníky i vás. Všechny zdraví Blanka z Choltic. Tak milá Blanko, přeju vám všechno dobré. Hodně, hodně zdraví a ať se vám daří v životě krásně žít a ať jste šťastná a spokojená.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Brontosauři a písnička Kamínky. No a než se rozloučíme, ještě jeden pohled do pošty. Třeba Pavel ze Židlochovic také k našemu tématu píše. Tak asi by něco bylo, co bych změnil. Rád bych, kdyby k některým věcem došlo a rád bych, kdyby vůbec k některým věcem vůbec nedošlo, ale stalo se to tak, jak to je a teď z toho musím čerpat a pokračovat s tím dále. Jinak přeju dobrou noc všem posluchačům a všechny zdravím. Pavel, tak Pavle, ať se vám pěkně pracuje s tím, co máte, ať se vám hezky žije váš život, no a protože jsme na konci noční linky, patří se poděkovat za pozornost, za společnost, loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc a hezké sny. Pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že se vám nechce spát, tak vám přeju třeba nádherný poslech také našich dalších nočních pořadů. No a jinak děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer. O čem si tak asi povídají mezi sebou pánové, když se jednou za čas potkají někde u piva nebo nad pivem? Tak určitě fotbal a v případě starších ročníků nemůže chybět vojna, léta v zeleném. S odstupem času samozřejmě už jen v těch veselých vzpomínkách. Ostatně jako v tom dnešním vydání Divadla pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Iveta Bartošová a titulní melodie ze seriálu Chlapci a chlapy v době, kdy leckterý mladý muž měl na vojně Ivetinu fotografii ve skřínce s osobními věcmi. No, kdo z nás by si nevzpomněl na to, jaké to bylo, když rukoval. A pánové Šimek s Grossmanem o tom taky společně napsali jednu ze svých povídek.
2: Vojenská služba je nejčestnější povinností každého občana, co má mužské pohlaví a měří nejméně 150 cm. Tolik úřední spis. I mne povolali. Měřím 151 cm a jmenuji se Pepa. Mé názory na vojnu nebyly jednoznačné. Brožurky sice tvrdily, že vojna je největší blaho pro mladého muže a svírat pušku milenku dá organismu pocítit větší slasti než pochybné známosti zavraty činžovních domů. Ale na druhé straně nápisy vojáků na záchodcích předních pražských lokálů tvrdili pravý opak. Také kamarádi, kteří přišli za 2 až 3 roky z vojny, neplýtvali slovy chvály. Když jsem zelené sukno bránil slovy z příruček, byli mě a křičeli cosi neslušného. Hezký obrázek, který jsem si o vojně vytvořil, pokazil i rotmistr Rudolf Nusle, náš soused. I když jsem se snažil mít ho rád, musím přiznat, že jej vojenská služba poznamenala. Výložky neodložil ani ve vaně, a vyznamenání si přilepoval leukoplastí na nahou hruď. Ze zásady odmítal pít mléko, neboť se mu zdálo málo zelené. Rotmistr Nusle vůbec rozeznával kvalitu podle barev. Kdo byl zelený, byl dobrý. Kdo měl barvu jinou, byl lump. My jsme měli protekci, neboť se jmenujeme Zelenkovi. Za to lékárník černý z druhého patra nacházel často před svým prahem rozbušky. Dvakrát pak pod rohoškou minu. I jinak si soused Nusle počínal jako správný voják. Na Štěpána rozehnal koledníky útokem na voda. V pokoji měl zákop, kde přijímal hosty. A po uzavření domu si otvíral dveře granátem. Do schodů se pohyboval zásadně přískoky. Ve volných chvílích schromáždil rodinu, promítal zpomalené válečné filmy a vrhaje se co chvíli k plátnu ukazoval naběračkou chyby vojevůců. Přes tuto úpornou snahu nebyl však již 10 let povyšován a proto zatrpkl a snažil se sestavit z rodiny vlastní armády. Sledování všech těchto momentů a postřehů snad způsobilo, že jsem se na vojnu příliš netěšil. Kromě toho jsem byl ženat a musel jsem se starat o početnou rodinu. Snažil jsem se proto spíše této čestné povinnosti uniknout, ale marně. Jednoho 1. října, oblečen v tepláky, s malým balíčkem jídla pod paží, doprovázen svojí družkou Anou, 5 nevlastními a 3 vlastními dětmi, jsem se vydal k nádraží. Anna brečela. Vlastní děti se rvaly s nevlastními. Byl jsem trochu nesvůj. Zejména mě rozčilovalo, že občanovi mě zřejmě považovali za kočovníka a dívali se na mne soucitným okem. Co chvíli někdo přistoupil a žádal, abych mu nabrousil nůžky. Nevlastní děti využívali dobroty těchto občanů a začali žebrat. Anna spínala ruce ke kolem jdoucím mužům a svěřovala se. Jede na vojnu. Běda. Teď budu ve svém bytě ve Vladislavově ulici číslo 2. 4. patro. telefon 224-628. Úplně sama. Někteří z pánů se zastavili, zapsali adresu a slíbili, že rádi vypomohou v udržování domácnosti. Jen se přimlouvali, aby Anna dala děti k babičce. Jeden pán dokonce slíbil pomoc hned ten den večer. Měl jsem v očích slzy štěstí. Teď už jsem z vojny strach neměl. 2 roky utečou, přijdu, bude mi 21 a máme život před sebou. A skutečně, vojenská služba nebyla tak zlá. I vyznamenání jsem získal. A nových věcí, co jsem poznal. Mýdlo, příbor, ručník, denní styk s muži, rádio, televizi, pyžamo a vězení. Pravda, dostal jsem sice několik anonymních dopisů, že ani na láska ke mně není stálá, ale znám ty závistivce, co boří mladá manželství, a byl jsem klidný. Vracel jsem se domů dokonce hrdě. Neprohýřil si 2 roky, Pepo. Jsi silnější a z nakradených dek ošatíš rodinu. A pak přišla ta chvíle. Zazvonil jsem u dveří svého bytu. Dlouho mi nikdo neotvíral. Bušil jsem tedy a i kopanec přidal. Jakýsi muž odkryl špehírku a zvolal. Zmiz, dnes pomáhám já. Děkuji, řekl jsem, ale už nepotřebuji, vracím se z vojny. Tejná, pravil muž, i když jdete poněkud nevhod, račte si převzít inventář. Shledání s Anou bylo radostné jako vždy a večer jsme si došli pro děti. Přepočetl jsem nevlastní, bylo jich 7. Ty mne ale tolik nezajímají. Mé vlastní byly pořád jen 3. A já jsem rád, že mi Anna byla po celou vojnu věrná.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Miloslav Šimek teď ještě jednou společně s Karlem Černochem a Jiřím Vimrem v jednom ze starších pořadů, které tehdejší Československý rozhlas natáčel přímo na vojenských posádkách mezi základňáky, vojáky základní vojenské služby. A že bylo na co vzpomínat, i když, jak přiznává Jiří Vimr, asi v té době ještě lecos z toho nebylo zdaleka promlčené.
3: Já myslím, Karle, ty sice jsi vojín a já jsem svobodník, ale měl bys si začít o té vojně vyprávět ty, protože, co já si pamatuju, já jsem tě zažil jako svýho mazáka.
4: Ano, to je pravda. Vážení posluchači, vážení přátelé zde v sále, já jsem zažil Šimka jako bažanta. Bylo to nádherný, ten pocit, když jsme ho viděli, jak stál ve frontě u Holiče, jak čekal na to, až ta mašinka se zakousne do jeho dlouhé hřívy, neboť už tehdy se nosily dlouhé vlasy. A pak, když jednou se objevil, my jsme byli taková malá kapela, měli jsme bez názvu, měli jsme orchestr, ve kterém já jsem hrál na doprovodnou kytaru a zpíval jsem nějaký písničky. A jednou se objevil takový vojáček, ostříhaný skoro do hola. Ten veliký nos a ty velký brejle z toho koukali.
5: A... Znám větší nosy. Já znám jednoho chlapa, ten má nos, že by mohl šňupat rodinný domky. A on mluví o mým nose, já mám nosík.
4: Stál a tak jsme se bavili a on říkal, hele, já teda nevím, ale já samozřejmě teďko mám dost pernou službu, ale až bude po přijímači, tak já bych měl takový nápad, mohli bychom založit takovou skupinu, dramaticko-hudební skupinu nebo hudebně-dramatickou skupinu. My máme takovou hru, kterou bychom mohli předvést a vy byste v ní mohli hrát a zpívat a co byste říkali. A tak jsme se domlouvali, bylo to takový jako nemastný, neslaný. Nicméně nám opravdu scházelo něco, co by nás vlastně nějakým způsobem vedlo k nějaké tvůrčí práci. A tak jsme se dohodli. No a když jsme se představili, on říká, já jsem Slávek Šimek a s náma by dělal ještě Jirka Grossman, to je můj takový dobrý kamarád. On tam vlastně sloužil taky na vojně, že jo?
3: Tam sloužil až za rok později, on byl v Auzu.
4: Já vím, ale docházel tam nějak z nějakého důvodu, za tebou vlastně.
5: Tam docházel, no, protože za mnou chodili hezký holky, za ním ne, no tak jo. On tam docházel se na ně dívat.
4: Já to říkám spíš jako novinář, ale takhle, jak to říká Slávek, asi v takovém duchu se to vedlo, bylo to spíš taková jako malá legrace. Nicméně se z toho potom vylíhnul najednou soubor, kterému scházel název.
3: Jsem vymyslel za chvíli, jsem to měl. Zakop o něco a nazval jsem soubor Voj.
4: Voj, no.
3: Oni si to potom... vojenské jeviště, to nemá nic společného.
4: Oni si potom to pletli chvíli. Někde se říkalo třeba, že to je Tehe vojsko, jak v té době byly populární anglické názvy. Ale to byla to Tehe, to byla zkrátka technicko-hospodářská evidence.
3: No ale ty jsi, Karle, začal o takový ty nadstavbě na vojně, o kulturní činnosti. Ty bys si se měl přiznat, jak ty jsi třeba prožil přijímač, jak jsi na tom byl fyzicky. Víš, takhle, no, teďka
4: špatně,
3: mluv.
4: Špatně, no, špatně jsem na tom byl fyzicky.
3: Jednou jsme vystupovali se souborem někde a na paní nás pozvala na večeři. Říkala, vemte si ještě nějaký, dával nám merunkový knedlíky. A Karel říkal, ne, děkuji, já už jsem jich měl 6. A říkal, no, měl jste jich 8, ale vemte si ještě ráno. Což kdyby si, Karle, zahrál nějakou písničku? Já jsem tě dlouho neslyšel takhle samotnýho s kytarou.
4: Zpívat, ne?
3: Mám utkvělou takovou vzpomínku, jak Karel Černoch sedí na chodbě, čistí boty a vedle má kytaru. A pak začal hrát a to rozhodlo o tom, že jsme se pak setkali v tom souboru, který jsem tam zakládal, protože zpíval neuvěřitelně krásně.
4: Já musím říct, že Šimek se tady z toho dělá trošku šprťouchlata, ale Slávkovi vlastně, tobě vlastně já vděčím za to, že jsem se zpívání věnoval, protože jednou, když končila vojna, Slávek ještě měl rok a já už jsem odcházel, tak on říkal, ty se chceš opravdu na to vykašlat, na to zpívání? A já jsem říkal, no tak to vojna byla vojna a teď to bude jinak všecko. A on říkal, no, ale nebuď blbej. To bys měl zkusit, člověče, tobě to docela jde. No a díky Slávkovi jsem vlastně začal zpívat a hrát. A zůstal jsem u toho do dneška.
3: No vidíte, jak člověk, který nemá hudební sluch, jako já, může objevit výborného zpěváka.
4: Si děláš legraci, nebo ještě? Myslí to vážně? No. Tak to si řekl po dlouhý době něco vážně teda. Tak já zpívám, jo?

0: Co ty by si řekl přijímači, Jirko?
1: No já jsem měl, jak tak na vás koukám a poslouchám vás, já jsem měl proti vám asi lepší vojnu, takzvaně, protože já jsem byl 2 roky v Auzu, jako v armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého, takže já jsem vždycky slyšel, jaká to je fantastická vojna a tohleto. Nicméně se tam odehrával přijímač, no a já jsem se tam nějak tak trochu hodil marot, no já jsem měl takový teploty, tak já jsem vlastně neabsolvoval ani žádnou střelbu, ani ty povinnosti a tohle, protože jsem byl v nemocnici na vyšetření nějak ledvin. A takže jsem přijel potom přijímači do Auzu a já jsem tu pěknou vojnu, jak jsem si ji představoval, tak jsem začal vězením. Já jsem první, co bylo, se ocit ve vězení. A to tak, že na mě padla služba dozorčího. Jenže já jak byl v té nemocnici, tak jsem nevěděl, o co jde. Jako, co to je, být dozorčí. Tak tam visely v Auzu nějaký ty červený píšťalky. Jo, a
2: no, píšťalky jsou žlutý.
1: Ty šňůry jsou červený. No a jakože já mám být dozorčí, tak jsem hned šel domů.
2: Jo? S těma píšťalkama.
1: S těma píšťalkama jsem šel domů a byl jsem doma, spal jsem doma, protože jsem měl vycházkovou knížku u sebe. No a ráno přišel pro mě nějaký houslista.
3: To byl Dalibor, no. Šli jste do vězení, no.
1: Já šel místo něho do vězení právě, ale on mě měl odvést, tak jako byl celý červený, bylo mu to jako takový... ne, zrovna žinantní, ano, tak se tak jako červenala doma u dveří, mě říkal, hele, ty máš jít do vězení. Já jsem říkal, co, kam? No člověče, do vězení, ty jsi dostal vězení a já tě mám odvést. Tak jsem s ním šel, celý zděšený, jako co, teď mám dozorčí, teď je všechno v pořádku. A ono bylo všechno v pořádku, ale on mě odsoudil na 7 ostrejch, jako. A teďka podle tradic Auzu, to mě zase zblbli ty mazáci, že se tam musí jet na náměstí Republiky, kde je posádková věznice, tak se tam prej musí taxikem. Tak já poslední peníze dal za taxik. A s tím houslistou jsme tam jeli. A teď jsme vysedli, přišli jsme k tomu podpraporčíkovi, který nás přijímal jako vězně a tohle. No napřed seřval hrozně toho houslistu. No a potom už jsem za chvilku byl v areálu posádkové věznice, že? No ale teďka chci, co?
2: Areál
1: zdraví, no. Ale mně se tam hned první den stala taková podivná příhoda. Přišel za mnou jeden takovej mazák vězeňský a říkal, hele, podívej se, ono od stráží my víme, kdo má jet ráno na jakou práci, jo, na rozdělení zaměstnání. Podívej se, my jsme taková jako uzavřená parta. Nechtěl bys jako, víš, tady jde o tu záměnu, že by se nic jako nestalo, kdyby se zahlásil jiným jménem, jako víš. A my jsme spolu, tak my bychom chtěli dál být spolu, jo, tak by se zahlásil jako za mě a já za tebe a... Po příjezdu zase se zahlásíme tak a je to v pořádku. No tak já jsem nechtěl hned vypadat jako nějaký, jako že ne, co to tady je, jo. Tak jsem si říkal, no, když odmítnu, tak se na mě budou koukat, jako že jsem nějaký jako pečlivej a tohleto. Tak jsem říkal, no dobře, čeče, nějak se mi do toho moc nechce, ale... No, a on říkal to, hele, nic se neboj, ráno při nástupu řekni, že seš černý, jo, já se jmenuji Černý, tak na černý řekni tady, jo, a předstup, a já zas, když zahlásí vězeň Vimr, tak předstoupím já, jo. Tak já jsem to tak slíbil. Jenže on si mě pamatoval, ten podpraporčík, co nás přijímal, jo, jak se tak rozčílil, tak si mě nějak zapamatoval a druhý den to začalo jako vězňové, pozor! Tak mi pozor. Vojín Lelkeš, krok vpřed! Vojín Lelkeš, krok vpřed. A teďka ten černý byl hned na druhém místě. A on říkal, Vojín Černý, tak jsem řekl, zde, krok vpřed. A teď se na mě takhle znova podíval a říkal, vy jste Vojín Černý? A jsem řekl, ano. On, vy jste Vojín Černý? Tak už jsem viděl, že je zle, tak jsem řekl, ne. A on to říkal tak jasně, jo, že nemohlo být pochyb. A on říkal, tak jste Vojín Lelkeš nebo Černý? A čím dál víc mu plály ty oči a já jsem se začal bát a říkal jsem, ne, já jsem Vimr. A teďka z té řady vystoupil ten černý, který taky už měl strach a říkal, já jsem vojín černý, ale já myslel, že jste čet červený.
2: Já vám zaspívám takovou básničku, jestli můžu, takovýho čtyřicátníka nebo pětaštyřicátníka, to ještě není můj případ, to je myslím Slávek, viď?
3: Ještě dvě hodiny.

0: 对。
1: My jsme měli, jestli si Slávku pamatuješ, takovýho promítače. Ten promítal, jmenoval se Vojín Veselý. Ten měl, to byl fantastický človíček. On měřil asi 1,32 m, vyloženě pod míru, a samozřejmě šaty dostal na dvoumetrovýho chlapa, takže měl založený třikrát kalhoty, no prostě neuvěřitelná postava. A to byl takový kulišák, který vždycky vymyslel nějakou legraci a jemu všechno procházelo. To, co by si třeba dovolil on, to si nemohl v žádném případě dovolit jiný voják, protože ten to odskákal. A tenhle ten Veselý, to si pamatuju jako dnes, my jsme vlastně sloužili u stejného útvaru jako vy. A samozřejmě vždycky se stala nějaká taková věc s Veselým, takže jednou načapal taky tohohle Veselýho v kotelně. Ta kotelna byla velice zajímavá tím, že tam sloužili dva kotelníci, z čehož jeden vždycky spal v popelu. To říkal, že je největší teplo, jo. A tenhle ten Veselý tam chodil popíjet kafíčko, protože on měl v podstatě na starosti ty promítací mašiny a nějaký práce kolem klubu, ale jinak. A tam samozřejmě najednou vlítnul Doucha. Shodou okolností já jsem tam byl taky, něco jsem tam dělal, asi taky jsem popíjel kafíčko a najednou prostě on zblejsknul toho Veselýho a začal na něj křičet, co tady dělá. A ten Veselý se postavil do pozoru a s naprosto vážným obličejem řekl: soudruhu majore, akce je hla. A on, my jsme nikdo v té době netušili, co bude dál, protože jsme si mysleli, že opravdu je nějaká akce jehla nebo co. A ten Doucha jako, už jako to řekl dobře, pohov, a teď mu to začalo docházet, co to vlastně znamená akce. A říkal: poslechněte Veselý, co to je ta akce jehla. A on s naprosto vážným obličejem se salutující se rukou řekl: zašívám se tady.
2: A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli správně, neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to, prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadíl. A oni říkali: to budete za den hotovej, to je na den. A já jsem si říkal: aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal: musím do té doby, jo, to budete hotovej. To říkají vždycky ty filmaři: to budete hotovej, o tom člověk horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovejma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků. A já jsem hrál takovýho řadovýho vojáka, který prostě vyběhne spoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití, zranění tam je, tak oni odnášejí ty zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky museli stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér: ano, jste tam připravený, ano, tohleto, ano, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle, a teďka řada těch tanků, teď lomos, tohle zastavili, já jsem vyběh, že byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, herko, potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole. Zastavil jsem se před kamerou a stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér: stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Mimr, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Herrgott, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To... Zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten automat, co tom s tím má? Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadá, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky zase couvat. Jo, nacouvali zase.
0: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
2: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopal a teďka pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal,
0: stop, prosím vás, pane Vimr.
2: Já jsem říkal, Ježíši Kriste, co zase?
0: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr, teď vy jste v detailu.
2: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašný rány, já se toho bál, že jo. Tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo. Oni to neobracete, ten nacouvali. Teďka ten Lomos, teď já tam byl, si připadal, oni tam točili Národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
0: prosím vás, přivést, jedem, ty tanky spustit.
2: Tak zas ty tanky, Lomos, najelo, já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil, ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydržel. No, hrozný. Pálil jsem na Němce sice v otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle a už bylo na úšku a pum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem ji na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči vše. On říkal, stop! To snad není možný, já toho Vimra zabiju! On střílí na Němce a dnes si zvednou čepičku. Tak, já jsem... Tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že jsem mi to nějak přilepil k hlavě. Tak jsme to natočili a to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to muselo vracet. Tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. Tak jsem se jako vrátil do té... do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem nemohl, neměl se ani alibi, abych si rychle měl, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jako jít si sednout na náměstí Republiky do vězení, jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jak jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak mě to, jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, jako, že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečený. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byl Pavel Bobek, který druhdy patřil do semaforu, stejně jako třeba Luděk Sobota. No a ten společně s Karlem Peterkou a kytarou, to byla další dvojice, která vyrazila za vojáky s mikrofonem, aby natočili armádní setkání po letech. No a vidíte, i pro nás je to vlastně takové setkání po letech s tím, co zůstalo v archivu Československého nebo Českého rozhlasu. Tím je vlastně každé večerní divadlo pro vaše uši, které pro vás připravují Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Dobré dny a brzy naslyšenou.
2: Stůj. Kdo tam?
3: Tady je příslušník jednotky divadla Semafor, Luděk Sobota. Dobrý
4: a
3: večer.
4: Záležák, řidič spojař Karel Peterka.
5: Na plince Michaelek, Danielek s Vladimírkem a taky Petřík, Geník, Jiřík, Vašík s Kazimírkem.

druháku Jiříkovi Patrikovi splnil se sen, na párty Senza Jenka v podkolenkách zůstala jen. A potom Pepa Vašek, Lojza Stašek, Fajnový, to jsou ti prýma kluci z naší roty.

0: Když uslyšíte jméno města Mariánské Lázně, co se vám hned napoprvé vybaví?
1: Samozřejmě se mě okamžitě vybaví vojna. Na to člověk jen tak nezapomene.
0: Říká se, že pravé kamarádství lze prožít i na vojně. Vzpomínáte si na svého nejlepšího kamaráda, který s vámi vykonával vojenskou základní službu? Pokud ano, udržujete spolu písemný či jiný styk?
1: Já si vzpomínám na několik kamarádů. Vůbec kamarádi mě na vojně dost jaksi drželi nad vodou, protože kamarádství na vojně, myslím, to je jedna z vynikajících takových věcí. Tam se dokonce pozná, kdo je opravdu kamarád a kdo ne. Já jsem

0: taky svýho kamaráda, který stál za mnou při nástupu, tak jsem ho nutil trochu do kamarádství s tím, že my jsme stáli nastoupený v řadě a já měl ještě vzadu všecko tohle jako v takovým nepořádku, že jo, protože jsem to nestihl. A jenže jsem si v řádech, jak jsem zase na tom PŠM poslouchal, co se má, co se nemá, tak jsem se tam taky dozvěděl, že ten, co stojí za vámi, tak má za povinnost upravit toho, co stojí před vámi. Takže jak my jsme stáli, tak já jsem dozadu šeptal, uprav mě, dělej, je to tvoje povinnost. Jednoho dne nám velitel roty oznámil, že budou brzy Vánoce. Tak jsme z toho měli všichni velikou radost. Ten velitel roty nám to oznámil asi tímhle s tím způsobem. Řekl, vojáci, budou brzy Vánoce. Každej by si představoval, že asi dostane opušťák, jenže takhle to nebude, víte? Těch opušťáků naopak bude ještě míň než jindy. Pojďte se, to je můj názor. Pokud má někdo nějaký jiný názor, tak mě je to jedno. Teďka já jsem pořád slyšel Vánoce, opušťák a názor, tak jsem si to dal nějak dohromady v tom polospánku a říkám si, Herko, abych o něco nepřišel. Tak jsem najednou zvedl ruku a velitel roty povídá, co je, sobota, co chcete? Já mám, soudru kapitáne, já mám názor. A jak to? Mám, no ne, totiž soudru kapitáne, já mám takový názor, že když ty Vánoce, co to jsou takový hezký svátky, víte, a přeci jenom si myslím, že když jsou to takový svátky, teda ne, že bych to, ale hlavně já bych chtěl jít z domu, ale myslím, že teda celkově vůbec by těch opušťáků mělo být víc než jindy, si teda myslím jako já. On skoprněl liter roty, jako chvilku koukal, pak povídá. Sobota, ten má sice blbej názor, ale aspoň má názor, ale tady ten Klapka tady chrápe jako ty jezevec.
1: Jak jste na vojně prožíval svůj volný čas?
0: Já se na žádný nepamatuju.
2: Já bych měl dotaz opět na Luďka Sobotu. Vzpomínáte na svého velitele v dobrém, či spíš se skřípěním zubu?
0: No, tak já bych řekl, že obojí. Já si vzpomínám na jednu takovou, na takový moment, kdy jsme cvičili pořadový, a on nás tam jako péroval a takhle a říkal vlevo, boh, pravo, bok, to je pozor, jak to, a takhle, takhle to dá, nejde, to musíte takhle. A na nás se koukali ze zhora mazáci, asi druhý, jako vysmívali se nám, jo, furt se chechtali, nějaký dva, prostě kluci furt jako tohle a chechtali se. A on najednou se namích, jo, ten náš velitel, ty otočil se, sebral kámen, takhle, říkal, necháte to a tohle, a hodil ten kámen, a on se trefil, rozbil to okno, okno se roztřísklo, on se k nám otočil a povídá, a to si zaplatíte.
3: Bál jste se taky někdy na vojně?
0: Jestli jsem se bál, jo. No, jednou jsem se skutečně jako bál, dost. To jsem byl na stráži v noci, strážili jsme takový objekt. To bylo v hlubokém sněhu, jsem chodil pořád, ty dva chodí, ty vojáci, a vždycky se střetnou. Každý má svoji cestičku, akorát jeden moment je, že se můžou jako vidět. A všude jinde byl sníh a nikde žádná tedy lidská stopa, že, protože tam nikdo se nemohl dostat. No a já jsem najednou, jak takhle chodím, to bylo asi ve dvě v noci nebo tak. Jak jsem chodil, jak najednou čerstvý stopy ve sněhu, úplně takhle vedle, já jsem si říkal, no tak to je prostě diverzant nebo něco. To znamená, teď si říkám, Hergo, tak jak ono to je, stůj nebo střelím, dej si pozor, nebo tě zase, nebo já. Jsem říkal, no ne, to, no než já bych to vyblekotal všecko. Tak se říkal, no tak to já musím na to nějak to. A šel jsem po těch stopách, najednou se mi ztratily ty stopy v takovém jako křoví. Myslel jsem si, že tam ten diverzant asi je, co bylo to křoví, protože jinde bej nemohl, jo? To jasně bylo vidět, on svítil měsíc. A já jsem natáhl ten samopal, prostě připravený teda odjistil jsem ho, že jo. A takhle jsem mířil. Mířil jsem teda, byl jsem celý z toho rozechvíl, říkal jsem si, no jedině tady může bejt. No a když jsem takhle mířil dost dlouho a nic jsem neslyšel v tom křoji a nic se nedělo, no tak jsem pomalu takhle zase pozadu odcházel a to a furt jsem ještě jako tohle. No a pak jsem šel teda na to střídání, na tu stráž a tam můj velitel tý stráže, zelený jak stěna, teda, nebo bledej jak stěna, zelený jak sedma spíš, na mě jako to a říkal, člověče, to jsem zažil nejstrašnější chvíli svýho života. Až ty si mě mířil přímo na hlavu.
1: Byl jste vždy v dobré fyzické kondici? Dělal vám tělocvik taktická cvičení či jiné velké pohybové zátěže, potíže, anebo jste byl v těchto oborech takzvaná jednička?
0: No jednička rozhodně ne. Ale zase jsem nebyl úplná nula. Myslím, že jsem byl tak asi průměrně na tom. Takovej průměrný nemehlo. Pamatuju se, že jsem se, no snažil jsem se vždycky nějak, třeba mi šlo dost špatně se zakopat. Hlavně ten vedle mě, ten jako jel s tou lopatkou a já jsem přestal naopak. Vám čověče, ale to je teda ty machr, to jsem neviděl skutečně, to je skvělý, jak ty to dokážeš, jak to umíš. Hele, on se velitel nedívá, ukaž mi to, jak ty bys to dělal, kdyby jsi byl tady na mým místě. A on mi to vykopal.

výročí a sůl mi žene do očí, říkám, vždyť já vím. Je to zkrátka trochu smůla, že se matka země hnula,

se chodí bez fraků. Už nevím, kde ten činžák stál, zda kousek blíž a nebo dál, než můžu říct. Reflektor si nad mu zvykal, chvíli svítil, potom blikal, snad víc a víc. Já měl svoji první roli, černý kostým s dvěma moly, což bylo dost. Doufám, že teď víte v skutku, proč chci aspoň na minutu.

No a za ní malý bar, divadel.